hezký dívat se do plamenů. Někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

Jeden rok a nebo už jen den, na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncem nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse, ať už horor nebo pohádku.

zasní.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby, od mikrofonu zdraví Víťa Troníček. A protože je konec léta, pro mě osobně to nejhezčí období z celého roku, protože nám končí folková sezóna, doznívají tábory a letní zážitky a přichází příprava na tu zimu, přichází období sklidnění, to vše s lehkou příchutí nostalgie. Věřte mi, je to pro básníky, folkaře, zpívající básníky, pro všechny vandráky, trampíky, velice zvláštní a významné období, velice tvůrčí, a vznikla k tomu celá řada nádherných písní, které se toho dotýkají. Pojďme jim tedy dnešní folková pohlazení věnovat.

Posloucháte Folková pohlazení, dnes věnovaná písním, kterými se pokoušíme rozloučit s letošním létem. Tato píseň se jmenovala Letní bosanova, mají na svědomí Jan a Hana Švejkarovi se Zbyňkem Raškou jako autorem textu. A najdete ji v repertoáru jeho české skupiny, která si říká Drc. Z těch méně známých letních písní tu máme třeba ještě písničku od skupiny 9. patro z autorství Leoše Valigurského a Jiřího Svítka. Jmenuje se přímo Letní píseň.

ladil a v rádiu hráli There ain't no cure for the summertime.

úplně zbožňuju. Myslím, že Karel Markitán v této písni vystihnul tu atmosféru končícího léta. Pár dní ještě, zaplať pánbu za to. Prostě fantasticky. Ostatně Karel Markitán je velký kouzelník, který dokáže těmi slovy opravdu malovat obrovské obrazy. Aspoň pro mou duši to tak vždycky bylo. Shodou okolností asi nejoblíbenější píseň s touto tématikou, letní nebo pozdně letní, najdete ji na stejném albu jako Chvíli před sedmou večer, kterou jsme si právě zahráli. To album se jmenuje Volt, co bylo takovým comebackovým albem. Nechce se mi věřit, že je to už 25 let, co tohle album vzniklo.

Písnička podzimní, jeden z hříchů Vojty Zichy, na kterého s láskou vzpomínáme ve zpěvu Pavlíny Jíšové. A napadá mě, slunko srpnový se ještě objevuje také někde jako takové sousloví. Pořád mě to vrtalo hlavu, pak jsem si vzpomněl stará písnička od Vaby Daňka. Kam se schováš, brácho? Slunko srpnový ti na ramena padne jako těžký mrak. Co, brácho, pak? Co pak?

Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Šalmanův spol v jazzovém kabátu, zavěšený kafe, tedy písnička se jmenuje, samozřejmě Já bych se v kočárku vozil, je starší, a pokud by vás zajímalo, proč jsme si ji dneska hráli, no tak to protože v poslední sloce se zpívá Bláhový si neříct, že babí léto už nenachytám. Když mý srdce stůně, tak se vydám do nikam. Pokud bychom někoho mohli označit za geniálního mistra nejen jazzových harmonií v našem žánru, ale také samozřejmě za velikého kouzelníka s texty a s atmosférou, pak je to bezesporu Kleky Petra české trémské písně, šedý to muž žijící v Ústraní, pan Miki Rivola. Jeho Září se hraje na všech večerních sejšnech, kde sedí muzikanti a něco umí. Ono totiž, pokud neumíte, tak to se zahrát prostě nedá.

0: To byl Honza Přeslička, Epidemie z prvního alba, písnička 4 tóny. Je zajímavé, že všechny písně, které zmiňují babí léto, mají takovou jako podobnou atmosféru, takovou nitku, možná tu pavoučí, bílou. To je zajímavé, jako kdyby se tohle roční období opravdu dalo zhudebnit nebo vyjádřit prostě tóny, harmoniemi a k tomu samozřejmě texty, které v našem folkovém žánru jsou vždy plné nějakých sdělení, obrazů. Zkrátka musíte mít tu potřebu to říct, aby to vzniklo. Pokud nemáte při tvorbě písní na srdci sdělení, tak by se vám mohlo stát, že z toho vznikne blábolení a pak máte reálné riziko, že byste se mohli stát hvězdami v populární hudbě. Jo, tam se to snese.
1: Poznávám tě po hlase,

Vánek, sluní, burčáku, píseň Michala Tučného, tedy pana Zmoška a pana Rytíře v autorství. Michal Tučný to naspíval. A nádherná píseň z alba Jak chcete žít bez koní se samozřejmě velice hodí do naší hodinky folkových, country a tramských písní, kterými se loučíme s letošním létem. Nutno říci, že moc času už nám nezbývá, tak pojďme, ať stihneme třeba ještě tuhle následující.

0: loučení s létem skrze babí léto ve zpěvu Mirky Rosendorfové skupiny Magison byla poslední písničkou, která se nám do dnešních folkových polazení vlastně vejde do toho času, který máme vymezen. Tak pokud se vám líbilo, budu se těšit za týden naslyšenou. Od mikrofonu mává Vítě Troníček. Mějte krásný zbytek léta. Ahoj.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Bylo mi 21 let, když jsem tuhle píseň psal. Teď je mi o rok víc.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: My jsme opět připraveni, já doufám, že i vy, postaknout si hodinu zajímavého povídání, vzpomínek a taky humorných ukázek, ty tu dominují a hrají prim. Jako host je tu dnes Jan Přeučil. Honzo, dobrý den.
2: Dobrý den, Patriku, dámy a pánové, vážení přátelé, moc vás všechny zdravím a svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smekám.
1: Ano.
2: Máme dneska 1. září a věřím spolu s Patrikem, že dnešní humoriáda přispěje k dobré atmosféře budoucích podzimních dnů.
0: Humoriáda.

0: do výšin, k hercům, k ukázkám, k humoriádě. Vybíráme tedy ukázku číslo 1, Vybíraj, Jan Přeučil.
1: Dámy a pánové, vybírám scénku, kde vystupuje můj ohromný kolega, veliký gentleman humoru Jiří Krampol. A scénka se jmenuje Jak naše rodina blbla.
2: Jak naše rodina blbla. Naše rodina má v okolí pověst dobrou až vzornou. Matka je funkcionářkou Červeného kříže, děd pamětníkem Červené sedmi. Babička si zvrtla kotník v rámci akce Z, otec pak drží primát ve sběru lipového květu a kopřiv. Také soutěž o nejlepší výzdobu k Mezinárodnímu dni studentstva jsme suverénně vyhráli dík sestřině nápadu. Obarvili jsme trpaslíka Ludvu ze Skalky na černo a dali mu do ruky vypůjčené tuzexové bony. Bony sice do rána zmizely, ale černá barva vydržela přes týden. Pak vybledla, ale to se nakonec hodilo, protože v tu dobu bylo nutno přitesat trpaslíka do podoby Aloise Jiráska, neboť se blížil měsíc knihy. Tyto a jiné akce, například národní tanečky provozované jakoby bez děky pod okny předsedy uličního výboru, nám nakonec zajistili klidný a spokojený život v nadměrném bytě, takže se nemusíme stěhovat do vlhké mansardy za rohem. Byli jsme se na ní podívat a radost měl pouze vetchý dědeček Ambroš, který se těšil, že v plísni na zdech bude pěstovat antibiotika. Ale toho jsme uspokojili tím, že mu v nadměrném bytě poléváme jednu stěnu. Nepříjemné je pouze to, že nás dědeček nutí, abychom denně ochutnávali, jak je jeho penicilin dobrý. I mně se v nadměrném bytě líbilo. V nevyužité spíži jsem se potají naučil tlouci bigbeatový rytmus na tvrdý chléb, který se mi podařilo zatajit před věčně hladovým strýcem Balounem. Díky tomu jsem se stal členem populárního beatu Joe Pimpase a účinkoval občas i legálně na koncertech pořádaných vždy v některém pražském divadle jako finanční injekce tomuto stánku kultury, když předtím mu hry ze současnosti dokonale pustili žilou. Bohužel tato moje činnost zůstala utajena. Následujícího sobotního odpoledne krupobytí znemožnilo kolektivní boj naší ulice proti Mnišce, ačkoliv jsme byli dobře připraveni z agitačního střediska páteční přednáškou Mniška vrah. Přednášku připravil bývalý majitel parního mandlu Kalous, který by rád viděl synka skrze Mnišku na famu. Ale to je jeho věc. My chorovody pod okny, on přednášky o hmyzu. Horší bylo, že uliční výbor nezajistil na odpoledne náhradní program. Lidé z ulice byli v důsledku toho dezorientováni a nepodchyceni žádnou organizovanou činností, bloumali a lajdačili, ba někteří dokonce propadli intelektualismu a četli v knihách.
0: Jak naše rodina blbla, my jsme taky kdysi blbli i s Jiřím Krampolem, protože byl součástí humoriády a moc rádi.
1: No ten tady byl velice často, Jirka, to já vím. No.
0: Ano, i na výjezdech, humoriád na cestách.
1: Ano. A on měl ohromný smysl pro humor a já vím, my jsme byli velký kamarádi. No. A on si velice rád vzpomíná na takovou moji historku, jestli můžu říct, kdy já jsem točil jednu pohádku v televizi, to jsem Jirkovi říkal, a hrál jsem tam takovýho grázla, jo, s velikým kostýmem a dlouhým ocasem. A přišel režisér a hlavní garderobírka a říkal, pane Přeučile, my ten kostým toho grázla s tím ocasem tady nedáme dohromady na Kavčích horách, ale na Václavském náměstí je jedna veliký ateliér, tak tam to ušijeme. Bylo určený datum, přišel jsem tam v předsíni bylo 20 stoliček pro slečny a dámy. Vešel jsem do ateliéru a probíhal takovýhle dialog. První garderobírka říkala, pane přeučile, pojďte se mi, já vám přidržím ocas. Mařenko, podrž panu přeučilovi ocas. Výborně. A já vám na něj našiju takový plátky, aby to bylo zajímavé. Takhle jsem chodil.
0: To byl pohádkový kostým.
1: Ještě rád, ano. A po chvilce říkal, pane přeučile, pojďte sem, Mařenko, přidrž ocas panu přeučilovi, já ho posprejuju, ať to vypadá zajímavě. A takhle ta zkouška probíhala, když to skončilo, tak jsem říkal, dámy, já vám moc krát děkuju, paní režisérka bude mít radost. Garderobiérky říkali, určitě se to bude strašně líbit a ta postava v té televizní pohádkové inscenaci toho padoucha s tím ocasem bude zajímavá. Vešel jsem do té předsíně, kde bylo 15 krásných, sympatických dívek, který čekali na zkoušku. Říkal jsem, dámy a slečny, já vás moc zdravím. Odcházel jsem a za mnou se ozvalo. Gentleman, prach obyčejný prase.
3: Humoriáda.
1: To je příhoda, kterou miloval Jirka.
0: To jak rád by slyšel. Tak teď třeba i tam nahoře. A kdo ví, třeba vy byste zase rádi slyšeli jeho vyprávění, jeho část té povídky, abychom to dokončili, jak naše rodina blbla. Hlasujte, vytvářejte SMSky s heslem Humor mezera A a posílejte na číslo 90 011 04. Pakliže byste raději, ale Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem z Televariety a povídání o kouzelnicích, tak budete hlasovat Humor mezera B SMSkou. A nebo nám své rozhodnutí zavolejte pomocí telefonní linky, která míří sem do studia 731 800 900. Tak jednoduché to je a je to jenom na vás. Vy si vybíráte, vy rozhodujete a to je pořad, který dobře znáte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Zopakuje nabídku, kterou jsme vám dali. Jiřího Krampola vybral Jan Přeučil, já proti nasadil Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka. Vy si ale vybíráte, hlasy věnujete přes telefonní linku, tedy zejména tu mířící do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
3: Dobrý den, Martin Zaněcka.
2: Dobrý den, Martine.
4: Dobrý den.
2: Co vybíráte?
3: No, prosím bych paní Jiřinku.
2: Ano. Dobře, tak děkujeme za to. Mějte se pěkně a přesouváme se za dalším, kdo se dovolal. Kdo pak to je?
5: Dobrý den, já vás zdravím, Patriku, tady Jenda od Lidský hory.
2: Dobře.
5: Zdravím i pana Jana Křtitele, Karla Boroměstského Přeučila.
4: Děkuji pěkně.
5: Hlasoval bych, já jsem teď tady s Lačkou ještě, od Zlatého potoka,
2: ano.
5: A dáváme hlas Krampolovi.
2: Ano.
5: A na zahradě u Kinských to byla extra třída.
2: Ano, vzpomínka tedy na setkání ještě v sobotu oslavy 10 let pochoutkového roku. I nám se to líbilo, určitě se k tomu ještě ve vysílání vrátíme. Tak díky moc, že jste přišel a že jste dnes zavolal. Mějte se hezky.
5: Jo, a pan Přeučil má Smrt sedla, nejlepší film.
4: Tak to mě...
5: Kromě těch Gaunerů, co hrál.
4: Ano, to mě velice těší, děkuji.
2: Děkujeme, ať se daří, mějte se. A ještě jeden hlas od koho a komu?
6: My vás podhoří od Lidských hor ještě jednou, prosím si pokračování.
2: Prosíte pokračování, dobře, přičteme ještě SMSky, ať na ně nezapomeneme, jak stav vypadá tam, protože i ty rozhodují a nakonec je to pokračování. Součet hlasů je vítězstvím Jiřího Krampola, jak naše rodina blbla.
7: Předseda uličního výboru ovšem za hálce nepropadl. Využil volné chvilky a polnicí povolal otce, aby projednali můj případ. Otec nevěda, co se děje, nesl pro každý případ sebou v podpaží kašírovaný ročník nové mysli a vyšel do krup. Předseda začal jednání oklikou. Jak trávíš odpoledne, spoluobčane, zeptal se neutrálním tónem. Ale laskám se svým klenotem, pravil otec podlézavě a vyhodil na stůl přinesený trumf, mají v očích výraz uspokojení, že se nedal chytit. Tak, říkáš klenot, občane, utrousil předseda a hmátl po knize. V tom se otci zatmělo před očima, neboť ke svému zděšení poznal, že místo atrapy doporučeného tisku sebral ve zmatku pornografické album strýce Balouna, z něhož se nyní na předsedu vyzývavě zubilo několik nevěstek. Předseda štítivě odsunul nabízený klenot na kraj stolu a pronesl: Jablko nepadlo daleko od stromu. Už se nedivím, že váš syn propadl Big Beatu. Nabídl tatínkovi židli a předložil mu plánek našeho nadměrného bytu. Když se v něm otec pomocí kompasu zorientoval, vystrašila ho tlustá červená čára, táhnoucí se šikmo přes velký pokoj. Na chvíli otec zakolísal, ale pak se vzchopil k poslednímu boji. Máme některé chyby, vím, řekl, neboť si uvědomil, že jsme poslední dobou zanedbávali pokrokové tanečky pod předsedovými okny a nasadil kozáčka, aby zachránil, co se ještě dá. Nezachránil nic. Nezvládl náročnou figuru v podřepu a protočil pod patkem díru v perském koberci. Poté se rozloučil v beznaději. Lidé z ulice si nás přestali všímat. Rodina mě začala nazývat černou ovcí, strýc Balon mě pojmenoval nemravným ničemou. Sestra se sice snažila napravit reputaci rodiny tím, že o mě vyvěsila u kupce výstražnou nástěnku, ale rozklad rodiny tím neoddálila. Matka docházela na brigády nepravidelně, také otec z trestu hodně zaostával ve sběru kopřiv. Strýc Balon po ztrátě Alba seschl a ani zvonokosy mu nevrátili dřívější rozmar. Dokonce i děd na besedě důchodců odepřel pamatovat se na červenou sedmu. Já však nedám rodině zahynout. Oni se k plnění svých občanských povinností zase vrátí. V nejbližších dnech jim totiž oznámím datum svého sňatku s předsedovou dcerou, kterou jsem omámil Big Beatovým rytmem.
0: Humoriáda.
2: Big Beatový rytmus.
8: Ano.
2: Na jaký rytmus nebo muziku tančil Honza Přeučil ve své mládí, když s tancem a dívkami začínal? No, na co to bylo?
8: Tančili jsme a i v určitých inscenacích divadle na Zábradlí
2: taky
8: tam byly takový určitý prvky. Já jsem to měl velice rád. No, to bylo
2: do tanečních jste chodil?
8: Jo, chodil jsem do tanečních. No. Do metra v Praze. Jako, jo, to bylo.
2: A i za taneční, nebo jenom do tanečních. Vyhýbal jste se některým hodinám třeba, že byste utekl dřív, nebo ne?
8: Ne.
2: Někteří to tak měli.
8: Já to beru umět tancovat jako různý charaktery tanců, jako součást herecký profese, jo, samozřejmě.
2: Takže tak už tehdy jste to takhle bral.
8: No, takhle. My jsme měli ohromnou výhodu, že vedle činohry divadla na Zábradlí byla i pantomima Ladislava Fialky, pohybová, špičková soubor evropského formátu, který ovlivňoval tu činohru tím pohybem, jo. To bylo bezvadný, jo, to bylo výborný, no.
2: Na jaký tanec si vzpomenete významný, tedy který jste na jevišti dělal, nebo nějakou pohybovou zvláštní aktivitu, kromě toho, že herec hraje, prostě přijde, sedí, něco běhá, ale že byste něco tak jako pohybově zvláštního vytvářel? Bylo něco takového úplně ujetého?
8: No, byla inscenace, která se jmenovala Architekt a císař asyrský.
2: Ano.
8: O dvou hercích, toho druhého kolegu hrál Olda Vlach, a byla na principu Juda. A tam byla jako spousta různých prostě pohybových aktivit, mimo jiné i malinkých tanečků a tak dále, takže to bylo velice zajímavý. Velice úspěšná inscenace, no.
2: Divadla na Zábradlí.
8: Ano.
2: Říká Jan Přeučil, vybral ukázku, vy jste v ní pokračovali, tím jsme vyčerpali pro dnešek Jiřího Krampola. Co vybereme dál, dozvíte se za malou chvíli, teď je tu opět čas pro písničku a vy stále posloucháte Humoriádu dnes s Janem Přeučilem.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je tu humoriáda, Jan Přeučil, Patrik Rozehnal a ten teď žádá právě Jana Přeučila, aby vybral další ukázku. Střídá se o to s vámi posluchači.
2: Co ano, děkuji Patriku. Vybírám, dámy a pánové, další ukázku, v které vystoupí Karolina Slunečková ve scénce, která se jmenuje Otopení a koupelně.
3: V parku je touhle dobou tak tichoučko. Jen ti ptáčkové pějí. To je nádhera. Promiňte, vy ráčíte být taky po zážitku? Kdybych já se mohl takhle vyplakat.
4: A kdo vám brání?
3: Já. Neumím to. Ten obličej, ten by mi tedy jakž tak ještě šel, ale to ano, ale slzy netečou.
4: To vám musí být opravdu těžko. Já bych to tak na sucho snad ani nepřežila. Já kolikrát pro nic za nic, jen tak si pobrečím a hned to zase všechno přejde.
3: Ale s dovolením, když tedy pro nic za nic, tak co vás vlastně přejde?
4: No ta chuť si pobrečet.
3: Aha.
4: No.
3: A teď jste brečela taky bez důvodu, tedy bez zážitku?
4: Ne, se zážitkem.
3: Aha. Máte ho moc ráda?
4: To snad ani ne, jenže víte, oni mi vždycky všichni touhle dobou utíkají.
3: Ne.
4: Ano, přijde podzim a všichni jsou pryč.
3: A už máte někoho dalšího?
4: Zatím ne, jestli ne? To ovšem nejste vy, protože člověk nikdy neví, že jo?
3: No, přitom bych raději nemluvme, ano. A jak si tedy vysvětlujete, že utíkají právě na podzim?
4: No tak, já nemám ústřední topení, víte?
3: A s dovolením, co tady máte, krom nepopiratelného osobního kouzla?
4: Děkuji, no tak mám dva pokoje a kuchyň a babičku ve starém domě. A kamna. Nikdo nechce v těch kamnech topit.
3: Ani babička?
4: No tak babička by chtěla, ale nesmí, protože už je dětinská. Kupuje sirky do foroty, prej co kdyby hořelo. Tak vidíte.
3: No to vidím. Takže máte kamna, babičku a sirky do foroty.
4: Jo, kdyby hořelo. No a nikdo nechce topit. Jaro a léto, to je nám vždycky jako v hnízdečku. Ale když přijde podzim a musí se zatopit, seberou se a jsou pryč. Všichni.
3: Ne.
4: Jeden jako druhý.
3: Tady promiňte, to já bych neotek, kdybych vás vroucně miloval. Já si na vás vážím toho jednak osobního kouzla a potom té nezávislosti na teplárně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Karolina Slunečková, hlavní postava této scénky. Potkali jste se, Honzo? Pracovali jste spolu? Točili jste někdy něco spolu?
2: My jsme spolu něco, pár filmů točili, takže tam jsem jí poznal. Jako no.
1: A jak si ji pamatujete tedy?
2: Jo, velice příjemná profesionálka. Velice zajímavá dáma.
1: Mm-hmm. Tady jde svým způsobem trochu o rande, muži, ženy a tak. Hraje tam roli topení. Kde vy jste si dal první rande s nějakou dívkou?
2: Mně se líbila velmi jedna z filmů, jedna herečka, pak to byla lékařka, Heda Škrlantová, jestli vám to něco říká. Jo?
1: To jméno znám.
2: No. A ona, to jsme točili tenkrát film Valčík pro milion.
1: Ano.
2: Já tam jsem byl do ní zakoukaný, jo? Ta byla velice krásná, příjemná dáma. A ta mě taky měla velice ráda. Vím, že když jsem byl na vojně, dokonce autostopem se přijela za mnou podívat do Českých Budějovic, kde jsem já vojákoval v 60. letech. No.
1: To muselo být, teď vám nahlásím. Máte na vrátnici návštěvu, Přeučil. To slyším, tak nějak ne?
2: Jo. Ježíš, to bylo na té vojně, to bylo do České Budějovice. Tam byl chlapík, major se jmenoval porubský nebo tak, a ten měl takový slovník zvláštní, furt říkal roto, roto, roto, roto, roto, roto, kurva sta, roto, roto, roto, roto, roto, roto, kurva sta. A mně se tohle tak strašně zalíbilo, že když jsme studovali Krále Ubu, tak režisér Jan Grossman říkal, helejte, budete hrát Honzo protihráče Honzovi Libíčkovi a můžete použít tyhle záležitosti a pomstit se armádě. Roto, roto, roto, kurva sta.
1: Jan Přeučil, náš dnešní host, jsem rád, že dorazil, že i vy posloucháte a teď vybíráte. Tak pozor, Karolína Slunečková je ve hře jako hlavní postava téhleté ukázky, která dozněla před chvílí Otopení a koupelně, a nebo nám Jitka Němcová může vyprávět trochu o manželství s Otakarem Vávrou, když byla hostem u Karla Šípa ve Všechno párty. Vybíráte, no, telefonem a SMS-kou. Telefonáty přímo do studia na čísle 731 800 900 bereme my s Honzou Přeučilem a SMSky padají do naší SMS brány, buď do kolonky A nebo B. Humor mezera A či B, tedy toto heslo posíláte na telefonní číslo 90 011 04 podle toho, co jste si vybrali. Ačko, tedy Karolína Slunečková, Bčko Jitka Němcová. Která z dam to vyhraje? Je to na vás. Ta třetí dáma vám bude zpívat Hana Zagorová o tom, že nemá strach.
0: Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A odkud se k nám připojíte do Humoriády a hlasujete? Ptáme se synem Přeučilem. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás z Kopřivnice.
1: Tak my taky, zdravím
3: do Kopřivnice. Ano.
1: Dobrý den, tak co to bude?
2: Já bych dal tu první.
1: Karolínu Slunečkovou, dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme za dalším, kdo tam je?
3: Ano.
4: Ano, příjemné odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Patriku a srdečně zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, velice mě těší.
4: Ano, mě taky a chtěla bych si dovolit vám popřát hodně zdraví, úspěchů a ať jste pořád fit. A dovolím si také pozdravit vaši paní Evičku.
3: Ježíš, až jí to sdělím, ta bude mít velikou radost. Jste velice laskavá, děkuji.
4: Taky mějte se moc hezky a Patriku vybírám Bčko. Naslyšenou.
1: Ano, ano. Píšu tedy Jitce Němcové bod v této chvíli. Kam přibude další?
5: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Přeučili.
3: Dobrý den.
5: Vám Patriku. Ano. A já taky hlasím pro Bčko, pro paní Němcovou.
1: Dobře, děkuju za to. Ještě někdo?
6: Kdo? Halo.
1: Ano, jste to vy.
6: Dobrý den, tady Jarmila z Hradiště a dávám Bčko a zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji moc krát.
1: Ať se daří i vám, moc děkujeme. Dobrý den.
7: Míla z Prahy 8 asi u Zabřeže, Patriku. Zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji pěkně.
7: Pohybovým kreacím. Vy jste si zapomněl na to, co jste všechno musel vyvádět ve Viktor Viktoria, že jo, tam to bylo nejen tanec, ale i, no, však asi víte, o čem mluvím.
1: Ano, to byl muzikál v Karlíně, ano.
3: Jo, ano.
7: Ale pan Přeučil se tam nechal dokonce vytáhnout do provaziště. Mm-hmm. Ale to bylo hezký. Děkuju a byl bych pro paní Němcovou.
1: Pro paní Němcovou, dobrá. Děkuju za to hlasování, děkuju vám všem za pomoc a tentokrát se posouváme dál. Karolína Slunečková zůstává na pozicích, kde jsme ji měli a vytahujeme z archivu Jitku Němcovou a vzpomínku na jejího manžela Otakara Vávru. Byla hostem Karla Šípa ve Všechno párty v režii Viktora Polesného. Tak ukázka na vaše přání právě teď.
8: Vaším manželem je slavný filmový režisér Otakar Vávra. Jste spolu už kolik?
9: 32 let.
8: 32 jo. Let. A když jste se brali, tak vám bylo kolik a panu režisérovi bylo kolik?
9: Panu režisérovi bylo 90. No. Ne, pardon.
8: Jste skočila teda.
9: Panu režisérovi Otakaru Vávrovi bylo 63 a mě bylo 23 let. Jsme se nebrali.
8: Aha.
9: My jsme měli svatbu před 5 lety, my jsme novomanželé.
10: Vidíš, mám čas.
9: My jsme novomanželé.
8: Počkejte, tak aby jsme si to srovnali, čili panu režisérovi Vávrovi je dneska kolik?
9: Panu režisérovi Vávrovi je dneska 94, v únoru mu bude 95.
8: No to je úžasný.
9: Je prosím vás úplně zdravej.
8: Ano.
9: To znamená, že pořád žije, že jo?
8: Ano, samozřejmě. Ale... A jestli se nepletu, vy jste byla studentkou FAMU a on byl vaším profesorem. Dá se říct, že vy jste vlastně jako studentka zbalila svého učitele? Tenkrát?
9: No, No bylo hrozný vás tady před chvilkou poslouchat, já nevím, jestli vám
8: bylo to vůbec... hrozný, jo?
9: Bylo to dost hrozný, teda.
8: Ale... Tak to vylepšete trošku.
9: Ale já jsem se s ním seznámila. On mi řekl, že mě s ním uteče 5 let jako voda. A já jsem řekla, co ten dědek kecá teda, jo. Protože... Jakých 5 let jako voda? Když to bylo 3. rok, tak jsem šla tady k panu doktoru Plzákovi a řekla jsem mu, pane doktore, mě je blbě, a on mi řekl, mě ještě hůř. Já jsem pochopila, proč, protože on pracoval v nějaký zařízení psychiatrickém, že? A tam ty doktoři, co léčí ty blázny, hráli nějaký lodě. Oni si udělali plátno, nebo měli mapu, kde bojovali o Japonsko.
8: A do toho jste přišla
9: vy? Do toho jsem přišla já, že mám problém s Vávrou.
8: No, ano, ano.
9: A oni mi přišli teda úplně jak blázni, teda ty doktoři. A tak se nedivím, že mu bylo blbě, ale já jsem, mě s ním uteklo 5 let jako voda, to měl pravdu. Mm-hmm. Absolutně.
8: Dobře, a vy jste k tomu nějak dospěla, nebo máte pocit, že od začátku jste byla tak disponovaná, že když tedy nějakého životního partnera, tak tedy staršího, nebo to byla náhoda, nebo s nějakýma mladejma jste měla špatný zkušenosti?
9: Ne, já jsem úplně normální, doufám, že jsem docela v pořádku holka, ale ona s ním byla strašná sranda.
8: Jako v té škole, myslíte?
9: Jako všude. Úplně
8: takže
9: absolutní...
8: Takže veselostí vás.
9: On mě dostal absolutním humorem.
8: Ano.
9: Absolutním humorem. On mě dostal úplně. Tím, že jsem se mohla s ním...
8: Když budete mít žízeň, jenom tak se vám to tady... jsem pod váma udělal loužičku, jenom takovou, jako kdybyste měla žízeň, vy jste říkala, že tekutiny potřebujete.
9: Jo, to je pravda. Taky, ale on fakt s ním byla velká legrace. Ale musím vám říct, že mě už to fakt nebaví furt o tom takhle mluvit, protože já si myslím, že ty mladý holky si stejně najdou ty starých nebo starší pány. Ty si, to není obrácení.
8: Teďka vám úplně nerozumím, jako...
9: Já vám to vysvětlím, že ta mladá holka si stejně najde toho tady třeba to já teda, ale to je neštěstí. Ale...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jestli dovolíte, Patriku, ano. Já jsem rád, že tady se jsme se ve scénce zmiňovali o Otakaru Báborovi. Já jsem měl tu velikou čest v několika jeho filmech hrát. Byl to opravdu veliký profesionál s velkým P. A vzpomínám si, že Jirka Menzel říkal, že na FAMU nejvíc ho naučil a do tajemství filmování vnesl Otakar Vávra.
1: Takže mu vzdáváme mu hold takhle ještě po letech a nadálku tedy tím pádem. No, tak můžeme pokračovat ještě. Třeba se dozvíme tady ta úvaha o tom, že starší pánové si hledají mladé dívky a opačně. Jaký je rozdíl mezi věkově, mezi vámi a Evičkou?
3: 10 let.
1: No. A se Štěpánkou jste na tom byli?
3: Se Štěpánkou asi 15. No.
1: Říká Honza Přeučil, náš dnešní host, a já vám řeknu ještě, jak hlasovat. Tak poslední boj a poslední ukázka. Jitka Němcová je ve hře, buď nám ještě řekne o tom, jak se třeba brali s Otakarem Vávrou, anebo si poslechneme Františka Ringo Čecha. Je tu ve hře ukázka o objevení textech a vizážistech. Nabízím proti já. Vyberte si 731 800 900 nebo telefonní číslo, které je pro SMSkaře 90 011 04. Pište humor mezera A nebo B a my ty hlasy budeme sčítat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kam nás zavedete? Do kterého archivního šuplíku? Kytce Němcové ještě jednou nebo k Františku Ringo Čechovi? Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900. Hlasujete. Tak pro koho?
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavý. Zdravím Patrika i pana Přeušila.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval určitě pro paní režisérku Němcovou.
3: Ano.
2: Díky.
1: My taky.
3: Mějte se moc hezky.
1: 731 800 900, to je náš telefon, který můžete stále ještě použít. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady ještě jednou Petr Zezdonek, vás oba zdravím. Patriku.
1: Ano.
2: Já bych si moc přál pokračování.
1: Dobře. Tak ano. Jo, tak já už to můžu říct, máte ho mít. Kytka Němcová to vyhrála.
4: Že ta mladá holka si vždycky najde toho starého pána, protože chce být rozmazlovaná, vlastně je v ní něco jako, není dospělá. Mm-hmm. Nevím, jestli, jako může to být i obráceně, že si starší žena najde mladýho kluka, mm-hmm. ale ty ženský jsou na rozdíl od těch chlapů slušný. Oni klidně ty starý chlapy jdou s břichem a zbalejí 15-letou holku. Zatímco ta starší dáma, když má trošku nějaký špek, tak to do toho nejde, protože ví, že to není tak krásný už, mm-hmm. jo.
3: Že jsou sebekritičtější, ano, ano, myslíte ano, ty ženský. Jsou.
4: Ale musím říct, že já jsem si teda pana profesora Vávru brala před 5 lety. Úplně z prostého důvodu. On nějaký doktor mu řekl, že by měl brát aspirin nebo anopirin. A on je poctivý, ukázněný člověk, tak ho bral, něco mu tady to udělalo se žaludkem, odvezli ho do vojenské, já jsem ho odvezla do vojenské nemocnice. A když jsem za ním přišla na jipku, tak se mě nějaký podplukovník Kocourek zeptal, co si přejete? A já jsem říkala, já se jdu zeptat, jak je panu profesoru Vávrovi. Co je vám do toho? Já jsem říkala, no jo, kdo jste? Já jsem říkala, Němcová. Co je vám do toho? Já jsem říkala, já bych to docela věděla, víte, my no, nepodáváme informace vůbec, zapomeňte. Takže já jsem si toho Vávru vzala, aby mě podali nějaký informace. Měli jsme svatbu v Dřeváku, to je v Holešovicích, takový docela takovou jednoduchou. Přišel mu tam za svědka syn od jeho bratra je R. Vávry, Ahmed Máhla, ty si jste někdo čet, jo? To byl spisovatel. Ten, vlastně ten jeho synovec byl taky už 80-letý. Já jsem ale šla na ohlášky, na úřad a ta paní, co tam seděla, se mě zeptala, ona mě dala vyplnit tu snoubeneckou listinu takovou a říkala, tak paní Němcová, váš snoubenec... Aha, váš... Takže jinak. Vaše tchýně... Ne, váš tchán se narodil 1850. Vaše tchýně se narodila 1870. To je, co jsem říkala. Ona šla otevřít v okno. Pak říkala... A víte ale, že váš manžel se narodil 1911 a váš tatínek je mladší než váš snoubenec. A já jsem říkala, já to všechno vím, no. A vy si ho chcete vzít? A říkala, jo, jako, tak jsme to tady vyplnili. A ona říká,

0: chtěla rozmluvit ještě.
1: Maminka to ví a taky je mladší než váš snoubenec, řekla a pak se zeptala tak slušně. A jak se budou jmenovat vaše děti? A já jsem říkala, no budou se má po Vávrovi, Vávre, ale já se nechávám jméno jako Němcová Rýzerka, Němcová, to nebudu měnit. A ona řekla, tak dobře, tak vám přeji hodně štěstí, ona tam sedí do dneška.
2: Děkujeme kolegynice Němcové, děkuju pro dnešek Honzovi Přeučilovi.
3: Já také děkuji. Dámy a pánové, přeji vám všechno nejlepší a byl bych velice rád, abyste se řídili jednou krásnou myšlenkou, kterou řeknu na závěr, kterou se s mojí milovanou Evičkou řídíme už řadu let. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.

0: kvartál Moravskoslezského kraje. Město Dolní Benešov upraví část zámeckého parku. Česko získá přístup k jednomu z nejvýkonnějších evropských superpočítačů pro umělou inteligenci. A dnes bude v regionu oblačno s teplotami do 26 stupňů. Hezké ráno, u zpráv přeje Lenka Blažejová. Hejtmanství spustilo nový platební portál. Lidem z menších obcí umožní elektronicky zaplatit některé poplatky, například za odpad, pro nájem parkovacích míst nebo třeba za psy. Platby bude možné provádět přes běžné platební metody.
1: Před ostrým spuštěním systém v pilotním provozu vyzkoušela vybraná města a obce. Ode dneška se do systému mohou registrovat všechny obce Moravskoslezského kraje do 15 000 obyvatel a jejich příspěvkové organizace. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
0: Zámecký park v Dolním Benešově čeká proměna a rekonstrukce. Tamní radnice připravuje obnovu jižní části areálu a vybudování míst k odpočinku. Město už má stavební povolení a dokončuje projektovou přípravu.
2: Nová zeleň, upravené přístupové cesty a chodníky, malé jezírko s brouzdalištěm anebo takzvané sedací schody. Tak by měla část zámeckého parku v Dolní Benešově vypadat. Stavební práce začnou z kraje příštího roku a radnice využije potvrzenou dotaci ve výši 37 milionů korun. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Českým vědcům a firmám se otevře přístup k novému evropskému superpočítači Lumi AI ve Finsku. Zapojení zajistí Ostravské národní superpočítačové centrum IT for Innovation při Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava. Systém nabídne přibližně 10x vyšší výkon pro umělou inteligenci než současný superpočítač Lumi. Česko na jeho pořízení přispěje částkou 180 milionů korun. Celková hodnota projektu pak přesahuje 9 miliard. Lumi AI bude propojený také s kvantovým počítačem a poslouží například při vývoji léčiv, materiálu nebo při klimatickém výzkumu. Do provozu má být uvedený ve druhé polovině příštího roku. Bruslaři znovu vyrazí na večerní výšťku Karvinou. Oblíbené online jízdy jsou naplánovány na zítřek. Na účastníky čeká přibližně 5-kilometrový okruh po hlavních komunikacích, které budou během jízdy uzavřeny pro automobilovou dopravu, upřesnila mluvčí radnice Monika Danková.
3: Sraz bruslařů bude na univerzitním náměstí u obchodně podnikatelské fakulty. První kolo je vhodné i pro rodiny a rekreační bruslaře, pojede se pohodovým tempem a druhé kolo bude svižnější, proto je určené zkušenějším a rychlejším účastníkům.
0: Počasí. Dnes bude v regionu skoro jasno, postupně oblačno, slabé přehánky budou hlavně v Jeseníkách a teploty dnes v našem kraji 23 až 26 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Mezi Pustějovem a Hladkými Životicemi je kvůli opravě až do 14. září uzavřený most přes Děrenský potok. Objížďka vede přes Kujavy. V případě komplikací v dopravě v našem kraji volejte linku Zelené vlny. Má telefonní číslo 800 553 553.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je hodina 4 minuty, správný čas odstartovat dnešní dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Máme, přátelé, středu s datem 2. září roku 2026. Společnost vám od této chvíle až do 9. hodiny na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava budou dělat Lenka Blažejová a Petr Soukup. Hezký ráno.

0: Horko v ohni i na potítku před maturitní zkouškou letos čeká studenty střední odborné školy požární ochrany ve Frýdku Místku. Z jediné rezortní hasičské střední školy ministerstva vnitra na konci školního roku vyjdou noví maturanti. Poprvé od znovu otevření oboru před 3 lety. Téma pro reportáž. Vy uslyšíte v našem vysílání krátce před 17:30. Teď nás čeká souhrn historických souvislostí s dnešním datem 2. září.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa, 2. září. Svátek má Adéla. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Velký požár Londýna vypukl před 360 lety v roce 1666. Během 5 dní zničil celé město, včetně katedrály svatého Pavla. Viníkem byl podle všeho pekař Farinor v ulici Paddington Lane. Pravděpodobně zapomněl uhasit oheň v peci. Základ plzeňské zoologické zahrady byl položen před 100 lety v roce 1926. Na členské schůzi spolku IRIS bylo rozhodnuto najmout skleník na vojenské plovárně v Plzni v Doudlevcích, zřídit z něho pěstírnu rybek a jeho okolí proměnit v zoologickou zahradu. V tehdejším Československu byla jediná v Liberci. První ročník setkání hokejových velmocí, kanadský pohár 76, začal přesně před 50 lety. Naši na něm zářili a zaskočili celý svět, až ve finále podlehli Kanaďanům. Povinná 9letá školní docházka byla po 20 letech obnovena přesně před 30 lety v roce 1996. Tenkrát začaly působit i vyšší odborné školy. Sériově vyráběná německá elektrická lokomotiva Siemens Taurus dosáhla před 20 lety rychlosti 357 km za hodinu a překonala dosavadní světový rychlostní rekord klasické lokomotivy. Taurusy jezdí i po našich kolejích. 75 má dneska charismatický šéf týmu námořní vyšetřovací služby Jethro Gibbs, herec Mark Harmon. Krásná Mexičanka Salma Hayek má kulatou 60. Tomu se snad nedá věřit. A 55 slaví fenomenální norský lyžař, 4-násobný olympijský vítěz Kjetil André Aamodt. Já přeju pěkný den.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Dnes se nás čeká hezký den, to počasí bude velmi podobné tomu včerejšímu. Jak to aktuálně v regionu vypadá? Všude je jasno, v Karviné teď naměříte necelých 11 stupňů Celsia, teplej je ve Frýdku Místku, a to o 2 stupně. Prognóza na dnešek hovoří o tom, že by mělo být skoro jasno, postupně může přijít více oblačnosti, ale přehánky budou výjimečně, a to slabé v jeseníkách. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 23 a 26 stupni.
2: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Od maturity přímo k výjezdové jednotce. I to se může podařit studentům 4. ročníku střední odborné školy požární ochrany ve Frýdku Místku. Včera tam po několika leté odmlce nastoupili do 4. ročníku první maturanti.
1: Komu chybí prohlídka pro autoškolu, čili vlastního preventiáka?
2: Prsty zapomenuté v prázdninové pohodě, ale i očekávané výzvy posledního ročníku.
1: Budete napozorovat a budete konečně do ohně. Takže si vyzkoušíte fok, dýchači a v plné palbě.
2: To všechno řešili uniformovaní studenti na první hodině s novým třídním učitelem, mezi nimi i Filip Foltín.
3: Tak určitě se nejvíc těším asi na flashoverový kontejner v Brně. No, je to vlastně kontejner, ve kterém se hasiči učí jakoby práci s proudnicí i nějak potlačovat ten oheň. Jde o to, že si konečně vyzkouší, jak ten oheň působí, jak ho zastavit, jak ho můžou potlačit a jaké tam jsou rizika.
2: Vyzkouší si také vystříhávání lidí z nových aut, která se kvůli nějaké vadě nedostala na trh. Svou budoucnost Filip vidí právě u výjezdové jednotky, ke které může nastoupit hned po maturitě.
3: Je to takové moje motto života, že chci pomáhat druhým a stát se někým, za kým se možná i člověk v té cisterně ohledne a řekne si, jo, teďka ten člověk jde pomáhat někomu, koho vlastně vůbec nezná a nasází na něho vlastní život jakoby.
2: Filipova spolužačka Michaela Vávrová, jedna ze dvou dívek ve 4. ročníku, chce zkusit štěstí na Vysoké škole báňské technické univerzitě Ostrava.
4: Já se vidím asi na nějaké prevenci nejspíš, nějaké stavební, to mě tady tak jako baví, mi to ta škola ukázala, že by to mohlo být můj směr.
2: Každoročně se na střední odbornou školu požární ochrany hlásí zhruba 120 až 150 uchazečů. Škola přijímá 30 z nich.
5: Samozřejmě nejvíc je to tady v rámci Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského kraje, ale je to napříč celou republikou. Máme studenty i z Plzeňského kraje, z Ústeckého kraje, jsou potom tady ubytováni na internátu.
2: Říká ředitel Jiří Fojtík. Studenti pak mají možnost pokračovat ve stejné budově na vyšší odborné škole. Většina maturantů ale podle ředitele zamíří právě k výjezdovým jednotkám. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Lenka Blažová má pro vás aktuální krátké zprávy.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: O prázdninách zemřelo při dopravních nehodách v Moravskoslezském kraji 16 lidí, více než dvojnásobek oproti loňsku. Jen v srpnu policisté zaznamenali 833 nehod, při kterých se 258 lidí zranilo. Od začátku roku si nehody v našem kraji vyžádaly 24 lidských životů. Stará Běla opraví 4 úseky místních silnic a cyklostezek za zhruba 10 milionů korun. Některé komunikace poškodila těžká zemědělská technika. Obvod ale obnoví také propustek poničený povodněmi. Práce potrvají do poloviny září. V Třebomi na Opavsku začala přestavba úpravny vody za více než 8 milionů korun. Vodárenská společnost opraví budovu a vymění zastaralou elektroinstalaci, vzduchotechniku i systém pro přenos údajů na dispečing. Úpravna zásobuje obec pitnou vodou z místního vrtu a práce mají skončit v zimě. Výstava ve vestibulu Ostravské radnice představí historické plány, fotografie a dosud málo známé dokumenty o zdejších mostech a lávkách. Vernisáž začne dnes ve 14 hodin a výstava potrvá do konce září. Břehy 4 ostravských řek spojuje 22 mostů. Další stavby, včetně nové lávky přes Odru, město připravuje. Hokejisté Třince v přípravě na blížící se start extraligy poprvé prohráli. Po sérii 4 vítězství oceláři prohráli v Olomouci 1-3. O výhru Hanáků se gólově zasloužil i kanadský útočník Zachary Senyšin, který skoroval poprvé po letním příchodu ze Slovenska. Dnes bude na celé severní Moravě a ve Slezsku skoro jasno, postupně oblačno a teploty se budou pohybovat v maximech od 23 do 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Opavě dejte pozor na omezený provoz v ulici Gudrichova. Práce na silnici pokračují v úseku ulic Boženy Němcové a Zukalova a omezení v tomto místě Opavy potrvá do 9. září.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: I dnes se budeme trochu toulat naším moravskoslezským regionem v magazínu Křížem krajem. Ten začíná po 9. a kam se podíváme, to uslyšíte už za pár okamžiků.

0: Historické stavení rodiny Borjanovy v Boleticích na Opavsku je staré zhruba 200 let. Dnes tam funguje skanzen a historii tam pečlivě uchovávají a tak může přinášet svědectví o tom, jak kdysi lidé žili a hospodařili. Návštěvníci mohou třeba vidět, jak v malém prostoru bydlela rodina a jak velkou část stavení zabírala plocha pro zvířata. Právě to je místo, kam nás dnes v magazínu Křížem krajem vezve naše redaktorka Iva Havlíčková. Poslouchejte nás 10 minut po 9. hodině.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: V programu Českého rozhlasu Ostrava teď je přivítáme meteorologa Tomáše Ostrožlíka. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Mluvit budeme o počasí nejprve tom aktuálním.
2: V regionu máme polojasno, místy přechodně i zvětšená oblačnost, ale zatím bez srážek. Teploty se pohybují od 9 do 12 stupňů nejčastěji, 13 je třeba ve Frýdku Místku a 15 město Albrechtice, Žáry, to je nejvyšší teplota. A na horách je podobná teplota kolem 11-12 stupňů, vytrvané slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme tedy to stávající počasí, pojďme ale dál. Jaká je předpověď na celý den?
2: Teď z rána ještě může být přechodně zvětšená oblačnost. V oblasti Bruntálska nebo v okolí Osoblahy se může objevit i slabá přehánka v těch ranních hodinách, ale je to málo pravděpodobné. Potom bude během dopoledne polojasno, místy i skoro jasno. Odpoledne pak bude opět oblačnosti přibývat a opět spíše výjimečně se může vyskytnout odpoledne nebo k večeru přehánka. Teploty dnes vystoupí na 23 až 26, na horách bude kolem 19 a vítr slabý západní do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek. Co máme očekávat následně v noci na čtvrtek a co zítra?
2: V noci bude většinou oblačno, takže podobně jako teď ráno, a v druhé polovině noci nad ránem se mohou vyskytnout ojedinělé přehánky. Teploty v noci klesnou na 15 až 11 stupňů a vítr slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra z rána ještě může být zvětšená oblačnost, na východě v Beskydech možnost doznívání nějaké slabší přehánky, pak se bude přechodně vyjasňovat a odpoledne opět se může vytvořit kupovitá oblačnost s ojedinělou přehánkou. Teploty zítra nejvyšší 22 až 25, na horách kolem 18 a vítr ráno slabý, během nemírný západní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí, které pro nás měl Tomáš Ostrožlík. Děkujeme za ně. Hezký den.
2: Taky děkuji, naslyšenou.
3: V naší čtvrteční rozhlasové lékárně bude tentokrát řeč o pomoci lidem, kteří žijí ve společné domácnosti s duševně nemocným člověkem. Nemoc totiž zásadně zasahuje do života celé jeho rodiny. Nově teď bude nabízet pomoc i skupina v Centru duševního zdraví v Městské nemocnici Ostrava. Co to bude obnášet? Na detaily se budu ptát už tento čtvrtek. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
4: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině.
5: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: I dnes odpoledne nabídneme pořad Alex a host. U mikrofonu bude tentokrát zpěvačka Marcela Leiferová. Dozvíte se například i to, čím chtěla být, zda lékařkou anebo zpěvačkou.
1: Těžko na to odpovědět. Prvé byla medicína, hej. A jako studentka jsem začala na studentských akcích zpívat s orchestrem vtedy už velmi známého hudobného skladatele. Takže ten napísal hit. A keď už máte hit, tak už potom ste vo vlaku, ktorý sa rúti a už z toho sa ťažko vystupuje.
2: Tak ale je pravdou, že vás rozplakala Ella Fitzgeraldová, že vás přivedla k slzám a nasmerovala vás k té hudbě?
1: Nie, to nebol smer, to bolo proste nadšenie, že niekto tak krásny hlas má a tak nádherne môže spievať. Ona ma dojala totiž nielen hlasom, ale ten výraz. Viete, veľa ľudí má veľmi pekný hlas, ale nemajú výraz. Necítite emóciu z toho. A samozrejme u týchto veľkých speváčiek amerických a hlavne u Ella Fitzgerald, to bez toho, že by ste rozumela ten text, tak vás dojímá proste ten hlas. Vy viete, o čom to je.
0: Připomenu, že celý rozhovor s Marcelou Leiferovou si můžete poslechnout 10 minut po 13. hodině. Teď bude zpívat Vladimír Mišík.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Stát by měl podle prezidenta Pavla změnit kritéria rozdělování výnosů z daní pro kraje. Žáci a studenti můžou v Ostravě nakoupit jízdenky na hromadnou dopravu online. Mladí rodiče, kteří studují, mohou dostat novou sociální dávku. Dnes bude v regionu oblačno s teplotami do 26 stupňů Celsia. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Dobré ráno. Stát by měl podle prezidenta Petra Pavla revidovat kritéria, podle kterých se rozdělují daně krajům a obcím. Řekl to při včerejší návštěvě Konického mikroregionu na Olomoucku. Pravidla pro rozpočtové

0: Určení daní podle něj neodpovídají stavu samospráv a ekonomiky. Třeba na krajské úrovni jsou nastavená přes 20 let. Kvůli tomu se podle Pavla zvětšují rozdíly mezi jednotlivými oblastmi. Kvůli nákupu dlouhodobých jízdenek na hromadnou dopravu nemusí žáci a studenti v Ostravě do prodejny dopravního podniku. Celý nákup, včetně potvrzení o studiu, je možné vyřídit online. Dopravní podnik pro studenty zřídil na webu speciální stránku. Podle mluvčí dopravního podniku Ostrava Terezy Šnoblové můžou zájemci k nákupu jízdenek použít i mobilní aplikaci Moje DPO.
1: Mohou zde přímo aktualizovat svůj studentský profil. Stačí kliknout na tlačítko studentské. Sleva. Podobně systém funguje také v našich Tyrkisových jízdenkomatech. Po přiložení plastové odisky ke čtečce stačí kliknout na tlačítko Chci aktualizovat profil studenta.
0: Rodiče, kteří studují vysokou školu, můžou nově dostat příspěvek na hlídání dětí. Úřad práce jim při splnění podmínek dá zhruba 7,5 tisíce korun měsíčně. Zaplatit z toho můžou třeba chůvu anebo dětskou skupinu. O příspěvek můžou rodiče požádat online přes státní portál Jenda. V Irsku pokračuje neformální jednání ministrů zahraničí Evropské unie. Česko na něm zastupuje šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Hlavním tématem má být finanční pomoc Ruskem napadené Ukrajině.
2: Program ve Vyklou začal už včera neformální večeří. Kromě unijních ministrů se jí účastnili i zástupci Kanady, Spojeného království, Švýcarska, Norska, Islandu a Ukrajiny. Právě zapojení neunijních partnerů by podle informací Rádia Svobodná Evropa mohlo být řešením finančních potřeb Kyjeva pro odolávání ruské agresi. Na pracovním setkání budou ministři také jednat o dalších sankcích proti Rusku nebo hledat cesty, jak Ukrajinu vybavit obrannými protivzdušnými raketami. Ministr Macinka má ve Vyklou na programu i schůzku se svým ukrajinským protějškem Andriem Sibihou. Z Dublinu Ladislav Novák, Český rozhlas.
3: Počasí.
0: Dnes bude na celé severní Moravě a ve Slezsku skoro jasno, postupně ale oblačno. Slabé přehánky budou hlavně na horách v Jeseníkách a teploty dnes v našem kraji 23 až 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Aktuální provoz je teď klidný, bez nehod v Moravskoslezském kraji. V Havířově ale pokračuje oprava ulice Bíblova a tamní uzavírka skončí zítra o půlnoci.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Lenka Blažová a Petr Soukup se starají o dnešní ranní program Českého rozhlasu Ostrava. Přejeme vám teď 4 minuty po 6. hezkou středu s datem 2. září. Podívali jsme se do kalendáře, zjistili jsme, že dnes slaví všechny Adély. Je to křestní jméno, které pochází ze starogermánštiny a dá se vyložit jako vznešená anebo ušlechtilá. Za posledních 10 let se jméno, co se popularity týče, u nás zdvojnásobilo. Bylo. Takže všem Adelám, které teď ladí naše vysílací frekvence, přejeme krásný sváteční den.

0: Před ostravským okresním soudem mizí dlažba i květináče. Stavbaři musí totiž zabránit vodě, aby dál pronikala do budovy. My k tématu máme připravenou reportáž a nabídneme vám ji v našem vysílání už za 10 minut. Teď pro vás totiž máme tradiční rozhlasovou rozcvičku.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidla na šířku ramen. S nádechem vykročíme pravou nohou vpřed do výpadu a zároveň vzpažíme ruce do tvaru písmene V. S výdechem vrátíme zpět a opakujeme levou nohou. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Na severní Moravě ve Slezsku je jasno a také slunečno. Ve Frýdku Místku teď je 12,5 stupně Celsia. Na Lise hoře v Beskydech teď naměříte necelých 10 stupňů. No a jak to vypadá s předpovědí na dnešek? To počasí bude podobné, stejně jako tomu bylo včera. To znamená, že nás čeká jasno postupně, ale přijde více oblačnosti. Nicméně slabé přehánky se očekávají pouze v horských oblastech Jeseníku. Teploty dnes budou veskrze příjemné, až 26 stupňů.
2: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Marcela Lajferová.
3: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

pracovat.

0: Stavaři se pustili do několika měsíční opravy okresního soudu v Ostravě. Do budovy totiž zatéká a voda poškozuje její suterén. Na prostranství před soudem teď najatá firma odstraňuje dlažbu i velké květináče s travinami. Následovat bude kompletní oprava izolace. Náklady dosáhnou 10 milionů korun.
1: Kolem soudní budovy je teď neuvěřitelný hluk. To okolí se proměnilo v jedno velké staveniště. Ten hlavní problém vidíme zrovna tady u té čelní stěny.
2: Tady právě vidíme napojení té desky k budově, kde prosakovala voda a tekla do spodních částí té budovy, takže to bylo třeba vyměnit a vyřešit.
1: Popisuje mluvčí okresního soudu v Ostravě Dalibor Zecha. Je před náma celé to náměstíčko, je to obehnáno lešením.
2: Tady je stejný problém, tam v místech, kde původně byly traviny okrasné, tak tam také docházelo k průniku té vody, takže traviny jsou pryč, dělníci plně pracují na tom, aby doplnili hydroizolaci, aby nadále neteklo do těch spodních částí.
1: Tak, teď sjíždíme výtahem dolů do sklepení okresního soudu v Ostravě.
3: Druhé patro.
1: Právníci se učí zákon kauzality, příčina a následek. Není příčiny bez následku a není následku bez příčiny. Tak tady je ten následek. Vidíme tady, jak ta voda prosakovala.
2: Víte, že tu jsou ty původní okapové svody, kde ta voda v ideálním případě měla končit, ale jak vidíte ty mapy na celém tom betonovém podloží, tak netekla tam, kde by měla.
1: Je to celé zrezavělé, nevábné.
2: Je to tak, takže doufujeme, že ta rekonstrukce pomůže a ty vady napraví.
4: Nejvíc je to špatné u budovy, ve styku toho betonového plata s budovou, tam je největší, ano, tam jak to vidíme, tam je to velice špatné a tam se to musí kompletně opravit, takže jdeme do detailu. Je to komplikované v tom smyslu, že není prostor, je tam velice stisněný prostor pro montážní práce.
1: Robert Košacký je stavbyvedoucí, potvrzuje, že primárně se tady řeší hydroizolace.
4: Tady tato izolace už po 10 letech prosakuje a my musíme sanovat veškeré ty vodorovné konstrukce.
1: Stavební práce mají podle plánu trvat do listopadu. Z Ostravy Andrea Bertníková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Opavský magistrát varuje před podvodnými SMS-kami, které se týkají parkování ve městě. Podle radnice dostávají řidiči zprávu, že nezaplatili příslušný poplatek. V textu je pak odkaz, na který mají kliknout. Takové výzvy město ani provozovatel parkovacího systému nikomu neposílá. Část pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí převzaly úřady práce. Budou třeba posuzovat, kdo má nárok na podporu při hledání bydlení. Doteď to měli na starosti obce. Ministerstvo práce tvrdí, že se tím celý proces zjednoduší, protože úřady už teď řeší třeba sociální dávky. Podle Svazu měst a obcí ale naopak kvůli změně lidem přibude administrativa. Některé obce v Beskydech už nepřipojují na vodovod nové odběratele. Stávající zdroje přestávají stačit. Problém řeší například v turistických centrech, jako je Řeka anebo Bílá. Příští rok tam budou testovat nový třetí vrt, který by měl celou situaci zlepšit. Moravskoslezský kraj spustil platební portál, který umožní lidem a příspěvkovým organizacím z obcí, které mají do 15 000 obyvatel, platit vybrané poplatky online. Prostřednictvím portálu bude možné uhradit například poplatky za odpady, psy, pronájem hrobového místa anebo třeba platby spojené se školami. Krnov otevřel tamní plavecký bazén. Sportoviště bylo mimo provoz zhruba rok. Povodeň v roce 2024 narušila statiku budovy a poškodila i bazénové vany. Město dokončilo všechny testy i nutné opravy. Do budoucna bude ale potřeba další rekonstrukce. Dnes bude v regionu skoro jasno, postupně oblačno a teploty budou příjemné 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici D48 u Libhoště ve směru na Nový Čín je nehoda osobního auta. Jeho řidič tam naboural do svodidel. Policie už nehodu vyšetřuje, dejte na to pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Dnes je středa, což je, znamená, že v dopoledním čase mezi 11. a 12. hodinou vám opět nabídneme rozhovor s naším hostem. Kdo přijde do studia? O čem se bude mluvit? Otázky, na které dám odpověď? Po nahrávkách od skupiny Jelen a kapely Olympic.

strniště, jak nůž dozad tlačí. Děkuju, to stačí, vzbudili mě právě včas.

0: Naším dnešním dopoledním hostem bude hlučínská výtvarnice a lektorka výtvarného umění Ellen Týmlová. Přijde vyprávět příběh své maminky, která začala malovat v 90 letech po velmi těžkém poranění hlavy. Malování jí začalo prospívat a před několika dny měla dokonce svou vernisáž. Povzbuzující příběh vám nabídne Kateřina Huberová v čase mezi 11. a 12. hodinou.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V programu Českého rozhlasu Ostrava teď je přivítáme meteorologa Tomáše Ostrožlíka. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Mluvit budeme o počasí nejprve tom aktuálním.
2: V regionu máme polojasno, místy přechodně i zvětšená oblačnost, ale zatím bez srážek. Teploty se pohybují od 9 do 12 stupňů nejčastěji, 13 je třeba ve Frýdku Místku a 15 město Albrechtice, Žáry, to je nejvyšší teplota. A na horách je podobná teplota kolem 11-12 stupňů, vytrvané slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme tedy to stávající počasí, pojďme ale dál. Jaká je předpověď na celý den?
2: Teď z rána ještě může být přechodně zvětšená oblačnost. V oblasti Bruntalska nebo v okolí Osoblahy se může objevit i slabá přehánka v těch ranních hodinách, ale je to málo pravděpodobné. Potom bude během dopoledne polojasno, místy i skoro jasno. Odpoledne pak bude opět oblačnosti přibývat a opět spíše výjimečně se může vyskytnout odpoledne nebo k večeru přehánka. Teploty dnes vystoupí na 23 až 26, na horách bude kolem 19 a vítr slabý západní do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek. Co máme očekávat následně v noci na čtvrtek a co zítra?
2: V noci bude většinou oblačno, takže podobně jako teď ráno, a v druhé polovině noci nad ránem se mohou vyskytnout ojedinělé přehánky. Teploty v noci klesnou na 15 až 11 stupňů a vítr slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra z rána ještě může být zvětšená oblačnost, na východě v Beskydech možnost doznívání nějaké slabší přehánky, pak se bude přechodně vyjasňovat a odpoledne opět se může vytvořit kupovitá oblačnost s ojedinělou přehánkou. Teploty zítra nejvyšší 22 až 25, na horách kolem 18 a vítr ráno slabý, během nemírný západní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí, které pro nás měl Tomáš Ostrožlík. Děkujeme za ně. Hezký den.
2: Takže děkuji, naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Halka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Halka má tajemství a neví, co si s ním počít. To Henrik je rozhodnutý, chce na všechno zlé zapomenout, přestože Anuška ztraceného syna stále hledá. Jejich vztah proto drží jen na vlásku a Emilia Zaleská se pokusí dát rodinu zase dohromady.
5: Vítejte, tak ráda vás zase vidím. Mama div nemá slzy v očích, hlas se jí třese. Neuhostím vás nějak bohatě, vede Emilia Zaleská hosty do kuchyně k prostřenému stolu. Hlavní je, že jsme se po dlouhé době zase všichni sešli. Pak si uvědomí, co řekla a dodá, my, co jsme zbyli.
4: Premiéra druhé části četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A David Kolera, skupina Lucie, písnička Daniela v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Máme 8 minut před 7 a je to ten správný čas, abychom nabídli pár pozvánek. Do ostravské zoo dnes můžete zajít za netopíry. Zahrada se totiž připojuje k Mezinárodní noci pro netopíry. Těšit se můžete na přednášku plnou zajímavostí ze života těchto létajících savců a prohlédnete si i živé netopíry a také techniku užívanou při jejich výzkumu. Přednášet bude Martin Gajdo. Vše začíná v 18 hodin ve výukovém centru u pavilonu Tanganyika. Synagoga Krnov zve na program Festivalu židovské kultury Fajné léto po židovsku. Festival začíná dnes a bude trvat až do 9. září. Dnes ho zahájí koncert židovské hudby kapela Simča. Součástí jsou kromě koncertů i besedy, přednášky, bohoslužby anebo workshopy. Do konce října je na hradě Sovinci k zhlédnutí výstava Jindra ze Sovince. Je věnovaná životnímu jubileu fotografa Jindřicha Štrajta. Snímky si můžete prohlédnout dnes mezi 9. a 18. hodinou. A v zámecké Márnici v Nové Horce je ke zhlédnutí výstava věnovaná umírání a také smrti v době osvícenství. Trvá až do 31. října a prezentuje i unikátní josefínskou výklopnou rakev.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel na Pražském hradě přijme ministra školství. Letošní léto bylo v Česku druhé nejteplejší za posledních 65 let. V Benkovicích na Opavsku se bude stavět nová hasičská zbrojnice. Dnes bude oblačno, teploty do 26 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Hezké ráno. Na Pražský hrad popolední dorazí ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. S prezidentem Petrem Pavlem bude jednat například o výdajích na vzdělávání. Ty by měly být podle návrhu ministerstva financí příští rok meziročně vyšší, celkem 288 miliard korun. Podle Plagy ale v rozpočtu stále asi 6 miliard chybí, a to třeba na financování soukromých nebo církevních škol. Témata dnešní schůzky shrnuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
2: Bude hlavně o rozpočtu rezortu školství a připravovaném novém vysokoškolském zákonu. Pana prezidenta zajímá také strategie 2030+ a její implementace do vzdělávací soustavy. Schůzka je plánována zhruba na hodinu.
1: Podle prezidenta Pavla by se mohli s ministrem Plagou bavit i

0: o duševním zdraví mladé generace. Před podvodnými SMS zprávami, které chodí lidem na mobil a vydávají se za upozornění za nezaplacenou pokutu za parkování, varuje vedení několika měst, třeba Opavy nebo Šumperku. Zprávy obsahují odkaz, na který by lidé ve vlastním zájmu neměli klikat, upozorňuje mluvčí města Šumperk Jana Kaněvová.
1: Odkaz vede na podvodnou stránku, která může požadovat zadání údajů k platební kartě. Doporučujeme na podobné SMS nereagovat a neklikat na uvedené odkazy. Pokud si lidé nejsou jistí, zda je výzva k úhradě pokuty skutečná, mohou si pravost ověřit přímo u městské policie Šumperk.
0: Letošní léto bylo v Česku druhé nejteplejší za posledních 65 let. Průměrná teplota byla vyšší jen v roce 2019. Většinu území zasáhly dvě vlny veder. Při té červnové dokonce padl absolutní teplotní rekord, když v Doksanech na Litoměřicku naměřili 41,9 stupně Celsia. Ještě nikdy meteorologové nezaznamenali tolik dní, kdy teploty překročily 40. Letos jich bylo 5. Rekordní byl i počet tropických nocí, kterých bylo 35. O jednu tak padlo dosavadní 11 let staré maximum. Dobrovolní hasiči v Benkovicích na Opavsku budou mít novou zbrojnici. Radnice v Hradci nad Moravicí, pod kterou Benkovice spadají, čeká na výsledné návrhy architektů a připravuje další dokumentaci pro stavební povolení. Hasičská zbrojnice vytvoří jeden celek s tamním kulturním domem.
2: Budou to dvě rekonstrukce v jednom, protože je nutné upravit i kulturní zázemí obce. Obě budovy budou propojené a vznikne tak nové společenské, kulturní i sportovní centrum, protože jsou v plánu také úpravy okolí, včetně hřišť pro děti i pro hasičské sportovní soutěže. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Počasí. Dnes bude v Moravskoslezském kraji skoro jasno, postupně oblačno, slabé přehánky budou hlavně v Jeseníkách a teploty dnes v našem kraji 23 až 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Varování ze silnice D48 na kilometru 26 u Libhoště na Novojičínsku ve směru k dálnici D1 je hromadná nehoda. Projíždí se pouze levým pruhem a tvoří se tam kolona, dejte na to pozor.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Máme 4 minuty po 7. To, co posloucháte, je ranní program Českého rozhlasu Ostrava. To dnešní dobré ráno je s datem 2. září. Starají se o něj Lenka Blažová, Petr Soukup. Přejeme vám vše dobré a můžeme připomenout, že v nejbližších zhruba 25 minutách se zaměříme na aktuální situaci ve fotbalovém Baníku Ostrava, ale ještě předtím budeme s Arturem Kubicou zachraňovat zkavašený med, a to v rámci pravidelné rubriky plné dobrých rad a nápadů. Jmenuje se Dvakrát měř a jednou řeš a bude tady hned po písních Ilony Čákové a Paula Simona s Artem Garfunklem.

0: Fotbalisté Baníku Ostrava dokázali v nové sezóně vyhrát 3 z 5 ligových zápasů a zažívají tak povedenější start do sezony než v tom minulém roce. Ale na druhou stranu přicházejí o hráče, už za chvíli o tom budeme podrobně v našem vysílání hovořit. Vše uslyšíte v reportáži krátce před 7:30. Teď do vysílání přichází se svými dobrými radami Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: Med je určitě jedna z nejkvalitnějších potravin a když si koupíte sklenici od svého včelaře, tak se určitě těšíte, jak si pochutnáte. Jenže i med může začít kvasit. A je to obvykle způsobeno tím, že do něj, když ho otevřete, dáte třeba špinavou lžičku anebo ho špatně zavřete a med má schopnost nasávat vlhkost ze vzduchu a to může způsobit kvašení. A teď co s tím? Ten návod mám ověřený. Funguje. Takže krásně kvasící med, který máte chuť vylít do záchodu, zachráníte tak, že ho rozmícháte s tak 40 stupňů teplou vodou, přibližně v poměru 1:3, takže máte ve velké sklenici od ogurek najednou 2,8 litru rozmíchaného kvasu. Dáte na to víčko, já tam dávám igelitový mikrotenový sáček a stáhnu to gumičkou, aby tam nevnikal cizí vzduch. Dám to na teplé místo v bytě a nechám svému osudu. Pokud se tam při přípravě nedostane nedopatřením nějaká plíseň, tak za takových 6 měsíců odvíčkujete, ochutnáte a budete se divit, jak dobrou medovinu téměř zadarmo jste právě získali. A taková teplá medovina v hrníčku na podzim v časech plískanic a v časech kýchání a smrkání, tak taková medovina krásně zahřeje celé tělo. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Zpíval nám Petr Naď, 7 hodin 16 minut.
1: Počasí.
0: Ráno máme v našem regionu hezké a slunečné, pojďme k teplotám. V tuto chvíli ve Frenštátě pod Radoštěm 12,8 stupně, v Opavě naměříte 11 stupňů. Prognóza na středu říká, že bude hezky, většinou jasno, postupně přijde trochu oblačnosti, ale pršet by z toho nemělo, pouze ve výjimečných případech v Jeseníkách. Teploty veskrze příjemné, 23 až 26 stupňů.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Naším středečním dopoledním hostem bude hlučínská výtvarnice a lektorka výtvarného umění Alen Týmlová. Bude vyprávět příběh své maminky, která začala malovat v 90 letech po velmi těžkém poranění hlavy. Malování začalo prospívat a před několika dny měla dokonce svou vernisáž. Povzbuzující příběh nabídne Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Snad se v dalších zápasech nebudou trápit ani hráči Baníku Ostrava. Fotbalisté získali zatím v ligové soutěži 9 bodů, stejně jako pražská Sparta. A to mají o jeden odehraný duel méně. V začátku sezóny už ale sčítají citelné absence.
1: Mě strašně mrzí, že jsme přišli prostě o 3 hráče a věřte mi, že bych radši prohrál, aby ty kluci byli zranění.
2: Říkal trenér Baníku Roman Skuhravý. Ošklivé zranění si způsobil v sobotním utkání senegalský útočník Abdallah Nienk. Při akrobatickém výskoku a snaze zasáhnout míč si při dopadu zlomil ošklivě bérec, tedy holení i lýtkovou kost nad kotníkem, a zápas nedohráli i Siňavský a Kohout.
1: Siňavský si tam v tom rohu na tom tartanu, jak je tam ten přechod, tak cítil, že se mu vyjelo a vrátilo koleno, takže teď mu to otýká, a Ozi Kohout tam ho píchlo v lýtku.
2: Nienk nejspíš přijde o zbytek sezóny, chybět nějaký čas bude patrně i Siňavský, možná i Kohout, který vynechal kvůli zdraví i určité pasáže minulé sezóny. O zápas dřív zase utrpěl pneumotorax obránce Friedrich, ale tento týden už začíná běhat. Baník navíc před koncem přestupního termínu pustil do jiných klubů čtveřici Havran, Buchta, Pojezdný a Grigar.
1: Strašný paradox, my jsme vlastně v týdnu pustili 3 hráče a hned se vám to takhle jakoby vydrbe. Jo. Takže teď přemýšlím primárně jako o tom, jak si posunout do tréninkového procesu 3 hráče z Bčka a Bčko doplníme jakoby z dorostu.
2: Přemýšlí trenér Skuhravý, pokud by absence Siňavského a Kohouta měla být delší, pak by se s majitelem Brabcem bavil o posilách kádru. Ale zatím si pomůže určitě hráči z Bčka, které vyhrálo poslední 2 zápasy venku na Žižkově a v Třinci vždy shodně 4-1.
1: Mám radost toho, že Bčko vyhrálo, prej skvělý výkony některých hráčů, takže je to příležitost pro další.
2: Doplnil trenér Roman Skuhravý k aktuální plné marotce Baníku. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas. Český rozhlas Ostrava.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. 16-letý Maty se chystá na přijímačky na střední školu. Premiérový seriál o těžkostech dospívání Filtr. ČT 2. Na návštěvě země divoké přírody, golfu a dávných příběhů. Premiéra dokumentu Evropa z výšky, Skotsko. A ČT Art uvede portrét jednoho z posledních žijících tvůrců československé nové vlny. Premiérový dokument Bočan. Středeční večer s Českou televizí.
2: Krátké zprávy, Alenka Blažejová.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Země Visegrádské čtyřky by mohly více spolupracovat s Japonskem, a to v oblastech umělé inteligence nebo pokročilých technologií. Ministři zahraničí Česka, Slovenska, Maďarska a Polska se na tom shodli se šéfem japonské diplomacie při schůzce na Slovensku. Začala kompletní rekonstrukce sportovní haly Opavské základní školy Mařátkova. Opravy se dotknou celé stavby od střechy až po nové rozvody energií a vytápění tepelnými čerpadly. Rekonstrukce bude trvat zhruba rok a bude stát dohromady 80 milionů korun. Radnice Bohumína letos investuje zhruba 60 milionů korun do zateplování a dalších oprav městských bytových domů. Od jara stavbaři pracují na 15 vchodech v obytných blocích v centru města. Dělníci odstranili z památky UNESCO ze sloupu Nejsvětější trojice v centru Olomouce Lešení, které tuto 32 metrů vysokou památku zakrývalo déle než 2 roky. Obyvatelé města i jeho návštěvníci se tak mohou pokochat pohledem na majestátní barokní sloup. Oprava zahrnovala i obnovu kovových prvků a zlacení. Na tenisovém US Open se dnes představí 5 českých zástupců. Linda Nosková, Karolína Muchová, Karolína Plíšková a Jiří Lehečka budou bojovat na betonových dvorcích v New Yorku o postup do 3. kola. Nikolu Bartuňkovou pak čeká dohrávka úvodního kola proti Šarifové z Egypta, kde vede po prvním setu 6-1. Počasí v regionu Severní Moravy a Slezska dnes bude oblačné, v jeseníkách se mohou objevit slabé přehánky. Teploty dnes 23 až 26 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Připojíme varování ze silnice D48, konkrétně na kilometru 26 u Libhoště na Novojičínsku vyšetřuje policie hromadnou nehodu. Je tam kolona, projíždí se zatím levým jízdním pruhem, jeďte opatrně.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Už za pár minut zamíříme do střední odborné školy požární ochrany ve Frýdku Místku.
5: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidé.

0: Máme Český rozhlas Ostrava, krátce po půl osmé se vypravíme do Frýdku Místku. Od maturity je přímo k výjezdové jednotce. I to se může podařit studentům čtvrtého ročníku střední odborné školy požární ochrany ve Frýdku Místku. Včera tam po několika leté odmlce nastoupili do čtvrtého ročníku první maturanti.
1: Komu chybí prohlídka pro autoškolu, čili vlastního preventiáka?
2: Resty zapomenuté v prázdninové pohodě, ale i očekávané výzvy posledního ročníku.
1: Budete napozorovat a budete konečně do ohně. Takže si vyzkoušíte fok, dýchači a v plné palbě.
2: To všechno řešili uniformovaní studenti na první hodině s novým třídním učitelem, mezi nimi i Filip Foltín.
3: Tak určitě se nejvíc těším asi na flashoverový kontejner v Brně. No, je to vlastně kontejner, ve kterém se hasiči učí jakoby práci s proudnicí i nějak potlačovat ten oheň. Jde o to, že si konečně vyzkouší, jak ten oheň působí, jak ho zastavit, jak ho můžou potlačit a jaké tam jsou rizika.
2: Vyzkouší si také vystříhávání lidí z nových aut, která se kvůli nějaké vadě nedostala na trh. Svou budoucnost Filip vidí právě u výjezdové jednotky, ke které může nastoupit hned po maturitě.
3: Je to takové moje motto života, že chci pomáhat druhým a stát se někým, za kým se možná i člověk v té cisterně ohledne a řekne si, jo, teďka ten člověk jde pomáhat někomu, koho vlastně vůbec nezná a nasází na něho vlastní život jakoby.
2: Filipova spolužačka Michaela Vávrová, jedna ze dvou dívek ve čtvrtém ročníku, chce zkusit štěstí na Vysoké škole báňské technické univerzitě Ostrava.
4: Já se vidím asi na nějaké prevenci nejspíš, nějaké stavební, to mě tady tak jako baví, mi to ta škola ukázala, že by to mohlo být můj směr.
2: Každoročně se na střední odbornou školu požární ochrany hlásí zhruba 120 až 150 uchazečů. Škola přijímá 30 z nich.
5: Samozřejmě nejvíc je to tady v rámci Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského kraje, ale je to napříč celou republikou. Máme studenty i z Plzeňského kraje, z Ústeckého kraje, jsou potom tady ubytováni na internátu.
2: Říká ředitel Jiří Fojtík. Studenti pak mají možnost pokračovat ve stejné budově na vyšší odborné škole. Většina maturantů ale podle ředitele zamíří právě k výjezdovým jednotkám. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko Místecku. A breathless drive on a downtown street.

0: počasí.
1: V programu Českého rozhlasu Ostrava teď přivítáme meteorologa Petra Drobka. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Začneme aktuálním počasím v regionu. Jak to vypadá?
2: Tak máme aktuálně poměrně zvětšenou oblačno, někde i skoro zataženo nebo zataženo, ale bez srážek. Teploty, ty se nám pohybují od nějakých 8 stupňů v Rýmařově a v údolích na Jesenicku až po nějakých 16 stupňů v městě Albrechticích, to je taková vyvýšená stanice, takže tam máme teďkom tepleji a jinde většinou kolem 10-12 stupňů. Na Lysé hoře je 10 stupňů, 9 stupňů je na pradědu a vítr fouká většinou slabý, jeho západní až jižní s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady středa, druhý den měsíce září, jak bude?
2: Tak zpočátku ještě velká oblačnost, ale už v průběhu dopoledne bude od západu postupně ubývat oblačnosti. Odpoledne zase se začne vytvářet klupovitá oblačnost, takže přechodně oblačno. A spíš jenom výjimečně se může objevit přehánka. Maximální teploty od 23 do 26 stupňů, na horách od 17 do 21 a povane slabý západní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek. Jaké počasí přijde následně v noci a čeho se dočkáme zítra?
2: V noci bude většinou oblačno a postupně se lokálně vyskytnou přehánky. Teploty klesnou na 15 až 11 stupňů a povane jenom slabý proměnlivý vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. Ve čtvrtek zítra přes den bude oblačno, přechodně může být později i polojasno a zejména ráno a potom odpoledne se lokálně mohou vyskytnout přehánky. Teploty od 22 do 25 stupňů, na horách kolem 18 a povane ráno slabý a v průběhu dne se rozfouká mírný západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Ještě poprosím o tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1022 hektopaskalů a relativní vlhkost ta se pohybuje kolem 80%.
1: Informace o počasí nabídl Petr Drobek, díky za to a hezký den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Vivalda Liberenda, 7 hodin 52 minut, pojďme k pozvánkám. V muzeu Oderska si můžete prohlédnout výstavu Carbon. Prezentuje fascinující svět prvohorní fauny a flory. Můžete přijít prozkoumat období, kdy se bouřlivě formovala geologická stavba země, vznikla ložiska černého uhlí a tvořily se droby a břidlice. Výstava bude trvat až do března příštího roku. Návštěvnické centrum Nový Jičín zve na výstavu s názvem Celým rokem s Javorníkem. Mapuje 70 let činnosti folklorního souboru Javorník Nový Jičín. K vidění je výstava do 29. září. Vernisáž a křest kalendáře je právě dnes v 5 hodin odpoledne. A ještě jedno pozvání, to nás zavádí do muzea Trojmezí v Jablunkově. Tam je až do 13. září k vidění výstava Chladné ostří. Představuje chladné zbraně používané našimi předky k obraně, k práci i k obstarání obživy. Tolik tedy naše dnešní nabídka, ať už se vypravíte kamkoliv, tak vám přejeme příjemné trávení volného času. Za chvíli bude zpívat Ivone Přenosilová.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Havířovské základní školy přivítali méně prvňáčků než vloni. Hlavní hygienička České republiky Barbora Macková dnes na vlastní žádost končí ve funkci. Hokejisté Olomouce v přípravě porazili Třinec 3-1. Dnes bude v regionu oblačno, teploty do 26 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá a hezké ráno přeje Lenka Blažejová. V Havířově letos nastoupilo do škol 674 prvňáčků. Celkem tam do lavic základních škol usedlo necelých 6 tisíc žáků. Dětí ale každým rokem ubývá. Radnice tak postupně snižuje kapacity základních i mateřských škol, některé slučuje anebo ruší.
2: V loňském roce nastoupilo do prvních tříd 707 žáků a to je o 33 více než letos. Havířov od tohoto školního roku sloučil základní školy Jarošova a Marie Pujmanové. Zašli Jarošova totiž nesplnila minimální počet žáků. Dalším důvodem je také změna financování nepedagogických pracovníků. Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Barbora Macková dnes končí ve funkci hlavní hygieničky, rezignovala na vlastní žádost. Dál ale povede Státní zdravotní ústav. Rozhodnutí odůvodnila tím, že neměla dostatečnou podporu pro finanční a personální stabilizaci hygienické služby. Agendu hlavního hygienika dočasně převezme Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví. Mackovou zastoupí do doby, než rezort vybere jejího nástupce. Na botanickou vycházku do sadů 1. máje se dnes můžou společně vypravit zájemci v Šumperku. Pořádají pracovníci tamního vlastivědného muzea. Zaměřená bude na tamní dřeviny a byliny, popisuje mluvčí muzea Zuzana Kvapilová.
3: Účastníci botanické vycházky se seznámí s pěstovanými druhy dřevin i planě rostoucími bylinami v sadech 1. máje.

0: procházku povede botanička Jana Uhlířová. Sraz účastníků je v 5 hodin odpoledne u pokladny Vlastivědného muzea v Šumperku.
1: Festival Den architektury se letos v Moravskoslezském kraji uskuteční v Ostravě, Opavě, Krnově, Bruntálu, Havířově, Holasovicích a taky v Kopřivnici. 16. ročník přehlídky do 7. října nabídne komentované prohlídky, přednášky, různé diskuze, workshopy, výstavy i filmy. Letošní ročník s motem Bydlím, tedy sem, se zaměří na bydlení a jeho proměny od středověku až po současnost. Za pořadatele o tom informovala Silvie Marková. Sport. Hokejisté Olomouce v přípravě porazili Třinec 3-1. Gólově se prosadili útočníci Senišin, Macuch a Herčík. Na křídle první formace Olomouce nastoupil i slovenský hráč Spodňák, který na Hanou přišel z Michalovců. Po operaci ruky zapsal první start v olomouckém dresu.
2: Tak jsem rád, že jsem si troška zahrál ten hokej zase po pol roku. Tak já jsem se velmi těšil na tento zápas. A už mi chybal v podstatě ten hokej troška, takže já jsem rád, že jsme vyhrali a že jsem mohl troška pomoct aj tomu týmu a doufám, že toto je náš taky nový štandard a že budeme v tomto pokračovat do sezóny.
1: Počasí. Dnes bude v Moravskoslezském kraji skoro jasno, postupně oblačno, slabé přehánky budou hlavně v Jeseníkách a teploty dnes v našem kraji 23 až 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Za obcí Hostašovice ve směru na Straník na Novojčínsku došlo k nehodě osobního auta se zraněním. Na místě teď probíhají záchranné a vyprošťovací práce, dejte na to velký pozor.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Lenka Blažová a Petr Soukup vám přejí pěkné 2. zářijové ráno. Posloucháte vysílání, ve kterém nás už za chvíli doplní také Martin Písařík se svou rubrikou Co v učebnicích nebylo. Dnes se zaměří na růst některých rostlin. Já připomenu, že hudebně do další vysílací hodiny vstupujeme s Michalem Tučným. Ať se vám pěkně žije a dobře poslouchá.

0: Důležité informace pro řidiče používající silnice v Moravskoslezském regionu pro vás budeme mít krátce před 8:30, teď ale Martin Písařík a jeho taková trochu v uvozovkách edukativní rubrika.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejen rostliny, ale i některé dřeviny poprvé vykvetou až po mnoha letech života? Květ a následně semena jsou pro velkou část rostlin hlavním způsobem rozmnožování. Některé druhy si s tím ale dávají hodně na čas. Zatímco část zeleně kvete každý rok, některé rostlinné druhy potřebují shromažďovat energii ke kvetení i několik dekád. Pak mnohdy předvedou pestrobarevnou podívanou, která ale může trvat jen pár desítek hodin. Podivuhodným příkladem z této kategorie je zmijovec titánský. Poprvé rozkvétá až po více než 7 letech. Jeho květenství pak měří i 3 metry do výšky, přetrvá ale maximálně 2 dny. Zajímavým případem je i velvičie podivná. V jihoafrické poušti Namib žije stovky let, sice nekvete, ale vytváří šištice v nepravidelných cyklech, které mohou trvat třeba 40 let. Některé rostliny za celý svůj životní cyklus vykvetou pouze jednou. Mezi ně patří například agáve sisalová, důležitá hospodářská rostlina, z níž se dříve vyráběla například lodní lana. A také některým druhům bambusu to trvá i 100 let. A populace bambusu v jedné geografické oblasti navíc často své kvetení synchronizuje.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Ráno máme na severní Moravě a ve Slezsku příjemné, většinou svítí slunce, někde mírná oblačnost. Pojďme k teplotám. V Karviné 15 stupňů Celsia, o 2 stupně méně je v Novém Jičíně. Prognoza na dnešek říká, že den bude podobný tomu včerejšímu, má být většinou jasno, postupně přijde malá oblačnost, ale pršet z ní nebude, pouze ve výjimečných případech v horských oblastech Jeseníku. Ta oblačnost se pak bude později odpoledne rozpouštět. Teploty 23 až 26 stupňů, na horách okolo 19.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je u konce. Celé léto jste s námi vyráželi na výlety, poznávali krásná místa našeho kraje, sbírali soutěžní razítka a hráli o skvělé ceny. Teď už zbývá jediné, zjistit, kdo vyhraje. Slavnostní losování proběhne v pondělí 7. září po 14. hodině. Tak si držte palce, třeba právě vaše soutěžní karta přinese štěstí. Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Děkujeme, že objevujete náš kraj společně s námi.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: dokola.
1: To byl Tomáš Klus, teď je 8 hodin 22 minut. My míříme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době bude odehrávat, to už nám poví mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Silnice první třídy číslo 57 mezi Fulnekem a Hradcem nad Moravicí prochází kopcovitým terénem, který komplikuje jízdu především kamionům. Situaci řešíme a přinášíme dobrou zprávu, protože na stavbu obchvatu obce Vrchy máme souhlasné stanovisko EIA, což nám umožňuje pokračovat do dalších fází přípravných prací. Čeká nás ještě dlouhý proces, ale kladný posudek vlivu stavby na životní prostředí patří mezi zásadní milníky každého velkého projektu.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: V dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava vás čekají další krátké zprávy. Už za pár chvil je nabídne Lenka Blažejová.
2: Je 8:30.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Návrh státního rozpočtu na příští rok se může ještě změnit, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO v reakci na kritiku koaličních partnerů ohledně výše schodku. Podle ní je běžné, že v září k úpravám rozpočtu dochází. Záleží, jaké konkrétní návrhy motoristé nebo SPD předloží. Kvůli rozpočtu se ve čtvrtek sejde premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s předsedou motoristů Petrem Macinkou a předseda sněmovního rozpočtového výboru Vladimír Pikora z motoristů. V prázdninách zemřelo při dopravních nehodách v Moravskoslezském kraji 16 lidí, více než dvojnásobek oproti loňsku. Jen v srpnu policisté zaznamenali 833 nehod, při kterých se 258 lidí zranilo. Od začátku letošního roku si nehody v našem kraji vyžádaly 24 životů. Stará Běla opraví 4 úseky místních silnic a cyklostezek za zhruba 10 milionů korun. Některé komunikace poškodila těžká zemědělská technika. Obvod obnoví také propustek poničený povodněmi. Práce potrvají do poloviny září. V Třebomi na Opavsku začala přestavba úpravny vody za více než 8 milionů korun. Vodárenská společnost opraví budovu a vymění zastaralou elektroinstalaci, vzduchotechniku i celý systém pro přenos údajů na dispečing. Úpravna zásobuje obec pitnou vodou z místního vrtu a práce mají skončit v zimě. Výstava ve vestibulu Ostravské radnice centrálního obvodu představí historické plány, fotografie i dosud málo známé dokumenty o zdejších mostech a lávkách. Vernisáž začne dnes ve 14 hodin a výstava potrvá do konce září. Břehy 4 ostravských řek spojuje 22 mostů. Další stavby, včetně nové lávky přes Odru, město teprve připravuje. A dnes bude v regionu oblačno, teploty se budou pohybovat od 23 do 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V ulici Horní v Ostravě je kolona, dejte na to pozor, došlo tam k aktuální nehodě, policie už okolnosti kolize vyšetřuje.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Právě dnes začíná 23. ročník Svatováclavského hudebního festivalu. Kromě zahraničních hudebníků lidé uslyší zpívat třeba Adama Plachetku nebo sbor Permoník. Budeme pro vás mít podrobnější pozvánku, počkejte si na ni ještě pár minut.

0: Pokud se rádi smějete a baví vás český humor, tak byste si určitě neměli nechat ujít dnešní odpolední humoriádu, což je pořad, který vysíláme 10 minut po hodině 16. A vždy do něj dorazí i jeden speciální host. Dnes tím hostem bude herec Petr Kostka, který bude humor uvádět společně s Patrikem Rozehnalem. A aktivně se do pořadu můžete zapojit i vy, naši posluchači, a to prostřednictvím svých telefonátů anebo SMSek. Tak nezapomeňte po 16. poslouchat.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava jsme teď poslouchali kapelu Pet Shop Boys, ale v tuto chvíli vás pozveme na zajímavý hudební festival, velmi tradiční, už 23. ročník Svatováclavského hudebního festivalu, který právě dnes začíná. Přiveze do regionu světové umělce, kteří zahrají v kostelech anebo třeba historických i technických památkách napříč Moravskoslezským krajem. Po telefonu pozdravím ředitele a dramaturga festivalu Igora Františáka. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Povězte nám, prosím, co se bude dít právě v tomto týdnu?
1: Tak celkem máme připraveno 21 koncertů a v tomto týdnu dneska nás teda čeká slavnostní zahajovací koncert s kolegem Cena 4 a Václavem Luxem, což je náš rezidenční ensemble, který vlastně s námi spolupracuje od samého počátku a mám obrovskou radost, protože katedrála je v podstatě až na pár posledních míst úplně vyprodaná, dokonce jsme navyšovali kapacitu, takže jsem za to strašně rád. Nicméně potom ve čtvrtek a v pátek nás čekají dva koncerty jednoho ansámblu a jím mužský vokální soubor Orfeus z Ukrajiny, který vlastně provozuje ortodoxní tradiční hudbu duchovní. A myslím, že se jedná o unikátní ansámbl. My jsme měli možnost je hostit už zhruba před 10 lety a vlastně ten koncert sám o sobě měl obrovský ohlas, takže i na základě těchto zkušeností jsme je pozvali a ty koncerty jsou v Sudicích a v Třinci. A o víkendu nás potom čekají dva čeští fantastiční umělci, kterými jsou Radek Boborák, hornista, který se představí jinak jako solista, ale jednak jako dirigent, s pražskými komorními solisty a potom jeden z nejvýznamnějších vůbec zpěváků současnosti, Adam Plachetka, basbaritonista, který v sále Vesmír v centru Ostravy předvede svůj solový recitál.
0: Už jste to krátce zmínil, ta vystoupení, ty koncerty se nebudou odehrávat jen v Ostravě, ale i v jiných městech nebo třeba menších obcích. Tak do jakých míst se letos podíváme?
1: Tak vlastně festival tradičně putuje celým Moravskoslezským krajem, to je ten fenomén, že není centralizovan pouze na Ostravu, tak možná bych mohl na matku jmenovat Ludgeřovice, kde je nádherný kostel svatého Mikuláše, kde se představí bosonohá varhanice a zpěvačka Kata společně s fantastickým dětským sborem Permoník v unikátním projektu. Tento koncert mimochodem bude natáčet také Česká televize, ale zavítáme taky do Příbora, do krásného piaristického kláštera, kde se představí Benda Kvartet s koncertním mistrem Janačku i Filharmonie Jiřím Hanouskem, anebo možná trochu netradiční prostor, kterým je Muzeum nákladních vozů Tatra v Kopřivnici, kde jsme zařadili jazzový koncert Jiřího Kotači a Alska Rosna Kvartet. Mimochodem za jejich desku z roku 24 dostali ocenění Anděl roku. A těch míst je samozřejmě celá řada, například bych mohl ještě jmenovat Dětmarovice, kde přijede vynikající rakouský ansámbl, který se specializuje na starou muziku, anebo Albrechtice u Českého Těšína, kde dokonce budu vystupovat já v rámci Czech Clarinet Ensemble společně s hercem Janem Šťastným a uvedeme v nezvyklé verzi Mozartovu část opery, teda v podstatě transkripci Dona Giovanniho.
0: Teď k jedné novince, vy letos vůbec poprvé nabídnete i setkání s umělci. Jak to bude vypadat?
1: Ano, je to tak. My jsme zařadili vlastně speciální sektor VIP stupenek, které nejsou pochopitelně jenom jakoby koncipovaný tak, že mají vlastně posluchači vyhraně na nejlepší místa v jednotlivých sálech, ale především jde o to, že se mají potom návštěvníci těch koncertů možnost setkat se samotnými umělci, kteří jim podepíšou CDčka nebo vlastně zvací kartičky, ale hlavně mají možnost být u komentované besedy a dozvědět se něco málo z té hudební kuchyně, nahlédnout do toho, jakým způsobem ti umělci fungují. A vše je samozřejmě všechno, tyhle setkání jsou v krásném prostoru hotelu Imperial, který je samozřejmě včetně pohoštění. A jedná se vlastně o 4 koncerty, je to zahajovací závěrečný koncert, potom právě už zmiňovaný koncert solisty pana Plachetky a potom u koncertu Watches Age, který patří vlastně v současné době, je to vokální soubor z Anglie, který je považován za nejlepší vokální ansámbl současnosti.
0: Na 23. ročník Svatováclavského hudebního festivalu nás pozval jeho ředitel a také dramaturg Igor Františák. Děkujeme za to a hezký den.
1: Také přeji příjemný den a těšíme se na setkání na našem festivalu.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Čeká nás hezký prosluněný den. Ráno na severu Moravy a ve Slezsku je slunečné, teploty se v rámci regionu pohybují mezi 14 a 16 stupni, ale teploměr dnes ukáže mnohem vyšší teplotu. Bude většinou hezky a slunečno, místy může přijít více oblačnosti, ze které by ale pršet nemělo, až na oblast Jeseníku tam může přijít drobná přehánka. Teploty je dnes okolo 26 stupňů v nížinách, na horách do 19.
2: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
3: Naším středečním dopoledním hostem bude hlučínská výtvarnice a lektorka výtvarného umění Alen Týmlová. Bude vyprávět příběh své maminky, která začala malovat v 90 letech po velmi těžkém poranění hlavy. Malování začalo prospívat a před několika dny měla dokonce svou vernisáž. Povzbuzující příběh nabídne Kateřina Huberová.
4: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jakým způsobem si žáci a studenti v Ostravě mohou nakoupit dlouhodobé jízdenky na hromadnou dopravu? O tom bude mluvit Lenka Blažová ve zprávách za 4 minuty na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Pak už tady bude dopolední program, který vás provede Richard Piskala. Pro dnešek se loučí Petr Soukup. Krásný den všem.
1: Zasmějte se s námi. To takový klučina vypráví mamince, jak bylo na procházce s tatínkem. Tak maminko, když jsme jeli zpátky, tak do autobusu nastoupila nějaká mladá paní a tatínek mi řekl, abych vstal, aby si ta paní mohla sednout. A ta maminka povídá, dámám se vždycky musí uvolnit místo. A ten chlapeček se tak zaculí a říká, no to já vím, že se má uvolnit místo, jenže já jsem předtím seděl tatínkovi na klíně. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Prezident odpoledne přijme ministra školství Plagu. Řešit budou například výdaje na vzdělávání. Žáci a studenti můžou v Ostravě nakoupit jízdenky na hromadnou dopravu online. Základní škola Mařátkova v Opavě bude mít nově opravenou sportovní halu. Dnešní počasí v Moravskoslezském kraji bude oblačné, teploty kolem 25 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministra školství Roberta Plagu za hnutí ANO. Jednat budou třeba o zákonu o vysokých školách, duševním zdraví dětí anebo o rozpočtu ministerstva. To by mělo příští rok podle návrhu rezortu financí hospodařit s částkou 288 miliard korun. To je asi o 1,5% víc než letos. Prezident Pavel včera řekl, že vzdělávání je jednou ze strategických priorit Česka a tomu by měl odpovídat i rozpočet.
2: Protože jedině vzdělaná společnost bude zároveň taky odolná a bude prosperující. Pokud se to neodrazí v rozpočtu na školství, na vzdělávání, pak je evidentní, že to asi za prioritu nepovažujeme.
0: Podle Plagy v rozpočtu ministerstva na příští rok chybí asi 6 miliard korun. Kvůli nákupu dlouhodobých jízdenek na hromadnou dopravu nemusí žáci a studenti v Ostravě do prodejny dopravního podniku. Celý nákup, včetně potvrzení o studiu, je možné vyřídit online. Dopravní podnik pro studenty zřídil na webu speciální stránku. Podle mluvčí dopravního podniku Ostrava Terezy Šnoblové můžou zájemci k nákupu jízdenek použít i mobilní aplikaci Moje DPO.
3: Mohou zde přímo aktualizovat svůj studentský profil. Stačí kliknout na tlačítko Studentská sleva. Podobně systém funguje také v našich Tyrkisových jízdenkomatech. Po přiložení plastové odisky ke čtečce stačí kliknout na tlačítko Chci aktualizovat profil studenta.
0: Začala kompletní rekonstrukce sportovní haly Opavské základní školy Mařátkova. V minulosti se tam pořádaly prvoligové basketbalové zápasy, ale technický stav tělocvičny se podle opavské radnice stále zhoršoval. Opravy se dotknou celé stavby od střechy až po nové rozvody energií a vytápění tepelnými čerpadly.
4: Do haly ve škole v Mařátkově ulici by se měly vrátit špičkové sportovní soutěže, třeba v ženském basketbalu, potvrdila opavská radnice. Rekonstrukce za více než 80 milionů korun by měla trvat rok. Podle magistrátu se ale už teď objevují potíže s horším stavem konstrukce, než se původně předpokládalo. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Dobrovolní hasiči v Benkovicích na Opavsku budou mít novou zbrojnici. Radnice

0: V Hradci nad Moravicí, pod kterou Benkovice spadají, čeká na výsledné návrhy architektů a připravuje další dokumentaci pro stavební povolení. Hasičská zbrojnice vytvoří jeden celek s tamním kulturním domem. Obě budovy budou propojené a vznikne nové společenské, kulturní i sportovní centrum. Bude tam i nové hřiště pro děti i hasičské sportovní soutěže.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno, výjimečně se mohou vyskytovat přehánky, hlavně v Jeseníkách. Nejvyšší teploty v Moravskoslezském kraji 23 až 26 stupňů Celsia. Na horách 17 až 21 a vítr bude slabý, západní do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Varování z Opavy na tamním velkém kruhovém objezdu na silnici 1/11 v Kateřinkách se srazila dvě osobní auta. Zranění tam nejsou. Je tam ale kolona, dejte na to pozor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Krásné středeční dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To už vám přeje od mikrofonu Richard Piskala. Už za chvíli tady bude pravidelný magazín Křížem krajem. Dnes se vydáme na Hlučínsko, konkrétně do Bolatic. Více prozradím už za chvíli. Samozřejmě nebudou chybět další pravidelné rubriky nebo zajímavosti a informace, ale také muzika. Petr Muk teď zaspívá, dále za chvíli Marie Rotrová. No a v průběhu hodiny třeba tady bude také slovenská muzika, Adam Ďurica dostane prostor. Takže ještě jednou krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: všem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ano, je to tak, magazín Křížem krajem v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava právě začíná. Jak už jsem prozradil před chvilkou, dnes se vydáme do Bolatic. Slezské stavení rodiny Burianovi v Bolaticích na Opavsku je staré zhruba 200 let. Dnes tam funguje skanzen a historii tam pečlivě uchovávají. A tak může přinášet svědectví o tom, jak kdysi lidé žili a hospodařili. Návštěvníci třeba uvidí, v jak malém prostoru bydlela rodina a jak velkou část stavení zabírala plocha pro zvířata. No a právě tam nahlédla redaktorka Iva Havlíčková spolu s průvodcem Dominikem Tojerem.
2: Vedle obytné části byla vždycky konírna, protože ty koně to byl takový výrobní prostředek pro toho sedláka. Kdo měl lepší koně, ten byl lepší sedlák, tak se to tradovalo. Takže pojďme se podívat.
3: No ale opravdu, tady se projde jenom taková úzká chodbička a už jsme v maštali.
2: Ano, maštali. Tady měli tři koně, protože už měli 11 hektarů pole, měli samovaz a ten už musel tahat tři koně. Takže tady stály tři dospělé koně a vždycky bylo jedno hřibátko. Když to hřibátko se vychovalo, tak se zase prodalo někomu jinému. Do žebřin, čili česky se tomu říká strzub, tam se dávalo seno, ty koně si to sami potom vybírali, že? A do žlábu se jim dával oves a voda. Koně stály na dřevěných špalcích, toto je dřevo, většinou to byl akát nebo modřin, ta dvě dřeva malo sají vlhkost. No a taktéž, aby si ty koně neotírali moc ty podkovy.
3: Jdeme do chleva, pane Tojere?
2: Půjdeme se ještě pojet trošku dál, hned kousek dál byla služka. My jsme měli na každém statku tady, aspoň co vím, v Bolaticích služku nebo pacholka. Tady byla služka paní Marie Švěrčeková z polského Bojanova. Měla svoji světničku, hlídala jim děti, když děti odrostly, tak jim pomáhala na poli. Dožila se 90 let, zůstala svobodná. Takže půjdeme se podívat tady, jak ta paní Marie Švěrčeková bydlela. No co k bydlení potřebovala? Jednu místnost, truhlici na povlečení, lůžko a skříň na šaty. Ona se stravovala s těma
3: hospodářema,
2: sedlákama, no. Nějaké peníze jí zřejmě dávali, ale jinak jí kupovali ošacení a stravu.
3: A hned zase další dveře. A jsme v místnosti tedy bývalé.
2: No a
3: sloužící.
2: Tady je ta světnice pro tu služku, tady na stěně je její fotografie.
3: Fotka bělovlasé paní.
2: Paní Burianova zemřela v roku 1995 a ta paní Švěrčeková tady ještě chvilku potom bydlela. A tady v té zvyšené části byly kdysi chlevy pro krávy, ale jak se jeden z bratrů paní Burianové oženil, neměl kde bydlet, tak z těch chlevů si udělal bydlení. Zase jenom dvě místnosti, kuchyň a izbu a taky tady vyrostlo 5 dětí. No, pojďme se podívat. My jsme to teďka udělali, že první místnost, ta bývalá kuchyň, bude jako dětský pokoj a ta druhá místnost, to bude pokoj pro hospodyně.
3: A tady jsou vidět takové i staré předměty, staré kočárky, no, lyže.
2: Dokonce tady máme jednu školní lavici, no a nějaké kočárky.
3: Proutěné.
2: Proutěné, ano, fotografie, školní třídy, no takové brusle kačenky, že na kterých jsme začínali, lyže, na takových malých lyžích jsem taky začínal, jsem to měl až do 6. třídy, no. Rodiče mi koupili potom už lepší lyže.
3: Vy se těmi řemínky přivázali vlastně na botu, že?
2: Jo, já jsem lyžoval v gumákách, tenkrát nebyly žádné lyžáky, že?
3: A hulky jste měl, pane Tojere?
2: Jo, no, měl jsem to z lisky, z větve udělané, samozřejmě kolečka nějaké přidělané. No a tady vedle je ta místnost pro ty hospodyně. Máme tady skříň, umyvací stůl, no a různé takové ty pomůcky, které se používaly. To je například řezačka na nudle, tady se dával ten plat toho uvalovaného těsta a tady to sekalo na ty nudle.
3: A domácí nudle byly na světě.
2: No, no a tady jsou mlýnky na kávu, že takzvaná bandaska, v tom hlavně havíři nosili kávu na směny našich, ty sitka na prosívání mouky. No a tady jsou takové nositka, nevím přesně, jak se to jmenuje. Doma se zadělávali koláče a nesli se k pekaři na těch plechách. Pekař to dal do pece, že, a byly upečené koláče. No tady jsou ošatky. Doma jsme tenkrát zadělávali i na chleba v džíži, takzvané. Se zadělávalo těsto, dalo se do ošatek a neslo se k pekaři. Pekař měl velkou pec a tam se peklo pro celou vesnici.
1: Říká průvodce Boletického skanzenu Dominik Tojer a už za chvíli se více zaměříme na to, co tehdy lidé na vesnici jedli i proč chodili večer pro salám.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Ptáče nebo kloustci? Už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Před námi je teď druhá část dnešního vydání magazínu Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. No a vracíme se do Bolatic, do tamního skanzenu. Ten najdete nedaleko kostela této vesnice na Opavsku. Nachází se v jednom z mála dosud zachovalých příkladů tradičního vesnického stavení z 19. a počátku 20. století. Tamní průvodce Dominik Tojer už také patří k pamětníkům, tak o někdejším životě na vesnici umí poutavě vykládat. Návštěvníci skanzenu tak uslyší třeba o tom, jak lyžoval v gumácích, anebo jaká tradiční jídla se kdysi vařila. Natáčela s ním redaktorka Iva Havlíčková.
3: A ty předměty tady ve skanzenu, ty jsou odkud?
4: To jsou buď, co tady byly po paní Burjanové, nebo lidé nám přinášeli nějaké ty věci taky, které už si myslí, že už nepotřebují, no a nám se to tady hodí. Tady jsou například dvě maselnice, kde se tlouklo maslo, že nalilo se tam smetana a po 20-minutovém tloukání vzniklo z toho hrudka masla. A maslo se potom dávalo do takových formiček. Ty formičky měly nějaké ornamenty, každý ten sedlak měl svůj ornament, takže podle toho se poznalo, či to maslo je. No ale to bylo maslo domácí, že? Když potom byly nové brambory, tak se uvařily brambory i ve slupce, že to se oloupalo, dalo se na tom to maslo a to člověk nepotřeboval ani žádné maso. No a jak se stravovali tenkrát naši rodiče? Brambory byly po celý rok ve sklepě, na podzim se zabilo prase, vyudilo se v uzáku, uzené maso a klobasy se dali do takzvaného srubu, to je taková dřevěná stavba, česky se tomu říká špíchar nebo špejchar, tak jo, tam máme na dvoře stav, tak tam bylo to uzené maso a kyselé zelí bylo naložené v bečce, no a tak oni se celou zimu stravovali. Maminka taky pocházela z 11 dětí, tak říkala, že největší kus masa dostal tatínek, protože ten pracoval, no a děcka dostali jenom kousíček toho masa. No.
3: A bylo maso jenom v neděli?
4: No, maso bylo většinou jenom v neděli, no. Ale vzhledem k tomu, že jsme chovali taky slepice, husy, kachny, takže se vždycky něco zabilo na polévku a i na to maso, že? Takže k masaři jsme chodili pro maso výjimečně jenom v sobotu, aby bylo aspoň kus hovězího vždycky na nedělu, abychom neměli pořád jenom samou drůbež. Jinak jsem vždycky v sobotu večer ještě šel pro půl funta salamu. Půl funta to bylo 1/4 kila salamu. Obchod byl zavřený, ale šli jsme ze zadku do dvora a ta prodavačka, to bylo soukromé tenkrát, že to byl jejich kšeft, tak nám vždycky odevřela večer, protože jsem byl až do večera, jsem byl na poli s rodičama, tak jsem šel až nakoupit večer. No.
3: A hlad jste neměli, když jste měli hospodářství, ne?
4: Ne, hlad nebyl. Vždycky bylo něco jíst.
3: Ve městech to měli možná lidé horší v určitých dobách.
4: V těch 50. letech to byla bída i o maso. Lidé už ve 3 hodiny stávali, vzali si sebou židličky a čekali před masnou, aby až přivezou maso, že, aby se na ně dostalo. A to vždycky ještě ta prodavačka dala kus takového tlustého, že, protože to musela taky prodat.
3: Tak tady kuchyň zařízená po staru.
4: Půjdeme se ještě podívat vedle, tady byla takzvaná přípravna krmiv.
3: Pro zvířata, pro zvířectvo. Tak další dva řady.
4: Tady přivezli ten jetel, že který nasekali, a jetel se potom ještě sekal nebo řezal na řezačce. Tady vidíme takovou řezačku na řepu. U nás se tomu říkalo po německy Riebenschneider, die Rieben, to je řepa. To tady sice vypadá jako studna, ale studnu tady neměli. To je jenom taková nádrž na vodu. Oni potom později sbírali tu dešťovou vodu a tu povrchovou vodu, takzvaný ron, která už potom jenom sloužila pro ten dobytek. Jinak pro sebe museli pořád nosit tu vodu. Až v roku 1931, kdy se do Bolatic zavedla elektrika, tak si potom natáhli vodovod, až tam od toho souseda už nemuseli tolik té vody nosit.
3: Tady ještě nějaké zajímavé stroje, přístroje, které pomáhaly v hospodářství.
4: Vlastně tady se sypalo obilí, točilo se s tím.
3: Mlýnek. A jde to těžko.
4: Jde to těžko, no. Pokud se tam to obilí nasypalo, tak to šlo trošku lehčí. Obilí se šrotovalo taky, protože je lepší pro dobytek, když to je rozměněné. To je tady šrotovník, který si udělali otec se synem. Oba dva byli tesaři, protože po válce bylo všechno zničeno, tak takové šrotovníky se nedali koupit, tak oni byli šikovní, takže si to udělali sami. Tady vidíme cep, kterým se mlátila vlastně ta dlouhá sláma, že dlouhá sláma se používala na povřisla, kterýma se potom zavazovaly snopy.
3: Vysvětluje Dominik Tojer, průvodce Bolatického skanzenu. Z Bolatic Iva Havlíčková, Český rozhlas.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Kam se vydáme zítra? No, bude to do Oder Louček. Tam najdete vodní mlýn Veselsky. Ten je plný zajímavostí a příběhů. Kdy třeba mohl růst strom, ze kterého je nejstarší trám ve Mlínici? A další zajímavosti se dozvíme zítra dopoledne v magazínu Křížem krajem. Bude to tak jako dnes po 9. hodině. Chystá tu reportáž redaktorka Romana Kubicová.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Je minuta po půl desáté dopoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Právě dospíval Adam Ďurica písničku Mandolína. Už za chvíli tady bude Jason Donovan nebo František Nedvěd. I Hana Zagorová v příštích minutách. A taky Babské rady. Pravidelná rubrika, ve které dnes bude řeč o tom, jak bojovat proti suchému vzduchu v domácnosti. Babské rady vám poradí, jak nasadit pokojové rostliny. Prý se osvědčil tchýněný jazyk, ale taky orchidej nebo banánovník. Tak si to poslechněte.

0: Hygienické rady.
1: Jak zatočit se suchým vzduchem v místnosti? Zeleň, kterou máme doma, nemusí být jen estetickým doplňkem, ale může se stát doslova přírodní čističkou a zvlhčovačem vzduchu. Obzvlášť pokud si pořídíme rostliny, které k tomu mají správné dispozice. Obecně k příjemnému zvlhčení vzduchu dochází hlavně po zalití, kdy se do okolí uvolňuje vlhkost z rostlin. Jestli chcete efekt znásobit, jejich listy i pravidelně roste. Mezi pokojovky s přívlastkem bojovnice se suchým vzduchem patří tchýnin jazyk, dračinec, orchidej, břečťan, banánovník nebo filodendron. Příjemný vlhký vzduch můžete podpořit i malým trikem z oblásky. Stačí, když jich pár naskládáte do každé misky pod květináčem. Používejte také rozprašovač a několikrát za den dopřejte místnostem jemnou vodní mlhu, kterou povýší směs vyrobená ze lžičky jedlé sody smíchané s vodou a citronovou šťávou z poloviny citrónu.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Halka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Halka má tajemství a neví, co si s ním počít. To Henrik je rozhodnutý, chce na všechno zlé zapomenout, přestože Anuška ztraceného syna stále hledá. Jejich vztah proto drží jen na vlásku a Emilia Zaleská se pokusí dát rodinu zase dohromady.
1: Vítejte, tak ráda vás zase vidím. Mama div nemá slzy v očích, hlas se jí třese. Neuhostím vás nějak bohatě, vede Emilia Zaleská hosty do kuchyně k prostřenému stolu. Hlavní je, že jsme se po dlouhé době zase všichni sešli. Pak si uvědomí, co řekla a dodá, my, co jsme zbyli.
0: Premiéra druhé části četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Marcela Lajferová.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Za 2 minuty bude 9:45. Už za chvíli pro vás budeme mít v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava aktuální informace z našeho kraje. Komplikace čekají cyklisty na vyhledávané trase mezi Proskovicemi a Košatkou. Začala tam oprava lávky přes Ondřejnici. No tak zjistíme, co se teď právě na místě děje.

0: Dozněla slavná Delilah v podání Toma Jonese. V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava samozřejmě nemohou chybět také aktuální informace z našeho kraje. Právě teď se vydáme do... Aha, kam se vydáme? Vydáme se na opravu lávky přes Ondřejnici. Mezi Proskovicemi a Košatkou je to. Tak já jsem teď váhal, kde je to úplně přesně. Stavbaři teď postupně rozebírají téměř 20 let starou dřevěnou konstrukci, která už je značně opotřebovaná a problémy jsou i s jejími betonovými základy. Na místě je reportérka Andrea Brtníková. Tak Andreo, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, Ríšo, jsme opravdu v Poodří v malebné to krajině, ale teď ten pohled trochu v uvozovkách kazí ta těžká technika. Já jsem na břehu Ondřejnice, je tady spoustu strojů, jeden opravdu hodně vysoký jeřáb a v tuto chvíli je ta dřevěná konstrukce už pryč, ta lávka už tuto chvíli není. Já jsem tady mluvila i s dělníky, kteří to rozebírali, říkali, že opravdu, jak si už naznačoval, byla ve velmi špatném technickém stavu, že to už opravdu nebylo bezpečné. Té lávce je úctyhodných 20 let a problém tady není jen v té dřevěné konstrukci, ale i v těch betonových základech. Ono prostě vše to narušila voda. Musíme říct, že toto je taková krásná věc, která se tady povedla, protože před 20 lety to tady udělala parta dobrovolníků své pomocí zadarmo, brigádničili tady, dokonce ten pan inženýr Zdeněk Dvorský, který to nakreslil, má dodnes veškerou dokumentaci schovanou, vedl si i staveb jakýsi deník, počítal brigádnické hodiny a on sám už říká, že to prostě není možné udržovat, takže je dobré, že se to převedlo na magistrát, na město Ostravu, bude to nová ocelová konstrukce, bude širší, bude tam místo jak pro pěší, tak pro cyklisty, kteří tady opravdu hodně jezdí a hlavně bude výš nad řekou, aby to lépe odolálo povodním.
0: Lávka v sobě prý ukrývá i malé tajemství, tak co se v její konstrukci schovává?
1: To je příběh, který by se tobě osobně, a věřím, že i našim posluchačům hodně líbil, protože tady v té konstrukci je taková tajná schránka, kapsle. Tam právě před 20 lety ti dobrovolníci, brigádníci schovali nějaké dobové dokumenty a my jsme teď tady zaimprovizovali, zrovna tady přijel na tu stavbu právě pan Dvorský na kole a jsme tady s těmi dělníky domluveni, že tu kapsli mu věnují. Já mám pana Dvorského vedle sebe, kde ta kapsla je, pane Dvorský?
2: Ona je na hlavě jednoho z těch hlavních pylonů.
1: Tady to, co je před náma.
2: Ano.
1: A teď čekáme, co tam bude.
2: Čekáme, co tam bude, protože tu vedlejší kapslu se podařilo odřezat, ale tam zrovna nic nebylo, ale bohužel tam byl hmyz. Tak trošku se
1: vosy
2: bojíme.
1: A včely.
2: Tak, bojíme se, jestli to nebude už znehodnoceno ten obsah, ale uvidíme.
1: Je to velké dobrodružství, chvilka napětí. Já jsem tady ty řemeslníky držela, ať tady neřežou pilou, ať máme čistý živý vstup, ale hned poté se do toho pustíme a určitě dáme vědět, jak to dopadlo. Opravdu ta schránka tehdy byla ukryta právě proto, aby byla možná, aby se jí dalo objevit až při té demolici. Ano, vlastně v sobě ukrývá záznamy, peníze i takový jaksi i dobový tisk.
0: Tak to jsme byli u lávky přes Ondřejnici mezi Proskovicemi a Košatkou. Informace pro nás měla Andrea Brtníková. Teď zůstal tak trošku otazník, co tam bude. Andreo, věřím, že budeš natáčet a že to našim posluchačům určitě sdělíme.
1: Právě proto jsem je zastavila, abych to mohla hned potom živáku dotočit, Richarde.
0: Těšíme se na tu reportáž. To byla Andrea Brtníková, díky za informace, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: Za 5 minut bude 10 hodin a to tady budou aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažejovou. Mimo jiné přinese informace a podrobnosti k tomu, že České radiokomunikace opravují rozhlednu na Pradědu.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Už za chvíli bude 10 hodin a budou tady samozřejmě zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažejovou.
2: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Stavebníci začali opravovat izolaci budovy Ostravského okresního soudu. Podpora v nezaměstnanosti pravděpodobně klesne. Návrh hnutí ANO kritizuje opozice, ale i koaliční SPD. České radiokomunikace opravují rozhlednu na pradědu. Počasí dnes bude oblačné, teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Zprávy Alenka Blažejová. Hezké dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Oprava budovy Ostravského okresního soudu vyjde na 10 milionů korun. Stavbaři se kvůli zatékání pustili do rekonstrukce, při které před budovou odstraní dlažbu a velké květináče a následně opraví izolaci, aby zabránili dalšímu pronikání vody do suterénu. Práce potrvají do listopadu, upřesnil mluvčí soudu Dalibor Zecha.
3: V místech, kde původně byly traviny okrasné, tak tam také docházelo k průniku té vody, takže traviny jsou pryč, dělníci plně pracují na tom, aby doplnili hydroizolaci, aby nadále neteklo do těch spodních částí.
2: Podpora v nezaměstnanosti má klesnout. Návrh ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO schválila vláda. V prvních dvou měsících mají uchazeči o zaměstnání dostávat 65% výdělku. Teď je to 80%. Proti je předseda koaliční SPD Tomio Okamura, podle kterého návrh nezazněl na koaliční radě a ve svém důsledku jen potrestá pracující. Chystanou změnu kritizuje i exministr práce Marian Jurečka z opoziční KDU-ČSL.
4: Špatný krok, který půjde proti lidem, především těm, kteří poměrně dlouho pracují, platí si pojistné na podporu nezaměstnanosti. Jde to proti nějaké koncepce, abychom těm lidem dali prostor doplnit si vzdělání, rekvalifikovat se a najít si práci, která znamená vyšší příjem pro domácnost, ale i vyšší odvody pro stát.
2: Začala rekonstrukce rozhledny ve vysílači na pradědu v Jeseníkách. Vyhlídka už byla ve špatném stavu a teď je mimo provoz. Kvůli bezpečnosti je omezený i přístup do okolí vysílače. Tamní restaurace ale funguje.
5: Vyhlídková kabina má podhledy z plechu, který nevyhovoval dlouhodobým účinkům povětrnostních vlivů.
6: Říká Michal Kozák z Českých radiokomunikací. Kromě nových podhledů dostane kabina třeba nátěr, který se používá na zaoceánské lodě. Tomáš Hrazdil se stará o hotel a restauraci ve vysílači.
7: Klienti, kteří jezdí na ubytování, nám ruší ubytování, protože jezdí kvůli rozhledně, v rámci ubytování mají vstup na rozhlednu zdarma.
6: Nutnost opravy ale chápe. V případě špatného počasí se můžou práce protáhnout až do jara. Z hory praděd Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: Letošní léto bylo v Česku druhé nejteplejší za posledních 65 let. Průměrná teplota byla vyšší jen v roce 2019. Většinu území zasáhly dvě vlny veder, při té červnové dokonce padl absolutní teplotní rekord, když v Doksanech na Litoměřicku naměřili 41,9 stupně Celsia. Ještě nikdy meteorologové nezaznamenali tolik dní, kdy teploty překročily 40, letos jich bylo 5. Rekordní byl i počet tropických nocí, kterých bylo 35. O jednu tak padlo dosavadní 11 let staré maximum.
0: Počasí.
2: Dnes bude v regionu Severní Moravy a Slezska oblačno. Výjimečně se mohou vyskytovat přehánky, hlavně v Jeseníkách.

0: nejnižší teploty v Moravskoslezském kraji 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 21. A vítr dnes slabý, západní do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici D48 u exitu číslo 52 směrem na dálnici D1 u Dobré je vysypaný náklad a doprava v levém jízdním pruhu je omezená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To vám po zprávách s Lenkou Blažejovou už opět přeje Richard Piskala. Ve zprávách zazněla informace o opravě rozhledny, která je na pradědu přímo ve vysílači. My se k tomu ještě vrátíme v podrobnější reportáži. To bude po 10:30. Do té doby tady ale budou samozřejmě tipy pro dnešní den, to je pravidelná rubrika. A také Moravskoslezský rozhlasový kvíz, ten přijde na řadu už za chvilku poté, co dospívají Lucie Vondráčková a po ní Jiří Korn. Tak krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Ano, je to tak. Dnešní vydání Moravskoslezského rozhlasového kvízu v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava je tady a někdo nám už volá. Koho máme na lince? Dobrý den.
2: Dobrý den, František.
1: Zdravím vás, pane Františku. Můžu se zeptat, odkud nám voláte?
2: Volám z Místku.
1: Z Místku. Dobře, ta dnešní otázka se bude tak trošku týkat Valašska, ale já si myslím, že není potřeba tam pobývat, aby člověk prostě znal tu správnou odpověď. Ještě jsem neřekl, co tady máme dneska za cenu. Je to pěkná kniha, kniha Miroslava Stuchlého Naslouchat tichu. Tak, pane Františku, znáte písničku My jsme Valaši jedna rodina?
2: Ano.
1: Valašské hory jsou naše otčina, se tam zpívá. Tak ta legendární zlidovělá píseň, která je dodnes známá asi po celé naší zemi a její text, nebo aspoň ten začátek, znají i lidé, kteří na Valašsku nikdy nebyli, tak ta píseň prý vznikla během koncertního turné v Praze a Hradci Králové v době protektorátu Čechy a Morava. A já se ptám, který legendární kapelník je podepsán jako autor pod touto písní. Víte to, nebo chcete možnosti, pane Františku?
2: Dejte mi možnosti.
1: Tak za A. Antonín Matalík, za B. František Kmoch, a nebo za C. Leoš Novák. Tak co myslíte?
2: Já myslím, že za A.
1: Za A. Antonín Matalík. Ano. Je to tak. A když si vybavíte tu písničku, tak tam jeho příjmení dokonce zazní. Že jo, je to tak. Soustrýc Matalík. Tak ano, Antonín Matalík je autorem tady této skladby, která už ovšem zlidověla. Já vám gratuluji, pane Františku. Vyhrál jste tu dnešní cenu v Moravskoslezském rozhlasovém kvízu, tak nezavěšujte ještě.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Naším středečním dopoledním hostem bude hlučínská výtvarnice a lektorka výtvarného umění Alen Týmlová. Bude vyprávět příběh své maminky, která začala malovat v 90 letech po velmi těžkém poranění hlavy. Malování začalo prospívat a před několika dny měla dokonce svou vernisáž. Povzbuzující příběh nabídne Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. O čem se mluví?
2: Moravskoslezští hasiči mají za sebou náročné letní období. Mimořádné sucho a extrémní teploty se projevily i na jejich práci, kdy se museli vypořádat s následky bouřek, přívalových dešťů i lesními požáry. Jaké bylo z pohledu hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje letošní léto, tak na to se zeptám tiskové mluvčí Kamily Langrové v rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem ve čtvrtek v 17.30.
1: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Jak se vytrácíš, má lásko, hrála zpívala kapela Olympic v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava. Teď vám ještě nabídnu Pavla Bobka a jeho písničku Má dívka N. No a pak už se dostaneme k tipům pro dnešní den. Mimo jiné, tam budou podrobnosti k tomu, že Muzeum Těšínska zve na novou výstavu věnovanou těšínskému regionu a jeho dědictví.

0: Tipy pro dnešní den, to je pravidelná rubrika Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Dnes se k tipům dostáváme v 10 hodin a 28 minut. Muzeum nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici hostí až do 22. listopadu výstavu s názvem Cestovatelé František Vladimír Foyt a Jiří Baum. Přibližuje životní osudy významných meziválečných cestovatelů prostřednictvím fotek, dokumentů a taky exponátů z jejich cest. Havířovská galerie Krystal hostí výstavu výtvarnice Dany Sahánkové s názvem Větve i kořeny. Tato výstava je k vidění do 10. září. V historické budově Muzea Těšínska v Českém Těšíně si prohlédnete výstavu s názvem Jaroslav Zahradník. Trvá do 22. listopadu a představuje jedinečný soubor kreseb, které dokumentují kulturní dědictví regionu. Všestranně orientovaný autor působil jako dobrovolný muzejní pracovník a zachytil úchvatnou architekturu Těšínska, řemeslné nářadí, autentické interiéry a každodenní život místních obyvatel.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vašo Patejdl zpíval písničku Mal som rád býtnikou v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Je 6 minut po půl jedenácté a dostáváme se ke slibovanému tématu. Vydáváme se na praděd. Nové plechy a okna, to teď čeká poslední přístupný prstenec vysílače na hoře Praděd v Jeseníkách. V tomto prstenci je vyhlídka, kterou ročně navštíví tisíce lidí. Kromě výměny špatných částí dostane prstenec i nátěr, který se používá třeba na zaoceánských lodích. O rekonstrukci se starají České radiokomunikace.
1: 2,5 metru za sekundu.
2: Taková je rychlost výtahu, do kterého mě vzal Michal Kozák a jedeme se podívat na vyhlídku do 7. patra. Je tam ale takový ruch, že bychom se neslyšeli, takže jsme sjeli o prstenec níž.
1: Vyhlídková kabina má podhledy z plechu, který nevyhovoval dlouhodobým účinkům povětrnostních vlivů, takže dochází k jejich vyřezání, nahrazení, očištění prostoru pod nimi. Následně bude očištěná konstrukce celé kabiny s vymutím oken.
2: Ten prstenec s tou rozhlednou je vlastně opravdu vysoko. Dá se říct, že v Česku už můžete být výš opravdu jenom na Sněžce. A nejvyšší hora v České republice jde dokonce při dobré viditelnosti i vidět.
1: Když jedete pohledem po obzoru, tak narazíte na šedé pohoří úplně vzadu a uprostřed jediný špičatý vrchol ve tvaru trojúhelníku, to je Sněžka.
2: Ukazuje Michal Kozák z Českých radiokomunikací. Vysílač na pradědu je teď ale obehnaný plotem a přístup do tamní restaurace vede úzkým koridorem, říká její provozovatel Tomáš Hrazdil. Společně s restaurací zařizuje i chod rozhledny.
3: Roční návštěvnost rozhledny je v nižších 10 000 osob. Řádově to dělá asi 40 až 50 tisíc. Tím, že je z bezpečnostních důvodů uzavřený celý prostor kolem vysílače, tak to působí nemalé problémy, protože lidé přeplánují svoje výlety. Klienti, kteří jezdí na ubytování, nám ruší ubytování, protože jezdí kvůli rozhledně, v rámci ubytování mají vstup na rozhlednu zdarma.
2: Jestli tento rok vyhlídka ještě otevře, zatím není jisté. Záleží totiž na počasí, které je na nejvyšším vrcholu v Jeseníkách proměnlivé. Z hory Praděd Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je u konce. Celé léto jste s námi vyráželi na výlety, poznávali krásná místa našeho kraje, sbírali soutěžní razítka a hráli o skvělé ceny. Teď už zbývá jediné, zjistit, kdo vyhraje. Slavnostní losování proběhne v pondělí 7. září po 14. hodině. Tak si držte palce, třeba právě vaše soutěžní karta přinese štěstí. Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Děkujeme, že objevujete náš kraj společně s námi.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Budeme pro vás mít už za chvíli další díl pravidelného seriálu Dvakrát měř, jednou řeš. Chystá ho kolega Artur Kubica a vlastně k tomu dnešnímu dílu mám zážitek, protože před časem se stalo, že nám doma začal kvasit v jedné sklenici med. No a protože vím, že Artur tomu rozumí, je včelař, s medem má zkušenosti, tak jsem za ním přišel a říkám mu, ty Arture, dá se s tím něco dělat? Mně se zdá, jako že to začalo kvasit. To asi budu muset vyhodit, že? A Artur se úplně rozzářil a řekl, no to je skvělé, poradím tě, co s tím udělat. Víc neprozradím, poslechněte si to už za chvíli, protože jak zachránit skvašený med ve sklenici je obsahem dnešního Dvakrát měř, jednou řeš.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Med je určitě jedna z nejkvalitnějších potravin a když si koupíte sklenici od svého včelaře, tak se určitě těšíte, jak si pochutnáte. Jenže i med může začít kvasit. A je to obvykle způsobeno tím, že do něj, když ho otevřete, dáte třeba špinavou lžičku anebo ho špatně zavřete a med má schopnost nasávat vlhkost ze vzduchu a to může způsobit kvašení. A teď co s tím? Ten návod mám ověřený. Funguje. Takže krásně kvasící med, který máte chuť vylít do záchodu, zachráníte tak, že ho rozmícháte s tak 40 stupňů teplou vodou, přibližně v poměru 1:3, takže máte ve velké sklenici od ogurek na jednou 2,8 litru rozmíchaného kvasu. Dáte na to víčko, já tam dávám igelitový mikrotenový sáček a stáhnu to gumičkou, aby tam nevnikal cizí vzduch. Dám to na teplé místo v bytě a nechám svému osudu. Pokud se tam při přípravě nedostane nedopatřením nějaká plíseň, tak za takových 6 měsíců odvíčkujete, ochutnáte a budete se divit, jak dobrou medovinu téměř zadarmo jste právě získali. A taková teplá medovina v hrníčku na podzim v časech plískanic a v časech kýchání a smrkání, tak taková medovina krásně zahřeje celé tělo. Zdraví vás Kutil, těle mi duší, Artur Kubica.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: V Ostravě bude ode dneška k vidění výstava o historii i současnosti mostů a lávek v krajské metropoli. Také o tom přineseme více podrobností ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava v 11 hodin, tedy za 2 minuty.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Studující rodiče můžou žádat úřad práce o příspěvek na hlídání dětí. Havířovské základní školy přivítali méně prvňáčků než v loni. V Ostravě bude ode dneška k vidění výstava o historii i současnosti mostů a lávek v metropoli. V Moravskoslezském kraji dnes bude polojasno až oblačno s teplotami do 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Vítejte. Úřad práce od 1. září finančně podporuje rodiče studující na vysoké škole. Pokud splní podmínky, můžou měsíčně získat příspěvek zhruba 7500 korun. Sloužit má na zaplacení chův anebo dětských skupin po dobu studia. Žádosti je možné posílat třeba online přes portál Jenda. Podmínky pro získání příspěvku přibližuje mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
3: Dávka je určena studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek, osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a současně studují vysokou školu v prezenční formě nebo vyšší odbornou školu v denní formě na území České republiky.
1: V Havířově letos nastoupilo do škol 674 prvňáčků. Celkem tam do lavic základních škol usedlo necelých 6 tisíc žáků. Dětí ale každým rokem ubývá. Radnice tak postupně snižuje kapacity základních i mateřských škol. Některé slučuje anebo ruší.
4: V loňském roce nastoupilo do prvních tříd 707 žáků a to je o 33 více než letos. Havířov od tohoto školního roku sloučil základní školy Jarošova a Marie Půjmanové. Ze Jarošova totiž nesplnila minimální počet žáků. Dalším důvodem je také změna financování nepedagogických pracovníků. Savířová, Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Výstava ve vestibulu Ostravské radnice centrálního obvodu představí historické plány, fotografie a dosud málo známé dokumenty o zdejších mostech a lávkách. Vernisáž začne dnes ve 14 hodin a výstava pak potrvá do konce září. Břehy čtyř ostravských řek spojuje 22 mostů. Další stavby, včetně nové lávky přes Odru, město připravuje. Ve Valašském Meziříčí začíná festival Zažít Valmez jinak. Ve Vodní ulici potrvá celý týden, dřív se konal pouze jeden den. Program nabídne třeba mobilní saunu u Bečvy, dobrodružné hřiště, které si děti staví sami, anebo dnešní tradiční běh přes dva mosty, říká za organizátory Iva Krupíková.
5: To běžecký závod, kdy děti běhají přes dva mosty, nejenom děti, ale i dospělí, letos máme 6 kategorií. Poběžíme přes most pod zámkem a přes most u Sokolovny. Startujeme ve středu v 5 hodin od Šapito, což je na Vodní ulici, nepřehlednutelná stavba naproti zámku.
2: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, výjimečně se mohou vyskytovat slabé přehánky, hlavně v jeseníkách. Nejvyšší teploty v Moravskoslezském kraji 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 21 stupňů Celsia a vítr bude slabý, západní s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Nehoda dvou osobních aut zablokovala část silnice 1/11 u Opavy. Na velkém kruhovém objezdu v Kateřinkách ve směru na Globus se tvoří kolona. Zranění tam nejsou. S opatrností se dá projet. Kolony jsou zhruba na 10 minut. V případě komplikací na dalších místech kraje volejte linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné dopoledne.

Českým rozhlasem Ostrava. To vám už opět přeje Richard Piskala. V této hodině našeho vysílání uslyšíte příběh o tom, jak malování pomáhá zlepšovat život. Hlavní roli v něm hraje maminka malířky Ellen Týmlové, která ve svých 90 letech začala po úrazu hlavy malovat a její stav se tak výrazně zlepšil. Už za chvíli uslyšíte rozhovor, který povede kolegyně Kateřina Huberová. Tak příjemný poslech.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Zdraví vás Kateřina Huberová, výtvarnice, lektorka výtvarného umění, Ellen Týmlová. Ráda tě vidím, ahoj.
2: Ahoj Katko a zdravím všechny posluchače.
1: Tobě se výtvarné umění vlastně přihodilo trošku jako znouzecnost, ale dneska vedeš svůj ateliér, chodí ti tam lidé, kteří v tom umění hledají každý něco. Tady zdůrazňujem asi to, že když se člověk ponoří do jakékoliv tvorby, tak to vlastně může jeho život velmi zásadně změnit. Takhle vylepšil život tvojí mamince, ale tohle je příběh, který asi musíme začít vyprávět od začátku, že jo?
2: No asi ano, protože aby měli posluchači souvislost, tak moje maminka oslavila 10. dubna letos 90 let a posledních 10 let už postupně u ní začínala demence, která se zhoršovala a začala padat. A 16. října loňského roku nám spadla tak, že si prorazila lebku, popraskala ji celá, i nadočnicový oblouk, lícní kost a tak dále, takže úplná hrůza. V hlavičce má 3 hematomy a když se po týdnu v fakultní nemocnici v Porubě dala trošku dohromady jakoby fyzicky, že byla schopná vstát, tak jsme zjistili, že ta demence úplně poskočila, že prostě už to není maminka, už je to dítě neposlušné, které je sice schopno vstávat, ale zároveň padá. Ve fakultní nemocnici nám řekli, že to nemůžeme zvládnout doma, že se to nedá, protože jim tam přeskakovala vlastně zábradlí u postele. No a začalo nám hodně náročné období, protože jsme museli, a doteďka se musíme s ní, s manželem střídat, a to opravdu non-stop. Manžel u ní spí a jinak prostě je 24 hodin pod dohledem. Je to nesmírně náročné, protože hlídat člověka, který má demenci a zároveň je plně pohyblivý, ale padá, je práce pro dva lidi. Potřebujete jít na záchod, potřebujete tomu člověku uvačit a vy se otočíte k plotně a ta maminka třeba vyleze na židli. No a teďka, když měla 90 let, se narodila na Velký pátek v roce 36 a já jsem mi donesla uvařené vajíčka, aby je pomalovala, tak jako každý rok. Ano, ať si to kreslím sama, že ona nic kreslit nebude. A já jsem říkala, mami, ale tobě přijdou ti koledníci a ty nebudeš mít vajíčka. Tak jsem ji tak jako štenkrovala. No a potom jsem zjistila, že ona opravdu najednou začala brát ty fixy a začala na ně psát, jako kdysi to veselé Velikonoce. Jo? Mm-hmm. Tak jak měla ve zvyku a zdobila tam něco, tak jsem si říkala, že to je nádhera, že ona už dlouho nepsala, vůbec nečetla, už delší dobu jako ji nezajímalo v podstatě nic. Tak jsem to vzala potom do kurzu lidem ukázala. Oni říkali, to je krásné a tak. A já říkám, no, tak zkusíme, že byste vy řekli, jako že chcete taky něco namalovat. No tak jsem donesla vajíčka, nějaké kameny od lidí. A ona nejdřív, ať si to maluju sama, já říkám, ne, mami, oni to chtějí od tebe, jako tvou rukou, jim se líbí to tvoje. Ona, když ví, že na té druhé straně je někdo, kdo na to čeká, ano, že mu to namaluje, tak ji to motivuje. Tak najednou začala pro ty lidi cizí psát. Ty chvílky, kdy ona maluje, nebo kdy dostane ten úkol, že má namalovat někomu kamínek, někomu vajíčko, tak najednou ona, jako kdyby tou demenci neměla.
1: Takové malé zázraky přicházejí do života a stačí k tomu někdy něco tak jednoduchého.
2: A víš, se na to nejlepší, že já vlastně se snažím pořád dozvídat nové a nové věci, jako o tom malování, o tom kreslení a zajímá mě hodně ta psychologie a taková ta éra naštěstí už pominula to kreslení pravou mozkovou hemisférou, protože je to nesmysl. Ale ti vědci říkají, že vlastně pravá mozková hemisféra je zodpovědná za to jemně hmotné vnímání, to znamená rozlišování obličejů, to, že rozlišíš, jak vypadá povrch, jakou to má barvu a tak dále. A levá je vlastně ta na to hrubé přežití, že aby si dokázala spočítat, kolik máš peněz a kolik za to koupíš, aby prostě dokázala odhadnout nějaké množství. Už dávno je zjištěno, že když člověk kreslí, zvlášť když kreslí podle trojrozměrných věcí, případně když se snaží kreslit nebo malovat tak, že se musí vejít do nějaké proporce, do nějakého daného formátu, tak tam zapojuješ tak silně obě dvě hemisféry a ty hemisféry musí tak dokonale spolupracovat, že ten mozek údajně se regeneruje a trénuje nejlépe. Že žádné křížovky, sudoku a prostě kvízy a tak dále nefungují tak dobře na rekonstrukci, na rekonvalescenci mozku, jako právě kresba podle trojrozměrných nebo se zachováním těch proporcí. No a ta mamča, vlastně když ona má vajíčko a má, na to vajíčko má napsat veselé Velikonoce.
1: Musí se to tam nějak vejít.
2: Přesně tak. vešlo se jí to tam a má to tam pěkně, jako by to písmo, jo, takže je vidět, jak ten mozek se zdokonaluje. A osudně to dal vidět a zažít na vlastní kůži.
1: To má ještě pokračování, ten příběh. Velmi hezkou událost vypráví nám Ellen Týmlová, což je můj dnešní host tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Lala.

0: Malířka a též lektorka nebo vedoucí ateliéru, který založila Ellen Týmlová, je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava. Povídáme si mimořádně ne o její vlastní tvorbě, ale o její mamince, protože výtvarné umění anebo tahle ta činnost jí vlastně velmi pomáhá v poměrně těžkém zdravotním stavu. My jsme skončili u toho, že vlastně si sama viděla na vlastní oči tu velkou proměnu, když maminka se tady soustředěně dokázala tím malováním. Teď je otázka, jak dlouho u toho vydrží ještě vlastně.
1: No to je právě na tomto úplně nejlepší. Jo, to je na tom nejlepší, že ona opravdu třeba vydrží hodinu sedět hezky a malovat. A já za tu hodinu můžu uvařit.
0: To je jedna věc, že vydrží v klidu u nějaké činnosti, dokonce se ta činnost zdokonaluje.
1: Ano.
0: No a ty si pro ní připravila vlastně ohromnou událost. Mě mrzí, že jsem u ní nebyla, protože jsem vůbec nebyla v Ostravě, ale připadalo mi to jako senzační myšlenka. Jak to dopadlo a o co šlo?
1: Šlo o to, že jsem si uvědomila, že maminka už těch vajíček a kamenů pro ty přátelé známé namalovala tolik. A ona hlavně malovala pro Viridia nějaký a my teď máme prázdniny, takže oni si na lístečkách donesli, co kde chtějí mít napsané, na kamínku, na vajíčku. No a ono se to doma nahromadilo, protože až se sejdeme teďka za 14 dnů, tak vlastně já jim to budu předávat. Jsem si říkala, teď my z toho můžeme udělat vernisáž. No jenomže mamču bych samozřejmě nikam nedostala, na teď se bojí jakoby společnosti a tak, ale má kamarádku Janíšku Šlasárkovou, tu tady taky měla párkrát, ano, šéf, ani spisovatelku úžasnou. A tak jsem se s Janou domluvila, že si dají spolu ve Viridianu sráz v Hlučíně. Tak mamka na to přistoupila, jsem říkala, já tě tam odvezu, no a mamča, jak prostě, i když se vždycky nádherně oblíkala, tak najednou chtěla jít v tepláčkách a tak. Tak jsem si říkala, jak to udělat, abych tu mamku přesvědčila, co je hezký obleček, když ji udělám vernisáž.
0: To celé bylo tajemství,
1: to bylo
0: překvapení.
1: Jo, jo, to bylo překvapení. Takže oficiálně se měla mamka setkat ve Viridianu s Janovou, ale ve velkém sále byli schovaní lidé, kteří přišli na vernisáž. A tam vlastně v tom velkém sále byly vystavené ty vajíčka, kameny a ona začala potom i malovat na takové dřevěné domečky, tak to taky začala na to malovat krásně. Takže mamču jsem dostala do toho Viridianu, tam na ní čekala u stolu v malé místnosti Jana, takže to vypadalo všechno, že má setkání jenom s tou Janou. No a za dveřma vlastně v sále byli schovaní lidé, kteří museli být úplně potichoučku. Jo. Jich tam bylo fakt hodně, to bylo nádherné, že jich bylo hodně. A vlastně vůbec ta mamča netušila, že je tam taková horda lidí, kteří čekají na ní. No a když potom jsem otevřela ty dveře a maminka viděla ty lidi, tak říká, proč mě neřekla, že tady máš pozvané lidi, já jdu domů. A teď bylo těžké jí vysvětlit, že to je její vernisáž.
0: Že jsou tam pro ní.
1: Přesně tak, jo. Jsou tam pro ní. Takže viděla teďka ty vajíčka na těch stolech, ty kameny, že to měla tam vystavené. Byly tam houslistky z Janačkovy filharmonie, Marta Hujerová, Maruška Korpasové, takže tam jí zahráli jako v podstatě na počest. Lidi dávali kytice, ale ta maminka pořád, jak tam je ta demence, tak pořád to nepobírala ze začátku, jakože je to fakt její vernisáž. A to jí vlastně došlo až další den, kdy se mi pořád dokola ukazovala fotky, jak ji ti lidé gratulujou, jak ji dávají ty kytičky, jak ji ty houslistky hrají. Jo, takže potom nakonec jí to došlo, že to byla její vernisáž a začala se strašně moc radovat z toho. Jsem dala lidem pokyny, že na tu vernisáž, jestli chtějí, takže mají donést zase kameny. U těch kamenů, že mají mít papírky, co tam chtějí napsat, nakreslit, vajíčka a tak dále. Takže oni jí zavalili kameny, vajíčky.
0: Takže má spoustu práce.
1: Má spoustu práce. No, ale víš, takový paradox, protože má těch 90, prostě je padací babička, tak si představ, že vlastně dva dny na to zase spadla a zase se ťukla do hlavy. Takže jsme zase jeli do nemocnice. Jakože to byl takový zázrak, že tu vernisáž prožila, protože teďka se nám trošku zhoršila po tom pádu. Ono je nejhorší, že ty tomu pádu nezabráníš, i když si vedle ní nezabráníš tomu, protože ten člověk, já nemám tu sílu, abych udržela 70-kilového člověka, který zvláční a prostě kácí se k zemi. Jenom chci říct, že si prožila opravdu velice intenzivně tu vernisáž, ze začátku jí to neseplo, ale druhý den už to prostě jsem byla šťastná, že ona si to provnímala pořád dokola, my jsme to celý den rozebírali, ty fotky, videa, pořád dokola se na to dívala. Teď měla prostě u sebe tu záplavu květin. Já jsem byla šťastná, že vlastně ona mi celý život pomáhala v tom, abych mohla malovat já, nebo prostě hlídala mě děti, když jsem jezdila na ty lekce malování a tak. No, na vernisáže mi vždycky napekla buchty, jo? Takže vždycky mě podporovala maximálně.
0: Tohle je hrozně moc dojemné. Myslím si, že může to být inspirativní pro spoustu lidí.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tvarnice, malířka Ellen Týmlová je hostem Českého rozhlasu Ostrava. Dáma, která vlastně provází spoustu jiných dalších lidí výtvarným uměním, když to chtějí třeba jenom zkusit, anebo i když jsou to lidé opravdu s nadáním a chtějí ten talent nějak posouvat. Takže jsi obklopená kolika lidmi tak průběžně pořád? 30 let už.
1: No, za ten týden kolem stovky.
0: Wow. To jsem nečekala. Takže vlastně neustále, což je taky vlastně zvláštní, protože já vnímám výtvarné umění jako takové trošku samotářské. Tam je člověk sám se sebou. A teď do toho prostě takové zástupy lidí celý týden. Jak je to s tvou vlastní tvorbou? Kdy ty máš čas na sebe?
1: Já jsem se asi rozhodla docela dávno, protože ještě když jsem se učila malovat, nebo když jsem jezdila za Zdeňkem Millerem, Krtečkem, tak ten po mně chtěl, abych úplně zrušila Viridiana, že musím malovat, že prostě to nejde, jakože opravdu se mám na 100% věnovat té tvorbě. No, opravdu pak nemáš čas jako na to svoje malování pořádně. Já jsem si tak uvědomila, teď já nevím, jak to nevyzní hloupě, ale já jsem si uvědomila, že právě Zdeněk Miller, ač byl světoznámý, to byl nesmírně osamělý člověk. Tím, že 18 hodin denně maloval, tak on tomu zasvětil život a on neměl vůbec žádný život společenský. I když byl obklopen lidma, kteří ho obdivovali. Tak jsem si říkala, ta dráha toho opravdu umělce, který se zavře v tom ateliéru a jenom maluje, má ty výsledky, samozřejmě má potom spoustu krásných obrazů nebo obrázků, ale je to opravdu poustevník a já ty lidi potřebuju. Jo, i když jsem v mládí, jsem si myslela, že právě ne, že opravdu chci jezdit na tom koni a jo, jsem byla těžký introvert, tak najednou se mě to tak překlopilo, že já ty lidi kolem sebe je teďka přes prázdniny trpím, jo, já nemám. Tak si aspoň voláme třeba nebo píšem, ale že se na ně hrozně těším a že zase uvidím. Takže jsem si říkala, těch obrazů na světě je dost. A že pro mě je víc prostě být s těma lidma a zažít tu radost, když oni něco vytvoří.
0: Mimochodem vlastně i tvůj příběh je založený na tom, že tobě to výtvarné umění přišlo do cesty přesně jako náhražka nesplněného snu. Mluvila jsi o tom koni a tam taky vlastně jako dost podobný s maminkou. Tam byl úraz. Takže najednou přišel štětec, přišly barvy.
1: Tak když seš ležák, tak ti moc toho nezbývá.
0: Takže zase, a hele, můžeš mluvit taky o terapeutickém procesu v tom tvém stavu?
1: No tak já jsem si ve 20 zlomila obratel, že? Ano. Takže jsem byla takový jako nepoužitelný člověk, který byl odkázaný opravdu na nehybnost, na lůžko. A v té době jsem začala hodně kreslit. Já jsem kreslila i předtím, ale vlastně veškeré moje sny, že budu prostě se věnovat koním, tak tím padly, že? A to kreslení byl únik, ale paradoxně ještě, když mě to takhle teďka nahráváš, tak druhá taková velká etapa v mém životě byla, když se mi narodila druhá dcerka, Šárka. Mě lékaři oznámili, že mám tak rozsáhlou trombózu, že zřejmě to nemám šanci přežít. Že si mám zařídit věci, které prostě potřebuju, že mě na to, že prostě považují za férové, aby mě to řekli, že prostě pokud mám něco nedořešeného, ať to dořeším. Což bylo strašně fajn, jako samozřejmě, že mě to sejmulo, ale donesli mi vlastně dcerku, která měla několik hodin. A já jsem vždycky sebou nosila papíry, že? Takže jsem ji nakreslila, takže mám vlastně dcerku nakreslenou několik hodin po porodu s tím, že já jsem ji kreslila s tím, že se s ní loučím, že jí tady něco zůstane po mně a smrt nepřicházela, takže jsem dělala další kresby, takže vlastně nejintenzivnější kresby vznikly v té porodnici. No a to byl únik, protože kreslení je únik, dokonalý únik z té reality, která je děsivá. Aspoň tu chvilku, kdy kreslíš, nemyslíš na to, co tě čeká nebo co tě děsí. A vlastně taková zajímavost, že mě tenkrát pan primář, nebudu ho jmenovat, ale řekl, že jsem jediný člověk, který přežil takovou trombózu a klasický porod. A já do dneška věřím tomu, že to bylo tím, že jsem kreslila. Mě fakt jako to kreslení vždycky je nejintenzivnější, když nějak lehnu, jo? Když mě ten osud skřípne. No a teďka mě ta maminka taky se dostala do stavu, že jí to nějakým způsobem dovolí přežít. Nebo že má úplně, bych řekla, nádherný život teďka. Nechci to zakřiknout, protože ona je spokojená, je veselá. Ano. Víš co, ještě se vrátím k tomu rodiči, že však všichni lidé, kteří pečují o své rodiče, kteří mají demenci, vědí, že nejtěžší na tom je to, že ty seš dítě A máš jakoby úctu k tomu rodiči, ale zároveň ten rodič je dítě, tečka. Ano. No a teď si vím, že prostě seš s nervama v koncích tady z toho. A najednou ti pán Bůh sešle to, že rodič sedne ke kamínku a hodinu a půl vydrží sedět a malovat na něj soustředěně.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Malířka a též výtvarný pedagog, šéfka Viridianu, tedy zakladatelka tady tohoto ateliéru pro širokou veřejnost, Ellen Týmlová, je hostem Českého rozhlasu Ostrava. A dnes tady kuriozně nemluvíme příliš o její tvorbě, ale vlastně o tvorbě její maminky a o soustředěném kreslení, psaní, což vlastně, jak se ukazuje, má velmi blahodárný vliv na poměrně vážný zdravotní stav, ve kterém maminka je. Ty jsi takový člověk, který velmi dobře vnímá druhé lidi. Předpokládám, že jsi velmi soustředěně vnímala, jak se maminka proměňovala.
1: No, vidím tu proměnu. Od dubna maluje každý den. Ona totiž předtím už nepsala, nečetla, prostě nezajímala se o knihy. Já jsem jí koupila třeba knihu o Matuškovi, tak se do toho ani nepodívala, i když Matuška byl její láska celý život, jo, ale prostě po nástupu depence najednou zapomněla, že Matuška existuje. Teďka, jak ona denně kreslí, tak ona začíná být systematická. Ona si napíše seznam lidí, kteří jako co chtějí na to vajíčko. A teď nevím, jestli se neopakuju, ale ona třeba, když tam má nějaké zvíře nakreslit, tak ona si k tomu, do toho seznamu si napíše, které zvíře to má být, a ona si ho nakreslí v té velikosti, které se jí má vejít na ten kámen nebo na to vajíčko. Mm-hmm. Jo, že ona si to ještě natrénuje podle knížky, což při té demenci si řekneš, jako to není možné, když ten člověk není schopen si spočítat nic, nebo prostě jako, že opravdu se chová jako dítě. A teď najednou, jako když má ten cíl, když má ten úkol, tak ona si to prostě naplánuje. Schopnost plánovat demenci, to by fakt jako měl vidět nějaký odborník. Jaký to je zázrak, že ta maminka, která už dlouho nepsala, tak najednou si píše seznam a má v tom systém, že ona namaluje to vajíčko a očkrtne to. Ale po malování, jako třeba 2 hodiny poté, ona je ještě taková jakoby fresh s tou hlavičkou, no ale potom už zase nám sklouzne někam, jo, do svého světa. To neříkám, že ne, ale tu chvíli, kdy maluje, prostě tak je...
0: Ty jak... světlé chvíle, ano, vlastně, ano, jako v tu
1: ano,
0: chvíli.
1: Ano, přesně, teď jsi to řekla úplně super, protože přesně v té době, kdy ona maluje, kreslí, kdy prostě se soustředí a připravuje se na to, že pro někoho maluje nebo pro někoho má udělat něco, tak ona je, jak kdyby jí mělo 40 psychicky. Protože ona kdysi byla jako zboží znalec v textilu, takže ona byla zvyklá dělat ty seznamy a jako kdyby se do toho vracela. Jo, že najednou jí to nakopne, dostane jí to zpátky a ona najednou se se mnou baví, že třeba já se jí zeptám na nějaké věci a v té chvíli, kdy ona je v tom procesu, že maluje, já jsem u ní a ptám se na něco, tak mám pocit, že má úplně lucidní odpovědi, jo, že prostě, že se bavíme úplně.
0: Normálně.
1: A já si říkám, je, mamku mám zpátky, jako, jo, že najednou je tam ta mamka. No a ten efekt vydrží třeba hoďku, ještě my potom, pokud není moc unavená z toho malování, tak jdeme hrát rumíky, to jinak doporučuji všem, kdo se starají o rodiče, kteří ještě zvládnou, protože to je něco jako žolík, ale je to, jsou to vlastně plastové kartičky. Ta maminka jako vždycky, když je potom kreslení, tak dokáže třeba opravdu hrát se mnou i ty rumíky, jo, jako že ten mozek je nakopnutý, no a pak se unaví, usne, probudí se, zas ten efekt jako pomine, ale třeba když má ještě chuť, tak zase jde malovat, takže ten den má vyplněný, je šťastná, že prostě něco dělá, protože ona byla vždycky nesmírně laskavý a hodný člověk a ona, když má ten pocit, že tam pro někoho to dělá, tak ona má radost z toho, že on má radost a já jí potom ukážu fotku, když ten kámen předám nebo to vajíčko, tak já vlastně ukážu fotku, tady tomu to dávám nebo oni potom napíšou děkuju moc nebo něco takového, tak ona si to zase čte a prohlíží si ty fotky, jakože fakt ty kamínky a vajíčka někomu šly, takže jí to naplňuje. Jo, je to úžasně naplňuje, takže my ten den vyplníme vlastně tím malováním vajíček, případně tím hraním těch rumíků.
0: Když jsem četla pozvánku na tu vernisáž s celým příběhem, který si k tomu doložila, tak mě se zatajil dech, já jsem se opravdu až zajíkla a říkala jsem si, tak když už u toho nemůžu být, tak to prostě chci slyšet. A teď se to děje. A jsem moc ráda, že Ellen brzy ráno vstala, kdy teda má tu chvilku a teď zase utíká zpátky k mamince. Co vám popřát? Já bych asi tušila, co potřebujete popřát, ale máš ty nějak sformulováno, co by bylo fajn?
1: No, tak já si teď nejvíce přeju, narodila se mi v pátek vnučka Elenka. Takže hlavně, aby byla zdravá, její maminka Verunka taky a prostě celá rodina. A úžasný zaťák František, který se o dceru stará opravdu příkladně a druhá dcerka, aby byla zdravá, i její přítel, který je taky úžasný. Takže já přeju hlavně to zdraví rodině a všem, všem, které znám, a všem dobrým lidem, jako to je to nejkrásnější, aby bylo. No a svojí mamince, aby jí vydrželo hodně dlouho to malování a ta radost z něho, protože je to úžasné.
0: Moc vám to všem přeju. Děkuju, měj se krásně.
1: Taky se měj krásně. Zdravím všechny posluchače.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zasoutěžte si o balíček pro správného houbaře právě teď. Volejte do studia na číslo 596 11 22 66. Tak honem, ať nepropásnete houbařskou sezónu.
1: Tak naše houbařská soutěž je tady a už nám i někdo volá. Kdo je na lince? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jaroslav Skrnová.
1: Zdravím vás, pane Jaroslave. Vy jste houbař?
2: Prosím?
1: Jestli jste houbař?
2: No, takový.
1: A už jste našel to letošní léto, bylo nebo je takové, nepřeje moc houbám a houbařům tedy, tak už jste něco našel?
2: No, nenašel, ale viděl jsem rodinku v červenci, jak nesla krásné velké praváky.
1: No tak já věřím, že se to trošku začíná obracet. Já se právě teď dívám na pravděpodobnost růstu hub, to je taková mapa. A pozor, to není žádné šarlatánství, to je na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu. Oni tam hodnotí samozřejmě vlhkost, tedy vláhové podmínky pro růst hub a je to samozřejmě taková pravděpodobnost. Neznamená to, že ty houby tam samozřejmě stoprocentně budou, ale skoro celý náš Moravskoslezský kraj je vyznačen jako střední pravděpodobnost růstu a Jeseníky a částečně taky Beskydy už jsou dokonce zelené, takže tam by mohla být vysoká pravděpodobnost. Takže věříme, že opravdu něco poroste, protože já jsem ještě letos nenašel ani prašivku, takže já doufám, že to bude lepší. A k tomu, aby jste tedy vyrazil na ty houby, se vám může určitě hodit ten náš, to naše vybavení pro správného houbaře. Tak pojďme k té otázce. Dobře poslouchejte. Mladé plodnice této houby, na kterou se dnes ptáme, mají bělavou barvu. Postupně se však jejich vnitřek stává olivově hnědým. U zralých plodnic se na vrcholu vytvoří otvor a pokud náhodou šlápnete na takovou houbu v této fázi, tak se uvolní oblak hnědých výtrusů. Určitě tu houbu znáte, když chodíte do lesa nebo po loukách. A já se ptám, kterou houbu tento popis charakterizuje. A mám tři možnosti. Je to buď za A hnojník obecný, za B píchavka obecná, nebo za C lošák jelení. Tak co myslíte?
2: Já jsem vás teďka špatně slyšel. To Ačko bylo jaké?
1: To Ačko bylo hnojník obecný, Bčko píchavka obecná, a nebo zase lošák jelení.
2: No a bych zkusil toho hnojníka, nevím přesně.
1: Hnojníka říkáte, bohužel.
2: To je špatně.
1: Není to dobře, tak dáme šanci ještě někomu dalšímu.
2: Ano,
1: tak naschledanou, mějte se moc hezky, uvolňujeme naši telefonní linku a hned nám někdo volá další, tak koho teď zdravím? Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Kdo je na lince?
3: Tady Mirek.
1: Zdravím vás, pane Mirku. Taky vás se zeptám, našel jste v letošním létě nějaké houby?
3: Ne, bohužel ne.
1: Tak věříme společně.
3: Miluju, tak
1: jsme na tom stejně. Věříme, že se to už začne obracet a že začnou opravdu růst. Abyste využil, tedy pokud vyhrajete, to vybavení pro správného houbaře, které je teď ve hře. Znovu se tedy ptám, chcete celou tu otázku, anebo už víte svou odpověď?
3: Ne, nechci otázku. Je to píchavka.
1: Je to píchavka a máte pravdu. Je to opravdu píchavka obecná. Ono, jsou krásně bílé ty píchavky, no ale když už potom jsou starší, tak zhnědnou a pokud se vám podaří na ní šlápnout třeba omylem, nešlapejte po houbách, i když třeba je zrovna nezbíráte. Ale v tomto případě se prostě vyvalí takový hnědý prach. Vy jste vyhrál, já vám gratuluji, takže ještě nezavěšujte. No a hodně štěstí při houbaření vám přeji. Naschledanou.
0: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
4: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Halka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Halka má tajemství a neví, co si s ním počít. To Henrik je rozhodnutý, chce na všechno zlé zapomenout, přestože Anuška ztraceného syna stále hledá. Jejich vztah proto drží jen na vlásku a Emilia Zaleská se pokusí dát rodinu zase dohromady.
5: Vítejte, tak ráda vás zase vidím. Mama div nemá slzy v očích, hlas se jí třese. Neuhostím vás nějak bohatě, vede Emilia Zaleská hosty do kuchyně k prostřenému stolu. Hlavní je, že jsme se po dlouhé době zase všichni sešli. Pak si uvědomí, co řekla a dodá, my, co jsme zbyli.
4: Premiéra druhé části četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
6: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tak to byla Věra Martinová a písnička Atmosféra letních bouřek. Dnes by nás tedy žádná bouřka v našem regionu snad čekat neměla, ale čekají nás už za chvíli zprávy Českého rozhlasu Ostrava a tam je mimo jiné vždy i předpověď počasí. Za necelé 4 minuty přijde do studia Petr Hrčka.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Po 16 letech se ve Frýdku Místku chystají na maturitu budoucí hasiči. Prezident odpoledne přijme ministra školství Plagu, řešit budou i výdaje na vzdělávání. Příběhy ostravských mostů představí výstava v vestibulu městské radnice. Zítra bude oblačno, teploty do 25 stupňů. Hezké poledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Ve Frýdku Místku nastoupilo do maturitního ročníku 26 budoucích hasičů. Střední odbornou školu požární ochrany v tomto školním roce po 16 letech opustí první maturanti. Absolventi mohou rovnou začít pracovat jako profesionální hasiči.
2: Prsty zapomenuté v prázdninové pohodě, ale i očekávané výzvy posledního ročníku.
3: Budete napozorovat a budete konečně do ohně. Takže si vyzkoušíte v dýchači a v plné palbě.
2: To všechno řešili uniformovaní studenti na první hodině s novým třídním učitelem, mezi nimi i Filip Foltín.
4: Je to takové moje moto života, že chci pomáhat druhým.
2: Každoročně se na střední odbornou školu požární ochrany hlásí zhruba 120 až 150 uchazečů. Škola přijímá 30 z nich. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
0: Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministra školství Roberta Plagu za hnutí ANO. Jednat budou třeba o zákonu o vysokých školách, duševní zdraví dětí nebo rozpočtu ministerstva. To by mělo být příští rok podle návrhu rezortu financí hospodařit s částkou 288 miliard korun. To je asi o 1,5% více než letos. Prezident Pavel včera řekl, že vzdělávání je jednou ze strategických priorit Česka a tomu by měl odpovídat i rozpočet.
5: Protože jedině vzdělaná společnost bude zároveň taky odolná a bude prosperující. Pokud se to neodrazí v rozpočtu na školství, na vzdělávání, pak je evidentní, že to asi za prioritu nepovažujeme.
0: Barbora Macková dnes končí ve funkci hlavní hygieničky. Rezignovala na vlastní žádost. Dál ale povede státní zdravotní ústav. Rozhodnutí odůvodnila tím, že neměla nedostatečnou podporu pro finanční a personální stabilizaci hygienické služby. Agendu hlavního hygienika dočasně převezme Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví. Mackovou zastoupí do doby, než rezort vybere jejího nástupce. Až do konce září se můžou návštěvníci ostravské radnice seznámit s příběhy ostravských mostů a lávek. Výstavu archiváři sestavili z historických plánů a fotografií. Představí taky málo vídané dokumenty, které našli v depozitářích. Mosty v nich představují nejen jako technické stavby, ale taky jako důležité faktory pro rozvoj města.
6: Břehy čtyř řek v Ostravě spojuje celkem 22 mostů. Nejvíce jich předci vystavěli v poválečném období, ale staví se dál. V centru právě stavbaři pracují na novém mostě přes Ostravici a v plánu je například výstavba cyklolávky přes Odru. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou oblačno, postupně lokálně s možností přehánky, teploty kolem 13 stupňů. Zítra bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně může být i polojasno. Ráno a odpoledne se ojediněle mohou vyskytnout přehánky. Teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 ve směru na Brno stojí u 352. kilometru porouchaná dodávka, která blokuje odstavný pruh. Řidiči musí počítat se zdržením. A v ulici 6. května ve Frenštátě pod Radhoštěm se srazila dvě osobní auta. Nehoda se obešla bez ranění.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásné poledne a příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava. To už vám přeje ze studia Richard Piskala. Před námi je samozřejmě jako vždy v tomto čase hudební pošta. Takže připomínám telefon k nám do studia 59 611 22 66. Pokud máte oslavence, kterému nebo kterým byste chtěli poblahopřát,

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A úvodní přání dnešní hudební pošty bude pro někoho mít pan Zdeněk z Hlučína. Říkal mi, že právě teď je v Šilhařovicích, takže právě tam vás zdravím. Dobrý den, pane Zdeňku.
2: Dobrý den, zdravím Českého rozhlasu Ostrava a všechny posluchače. A písničku bych věnoval paní Štěpance Machalové z Zuděřovic, dále pro pana Honzu Huberta z Zuděřovic a pro moji sestřičku Adelku z Zuděřovic. Všechno nejlepší všem oslavencům, přejeme hodně štěstí, zdraví, pohodu a hodně dobré nálady. To vše a ještě víc přeje Zdeněk a celá rodina od Adelky. Naslyšenou.
1: Je to samozřejmě hezké, pane Zdeňku, naslyšenou.

0: Dozněla jsi mě z písní Jaromíra Vejvody v podání Straňanky na lince 59 611 22 66. Už je s námi v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava také pan Stanislav z Mariánských hor, tedy z Ostravy Mariánských hor. Dobrý den.
1: Dobrý den, srdečně zdravím vás, pane moderátore, a taky všechny posluchače. Zahrajte prosím písničku pro naši sestru, paní Marii Konečnou z Nových Sedlic, která dnes slaví své narozeniny. Všechno nejlepší, hlavně hodně štěstí, zdraví, lásky, rodinné pohody a božího požehnání přeji sourozenci s rodinami. Pane moderátore, vám moc pěkně děkuji a vám i všem posluchačům přeji hezký den. Děkuji a naslyšenou.
0: Rádo se stalo, mějte se moc hezky, pane Stanislave, naschledanou.
1: Naschledanou.

nemáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promíní.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. O čem se mluví?
2: Moravskoslezští hasiči mají za sebou náročné letní období. Mimořádné sucho a extrémní teploty se projevily i na jejich práci, kdy se museli vypořádat s následky bouřek, přívalových dešťů i lesními požáry. Jaké bylo z pohledu hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje letošní léto, tak na to se zeptám tiskové mluvčí Kamily Langrové v rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Pokračujeme v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Paní Mirka z Místku je teď na lince. Dobrý den, paní Mirko.
4: Dobrý den vám všem, hezký den. Dneska je v kalendáři jméno Adelka. Tak já mám vnučku Adelku Vujnochovou, tak jí přeji hodně, hodně hezký den, ale mimo toho jí přeju. Včera měla moje dcera Kateřina Bujnochova narozeniny a včera se narodila její další dceři holčička. Tak obě dvě dostaly nádherný dárek, jako protože je to první vnučka mojí dcery, takže přeji všem hodně zdraví, lásky, štěstí, pohody a boží ochranu do každého příštího dne, který bude. Tak to přejeme celá naše rodina a samozřejmě volá Mirka z Místku. Děkuji, pane Richarde, děkuji za vybrané písničky. Máme hroznou radost, víte? Tak se s ním musím podělit a i s ostatními. Děkuji vám.
3: Mějte se moc hezky. Naschledanou, paní Mirko.
4: Taky, naschledanou.

0: Lucie Bílá a Karel Gott zpívali písničku Co sudičky přáli nám. Posloucháte Český rozhlas Ostrava, Hudební poštu, ve které právě teď vítám paní Zdeňku ze Studénky. Dobrý den.
1: Dobrý den, vážená redakce. Velmi ráda bych popřála k svátku paní Broničce Volné ze Studénky, rovněž tak jejímu synovi Broňkovi. Dále písničku posílám paní Bronislavě Richtarikové ze Studénky. Všem jubilantům přeji hodně zdraví, štěstí a pohody. Posílám hudební dárek od Záhořanů Salašnická polka. Pozdrav posílám vám všem v redakci a díky za krásné pořady, které vysíláte. Vám, pane Richarde, děkuji za vybrání písničky a někdy zase naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky.
1: Ještě se k vám dovolat.
0: Mějte se moc hezky, paní Zdeňko. Naschledanou.
1: Děkuji.

0: Záhořané hráli a zpívali Salašnickou, která teď dozněla v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava, a ve vysílání už zdravím Ondru z Velkých Karlovic. Vítejte, Ondro, dobrý den.
1: Dobrý den, srdečně vás zdravím, pane Pískala, a všechny posluchače Českého rozhlasu Ostrava. A v pondělí bylo Pavli, měla svatek Pavla, tak bych chtěl dodatečně popřát k svátku hudebničce Pavle Davidové Hranic na Moravě. No a přeji hodně zdraví, štěstí Božího požehnání, ochranu Panny Marie, ať se jí daří hudebnictví a ve všem. To jí přeji všichni přátelé a známí a celá její rodina. A ještě posílám písničku paní Elišce z Fulneku a všem známým. Díky, naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky, Ondro, naslyšenou.

0: Rigonka a Rifejšovci teď hráli a zpívali v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Na lince je paní Ludmila z Lesních Albrechtic. Dobrý den, vítejte, paní Ludmilo.
1: Dobrý den, srdečně vás zdravím, pane Richarde, a všechny posluchače. Zítra mají svátek Bronky a Bronislavové, tak bych chtěla poslat písničku paní Bronce Pavlíkové do Leskovce. A v pátek mají svátek Jindřišky, to je naše sousedka Jindřiška Gebaurova. Milé holky, přijměte naše blahopřání, ať se vám splní každé vaše přání. Naši gratulaci shrne jedna věta. Hlavně zdraví, lásku, štěstí, dlouhá léta. Všechno nejlepší, hodně požehnání Božího vám přeji Šustkovi a Honovi. Paní Bronce to přeji všechny holky z Albrechtic a paní Jindřice všechny holky od Kapička. Vám moc krát děkuji a někdy zase naschledanou.
0: Mějte se moc hezky, naschledanou.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je u konce. Celé léto jste s námi vyráželi na výlety, poznávali krásná místa našeho kraje, sbírali soutěžní razítka a hráli o skvělé ceny. Teď už zbývá jediné, zjistit, kdo vyhraje. Slavnostní losování proběhne v pondělí 7. září po 14. hodině. Tak si držte palce, třeba právě vaše soutěžní karta přinese štěstí. Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Děkujeme, že objevujete náš kraj společně s námi.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme v hudební poště. Zdravím pana Milana z Havířova. Dobrý den.
3: Já zdravím všechny příznivce dobré, především hornické dechové muziky, protože se blíží září a to vždy dlouhou době se slavil Den horníků. A váš bývalý kolega Václav Bělohlavý nikdy nezapomněl vybrat nějakou hornickou písničku a popřát horníkům všecko nejlepší k jejich svátku. Tak on má taky, nebo včera měl taky narozeniny, tak Václavovi přeju všecko nejlepší. Hlavně on je zdravý, zdravý, zdravý a taky elán k dobré muzice, to všemu přeje Bystroň Milan a bývalí dlouholetí horniští muzikanti z našeho regionu. Jsem rád, že mohu poděkovat také Arturu Kubicovi, který je jeho následovník a ani on nezapomněl na Den horníků a vybral velice pěknou písničku do soutěže Chtěl by být kapelu. A já bych rád Václavovi právě tuto písničku věnoval. Je to hornická kapela od Rudolfa Kubína, hraje i Májovák a kdo ví, tak si může s námi i zaspívat.
2: Tak já, pokud nás teď poslouchá Vašek Bělohlavý, tak ho srdečně zdravím a posílám písničku, kterou vybral pan Milan. Mějte se moc hezky, pane Milane, naschledanou.
3: Naschledanou.

0: Tak to byl Májová hornická kapela, tak se jmenovala tato skladba ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava v Hudební poště. Tak paní Jarmila Střince je teď na lince. Vítám vás, paní Jarmilo, dobrý den.
1: Dobrý den i vám, pane Richarde, tady je Jarmila Střince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Všem Adélkám, které dnes mají jmeniny, přejeme jen to nejlepší. Dnešní den je také narozeninový a to je pro Nikolku Kahlichovou z Bystřice nad Olší. Milá Nikolko, krásné narozeniny. Posíláme v blahopřání spoustu malých kytiček, každá z nich ať ti přinese jedno z našich přáníček. Mají v sobě štěstí, zdraví, radost a hodně lásky. Dobrou náladu, ať ti nikdo neskazí. Úsměv na tváři, ten ať ti neschází. K tomu boží požehnání a pohodu v kruhu rodiny ti ze srdce přeje celá vaše rodina Kahlichová a také rodina Valčuhová, Sokolova a Lipkova, Střince Dolní Lištné. Mějte se, pane Richarde, moc hezky a zase budu těšit příště naslyšenou.
0: Také se těším naslyšenou, paní Jarmilo.
1: Děkuji moc.

0: Kdo tě má rád, zpívala Lucie Vondráčková. No a už je tady závěrečné přání dnešní hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Paní Pavlína z Řepišti je na lince, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím všechny v rozhlase a dnešní písničku od Veselé trojky, už nám bylo 50, bych chtěla poslat na Lučinu mému švagrovi, panu Vratislavu Kobělušovi, který zítra slaví narozeniny, ale jelikož tuto dobu budu u lékaře, tak mu písničku posílám už dnes. Švagřičku, hodně štěstíčka a hlavně zdravíčka ti za celou rodinu přeje švagrova Pavlína. Děkuji za zahrání a zase někdy naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou, paní Pavlíno.
1: Děkuji,
0: Veselá trojka zahraje a zaspívá už za několik okamžiků. Já vás ještě pozvu k poslechu následujících pořadů Českého rozhlasu Ostrava. Hned ten první po 13. to bude pořad Alex a host. A hostem Alex Minářové dnes bude zpěvačka Marcela Lajferová. Humoriáda, ta má své vysílací místo jako vždy mezi 16. a 17. hodinou a dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadů herec Petr Kostka společně s moderátorem Patrikem Rozehnalem. Richard Piskala vám přeje příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava.

Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako pokud.

0: Vltavě mají studenti větší zájem než loni. Zítra bude oblačno s teplotami do 25 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Kvůli zatékání se mění okolí Ostravského okresního soudu. Dělníci nyní rozebírají prostor před budovou, včetně dlažby a osazení, aby se dostali k izolaci a mohli ji obnovit. Voda totiž už poškodila části suterénu. Celková cena zásahu je 10 milionů korun a hotovo má být v listopadu, potvrzuje stavbyvedoucí Robert Košacký.
1: Nejvíc je to špatné u budovy. Ve styku toho betonového plata s budovou, tam je to velice špatné a tam se to musí kompletně opravit, takže jdeme do detailu. Je to komplikované v tom smyslu, že není prostor, je tam velice stisněný prostor pro montážní práce.
0: Začátek školního roku může dočasně zhoršit šíření žloutenky, upozornil na to Státní zdravotní ústav. Od února ale počet nových případů klesá. Do konce srpna lékaři potvrdili necelých 1500 nakažených hepatitidou A. Za celý loňský rok to bylo přes 3200. Od začátku roku nejvíce nových případů lékaři zaznamenali v Jihomoravském kraji a Praze, kde se epidemie šířila hlavně před rokem. Od loňska zemřelo na žloutenku 43 lidí. Hlavní prevencí je očkování, pravidelné mytí rukou a konzumace hygienicky nezávadných potravin a tekutin. Stále více uchazečů se hlásí na Vysokou školu báňskou v Ostravě. Na Technickou univerzitu letos dorazilo téměř 15 000 přihlášek, což je o necelé 2% více než loni. Největší nárůst zájemců má pak Fakulta stavební, hornicko-geologická a strojní.
2: Zájemci o studium na Ostravské technické univerzitě mohou přihlášky stále podávat. Škola totiž otevřela už třetí kolo přijímacího řízení, a to jak na bakalářské, tak i navazující studium. Vybírat můžou z oborů, jako je například ekonomika a management nebo stavební inženýrství. Z Ostravy Klára Křižáková, Český rozhlas.
0: Dobrovolní hasiči v Benkovicích na Opavsku budou mít novou zbrojnici. Radnice v Hradci nad Moravicí, pod kterou Benkovice spadají, čeká na výsledné návrhy architektů a připravuje další dokumentaci pro stavební povolení. Hasičská zbrojnice vytvoří jeden celek s tamním kulturním domem. Obě budovy budou propojené a vznikne nové společenské, kulturní i sportovní centrum. Bude tam i hřiště pro děti i hasičské sportovní soutěže.
3: Počasí.
0: V noci bude většinou oblačno, postupně lokálně s možností přehánky, teploty kolem 13 stupňů. Zítra bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně může být i polojasno. Ráno a odpoledne se ojediněle mohou vyskytnout přehánky. Teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici číslo 48 ve Frýdku Místku se srazila dvě osobní auta, nehoda se obešla bez zranění a mezi Českým Těšínem a Chotěbuzí je kvůli silničním pracím zavedený kyvadlový provoz a můžou se tam tvořit kolony.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
4: Na Slovensku je podobným fenoménem, jako je v Česku Helena Vondráčková, legendární zpěvačka, která se prosadila i jako lékařka, astroložka a spisovatelka. Marcela Lajferová, vítám vás, dobrý den.
5: Děkujem velmi pěkně, děkujem za pozvání.
3: Alex a host.

0: Alex a host, dnes vítám legendární zpěvačku, ale také lékařku, astroložku i spisovatelku Marcelu Leiferovou. Pro mnohé jednoduše Marcelku. V úvodu jsem zmínila přirovnání s Helenou Vondráčkovou. Jak se vám takové přirovnání poslouchá, paní Leiferová?
1: No, jsme obě dvě blondýny. Myslím, že máme k sebe velmi blízko. A vždy se těším na setknutí s ňou. Často jsme spolu už účinkovali. Těším se.
0: Když jste se viděli třeba naposledy, vybaví se vám?
1: Teraz vám to nevím povedať. Byly oslavy v Bratislave a tam jsme se stretli.
0: Co vlastně bylo dříve? Hudba, medicína, astrologie, psaní?
1: Ťažko. Ťažko na to odpovedať. Prvé bola medicína, hej. A jako študentka som začala na študentských akciách spievať s orchestrom vtedy už veľmi známeho hudobného skladateľa. Takže ten napísal hit a keď už máte hit, tak už potom ste vo vlaku, ktorý sa rúti a už z toho sa ťažko vystupuje.
0: Tak ale je pravdou, že vás rozplakala Ella Fitzgeraldová, že vás přivedla k slzám a nasměrovala vás k té hudbě?
1: Nie, to nebol smer, to bolo prostě nadšenie, že někdo tak krásný hlas má a tak nádherně může zpěvat. Ona ma dojala totiž nielen hlasom, ale ten výraz. Víte, veľa ľudí má velmi pekný hlas, ale nemajú výraz. Necítíte emociu z toho. A samozrejme u týchto veľkých speváček amerických a hlavne u Ellie Fitzgerald, to bez toho, že by ste rozumela ten text, tak vás dojímá prostě ten hlas. Vy viete, o čom to je. Prostě. Takže tá hudba sa mi veľmi páčila, páči sa mi dodnes a dokonca som také tie štandardy americké spievala.
0: Byla vaším vzorem?
1: Dá sa povedať.
0: Dá sa to tak říct?
1: Ano.
0: Že byla vaším vzorem?
1: V tom období, ano.
0: Tak a jak vlastne spievačka se naučí, nebo dá se to vůbec vlastně naučit, abyste jenom nespívala ten text, aby opravdu vyvolal v lidech emoce, bez ohledu na to vlastně?
1: Bez toho to nie je dobrá spievačka, keď to nevie. Lebo to je potom prostě nějaké tóny, zpěvá noty a nič z toho. Emocia, to je prvá věc, lebo veľa ľudí dobře zpěvá, ale nebudou nikdy zpěváci.
0: Tak a dá se to naučit, nebo jste to prostě
1: to musíte,
0: v sobě
1: to, je, to treba mať v sebe. To je vrodené.
0: Kdo vás přivedl vlastně k medicíně, nebo proč jste začala studovat medicínu?
1: Medicínu od dětstva, například jako malé děcko jsem si vyrábala léky z farebných papíriků z vodovodě a potom jsem s tím chodila a léčila, jako ničila jsem šatstvo lidem, lebo jsem povedala, že jich teraz vyléčím, hej, že mám na to prostě prostředky. To bylo. Matkou jsem chodila hodně na zbírat kvetiny do lesa a liečivé bylinky. To jsem tiež viděla, že je to. Takže mama byla taká ľudová liečiteľka, tak jako k svojim priateľkám, alebo čo, vždy zbierala nějaké zvláštné bylinky a seba, aj u nás doma sa to hodně tradovalo. Takže to byl taký tiež moment, ktorý ma priviedol k tomu robiť niečo, aby s ľuďom bolo lepšie.
0: Ano, vaše maminka byla lidová léčitelka, ale jinak byla učitelkou.
1: Ano.
0: Měla jste od ní, cítila jste podporu spíše pro ten zpěv nebo právě pro tu medicínu?
1: Skôr pro tu medicínu, na zpěv ona nechcela o tom ani počuť. Ona to považovala za, že to je prostě zbytočné, že na čo však zpěvať můžeme, všetci zpěváme a není to důležité, aby člověk nějak se s tím živil.
0: Ještě se k tomu vrátíme. Za malou chvíli naším hostem je Marcela Leiferová.
2: Alex a host. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Alex a host si povídám s legendární zpěvačkou Marcelou Leiferovou, o jejímž životě vyšla kniha Hrdá láska. Zmiňujete v té knize právě i vztah s vaší maminkou a to, že vás tak trochu zrazovala od zpěvu, že jste si ho musela vybojovat, abyste mohla zpívat?
1: O, nie, určitě nie. Tak už vtedy mi už nič nemohla povedať, to už som bola v Bratislave, už som študovala na fakulte a ja som proste, to prišlo tak a začala som spievať a hneď som mala hit, tak to zase jej nie, že nebol, to myslím, že sa z toho aj tešila, ale nedala to tak najavo, hej. A tiež to stále považovala a bála sa, že by som nehala štúdium, čo neprichádzalo do úvahy, lebo mňa to štúdium bavilo.
0: Takže když jste potom držela v ruce titul, tak se mamince ulevilo?
1: Určitě. A bolen zase mi připomenula, že mala by som u té medicíny ostať radšej.
0: A vy jste u ní zůstala několik let? No, svoji praxi?
1: Mala som, nie, najprv nie, po skončení školy nie, protože můj manžel zomrel aj vinou kolegu, ktorý ako prvý ho operoval a nedoriešil problémy. Čiže vo mne sa niečo ma dotklo hrozne. A takže som nechcela hneď nastúpiť. Ja už som bola známa spevačka. A tak som nevedela, čo mám vlastne robiť. Potom mi napísal dopis pán Karel Vlach, že lekárov máme hodne, vyspievajte. Takže ostala som pri tom speve. Odišla som na Slovensko z Prahy a ostala som pri speve.
0: A u spolupráce s Karlem Vlachem a jeho orchestrem?
1: Áno, no už predtým sme robili Letě, alebo tak som mala tú čest byť s ním, orchestrom a sa učiť, podučiť. Ďalej rozšíriť si obzor.
0: Tak a dostala jste i zajímavou nabídku, a to do Semaforu.
1: Ano.
0: Vy jste ji odmítla, nebo
1: předtím? Ano, já jsem nechtěla ostať. Nie, protože já jsem chtěla odjít z Prahy. Keďže tu manžel zomrel, jsem povedala, že tu nebudem žít. Keď on zomrel tu, takže to nie je potom pre mňa, že mi to bude stále pripomínať. My sme mali dokonca vybratý dom aj s mojím bratom Emilom, ktorý tu žil celý život v Prahe a my spolu s ním. Takže my by sme boli ostali, ale ten život to tak otočil.
0: Takže to byl impuls k odchodu ano. Z Česka nebo z Prahy na Slovensko. Když jsem zmiňovala tu knihu Hrdá láska, kterou jste mi také přinesla, moc za ní děkuji, tak museli vás přesvědčovat, abyste ji napsala, nebo jste naopak vy chtěla napsat o 8 dekádách svého života?
1: Já jsem skutečně nenapísala nič do té knihy. Samozřejmě, že jsem hovorila věci, ale autori si našli neuveriteľné materiály, nielen fotky, ale proste materiály neuveriteľné. Tam veľmi veľa ľudí sa vyjadruje. Čiže je to tá kniha aj história o slovenskej populárnej hudby a jedného zložitého života, ako bol môj. Každý život je určite zložitý, ale bola smola v tom, že moje dve lásky som musela pochovať. Dvoch manželov, tak to je rozhodne smutná etapa. Ale je pravdou, že človek nemôže v živote očakávať len koberec. A že proste červený, že nedá sa to tak. Zas musím byť vďačná za kopu iných veľmi pozitívnych vecí, ktoré druhý nemajú. Takže už potom som to tak nejak, keď som bola staršia, vedela zvládnuť psychicky. Zo začiatku to bolo nesmierne ťažké. Nevedela som to pochopiť.
0: Co vám asi nejvíce pomohlo dostať sa ze smutku a ísť dál?
1: Len spievala som. Začala som sa, vrátila som sa k spevu a tým nejakým spôsobom som sa pomaly, ale iste dostala zase k tej láske toho spievania. Založila som kapelu a začala som veľa pracovať.
0: Marcela Leiferová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s legendární zpěvačkou Marcelou Leiferovou. My jsme v minulém vstupu končili tím, že pro vás texty psal také Milan Lasica. Jak jste na sebe vy dva narazili? Oslovila jste vy jeho, on vás? Jak to je?
1: On ma oslovil ještě v roku 67, když jsem začínala kariéru. Vtedy mi napísal prvou pěseň a ještě další. A robil mi scénáře do mojich programů hudobných v televizi, ale aj na koncertné šnúry mi robil texty. My relativně hodně věcí jsem od něho získala. Velmi se tomu těším a jsem vděčná. A ta pěseň, která zazněla, vlastně byla skladbou, pro kterou vlastně celou LP museli zošrotovat, protože se tam spomíná právě len kufre vzít a vystoupit, čiže tam se hovorí vlastně o emigrácii. Že? Tak teraz ta platňa, keď sa nájde, má velkou cenu, lebo málo tých ostalo nepoškodených a málo lidí má tu LPčku.
0: Ano, dívám se z okna svojho kupé, tak se jmenuje ta píseň, kterou jsme slyšeli a kterou textoval Milan Lasica. Mohla jste vy třeba do toho textu někdy promlouvat? Nebo tak, jak to...
1: Vždy jsem hovorila do textu, vždy.
0: A nějak zásadně?
1: Já jsem povedala, že o čom chcem zpívat. Je na každou platňu. Jsem povedala, ještě Milan, já by som rád hrala skladbu o Slovákoch, o našich chybách, čo smiať sa z toho a pochváliť zároveň, čo je pozitívne. Takže tá rôzny repertoár, rôzne texty a okrem neho ešte tam samozrejme aj ďalší autory, vynikajúci textári sú. A každú platňu, ktorú som nahrávala, som vedela, že akým smerom by to malo ísť. Čiže bola som zamilovaná, som sa do môjho muža, keď zomrel môj, po 6-7 rokoch som sa zalúbila. Tak som povedala, že chcem takú pesničku, lebo proste o tej láske, o tom stretávaní, to, čo každý z nás z ľudí zažíva, aspoň raz za život, hej. Alebo som napísala pesni a Milan mi tiež robil takú LP, Láska sa menovala. A všetky podoby lásky, nevera, smútok, veselosť, všetko o láske, o ženskej láske, o mužskej láske. Krásne texty sú tam, hej. Pesnička Pavla Hamela je taká o mužovi a o žene. Proste ja si myslím, že je to taká čestnosť, viete, nedávať si hovoriť, toto nahraj, toto urob. Samozrejme, aj s tým sme sa stretli, keď bolo treba niečo také, čo zaváňalo láskou k našej rodnej rodine, vlasti. Tak museli sme aj také pesničky, boli také tie politické piesne. Takže my sme to v tom robili, že sme spievali o krásnych horách, o mostoch pre ľudí a takto sme to zakrývali do takých všeobjímajúcich textov.
0: Ale určitě ne o vlacích a o kupé. V té době. Marcela Leiferová je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Marcela Lajferová je legendární zpěvačka, ale také lékařka, astroložka a spisovatelka. Věnujete se astrologii i dnes?
1: Ale ano, to nemůžete zanechat. Keď jsou nějaké důležité věci v rodině, alebo čo, tak se dívám na to, tak z té perspektivy porovnávám to s inými už odohratými věcami. Či je to tak, jako to člověk naštuduje, hej, to je strašně dávná věc, která se pozoruje a která je evidovaná, tie vzťahy medzi planétami. Takže áno, občas. A hlavne ma zaujíma teraz vývoj sveta.
0: Jak to s ním vypadá?
1: Viete, to je taký podobný veľká zmena nás čaká, ako bola francúzska revolúcia. Aj tie planéty začali tak stáť, po vyše 300 rokoch stáli tak, ako v deň francúzskej revolúcie. A začalo to pomaly, ale iste. Takže úplne ináč budú ľudia myslieť, úplne iný svet.
0: Tak a umíte si třeba, nebo píšete si i sama sobě horoskop? Lze to?
1: Určite pozerám sa na seba, keď mám niečo pred sebou, či to mám urobiť, alebo nemám urobiť, či je tu na to dobré aspekty, alebo mám na to zabudnúť, alebo pozabudnúť.
0: Tak a když se tím řídíte, tak děláte dobře? Potvrdí se vám to potom?
1: A určitě, já tomu verím, viete? Já tomu verím a mám takú skúsenosť dobrú, hej.
0: Tak vy stále koncertujete a těšíte se dobré návštěvnosti. To vám bez pochyby dělá radost. Co ještě dalšího vám dělá radost? Tím, že jste si pořídila pejska, tak tam a, trošku narážím.
1: To je
0: narážím.
1: Velká radost, ano. To mám obrovskou radost. Teraz jsem zjistila, že čo to znamená takýto malinký živočích, že ho máte doma, že nie ste sama, hej. Že on príde, keď sedím pri televízore a stojí tak z metra a díva sa na mňa a vyčítal, prečo nejdem. A vidí, že ja sa nedám odlákať a on sa dramaticky zvrtne a odíde hrdo. To je úžasné zážitky s tým zvieratkom. Mám som strašne do neho zalúbená. A je mi ťažko od neho odísť, keď napríklad musím odcestovať.
0: Což se stalo právě dnes.
1: To právě dneska se stalo.
0: Vy jste tady u nás. A doprovází vás někdy, nebo není to cestovní pejsek a bývá doma?
1: Někdy ho zoberím na krátké vzdialenosti, len tu je toho trošku viac a nechcela jsem ho traumatizovat.
0: A na koncerty?
1: A na koncerty ho zoberím, pokud to nie je daleko z Bratislavy.
0: Doprovází vás?
1: Ano, ano.
0: Jaký jsou vaši fanoušci? Je to napříč generacemi? Chodí na
1: je to,
0: lidé napříč
1: veľmi generacemi? Ma prinedal posledný koncert, bol v nedelu v Topolčanoch a prišlo tam vyše 1000 ľudí a prišli za mnou ľudia takí cez 20. A hovoria, že sledujú, my poznáme váš repertoár pani Lajferová od roku 65. A my začali mi menovať pesničky. A mne sa táto páči, táto, ja som onemela, že je to vôbec možné, že to našli, hej. A takže je to vec vkusu. Viete, sú ľudia, ktorí ma určite nemusia, ako však každému sa všetko nepáči, ale je veľa ľudí, čo sa ku mne hlásia.
0: Tak a tých je stále hodně. Moc děkuji, že jste s námi byla a ať se vám daří, pevné zdraví a pozdravujte svého pejska. Jak se jmenuje?
1: Teddy.
0: Teddy. Tak pozdravujte Teddyho. Marcela Lajferová.
1: Děkuji vám velmi pěkně. Alex a host.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Až pětileté vězení hrozí fotbalovým fanouškům za následky loňského odpálení pyrotechniky před utkání Baníku Ostrava. Někteří finanční poradci podle České národní banky zneužívají

0: z davu příznivců. Při objasňování případu musela policie vyslechnout velký počet svědků a zdokumentovat, co se přesně stalo, říká mluvčí policie Soňa Štětínská.
1: Každý měl v totožný moment otevřeným plamenem iniciovat pyrotechnický výrobek. Měli tím porušit veškerá bezpečnostní pravidla při manipulaci s pyrotechnikou. Lidé byli vystaveni nebezpečí těžké újmy na zdraví, protože byli uvnitř bezpečnostní zóny stanovené výrobcem.
0: Třem dospělým obviněným ve věku 21 až 23 let hrozí za obecné ohrožení z nedbalosti až 5letý trest. U mladistvého je sazba poloviční. Česká národní banka varuje před finančními poradci, kteří zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci vlastních služeb. Někteří nabízejí studentům své finanční produkty, sbírají jejich osobní údaje nebo slibují snadný přivýdělek. Centrální banka přitom nevydává žádná osvědčení, která by poradce k pořádání přednášek opravňovala. Ředitelé škol by si proto měli přednášející vždy dopředu ověřit a posoudit jejich motivaci. Střední odborná škola požární ochrany ve Frýdku Místku po letech otevřela maturitní ročník. Na zkoušku se tam bude v tomto školním roce připravovat 26 studentů. Absolventi budou moci nastoupit rovnou do profesionálních výjezdových jednotek, jak pokračuje ředitel Jiří Fojtík.
2: Nebavíme se jenom o výkonu služby v jednotkách, ale je to i krizové řízení ochrany obyvatelstva, operační, důstojník, případně technik, zjišťování příčin požáru, stavební prevence, kontrolní činnost. Nicméně bych řekl, že do toho výjezdu chce až 90% teď studujících, doufáme, že absolventů.
0: Úpravy Heimerlovského potoka dokončili dělníci pod Kralickým Sněžníkem. V úseku dlouhém 130 metrů vytvořili nové boční rameno a soustavu tůní. Investice si vyžádala více než 800 tisíc korun, pokračuje ředitel vnějších vztahů a komunikace Lesů České republiky Martin Zajíček.
3: Cílem revitalizace bylo posílit přirozený vodní režim, podpořit vznik lokálního biocentra a vytvořit vhodnější podmínky pro mokřadní druhy rostlin a živočichů. Lokalita také nabízí nově pestřejší a biologicky hodnotnější prostředí.
4: Počasí.
0: V noci bude většinou oblačno, postupně lokálně s možností přehánky, teploty kolem 13 stupňů. Zítra bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně může být i polojasno. Ráno a odpoledne se ojediněle mohou vyskytnout přehánky. Teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D48 ve směru na Frýdek místech stojí dvě porouchaná nákladní auta. U 30. kilometru leží na vozovce roztrhaná pneumatika. Mezi 35. a 36. kilometrem pak unikl olej a zasahují tam hasiči. Na silnici číslo 56 u Kravař hoří osobní auto a na dálnici D1 ve směru na Ostravu mezi kilometry 298 a 321 pracuje pomalu jedoucí údržba.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji vám krásné odpoledne. Máme 4 minuty po 14. hodině z ostravského studia Českého rozhlasu vás už zdraví za všechny a krásné odpoledne přeje Iveta Dadamová. No a kromě přivítání a pozdravu samozřejmě přináším i nabídku témat, kterým se budeme věnovat už za malou chvíli. S regionálním stopařem Českého rozhlasu Ostrava se dnes vydáme do kampusu Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava. Protože právě tam na jednom místě dnes bude věda, technika, hudba i umění. Podrobnosti v druhé polovině hodiny. Můžu slíbit, že vás pozveme na zajímavou výstavu nazvanou Lichtenštejni a Česká republika. No a za malou chvíli probereme aktuální téma. Jak už víte z našeho zpravodajství, krajští kriminalisté obvinili 4 fotbalové fanoušky. Podrobnosti za pár okamžiků. Z muziky Helena Vondráčková, Petr Novák a nebo třeba Eva Farná. Je jasné, že přidáme i písničky, které nestárnou. Tak zbývá popřát pohodové odpoledne třeba právě s námi, s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Hezké odpoledne, společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava a jak už víte, začneme aktuálním tématem. Krajští kriminalisté obvinili 4 fotbalové fanoušky za odpálení nebezpečné pyrotechniky. Loni v dubnu před utkáním Baníku Ostrava v tisícovém davu zranili sebe i další lidi. Podrobnosti ty zjišťovala reportérka Klára Křižáková, kterou už vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Kláro, co přesně se v loni v dubnu stalo a jak policie celou záležitost a událost vyšetřovala?
1: Tak policie vyslechla stovky svědků, nechala si vystavit i znalecký posudek o pyrotechnice, snažila se celou situaci podrobně zmapovat a z toho šetření vyšlo zhruba následující. Incident se odehrál zhruba kolem 3 hodiny odpoledne, kdy ten tisícový dav fanoušků vyrážel směrem ke stadionu v Ostravě Vítkovicích, kde měl jejich fotbalový klub zápas. No a v tu chvíli čtveřice mužů, mezi nimi i jeden nezletilý, začala odpalovat pyrotechniku, která podle policie měla mít světelný efekt. Jenomže podle šetření fanoušci zapálili jiným způsobem, než uvádí výrobce, a došlo tedy k výbuchu. Navíc výtržníci nedodrželi ani minimální bezpečnostní vzdálenost, která je u těchto výrobků až 50 metrů. Tím tedy ohrozili nejen sebe, ale i ostatní lidi v okolí.
0: Jak vážná zranění tenkrát způsobili?
1: Zranění byli přímo 2 muži, kteří se na odpálení podíleli. Oba skončili v nemocnici s vážným poraněním hlavy. Výbuch ale odnesli i 3 lidé z davu, mezi nimi i jeden nezletilý. Lékaře pak museli navštěvovat z následky nehody opakovaně.
0: Jaké tresty tedy hrozí obviněným?
1: Já bych ještě doplnila, že obvinění jsou ve věku od 21 do 23 let a za mřížemi můžou skončit až na 5 let, a to konkrétně za obecné ohrožení z nedbalosti. Nezletilému fanouškovi pak hrozí sazba poloviční.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportérka Klára Křižáková. Kláro, díky za aktuální informace.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: naší čtvrteční rozhlasové lékárně bude tentokrát řeč o pomoci lidem, kteří žijí ve společné domácnosti s duševně nemocným člověkem. Nemoc totiž zásadně zasahuje do života celé jeho rodiny. Nově teď bude nabízet pomoc i skupina v Centru duševního zdraví v Městské nemocnici Ostrava. Co to bude obnášet? Na detaily se budu ptát už tento čtvrtek. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Na ostří nože Eva Farná zpívala v Dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Teď mám ale pro vás pozvání na výstavu Lichtenštejni a Česká republika. To je název výstavy, která je aktuálně k vidění na prostranství před ostravskou Černou loukou. Jak prozradil redaktorce Českého rozhlasu Ostrava Romaně Kubicové organizátor výstavy Michal Růžička, jedná se v pořadí už o třetí panelovou putovní výstavu, která se věnuje tomuto tématu.
1: Ta první se věnovala Lichtenštejnsku jako státu, ta druhá udržitelnosti a tomu, jakým způsobem přistupují Lichtenštejni ke správě lesů, správě polí, ke vzdělávání a tak. A proto jsme ji nazvali 800 let udržitelnosti a letos se věnujeme vztahu mezi Českou republikou a Lichtenštejny, protože to nám v té mozaice těch tří let zatím chybělo. A aby to divák měl jednodušší, tak jsme letos inovovali a máme tady na každém panelu QR kód, který odvede návštěvníka třeba k nějakému krátkému filmu anebo k hlubším informacím, pokud se o ně zajímá.
2: Jednou z nejvýznamnějších památek, o kterou se tady rod Lichtenštejnu zasloužil, je třeba Lednicko-Valtický areál. Nicméně ta výstava se nevěnuje pouze historii, ale nakousává také vlastně tyhle ty možná neúplně ideální vztahy mezi Českou republikou a tímto knížecím rodem.
1: Nakousává, jak říkáte, a to tím, že pojmenovává a připomíná, co jsou Lichtenštejni ochotní pro to udělat, aby existoval win-win smír. Takže panel číslo 10 se jmenuje Nabídka prince Aloise a tam je přesně v bodech popsané, že Lichtenštejni po těch 12 let sporů by se raději dohodli. Nabízejí, že by se vzdali právních nároků na ten majetek, že by přistoupili na to, aby vznikla nadace společná česko-lichtenštejnská a do té se vložil některý majetek, který český stát třeba ani nestíhá spravovat, protože těch ostatních památek je řekněme 50. Ku příkladu i na Ostravsku oni měli svoji stopu. Členové rodu Vilček se oženili nebo se zdali s několika Lichtenštejny v minulosti. Tuším, že rodina Vilček dokonce nějakou dobu obývala zdejší hrad.
2: To vše se návštěvníci mimo jiné dočtou na těchto vystavených panelech, které tady už jsou instalovány od posledního srpnového dne. Nicméně právě dnes dojde k takovému oficiálnímu zahájení výstavy a to za významné účasti. Pozvěte naše posluchače.
1: Ano, rád bych pozval všechny Ostravany i lidé z okolí, aby dnes v 16 hodin přišli spolu s námi oslavit začátek té výstavy. A my jsme pozvali sem prince Emanuela a jeho manželku Soniu, aby spolu s námi si prohlídli tu výstavu a pomohli nám ji pokřtít. Není to náhoda, že sem přijíždí princ Emanuel, protože včera jsme společně navštívili nedaleký zámek Šternberg a on tam, protože byl řadu let majetku Lichtenštejnů a pobýval tam i jeden z nejslavnějších knížat Lichtenštejnů, Jan II. Dobrotivý, tak našel včera spoustu rodinných fotografií z života svých pradědečků a jejich dětské kresby, což ho docela dojímalo, protože samozřejmě, když takhle narazíte na stopy svých dědečků a pradědečků nebo babiček a prababiček, tak z toho máte radost.
2: Dodává Michal Růžička, zvláštní zmocněnec nadace knížete z Lichtenštejna. Z Ostravy Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Hezké odpoledne vám všem na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Mám teď pro vás pozvání k jednomu z podvečerních pořadů. A to znamená, že lidová muzika zazní na našich frekvencích i dnes. A budeme vzpomínat, před 15 lety koncertovala v hudebním cyklu Zpěvem k srdci cymbálová muzika Jury Petrů z Kyjova. No a právě za doprovodu této moravsko-slovácké kapely se představil i mužský sbor Kyjov s vzácným hostem Jaromírem Nečasem. No a právě sestřih třetí závěrečné části koncertu nabídneme dnes po 18. hodině a 30. minutě v pořadu Hudba země.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Je to tak, samozřejmě i dnes redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková vyrazila do terénu a zaujala ji jedna věc. Věda a umění možná na první pohled totiž působí jako dvě úplně odlišné nebo dva úplně odlišné světy. Ovšem v Ostravě Porubě, tam se dnes potkávají na jednom místě kampus VŠB Technické univerzity Ostrava, tedy Vysoké školy Báňské Technické univerzity Ostrava, patří festivalu Art and Science. Ten ukazuje vědu trochu jinak, prostřednictvím experimentů, technických dílen, workshopů, ale také hudby a dalších vystoupení. Přímo na místě je tedy už Petra Pivková, kterou zdravím. Petro, krásné odpoledne. Na co se mohou návštěvníci těšit a co mohou vyzkoušet?
2: Dobré odpoledne, no je tady opravdu mnoho věcí, minimálně se mohou podívat do kampusu, kam zase tak lidé často nezavítají a třeba neví, jak taková vysoká škola zvenku vypadá a co všechno tady může být. No a jak si říkala, tak je to opravdu dneska jak o vědě, tak o tom umění, no a co všechno tady dnes na návštěvníky, kteří jdou kolem nebo cíleně sem na tuto akci čeká, tak to ví i tiskový mluvčí právě Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava, pan Jiří Šíma. Dobrý den, tak co tady mohou lidé dneska zažít?
3: Dobrý den, jde především tady o propojení umění a vědy, Art and Science, tak jak samotný název festivalu napovídá. Lidé, kteří sem přijdou, mohou navštívit přednášky, mohou navštívit experimenty a také určité výstavy, ať už technických záležitostí, tak také samozřejmě uměleckých, tak jak už ostatně vyplývá z toho samotného názvu.
2: A co uměleckého tady máte, tedy pod těmi technickými místy nachystáno?
3: My právě teď stojíme u hlavní scény samotného festivalu, takže samozřejmě tady bude hudební program. Ten už tradičně zahájí orchestr Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava a po 14. hodině to pak bude koncert koncert Frýdecko-Místecké indie rockové kapely Gateway a samotný vrchol pak bude v 19.30 koncert kapely The Backwards, což je slovenská kapela, která je proslulá právě interpretací písní slavných The Beatles. Nicméně tím umělecký program tady na festivalu nekončí. Je tady například výstava proslulé malířky Kláry Sedlo, která spolupracuje s naší fakultou elektrotechniky a informatiky na projektu Metamorfózy umění, kde se právě zkoumá, jak moc umělá inteligence dokáže přečíst umění a jak moc ho dokáže interpretovat. A samozřejmě jsou tady k vidění přímo originály obrazu Kláry Sedlo, ale také interpretace vytvořené umělou inteligencí.
2: My jsme se bavili o tom, že festival začal už dopoledne a byl pro školy a pro žáky. Kolik dětí a studentů sem k vám v dopoledních hodinách dorazilo?
3: Ten počet je opět velmi vysoký, konkrétně sem přišlo přes 3200 žáků a studentů ze základních a středních škol. Těch středních škol bylo 27 a žáků pak a základních škol pak 17.
2: No tak je fajn, že i odpoledne mohou dorazit nejen tedy školy a žáci, ale i návštěvníci a vlastně všichni lidé, kteří se rozhodnou se sem podívat. Je něco, na co se vy těšíte v tom odpoledním programu, který se chystá?
3: Já se těším na samotnou tu atmosféru toho kampusu, protože vy už jste to řekla, ne často sem třeba někteří lidé z vzdálenějších částí Ostravy zavítají a opravdu stojí to za to, není to pouze místo, kde se takzvaně dělá věda, ale je to opravdu živá součást města, kde se chovají vlastní včely, produkuje se vlastní univerzitní med, kde to opravdu žije.
2: Tak já přeji, ať návštěvnost je úspěšná, ať jsou všichni spokojení a ať si to dneska užijete. Děkuji moc.
3: Díky moc, hezký den.
2: A pokud vy nemáte plány na dnešní odpoledne a podvečer, tak se sem do kampusu Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava v Porubě můžete zastavit a podívat se.
1: A já zase děkuji moc za pozvání na zajímavý festival. Přímo na místě byla redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková. Petro, loučím se a přeji krásné odpoledne.
2: Děkuji moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Stará lávka v Proskovicích ukrývala jednu tajnou schránku. Co v ní bylo a jak dlouho ta schránka byla na místě, řekneme za chvíli. Podrobnosti nejen k tomuto tématu přidáme za 3 minuty v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava více v 15 hodin. Zprávy ty pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Petr Hrčka.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Stará lávka v Proskovicích ukrývala 20 let tajnou schránku. Minister kultury odvolal ředitele Ostravského industriálního muzea Muzeum Plus. Začíná svatováclavský hudební festival. Zítra bude oblačno, teploty do 25 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Stavaři dnes strhli lávku přes Ondřejnici mezi Ostravskými Proskovicemi a Košatkou. Při demolici našel její autor Zdeněk Dvorský po 20 letech schránku, kterou tehdy vložil do původní dřevěné konstrukce. Byly v ní dobové noviny, 50 koruna a pamětní list. Na místě teď vznikne nová, širší a bezpečnější lávka.
3: Je to tady.
4: To je takový váleček obalený.

0: Plus Pavla Lazara. Ministerstvo má obavy o další přípravu projektu za více než 1,5 miliardy korun a upozornilo také na odchod několika klíčových zaměstnanců. Organizace chce v Dolních Vítkovicích vybudovat nové muzeum průmyslu a využít pro něj vysoké pece číslo 4 a 6. Vedení se od 3. září dočasně ujme ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Gorečková, která se dříve podílela na přípravě projektu. Lazar vedl Muzeum Plus od letošního ledna a ministerstvo mu nabídlo možnost v organizaci pokračovat na jiné pozici. Policejní odborníci dnes začali exhumovat ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech je vytáhnout zhruba po 80 letech. Příčina jeho smrti není doteď známá. Desítky odborníků se proto teď k případu znovu vrací, říká náměstek ředitele Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Jan Trnečka.
1: Cílem exhumace je za použití nejmodernějších kriminalistických metod objasnit okolnosti, jak k úmrtí došlo.
0: Odborníci můžou provést CT, vyšetření, 3D sken celého těla a případně rentgenové vyšetření. Bývalý minister zemřel v noci z 9. na 10. března roku 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Tehdy byla jeho smrt označena za vraždu. Dnes večer v Ostravě začíná svatováclavský hudební festival. 23. ročník potrvá celé září. Koncerty se uskuteční v kostelech a historických a technických památkách napříč regionem. Na programu jsou velkolepé projekty, ale i komorní produkce v podání světových a českých interpretů, říká ředitel a dramaturg festivalu Igor Františák.
2: Budou to dvě rekonstrukce v jednom, protože je nutné upravit i kulturní zázemí obce. Obě budovy budou propojené a vznikne tak nové společenské, kulturní i sportovní centrum, protože jsou v plánu také úpravy okolí, včetně hřišť pro děti i pro hasičské sportovní soutěže. Martin Knitl, Český rozhlas. Počasí.
0: V noci bude většinou oblačno, postupně lokálně s možností přehánky, teploty kolem 13 stupňů. Zítra bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně může být i polojasno. Ráno a odpoledne se ojedinělé mohou vyskytnout přehánky. Teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Šalounově ulici v Ostravě se srazila dvě osobní auta, nehoda se obešla bez ranění. Na silnici 56 v Ostravě ve směru z přívozu na Frýdek místek leží na vozovce Štěrk a na dálnici D1 u 352. kilometru ve směru na Brno stojí na krajnici porouchaná dodávka a nákladní auto. Řidiči musí počítat se zdržením.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Příjemné odpoledne, máme téměř 5 minut po 15. hodině. Posloucháte Český rozhlas Ostrava a za malou chvíli se vydáme na Frýdecko-Místecko. Lidé v Ostravici se totiž ohradili proti plánované výstavbě bytů nedaleko tamních Peřejí. Podrobnosti opravdu už je za chvíli. V polovině hodiny přidáme zajímavé povídání s dlouholetým populizátorem historie městské hromadné dopravy s Jiřím Boháčkem. No a samozřejmě nebude chybět ani pravidelná rubrika Co v učebnicích nebylo. Takže s Martinem Písaříkem v druhé půlce hodiny odhalíme zase jednu zajímavost. Kapela No Name, Michal Tučný nebo kapela Queen, to prozradím moc ráda už teď, krátce po 15. hodině i tato muzika. Tak příjemný poslech a hezké odpoledne.

0: jsem slíbila v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava, teď míříme na Frýdecko-Místecko. Soukromý investor chce v Ostravici postavit 3 bytové domy. Stavby mají vyrůst na místě bývalého penzionu Peřeje, nedaleko přírodní památky koryta řeky Ostravice. Někteří obyvatelé obce Ostravice s tím ale nesouhlasí. Co konkrétně jim vadí, to probereme s reportérem Františkem Kučou, který už je se mnou v ostravském studiu Českého rozhlasu. Dobré odpoledne, Františku.
1: Krásné odpoledne. Odpůrci se obávají 3 hlavních věcí. Nadměrné dopravní zátěže, ohrožení vodních zdrojů a taky zhoršení kvality života stávajících obyvatel. Ten návrh počítá s parterem s garážemi a komerčními prostory a 3 patry s byty. Ty byty budou jedna od velikosti 1+1 po 4 plus KK, celkem jde o 72 bytů. No a zastavěna má být prakticky celá plocha někdejšího rekreačního areálu, který leží vzdušnou čarou asi 100 metrů od přírodní památky koryto řeky Ostravy a známých Peřejí, spadající pod lokalitu Natura 2000. Proti záměru vznikla i petice, kterou zatím podepsalo 16 lidí a projednávalo ji mimořádné zastupitelstvo. Občané také zakládají spolek Čisté Peřeje, který má zatím přes 40 potenciálních členů.
0: A co iniciátoři od petice požadují?
1: Ti uvádějí, že nejsou vyloženě proti výstavbě samotné, ale spíše proti jejímu rozsahu. V dané lokalitě by raději viděli zónu oddychu, park či zázemí pro cyklisty navazující na vedlejší cyklostezku. Mimo jiné chtějí prosadit, aby záměr prošel procesem EIA, tedy posouzením vlivu na životní prostředí. Chtějí také nezávislé posouzení dopravní zátěže nebo i změnu územního plánu z bytové zóny na rekreační zónu, tak jak tomu bylo v minulosti. Požadavky přednesli i na mimořádném zastupitelstvu obce.
0: No a jaké jsou reakce? Jak na to reaguje vedení obce?
1: Podle obce je stavba v souladu s územním plánem, který byl schválený v roce 2015. Podle starostky Pavlíny Stankajové z KDU-ČSL k záměru proběhla už 3 veřejná projednávání a mluví se o něm už asi 10 let. A námitky podle starostky nepadly ani při projednávání 3. změny územního plánu. Proto do samotného záměru nemůže obec zasahovat. Je ale připravena se spolkem dále jednat.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava František Kuča. Františku, díky za všechny informace.
1: Rado se stalo, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Halka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Halka má tajemství a neví, co si s ním počít. To Henrik je rozhodnutý, chce na všechno zlé zapomenout, přestože Anuška ztraceného syna stále hledá. Jejich vztah proto drží jen na vlásku a Emilia Zaleská se pokusí dát rodinu zase dohromady.
1: Vítejte, tak ráda vás zase vidím. Mama div nemá slzy v očích, hlas se jí třese. Neuhostím vás nějak bohatě, vede Emilia Zaleská hosty do kuchyně k prostřenému stolu. Hlavní je, že jsme se po dlouhé době zase všichni sešli. Pak si uvědomí, co řekla a dodá, my, co jsme zbyli.
0: Premiéra druhé části četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: V naší čtvrteční rozhlasové lékárně bude tentokrát řeč o pomoci lidem, kteří žijí ve společné domácnosti s duševně nemocným člověkem. Nemoc totiž zásadně zasahuje do života celé jeho rodiny. Nově teď bude nabízet pomoc i skupina v Centru duševního zdraví v Městské nemocnici Ostrava. Co to bude obnášet? Na detaily se budu ptát už tento čtvrtek. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
3: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Historik městské hromadné dopravy Jiří Boháček letos převzal jako výjimečná osobnost cenu města Ostravy. Ovšem v těchto dnech dolaďuje přípravy na Den ostravských dopraváků, který se uskuteční už tuto sobotu 5. září, a to v areálu dílen dopravního podniku v Ostravě Martinově. Navštívila ho i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Misařová, aby zjistila víc.
1: Pane Boháčku, pěkně vás zdravím, teď jsme ve vašem království a kam jdeme?
2: Jdeme do depozitáře historických vozidel, kde máme naše nejstarší a nejpěknější tramvajové vozy. Mezi ty naše krasavice tramvaje, ať se taky potěšíte tou historií podobně jako já.
1: Kolik roku tady jste?
2: V této místnosti jsem 7 roků, když jsem odešel do důchodu, tak tady pečuji o ty historická vozidla a starám se o ně.
1: Svítí vám oči jenom, když mluvíte o těch nádherných mašinách. Co to teď vytahujete z té skřínky?
2: Tady toto byla jedna z mých prvních hraček. Jedná se o dřevěnou tramvaj a před nedávnem bylo na její spodní straně vidět datum výroby, které bylo 1956.
1: Číslo?
2: 1. To jsem tam ovšem nalepil já, jako dítě.
1: A tady se i otvírají dvířka.
2: A zůstaly už jenom jedny.
1: Ona má i dřevěná kolečka.
2: Ano, ano. Je otlučená, jak jsem si s ní intenzivně hrál a od té doby mi to zůstalo až dodnes.
1: Tak to ukazujete taky dětem, když
2: ano,
1: jsem přijedou.
2: Tady chodí školky nebo první, druhé třídy na prohlídku depozitáře a dětem se to líbí. A tato knížka, pohádka o staré tramvaji od Oty Hoffmana, byla jedna z mých prvních knih. Tady je věnování.
1: Jirkovi k Vánocům 1961.
2: Ano, a první film, který jsem v kině samostatně viděl, se jmenoval Pohádka o staré tramvaji.
1: Co tady máte?
2: Prvky trolejového vedení. Vlastně se snažíme vedle těch vozidel zachraňovat všecko, co s tou městskou dopravou souvisí. Čili vidíte vzorky kolejnic.
1: Tak co dále. Je tohleto?
2: To je závěs historicky trolejového vedení. Ta trolej, kde je elektrický proud, pod kterým potom jezdí tramvaje nebo i trolejbusy.
1: Vy jste takový král všech historiků městské hromadné dopravy. Kdy vás to tak napadlo založit kroužek přátel městské hromadné dopravy? Tuším, že to bylo v 70. letech minulého století. Kroužek, vy ne?
2: Nás bylo několik. Takovým impulzem bylo zrušení tramvajové trati do Klimkovic na přelomu Silvestra nového roku, čili 77-78. Tam se sešla skupina těch fandů, kteří to fotografovali, tu poslední jízdu. A tak jsme se tam domluvili, že založíme takový zájmový spolek, který se bude tou městskou dopravou zajímat.
1: A kdy to bylo?
2: V únoru roku 1978, či 2 měsíce po zrušení té tramvajové trati.
1: Kolik vás je v tom kroužku přátel?
2: Je nás kolem 70 dneska.
1: Tato tramvaj je výjimečná.
2: Byla prvním historickým vozidlem, který dopravní podnik v té době ještě města Ostravy měl. A když ten náš kroužek v roce 78 vznikl, tak jsme si dali první větší úkol zachránit tento vůz a udělat ho historickým, což se podařilo v roce 1979 u příležitosti 85. výročí městské hromadné dopravy v Ostravě. Jsme ho poprvé prezentovali veřejnosti.
1: A jmenuje se tahle tramvaj?
2: Má přezdívku Vysoký motor.
1: A tady, to je taky zvonek, co tak chytnu nahoru?
2: Ano, je to zvonek, ale na opačnou plošinu, čili když jel řidič z opačného stanoviště.
1: Tak zazvoňte. Protože tady to řízení je po obou stranách.
2: Ano, plnohodnotné stanoviště má na obou stranách.
1: A my teď tady stojíme u stanice historických jízd. Okružní jízdy historických autobusů areálem. Vy jste kurátorem celé této nádherné sbírky. Všechno je to funkční.
2: Samozřejmě všechny vozidla mají takzvaný průkaz způsobilosti drážního vozidla, čili mohou vyjet na trať a mohou bezpečně převést cestující. Nejstarší náš tramvajový vůz je z roku 1919, čili je 107 let starý, takže určitá omezení tam jsou.
1: A jak se jmenuje, jak mu říkáte?
2: To je 25 podle čísla vozu. Přezdívky ty vozy samozřejmě mají, ale jméno má tady v tomto depozitáři pouze jediná tramvaj a to je Barborka.
1: Na kterou se těší tolik dětí, na ty výhlídkové jízdy.
2: Právě Barborka je pro Ostraváky takovým symbolem staré historické dřevěné tramvaje.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava Jiří Boháček, dlouholetý popularizátor historie městské hromadné dopravy. No a prozradí toho určitě víc i po písničce. Posílám už Marii Rotrovou a přeji hezké odpoledne.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni.

kde ty kytky jsou, co se tady mohlo.

0: Ostravskou městskou hromadnou dopravu většina lidí zná především z pohledu cestujícího. Jednou za rok se ale její zákulisí otevírá veřejnosti. Dopravní podnik Ostrava v sobotu 5. září znovu otevře brány ústředních dílen v Martinově, kde se uskuteční tradiční den ostravských dopraváků. S Jiřím Boháčkem, který je kurátorem podnikové sbírky historických tramvají, autobusů i trolejbusů, se setkala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Misařová.
1: Kde se vyrůstal v Ostravě?
2: V Ostravě Zábřehu.
1: To byl ten Stalingrad?
2: V té době se to jmenovalo ještě Stalingrad, ano.
1: A jaká tramvaj tam jezdila?
2: Tam jezdila dvojka.
1: A do školky jste chodil kam?
2: Do školky jsem nechodil, protože jsem jedináček, takže jsem byl doma. Ale do školy jsem chodil na Gurtěvově ulici v Zábřehu. Když jsme se tam nastěhovali, když jsem byl malý, tak jsme byli na okraji toho sídliště. Za náma už bylo pole.
1: Směrem jako na Výškovice. Jste bydleli v těch proudovkách?
2: To je něco jiného a byly to spíš ty dvouletkové domy, protože proudovky, ten název víte proč je?
1: Ne.
2: Protože ty domy vznikaly takzvanou proudovou výstavbou, že se plynule stavělo jeden dům vedle druhého v proudu, proto se jim říká proudovky.
1: Ale tam jste si museli sami topit?
2: Ano, pomáhal jsem skládat uhlí ještě dodnes.
1: To bylo dětství.
2: To bylo dětství, ano.
1: Ukažte ruce. Ty se práce nebáli už tenkrát.
2: Ty moje jsou spíš úřednické než od lopaty.
1: Ano. Proč to vyhrála ta stavební průmyslovka u vás?
2: Šel jsem v otcových šlepějích. Otec byl stavař, dělal mostní stavitelství a já jsem dělal dopravní stavitelství tady v podniku dopravní stavby Ostrava.
1: Co vás na tom baví? Celý záříte, když mě tady provázíte.
2: Baví mě to, naplňovalo mě to od začátku, protože jsem začal fotografovat od svých zhruba 14 let a od té doby fotografuji ty dopravní prostředky a nejenom v Ostravě, ale všude, kde mě to zajímá, takže fotografuji stále. A protože jste chtěla zazvonit, tak vám zazvoníme.
1: Čeho se držíte?
2: Toto je ruční zajišťovací brzda a tady je nožní zvonek. Ten ovládal pan řidič a protože tady byl pan průvodčí, tak měl taky svůj zvonek. Tady je pouze ten řemen a ten zvonek je na té plošině, kde stál ten řidič. A dávám znamení řidiči k odjezdu. Odjezd.
1: Tuto sobotu zazvoní k odjezdu řada historických vozidel, protože tady budete mít den ostravských dopraváků.
2: Ano, v sobotu 5. září od 10 do 17 hodin bude tady výstava historických vozidel, vybrané historické vozidla budou jezdit, budou tady ukázky moderních technologických vozidel, bude tady i simulovaná nehoda dopravní a budou tady moci návštěvníci zhlédnout i odstranění této nehody pomocí techniky našich hasičů. A ti lidé vidí i něco ze zákulisí činnosti dopravního podniku.
1: Pane Boháčku, tak ať trošku navedeme také posluchače z celého kraje Moravskoslezského. Musí se dostat do Ostravy Martinova ústředním dílnám.
2: Ano, tady se dostanou tramvajovou linkou číslo 4, po případě autobusovýma linkama číslo 44 na zastávce, která se jmenuje Dílny dopravní podniku. Tady to je depozitář historických vozidel.
1: A ten bude otevřený?
2: Ten bude otevřený. Máme tady takovou atrakci ještě. Simulátor řízení tramvaje T3. Tady je...
1: A to je jakési řídící středisko.
2: To je zábava pro děti spíš, ale naši mladí členové šikovní to udělali tak, že tady na této obrazovce lze ovládat jízdu toho vozu po té simulované tramvajové trati. Nastartuji.
1: A už se to rozsvítilo. Nad námi zkušební jízda.
2: To je hlášení. Tady je bzučák ke dveřím. Toto je velké lákadlo pro děti a vím už z minula, že jsme je tady od tohohle toho panelu nemohli odtrhnout ty děti.
1: Pane Jiří, moc krát vám děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
2: A zvu všechny.
1: z ústředních dílen dopravního podniku Ostrava, Dagmar Misařová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejen rostliny, ale i některé dřeviny poprvé vykvetou až po mnoha letech života? Květ a následně semena jsou pro velkou část rostlin hlavním způsobem rozmnožování. Některé druhy si s tím ale dávají hodně na čas. Zatímco část zeleně kvete každý rok, některé rostlinné druhy potřebují shromažďovat energii ke kvetení i několik dekád. Pak mnohdy předvedou pestrobarevnou podívanou, která ale může trvat jen pár desítek hodin. Podivuhodným příkladem z této kategorie je zmijovec titánský. Poprvé rozkvétá až po více než 7 letech. Jeho květenství pak měří i 3 metry do výšky, přetrvá ale maximálně 2 dny. Zajímavým případem je i velvičie podivná. V jeho africké poušti Namib žije stovky let, sice nekvete, ale vytváří šištice v nepravidelných cyklech, které mohou trvat třeba 40 let. Některé rostliny za celý svůj životní cyklus vykvetou pouze jednou. Mezi ně patří například agáve sisalová, důležitá hospodářská rostlina, z níž se dříve vyráběla například lodní lana. A také některým druhům bambusu to trvá i 100 let. A populace bambusu v jedné geografické oblasti navíc často své kvetení synchronizuje.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Česká soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je u konce. Celé léto jste s námi vyráželi na výlety, poznávali krásná místa našeho kraje, sbírali soutěžní razítka a hráli o skvělé ceny. Teď už zbývá jediné, zjistit, kdo vyhraje. Slavnostní losování proběhne v pondělí 7. září po 14. hodině. Tak si držte palce, třeba právě vaše soutěžní karta přinese štěstí. Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Děkujeme, že objevujete náš kraj společně s námi.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Začala oprava budovy Ostravského okresního soudu. Nakolik vyjde, i to se dovíte za 3 minuty. Více v 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Mezi 16. a 17. hodinou to vás čeká už středeční humoriáda a pozvání do té dnešní přijal Petr Kostka. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Stavebníci začali opravovat izolaci ostravského okresního soudu. Základní škola Mařátkova v Opavě bude mít nově opravenou sportovní halu. Bohumín pořídil nemocnici a domovu pro seniory 65 nových polohovatelných lůžek. Zítra bude oblačno, teploty do 25 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Oprava ostravského okresního soudu vyjde na 10 milionů korun. Stavbaři se kvůli zatékání pustili do rekonstrukce, při které před budovou odstraní dlažbu a velké květináče a následně opraví izolaci, aby zabránili dalšímu pronikání vody do suterénu. Práce potrvají do listopadu, upřesnil mluvčí soudu Dalibor Zecha.
2: V místech, kde původně byly traviny okrasné, tak tam také docházelo k průniku té vody, takže traviny jsou pryč, dělníci plně pracují na tom, aby doplnili hydroizolaci, aby nadále neteklo do těch spodních částí.
0: Začala kompletní rekonstrukce sportovní haly Opavské základní školy Mařátkova. V minulosti se tam pořádaly prvoligové basketbalové zápasy, ale technický stav tělocvičny se podle opavské radnice stále zhoršoval. Opravy se dotknou celé stavby od střechy až po nové rozvody energií a vytápění tepelnými čerpadly.
3: Do haly ve škole v Mařátkově ulici by se měly vrátit špičkové sportovní soutěže, třeba v ženském basketbalu, potvrdila opravdu.

0: Německo. Úřady zároveň vyšetřují dnešní výbuch neznámého předmětu v Augsburgu na jihu Německa nebo útoky na rozvodny na východě a na západě země. Na železničním přejezdu na trati mezi Kostelcem na Hané a Prostějovem se odpoledne srazil nákladní vůz technických služeb s osobním motorovým vlakem. Při nehodě se zranilo 8 lidí, z toho 3 z auta. Informoval o tom mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
1: Ten vlak částečně vykolil, na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. Po zadokumentování nehody policií budou hasiči správy železnic odstraňovat to nákladní auto z kolejiště a budou nakolejovat ten osobní vlak. V tomto úseku je v tuto chvíli provoz zastaven.
2: Počasí.
0: V noci bude většinou oblačno, postupně lokálně s možností přehánky. Teploty se budou pohybovat kolem 13 stupňů Celsia. Zítra bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně může být i polojasno. Ráno a odpoledne se ojediněle mohou vyskytnout přehánky. Teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Revoluční ulici v Krnově se srazilo osobní auto s motocyklem a na místě zasahují záchranné složky. Na silnici 441 u Jakubčovic nad Odrou havarovalo osobní a nákladní auto. Nehoda se obešla bez ranění. A ve Frenštátě pod Radhoštěm je kvůli opravě povrchu až do 16. září uzavřena Vávrova ulice.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Humoriáda.
4: Začínáme další díl, vítám všechny, kteří poslouchají a budou tento pořad taky vytvářet. Potom, co jsme si přes léto užili opět zlaté lásky, tak se teď ve studiu ocitá jeden z těch, kteří nás pořadem provázeli. A to je Petr Kostka. Petře, vítám.
5: Hezké odpoledne vám, Patriku, i všem našim posluchačům.
4: Jaké bylo léto?
5: Ach, horké.
4: Ano.
5: To je pravda, ale většinou jsme jenom odpočívali u větráků z Carmen a pokud jsme někam jeli, tak jsme byli jenom týden. Dcera Tereska nás vzala sebou v podstatě jenom jako zavazadla, protože my se o nic nestarali, jenom jsem finančně přispíval. Jsme byli v severní Itálii na týden. No ale už pro nás je to všechno i ta cesta autem. 2 dny tam, 2 dny zpátky, 4 dny tam u jezera. Ono to jezero bylo asi 4 kilometry z kopečka někam dolů, takže já tam nešel ani jednou. Byl jsem hezky u bazénu jenom ty 4 dny a mě zase, to absolutně stačilo.
4: Zase dívat se na to ze zhora je taky příjemné, na
5: ano,
4: to jezero. Proč ne?
5: Mně to stačilo.
4: Říká Petr Kostka, bude naším hostem celou hodinu.
2: Humoriáda.

0: Naším hostem je, a připomínám to, ve studiu Petr Kostka, má před sebou seznam, i on bude vybírat první ukázku. Petře, co to bude, co by vás potěšilo?
1: Takových lidí je moc, ale tak třeba Vladimír Menšík.
0: Dobře, máme v ukázkách a v seznamu jeho povídání o ženách a tak.
2: Oni tomu tak pěkně říkají, že pánové, v té společnosti, kde jsem, ne tohle, bohu, já jsem tak ukecaný. To ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zbývá. Já už jsem si kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám. Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím budeš nápadný. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovicích. A ten už to nedopoví. Já jednou takhle jel v tramvaji a u Nuselský radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takovej test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, kde pak? Nejdou vrava, tak nějak poslušám, mám, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý Nusle.
3: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora, ten výrok toho Rudlí, neboštíka Rudlí Dejla, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
2: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slovový úkol pojednání o ztrátě paměti. To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární bodu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh nebo styl psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě píšu, babička, davše z lesa, roštine sa všem, mám si ten nějaký šroubovaný, povídám si, babička z lesa šetře, nesa vše roští vše. A teď takhle na tom můžu a pám si, bábo, jdi si s roštím, kam chceš. A tady tohle své starosti dostanu od toho. No.
0: Upřímně se tady bavil i Petr Kostka, musím říct, na vzpomínka Vladimíra Menšíka. Petře, vy a vaše vzpomínka na Vláďu Menšíka?
1: No, tak mě teď rozesmál nesmírně. Myslím, že jsme dobře vybrali toho Vláďu Menšíka. No, já si vzpomínám, že kdysi v těch 70. 80. letech se on uváděl silvestrovské pořady.
0: Ano.
1: Silvestra, kde publikum byli my herci a on to celé uváděl a někteří z nás herců šli a udělali nějakou legraci nebo něco takového. Já tam osobně byl jenom jednou, ale vzpomínám si právě na to, jak on byl nápaditý, nesmírně nápaditý. Točilo se, samozřejmě to se točilo předem, ne až v den toho Silvestra. A on přišel, začal mluvit, začal říkat nějaký vtip, aby byla reakce, abychom se my smáli. A najednou bylo stop, z režie stop, prosím vás, nám vynechala ta kamera, musíme to vzít znovu. Takže Láďo, prosím tě, znova přijď a celé znovu. Takže odešel, pozor, točíme. Přišel a vyprávěl úplně jiný vtip, jinou legraci, aby naše reakce nebyla hraná.
0: Ano.
1: Aby to nebylo jako, o, zase se opět smějeme, ale už to známe. Ne, ne, ne. A opět se to zrušilo, šel po třetí a znova něco úplně jiného. On měl tolik nápadů, no prostě on byl nezdolný. Skoro bych řekl, že jak víme, jak skončil, že ho nezdolal život, že on se zdolal sám.
0: Vy jste měli to štěstí, že jste ten Silvestr měli trojnásobný oproti nám. My jsme možná slyšeli jeden ten vtip, možná.
1: Ano, jenom jednou.
0: A vy jste slyšeli jenom jeden. Petr Kostka je naším hostem. Vybral Vladimíra Menšíka. Vybírat ho můžete teď i vy v prvním souboji. Má Ačko. A pod písmenem B ukrývám Bolka Polívku. Vybíráte si na telefonním čísle mířícím do studia 731 800 900 anebo pište SMSky na číslo 90 011 04. Pravidla znáte, cena SMSky 4 koruny, volání do studia na mobilní telefon a připomínám tedy ještě jednou Ačko Vladimír Menšík, Bčko Bolek Polívka. Je to na vás, co vyberete a co půjde do éteru.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme s humoriádou. Naším dnešním hostem je Petr Kostka, vybral Vladimíra Menšíka, já proti nasadil Bolka Polívku a vy si mezi nimi vybíráte. Na telefonu 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo hlasuje? Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vzácného hosta a chtěla bych poděkovat panu Petrovi a jeho manželce za tu skvělou, jak jste uváděl, tu lásku.
2: Zlatou lásku.
4: Jo, moc děkujeme. Děkujeme.
3: Nemáte zač, pozdravujte vaši paní a dám Ačko.
2: Dobře, zapsáno, děkuji moc, ať se daří. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, tady vás zdraví oba Vláďa z Mazovic a přál bych si taky pokračování pana Menšíka.
2: Dobrá.
5: Děkuju a nacklé, mějte se.
2: I vy, ať se daří, krásný den přejeme. A komu teď ještě dáme prostor? Dobrý den.
6: Dobrý den, pánové, já vás zdravím, hodová ve studiu, tady Petr, Petře.
4: No.
6: Já jsem ze Zdovnek, ale.
2: Ano.
6: A včera krásně stvárnil pláč v četnických humoreskách.
2: Díval jste se na opakování.
4: Já jsem se nedíval, ale já tam stvárnil pláč.
6: No,
4: jo.
6: S tou mrtvolou, jak jste tam seděl.
4: Jo, jak jsem spadl do té díry někam, že jo? No, už si vzpomínám.
6: Akorát, že nás učili rodiče, že prostě chlap přece nepláče, ale říkám, ten si to pěkně prožívá herecky.
4: No jo.
2: Tak, a co vybíráte, Petře?
6: A já bych si dal toho Menšíka.
2: Dobře, jako většina z vás, tak ho taky pustíme ke slovu. Tentokrát nám bude vyprávět o opravě piana.
7: Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojen, vždycky jel to koupal kerivu, tohleto. A tohleto a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme o to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam ládeš, my na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži a jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s chroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pak, kolik vám byl rokov, bo ano, po vojně jsme byli, no. Zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme tě jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak. Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu, literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jakoby to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dále. Babička pohano, no, máme klavír, teda moje maminka, no ale to přece na tenhle ten nemůžeš, vojím tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát, Když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, a on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi už stejně nikam nebudem, viděl, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stala, povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál, ten pastucha sed, klep, zvetový košel a povídá, kerej vůl, a tatínek dělá.
2: Humoriáda. Hezky se to poslouchá, tyhle vzpomínky, i když některé známe, některé už xkrát, ale stejně Vladimír Menčík prostě je nepřekonatelný, takže děkujeme za to, že jste ho i vy vybrali a po druhé dali do éteru dnes. Nějaký hudební nástroj nebo klavír, Petře, učil jste se někdy hrát na něco?
4: Ano, ano, ano, já jsem 7 let chodil na housle, jako chlapec, teda jako jinoch,
2: ano.
4: Tak jsem chodil na housle 7 let, pak jsem se dokonce zúčastnil v Plzni na škole soutěže v hraní na hudební nástroj. Na housle jsem se umístil 4.
2: Hezky. Jo?
4: Ale soutěžili jsme jenom 4.
2: Dobře.
4: A v tom hodnocení mě ten pan profesor povídá, no a tady Kostka jako 4. No, ten kdyby se učil dalších 7 let, tak to bude stejný. No, tak jsem pak přestal.
2: Hodilo se to někdy při hraní?
4: Jednou se to hodilo, že jsem hrál v jedné komedii někoho, kdo hraje na housle, tak jsem je uměl držet a předstírat. A když byly hluboké tóny, tak jsem měl smyčet směrem dolů takhle a zase jako, že jsem na Ečku. Jako, tak to,
2: Petr,
4: to
2: tady úplně hraje rukama, byste ho viděli jak v orchestru. Hrál jste někdy Carmen na housle?
4: Carmen, jako já měl hrát pro Carmen na housle? Ne, ne, ne.
2: Ne, nechtěla.
4: To už jsem to neuměl, já.
2: Ale teď mácháte tou rukou úplně dokonale, teda, jako, ale to, myslím, jo, že byste to zvládnul.
4: Máchat umím, ale hrát neumím. Petr

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jsem rád, že posloucháte, že jste s námi s Humoriádou a že v Humoriádě je dnes zase po čase Petr Kostka. Tak doufám, že i on si to užívá. A ano. Co bychom si teď mohli dopřát z toho seznamu?
2: No, tak já jsem tak čas od času si vzpomenu na svého kolegu, ještě když jsem byl mlád, v městských divadlech pražských, na pana Jana Libíčka.
1: Tak jo.
3: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím vás? Proč jsem vlastně tady? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím. Znamená-li tohle heslo tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou statisíce, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátu. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v České krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérií kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem toho, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále mohutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. O nás se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otile, čekatele obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buchty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Čí je Praha? Tlustejch. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
1: Uměl to krásně tedy.
2: Ano, ano.
1: Nějaká vzpomínka na Honzu Libíčka?
2: No, tak to, co jsme slyšeli, tak samozřejmě to bylo vystoupení, to měl jistě připravené, věděl a dělal to pro publikum, ale on byl takhle humorný i, jak, abych tak řekl, v civilu, v zákulisí, mezi námi. Byl to velice vtipný člověk. Málo kdo si uvědomuje, teď po letech dokonce, že v podstatě umřel hrozně mladý. Jemu bylo 42 let teprve. Byl o 9 let starší, myslím, než já třeba. A tenkrát v té době 9 let byl velký rozdíl. My byli kluci a on už byl mezi těmi dospělými. Ale takže nás, i nás to překvapilo, že takhle mladý umřel. Ale vzpomínám si na ty vtipy, jaké dělal. 70. 80. léta. Doba normalizace. V té době samozřejmě, když někdo byla nějaká schůze a na té schůzi jako kdo je pro. Prostě tak samozřejmě logicky, že všichni zvedli ruku. Je někdo proti? Jedinej Líbíček zvedl ruku. No a to byla taková doba, co je komu do toho, proč zvedl ruku.
1: Ano.
2: Ale ne, tenkrát. A proč? Proč jsi proti? Hned se ho ptali. Takže on vstal a povídá, já jenom, aby to nebylo tak jednoznačné.
1: On z toho udělal komediální číslo. Ano. No, no. Vzpomínka na Jana Libička, můžeme ho ještě do vysílání dostat jednou, budete-li chtít, se směsí anekdot. Má Ačko v tom boji, humor, mezera A, píšete-li SMSky, a pod variantou B se ukrývá, dávám tam teď ukázku z Takové normální rodinky od Van Vavřincové, nápadníka ženicha pro tetičku. Takže Oldřicha Nového s Marií Rosulkovou a dalšími. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMSkou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A či B. Ačko tedy Jan Libíček, směs anekdot, Bčko Oldřich Nový jako účastník Takové normální rodinky. Je to na vás a na pořadu nazvaném
0: Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál. Je tu druhý souboj dnešní humoriády. Proti sobě stojí Jan Libíček a Oldřich Nový, když to zjednoduším. Vy se vyjádřit pro toho, koho byste chtěli ve vysílání, můžete na telefonu 731 800 900 a zároveň si tak trochu i popovídat s Petrem Kostkou. Kdo tam je? Poprosíme stišit rádio. Ano.
2: Pane Kostka.
3: Ano.
2: Moje maminka 24 let a vás platonicky miluje a já zase miluju vaši paní Carmen. A jedu na pana Libička.
1: Dobře, děkujeme za to, děkujeme, pozdravujeme i maminku.
3: Já vám samozřejmě děkuji, ale ta vaše dcerka, ta už mě prošvihne.
1: Kdo je tam dál? Dobrý den.
4: Měl vás Prahy 8, zdraví vás Patriku a taky zdravím pana Kostku, netušeného tanečníka rock'n'rollu.
1: Ano, ano, jednou z prvních filmů.
4: Ty byly krásný. No, a chtěl bych na ten první film zeptat pana Kostky. Vy jste hrál asi úplně v prvních roli, byl vlastně Vyšší princip, že?
3: Ano, ano, ve Vyšším principu.
4: Jaký to bylo pod panem Kričíkem? Bylo to, jak se povídá, nebo jinak?
3: Bylo to jinak. Jak kdo a jak děkuji. Který herec by to řekl, ale on byl třeba, řekl bych, vznětlivý, ale všecko to bylo v zájmu práce, v horlivosti pro práci.
4: Na tom filmu to je samozřejmě fantastický, že pane všem, co dělal, jo. Takže, a byl bych tím pádem pro pana Libíčka, protože ty dva se asi nepotkali, ale osud. A mějte se všichni krásně.
3: Děkujeme.
1: Taky, děkujeme moc za to. A ještě někomu dáme šanci. Komu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jarda, já vás taky zdravím a dal bych si Libíčka, protože ten tam tak často nebejvá.
1: Dobře, tak jo, tak mu dejme prostor. Vybrali jste ho i s ostatními, je to vítěz druhého souboje a je tu směs anekdot.
6: Na vojně na sebe upozornil jeden nováček podivným chováním. Vrhal se všude na kdejaký zmačkaný papírek a s horečnou dychtivostí jej narovnával a pak vždycky zklamaně prohlásil, to není ono. Když se ho ptali, co vlastně hledá, neodpovídal a lovil další papírky na chodbách, na dvoře, na cvičišti, v koších, na papír, no prostě všude. A zavolali si tedy na něho psychiatra, protože na všechno říkal, to není ono. Psychiatři ho prohlídli a zjistili, že je jako duševně chorý, dali mu cedulku, jako že je duševně chorý a on si to narovná, ten papírek, kouká na to a říká, to je ono. Otec přišel navštívit syna, který studuje ve městě. Šel do jeho podnájmu, hledal ho dlouho po Praze, asi tak kolem půlnoci to konečně našel, zazvoní a ptá se paní Bitné, prosím vás, bydlí tady student Jeřábek? A z kuchyně se ozvalo, jo, jen ho nechte za dveřmi, já ho potom odnesu do pokoje. Pane vrchní, prosím vás, zeptejte se toho pána, jestli čte ještě ty noviny, co na nich sedí. Člověče, ta moje vymete kdejakou hospodu. Ona tolik pije? Ne, ale ona mě hledá.
7: To se vdávala Anča Opršálková a šla s tím svým Franskem na faru na rozřešení a pan farář povídá, Ančo, tak podívej se, máme tu dva zvony, těžku Barboru a klenkáček. Když je nevěsta pana, tož zvoníme těžku Barboru a tož když není, tož jenom tím klenkáčkem. Tož nám řekni, jakým zvonem máme zvonit. Anča se chvilku rozmýšlá a povídá, tož víte co, pane farář, zvoňte klidně tu těžkou Barboru a sem tam do toho cinkněte tým klenkáčkem.
6: Pane doktore, já poslední dobou trpím celý noce strašným snem.
8: Vážně? A co pak se vám zdá, příteli?
6: Že je kolem mě spousta krásných mladých dívek, jedna hezčí než druhá a neoblečený.
8: Prosím vás, za tomu říkáte strašný sen?
6: No jo, ale když já v tom snu, pane doktore, jsem taky dívka.
8: Bo.
6: Poněkud vrávorající muž zastaví na ulici chodce. Promiňte, pijete alkohol? No dovolte, já jsem abstinent. Vážně? Opravdu nepijete? No jistě, že nepiju. Tak prosím vás, mohl byste mi na chvilku podržet tu lahev koňaku? Já si musím zavázat kaničku u bod.
9: Trosečník byl 15 roku na ostrově opuštěn, až mu moře konečně vyvrhlo ženu. A žena vidí toho muže, tak k němu 15 let si na to čekal, teď to máš. A on říká, ty máš pivo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Dokázal skutečně pobavit, to musím tedy říct, krásná směs anekdot. Jsou herci, kdo byl nejvtipnější v divadle, co se týká vtipů, vyprávění historek, co si pamatujete v té divadelní šatně u vás, Petře?
3: No jo, ale ve kterém divadle?
1: V jakémkoliv, co si vzpomenete historicky, kdo byl takový ten největší vtipálek? I v soukromí, nemyslím tedy jenom na jevišti, že to dokázal rozbavit.
3: Jo. Nevzpomínám si.
1: Měl jste kolem sebe suchary, jo?
3: No, nevzpomínám si.
1: Kromě toho Libíčka, kterého jste zmiňoval, že ten dokázal pobavit, tak to...
3: No jo, no, já jsem nejvtipnější.
1: S tím můžu souhlasit, jo? To je pravda, protože historik máte hodně a kdykoliv jsme cokoliv točili, tak hned jste přidal nějakou vzpomínku na někoho. S kým jste seděl nebo v šatně poprvé po tom, co jste absolvoval školu, když jste přišel do divadla?
3: S kým jsem byl poprvé v šatně? No to už je tak dávno. Já už si nevzpomínám, ale hodně let jsem byl s Frantou Němcem. Malinko později, protože samozřejmě, když jsem přišel do divadla a říkal jsem, kam bych si mohl sednout, tak vzpomínám si, že Ota Šimánek říká, to je jednoduché, tamhle ty třetí dveře vlevo. Tak jsem tam šel a to byl záchod. No tak jsem, ale otočím se a on tam stál a smál se, takže jo. Bylo to přátelské přijetí a vtip.
1: Dobře. No tak a pak řekněte, že nemáte vtipálky kolem sebe v šatně, takže i o to Šimánek, které dokázal pobavit. Byť většina z nás se ho pamatuje jako pana Tau, nemluvného.
3: Ano. Ano, ten byl velmi vtipný.
1: Jo.
3: A výborný mim.
1: Franta Němec. Jaký byl? Jaký je?
3: S Frantou Němcem, to bylo ještě v minulém režimu, tak jsme obvykle, přišla řeč na něco, co se nám nelíbilo, tak jsme to kritizovali, pak jsme si uvědomili, že v šatnách mohou být mikrofony a také byly. A my nevěděli, ale kde, tak jsme předpokládali, že je pod stolem, tak jsme se ohnuli pod stůl a tam jsme oznámili, tady Petr Kostka a František Němec, aby to měli tutový.
1: Tak Petr Kostka je naším hostem, vy si teď můžete vybírat, protože zpátky do hry vracím ukázky, které nevyhrály, ať vy si vyberete, koho z nich chcete slyšet. Bolek Polívka má Ačko teď, Bčko Oldřich Nový a vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kaříte na číslo 90 01 04, posíláte textové zprávy s heslem Humor, Mezera A nebo B. Tak jednoduché to je a k tomu Jiří Korn.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Můžete volat, můžete hlasovat, buď pro Bolka Polívku nebo Oldřicha Nového. Je tu třetí souboj humoriády a dohlíží na to dnes Petr Kostka, který je naším hostem. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové, manželku pana Kostky, bývalou Hradčandu, a prosila bych pana Novýho,
1: dobře,
2: jakožto jmenovce mého otce, nebo můj otec nosil jméno i příjmení jako pan herec.
1: Oldřich Nový, dobře, děkujeme za to, mějte se moc pěkně, ať se daří.
3: Děkujeme.
1: Kdo to je? Dál a hlasuje.
4: Hezké odpoledne, přeje vám posluchačka Stanislava, vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kostku.
3: Děkuju.
4: Hodně se vás vážím jako herce, pane Petře, přeji hodně zdraví, dovolím si pozdravovat vaší paní a vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky.
1: Vy taky, děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Jenom na vysvětlenou, hlas to byl tedy pro Bolka Polívku. Kdo dál je tady s námi? Dobrý den, po telefonu tedy přejeme a vítáme toho, kdo se dovolal.
5: Dobré odpoledne. Patriku, zdraví vás i pana Kostku.
3: Děkuji.
5: A dal bych si polévku.
1: Bolka, dobrá, zapisuju pro něj bod. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavým. Zdravím vás, Patriku, i pana Kostku.
3: Děkuji.
6: Samozřejmě jeho paní Carmen.
3: Vyřídím.
6: A hlasoval bych pro pana Nového.
1: Pro pana Nového. Hlas pro něj. Dobře, děkuji, ať se daří, mějte se moc pěkně a ještě někomu samozřejmě dáme šanci po tom telefonu. Tak kdo to je? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek ještě jednou. A protože jsem z Moravy, tak tu Bolečka.
1: Bolečka, dobrá, tak Boleček. Vy taky, Boleček nebude sám, bude tam třeba i s Markétou Hrubošovou, budu si povídat o jednom natáčení. Tahle ukázka u vás teď na závěr vyhrála.
8: Já tady mám Markétu Hrubošovou, my tak necháme tady nás zdobit, ale měli bychom říct několik slov k tobě, ne? Jsme spolu hráli ve filmu, sedím na konáři a je mi dobré, co?
9: No, bohužel jenom v jednom jsme hráli spolu, no. To mě mrzí, víš, Bolku.
8: Jenom v jednom? Vidíš, já si myslím, že to bylo ve více.
9: Jo, ještě v tom.
8: Jo, v klipu,
9: klipu víš, ještě, no. Jak jsi dělal toho Lidožrouta vlastně.
8: Jo, jo, tam byly ty, no, ale v tom filmu byly krásný ty dialogy, které jsme si přemýšleli, takový to, on na mě miluje a ještě o tom neví. Že?
9: No, no, no.
8: Nebo kdo neměl zrzavu, neví, co je losk. Nebo potom ten Pepe, tam má vlastně jako tuzemoček, jo? Tuzemský rumeček, jako, to sice není sponzor náš, ale vlastně takový má. Že? To bylo krásně. Ježišmarja, my jsme byli mladší jsme než teď. No dobrý, nestyď se. My jsme byli takový trošku konkurenčním takovým vztahu s tím panem Pavelkou. Dokonce jsem se mu snažil, prostě všema způsoby jsem se ho snažil nějak zbavit. Rozumíš, jak jsme byli v takovém tom křížku, že kdyby třeba jsme byli jeleni. A teď by, jo, na podzim došlo k tomu klání a slezl by sníh a tak by našli nám vybělené kosty, které byly spleteny těma parohama, rozumíš? Víš, že jsme tak bojovali od tebe. A já si pamatuju, že tam byla Káč. Jak jsme tam byli všichni tři slečený?
9: Já jsem nebyla slečená, vy jste byli slečený.
8: Ty jsi byla na Harris, byla mrtvá, jo, jo. Ona nám jako mědlila ty vlasy a teď se měli tam být nahý, no to víte, každý se trošku ostýchá. A já jsem si říkal, dobrá příležitost, páč, tam se ten souboj rozhodne. Mezi tím Ondrou a mezi mnou, že jo, tam bude to, ten okamžik pravdy, že jo. A teď on měl smůlu tu, že začal první natáčet tady to, v té Kádě. A ono bylo zima, taky byl podzim. Pářilo se z lesů. On tam v té mrznoucí, v té vodě, která byla čím dál studenější, musel natáčet první záběr. No tak jsem se uměl jsem si představit, taky jsem byl někdy ve studené vodě. Uměl jsem si představit, co to s ním asi dělá. Psychicky. Já jsem čekal, to byla taková hájovna, se kterou oni udělali ten dům, já jsem čekal takhle u krbu. A byl jsem župan. A nahříval jsem se prostě, pěkně jsem se nahříval u toho krbu a někdy se mi ten teplý vzduch takhle nabral jako a tak pod tím župane se tak zamlel těma, jo, jako prostě, aby... No a oni říkají takové, Bolku, prosím tě, pojď už, tak já jsem šel. A ještě jsem přebil rychle tu zimu do tý, jo, do tý kádě a teď jsem ten župan otevřel jako jaký exhibicionista. Já star, tak budeme točit, jo. No a Markéta viděla to srovnání.
1: Bolek Polívka s Markétou Hrubešovou, ukázka z Bolkovin, které samozřejmě vysílal i Český rozhlas svého času, nejenom Česká televize. Dnes jsme vysílali s Petrem Kostkou. Petře, bylo to příjemné setkání, zase se takhle
3: moc
1: vidět.
3: Moc příjemné, je mi líto, že nemohu už zavzpomínat, protože čas běží na Bolka Polívku, kterého znám celý život. Možná, že déle než on tuší, já ho znám od roku 68, kdy on byl ještě na škole a byl v komparzu. Ale to jsem se dozvěděl až později, když už byl světoznámý.
1: Ano.
3: Přímo. A no, tak se známe vlastně celý život a tak teď už mě dohnal a je už taky dědek.
1: Říká Petr Kostka, děkuji moc za tu návštěvu. Pozdravujte Carmen.
3: Děkuji.
1: A věříte jí, že ji tady v pondělí čekáme na stejném místě. To bude.
3: Ano, no, jo. já děkuji za pozvání.
1: Já děkuji, že jste přišel vám, děkuji, že jste poslouchali, pomohli jste nám a zítra naším hostem bude Antonín Procházka. I na to se těší Patrik Rozehnal.

0: Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: České radiokomunikace opravují rozhlednu na Pradědu. Minister kultury Klempíř odvolal ředitele Industriálního muzea v Ostravě. Ve Frýdku místku nastoupilo do maturitního ročníku 26 budoucích hasičů. Zítra bude oblačno, teploty do 25 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Začala rekonstrukce rozhledny ve vysílači na Pradědu v Jeseníkách. Vyhlídka už byla ve špatném stavu a teď je mimo provoz. Kvůli bezpečnosti je omezený i přístup do okolí vysílače. Tamní restaurace ale funguje.
2: Vyhlídková kabina má podhledy z plechu, který nevyhovoval dlouhodobým účinkům povětrnostních vlivů.
3: Říká Michal Kozák z Českých radiokomunikací. Kromě nových podhledů dostane kabina třeba nátěr, který se používá na zaoceánské lodě. Tomáš Hrazdil se stará o hotel a restauraci ve vysílači.
4: Klienti, kteří jezdí na ubytování, nám ruší ubytování, protože jezdí kvůli rozhledně, v rámci ubytování mají vstup na rozhlednu zdarma.
3: Nutnost opravy ale chápe. V případě špatného počasí se můžou práce protáhnout až do jara. Pradět Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: Ředitel Industriálního muzea v Ostravě Pavel Lazar končí ve funkci. Minister kultury Otto Klempíř za motoristy ho odvolal. Informoval o tom jeho rezort, pod který muzeum spadá jako příspěvková organizace. Podle ministerstva Lazar končí kvůli obavám o budoucnost projektu, který má vytvořit nové muzeum v areálu Dolních Vítkovic. Dalším důvodem je, že muzeum v poslední době opustilo několik klíčových pracovníků. Lazar Českému rozhlasu řekl, že rozhodnutí respektuje. Střední odborná škola požární ochrany ve Frýdku místku po letech otevřela maturitní ročník. Na zkoušku se tam bude v tomto školním roce připravovat 26 studentů. Absolventi budou moci nastoupit rovnou do profesionálních výjezdových jednotek, jak pokračuje ředitel Jiří Fojtík.
5: Nebavíme se jenom o výkonu služby v jednotkách, ale je to i krizové řízení ochrany obyvatel.

0: i kulturní zázemí obce. Obě budovy budou propojené a vznikne tak nové společenské, kulturní i sportovní centrum, protože jsou v plánu také úpravy okolí, včetně hřišť pro děti i pro hasičské sportovní soutěže. Martin Knitl, Český rozhlas. Počasí.
1: V noci bude většinou oblačno, postupně lokálně s možností přehánky teploty kolem 13 stupňů. Zítra bude oblačno, přechodně může být i polojasno ráno a odpoledne se ojediněle mohou vyskytnout přehánky. Teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 ve směru na Ostravu stojí porouchané osobní auto u 362. kilometru a dodávka u 343. kilometru. V Ostravě se srazila dvě osobní auta v ulici U Kapličky a další dvě na silnici číslo 56. Obě nehody se obešly bez ranění. Na silnici 441 u Jakubčovic nad Odrou probíhá po nehodě úklid vozovky a na silnici 477 ve Frýdku místku zasahují záchranné složky u havárie cyklisty.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
3: Také dnes se ohlédneme za dnem v kraji v tom našem Moravskoslezském. Jaký byl ten s datem 2.9. budeme vzpomínat mezi 17. a 18. hodinou. Připomeneme například, že Lipové aleji v ostravských Komenského sadech hrozí kácení. Proč? Dovíte se už za chvíli. Jak vypadá historie folklorního souboru Javorník? Pozveme vás na zajímavou výstavu, kde nechybí ani náš regionální stopař. A zpravodajský souhrn dnešního dne přidáme hned po písničce. Připravuje ho pro vás Petr Hrčka. Tak příjemný poslech.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Stavbaři začali opravovat izolaci budovy okresního soudu v Ostravě, do které dlouhodobě zatéká. Před soudem postupně odstraní dlažbu i velké květináče, aby se dostali k poškozeným částem izolace. Voda už zasáhla také suterén budovy. Oprava bude stát 10 milionů korun a skončit má v listopadu. I to je jedno z témat následující hodiny. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odvolal ředitele Ostravského industriálního muzea Muzeum Plus Pavla Lazara. Rezort má obavy o další přípravy muzea v Dolních Vítkovicích a upozornil také na odchod několika klíčových zaměstnanců. Náklady na projekt, který počítá s využitím vysokých pecí číslo 4 a 6, přesahují 1,5 miliardy korun. Moravskosleští kriminalisté obvinili tři muže a jednoho mladistvého kvůli nebezpečnému odpálení pyrotechniky před nádražím v Ostravě Vítkovicích. Čtveřice jí podle policie loni v dubnu zapálila nesprávným způsobem v dabu přibližně tisícovky fanoušků, a to před zápasem Baníku z Bohemians. Zranili se dva z obviněných a další tři lidé, včetně jednoho nezletilého. Dospělým hrozí za obecné ohrožení z nedbalosti až 5 let vězení, mladistvému pak poloviční trest. České radiokomunikace začaly opravovat rozhlednu ve vysílači na pradědu. Vyhlídka je kvůli špatnému technickému stavu uzavřená a omezený je také přístup do okolí vysílače. Restaurace ale zůstává otevřená. Dělníci vymění nevyhovující plechové podhledy a kabinu opatří odolným ochranným nátěrem. Pokud práce zkomplikuje nepříznivé počasí, mohou se protáhnout až do jara. Na Vysokou školu báňskou technickou univerzitu Ostrava letos dorazilo téměř 15 000 přihlášek, meziročně o necelé 2% více. Nejvýrazněji vzrostl zájem o stavební, hornicko-geologickou a strojní fakultu. Univerzita otevřela třetí kolo přijímacího řízení pro bakalářské i navazující studium. Zájemci se mohou stále hlásit například na ekonomické nebo stavební obory. Bohumín pořídil městské nemocnici a domovu pro seniory celkem 65 nových polohovatelných lůžek. Domov Cesmína ve Starém Bohumíně získal 20 elektricky ovládaných postelí téměř za 1 000 000 korun. Dalších 45 lůžek s matracemi a nočními stolky koupila nemocnice za 3,5 milionu korun. Využijí je zejména dlouhodobě hospitalizovaní pacienti a počítá se s nimi také pro vznikající kliniku dlouhodobé péče.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: kapela Katapult na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte Den v kraji a pojďme se věnovat aktuálnímu tématu. Velké emoce budí záměr centrálního ostravského obvodu pokácet Lipovou alej v Komenského sadech. Radnice argumentuje špatným stavem stromů. Obyvatelé Ostravy ale chtějí lípy zachovat. Oba tábory teď o budoucnosti aleje diskutují na radnici Moravské Ostravy. A je u toho i reportérka Marta Pilařová, kterou už zdravím. Dobré odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne z dvorany radnice centrálního obvodu. Ta je plná lidí, kteří chtějí vědět, jaké má radnice plány s největším parkem v centru města. Vejde sem 70 lidí, místa si museli dopředu rezervovat, zájem byl velký. V Komenského sadech je celkem 2500 stromů různého stáří a v různém stavu. Lidi, co sem dnes přišli, ale nejvíc zajímá 140 vzrostlých lip, které ve dvou řadách lemují široký chodník uprostřed parku. Radnice připravila s krajinářskými architekty koncepci obnovy celého parku a v ní se lidé dočetli o plánu alej vykácet a nahradit novými stromy. Proto se ozvali, stejně jako před 17 lety, kdy to hrozilo naposledy. Dokonce tady vidíme některé stejné tváře jako tehdy. Teď mluví krajinářská architektka, pak přijde na řadu diskuze s občany a dá se předpokládat, že to dnes bude dlouhé.
0: Marto, a kdy bude jasno, jestli alej čeká kácení a nebo stromy zůstanou stát?
1: No, celou obnovu parku obvod naplánoval na 10 let a rozdělil do 3 etap. Obnova lipových alejí, v parku jich je kromě té nejznámější ještě dalších 5, je v plánu až v 3. etapě, to je opravdu za několik let, za necelé 2 týdny má zastupitelstvo obvodu hlasovat o 1. etapě. V té plánují pokácet 90 stromů, a to těch v nejhorším stavu. Vedení Moravské Ostravy proto vyjádřilo až podívení nad tím, proč občané řeší lipovou alej, která přijde na řadu až za dlouho, ale podporovatelé aleje se zkrátka ozvali už ve chvíli, kdy se objevil celý plán. Jsme svědky určitého souboje dendrologů neboli odborníků na stromy. Podporovatelé aleje si nechali stav posoudit a odborník konstatoval, že naprostá většina lip je zdravá a není třeba je kácet. Radnice zase pracuje s posouzením, které kácení a novou výsadbu naopak doporučuje. Další odborníci na stromy přijedou do Ostravy v říjnu na pozvání podporovatelů lipové aleje a v polovině října se taky bude konat další velká diskuze, takže o lipové aleji teď v nejbližších měsících určitě uslyšíme hned několikrát.
0: Určitě i ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava teď aktuálně reportérka Marta Pilařová. Já děkuji za všechny informace a přeji hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, hezký zbytek dne a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Elán a teď už zase Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Stavbaři ti se pustili do několika měsíční opravy okresního soudu v Ostravě. Do budovy totiž zatéká a voda poškozuje její suterén. Na prostranství před soudem teď najatá firma odstraňuje dlažbu i velké květináče s travinami. Následovat ale bude kompletní oprava izolace. Náklady ty dosáhnou 10 milionů korun.
1: Kolem soudní budovy je teď neuvěřitelný hluk, to okolí se proměnilo v jedno velké staveniště. Ten hlavní problém vidíme zrovna tady u té čelní stěny.
2: Tady právě vidíme napojení té desky k budově, kde prosakovala voda a tekla do spodních částí té budovy, takže to bylo třeba vyměnit a vyřešit.
1: Popisuje mluvčí okresního soudu v Ostravě Dalibor Zecha. Je před náma celé to náměstíčko, je to obehnáno lešením.
2: Tady je stejný problém tam v místech, kde původně byly traviny okrasné, tak tam také docházelo k průniku té vody, takže traviny jsou pryč, dělníci plně pracují na tom, aby doplnili hydroizolaci, aby nadále neteklo do těch spodních částí.
1: Tak, teď sjíždíme výtahem dolů do sklepení okresního soudu v Ostravě.
3: Druhé patro.
1: Právníci se učí zákon kauzality, příčina a následek. Není příčiny bez následku a není následku bez příčiny. Tak tady je ten následek. Vidíme tady, jak ta voda prosakovala.
2: Víte, že tu jsou ty původní okapové svody, kde ta voda v ideálním případě měla končit, ale jak vidíte ty mapy na celém tom betonovém podloží, tak netekla tam, kde by měla.
1: Je to celé zrezavělé, nevábné.
2: Je to tak, takže doufujeme, že ta rekonstrukce pomůže a ty vady napraví.
4: Nejvíc je to špatné u budovy, ve styku toho betonového plata s budovou, tam je největší, tam jak to vidíme, tam je to velice špatné a tam se to musí kompletně opravit. Takže jdeme do detailu. Je to komplikované v tom smyslu, že není prostor. Je tam velice stisněný prostor pro montážní práce.
1: Robert Košacký je stavbyvedoucí. Potvrzuje, že primárně se tady řeší hydroizolace.
4: Tady tato izolace už po 10 letech prosakuje a my musíme sanovat veškeré ty vodorovné konstrukce.
1: Stavební práce mají podle plánu trvat do listopadu. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Den v kraji.

0: Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava a teď už pozvání na zajímavou výstavu. Lichtenštejni a Česká republika, to je název výstavy, kterou dnes zahájili před ostravskou Černou loukou. Jak prozradil redaktorce Českého rozhlasu Ostrava Romaně Kubicové organizátor výstavy Michal Růžička, jedná se v pořadí o už třetí panelovou putovní výstavu, která se věnuje tomuto tématu.
1: Ta první se věnovala Lichtenštejnsku jako státu, ta druhá udržitelnosti a tomu, jakým způsobem přistupují Lichtenštejni ke správě lesů, správě polí, ke vzdělávání a tak. A proto jsme ji nazvali 800 let udržitelnosti a letos se věnujeme vztahu mezi Českou republikou a Lichtenštejny, protože to nám v té mozaice těch tří let zatím chybělo. A aby to divák měl jednodušší, tak jsme letos inovovali a máme tady na každém panelu QR kód, který odvede návštěvníka třeba k nějakému krátkému filmu anebo k hlubším informacím, pokud se o ně zajímá.
2: Jednou z nejvýznamnějších památek, o kterou se tady rod Lichtenštejnu zasloužil, je třeba Lednicko-Valtický areál. Nicméně ta výstava se nevěnuje pouze historii, ale nakousává také vlastně tyhle ty možná neúplně ideální vztahy mezi Českou republikou a tímto knížecím rodem.
1: Nakousává, jak říkáte, a to tím, že pojmenovává a připomíná, co jsou Lichtenštejni ochotní pro to udělat, aby existoval win-win smír. Takže panel číslo 10 se jmenuje Nabídka prince Aloise a tam je přesně v bodech popsané, že Lichtenštejni po těch 12 let sporů by se raději dohodli. Nabízejí, že by se vzdali právních nároků na ten majetek, že by přistoupili na to, aby vznikla nadace společná česko-lichtenštejnská a do té se vložil některý majetek, který český stát třeba ani nestíhá spravovat, protože těch ostatních památek je, řekněme, 50.
2: To vše se návštěvníci mimo jiné dočtou na těchto vystavených panelech. Z Ostravy Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: A mám pro vás pozvání na zajímavou výstavu fotografie, dobové exponáty a hlavně 70 let folkloru. V návštěvnickém centru v Novém Jičíně totiž právě probíhá vernisáž výstavy Celým rokem s Javorníkem. Připomíná 70 let činnosti stejnojmenného folklorního souboru a také jeho nejvýraznější okamžiky, tradice i historii. Mezi návštěvníky vernisáže je i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivko, kterou už zdravím. Petro, dobré odpoledne. Tak co všechno se z těch 70 let historie Javorníku do výstavy podařilo dostat?
2: Krásné odpoledne. Já si myslím, že ta atmosféra, tak ta je takovým průřezem právě těch 70 let. Já jsem se teď v tuto chvíli přemístila ven před návštěvnické centrum, protože, jak už bylo řečeno, vernisáž ta je v plném proudu. Tance a zpěvy probíhají mezi fotografiemi a dalšími artefakty, které právě k výstavě patří a k vernisáži také. No a dokonce i probíhá křest kalendáře právě souboru Javorníka. Jednou z členek právě souboru paní Petru Sidonovou, tak tu máme tady vedle sebe. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co návštěvníci, kteří přijdou sem do centra, uvidí na vaší výstavě?
3: Takže v přízemí můžou vidět výstavu fotografií, která nejenom mapuje historii vlastně 70 let souboru, ale jsou tam právě vystaveny i takzvané listy z kalendáře, který si potom mohou lidé koupit. Tento kalendář jsme si vlastně nadělili k těm 70. narozeninám a stvárnili jsme v něm různé tradice, zvyky, obyčeje, které přes rok se vlastně dějí a děly na Valašsku a vůbec naši předci, jak je dodrželi. A v prvním patře v expozici klobouků jsou potom prosklené vitríny, kde máme i různé předměty, kroniky, různé věci spojené právě s historií souboru.
2: Kdyby chtěl někdo přijít, protože jsme ho teď nalákali na to, co všechno může vidět, tak dokdy bude výstava přístupná?
3: Výstava začíná dnes, bude přístupná v době provozní hodin návštěvnického centra až do 29. září.
2: No a kdyby někdo chtěl vidět váš soubor při vašich aktivitách, tancích a zpěvech, tak vás kromě tedy dnešní vernisáže uvidíme kdy?
3: Tak nejbližší příležitost je už v sobotu, protože probíhají tento víkend slavnosti města Nový Jičín a Javorník vystoupí v sobotu na hlavním pódiu od 11:30, takže kdyby někdo chtěl nás vidět i v tanci a při zpěvu, může se přijít podívat.
2: Já vím, že ten kalendář, o kterém jsme se bavili, tak ten, že bude i v prodeji tady v návštěvnickém centru od zítřka, takže si ho lidé můžou prohlédnout a koupit. Máte nějaký váš oblíbený měsíc, který se vám líbí nejvíc?
3: No, tak můj oblíbený měsíc je samozřejmě září, protože na této fotografii figuruji já se svým mužem.
2: Tak já se hned půjdu podívat, jak září vypadá. Moc děkuju a přeju, ať se kalendář líbí, ať se výstava líbí a ať se vám Javorníku daří dalších minimálně 70 let.
3: Děkuju moc a určitě zveme všechny, aby se přišli na výstavu podívat.
2: Jak jste slyšeli, můžete určitě dorazit do návštěvnického centra v Novém Jičíně, kde vás čeká výstava Celým rokem s Javorníkem.
1: Říká ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava redaktorka Petra Pivková. Petro, díky za pozvání, děkuji za všechny informace a přeji krásný zbytek dnešního dne.
2: Děkuji moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. O čem se mluví?
1: Moravskoslezští hasiči mají za sebou náročné letní období. Mimořádné sucho a extrémní teploty se projevily i na jejich práci, kdy se museli vypořádat s následky bouřek, přívalových dešťů i lesními požáry. Jaké bylo z pohledu hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje letošní léto, tak na to se zeptám tiskové mluvčí Kamily Langrové v rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dobrý kafe s Lucí Bílou a den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava pokračuje až do 18. hodiny a stihneme vám ještě říct, jaké počasí nás čeká. V dalších hodinách i dnech to vše ví Petr Drobek z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterého už vítám v našem vysílání. Hezké odpoledne, Petře.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak to vypadá v kraji?
1: Tak momentálně máme většinou oblačno, přehánky se teď nevyskytují, ale odpoledne jsme registrovali, už kolem poledne se na Krnovsku vytvořili první přehánky, pak jsme zaznamenávali taky další někde na Opavsku a dokonce i tady na Ostravsku. No a teploty nám vystoupily na 23 až 26 stupňů, vítr foukal a fouká stále ze západních směrů s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu většinou.
0: To je současný stav, jaká je předpověď pro noc a zítřek, jak bude?
1: V noci bude nadále většinou oblačno, spíš jenom přechodně může být zmenšená oblačnost. Ojediněle se taky mohou vyskytnout slabší přehánky a teploty klesnou k ránu na 15 až 11 stupňů, povane jenom slabý proměnlivý vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. Zítra nadále oblačno, spíš v těch dopoledních hodinách může být i polojasno přechodně, no a opět ojediněle se mohou vyskytnout přehánky. Maximální teploty budou podobné těm dnešním, možná o stupeň nižší, od 22 do 25 stupňů, na horách kolem 18, a vítr zpočátku pohane jenom slabý, v průběhu dne mírný západní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Jak to bude vypadat dále?
1: Potom v těch dalších dnech očekáváme, že v pátek bude většinou oblačno, zase jenom ojedině, ale s malou pravděpodobností se vyskytne slabší déšť a odpoledne bude ubývat oblačnosti. Teploty budou klesat na 16 až 12 stupňů a ty maxima budou asi nejvyšší v tomto týdnu od 24 do 28 stupňů. Povane mírný západní až jihozápadní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. V sobotu bude přecházet přes naše území k východu nebo jihovýchodu studená fronta, takže v noci a ráno bude rychle přibývat oblačnost a také srážky. V ranních a dopoledních hodinách očekáváme na většině území déšť nebo přehánky, ale už během dne, ještě předpolednem od západu, zase začne oblačnost ubývat, srážky ustanou, odpoledne očekáváme už většinou polojasno nebo skoro jasno za frontou. A ranní teploty od 18 do 14 stupňů, přes den tam bude trochu chladněji než v pátek od 20 do 24 stupňů. Vítr bude foukat severozápadní až západní s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Říká Petr Drobek z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Já děkuji za předpověď počasí a přeji hezký podvečer.
1: Pěkný večer, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 2. září. Co zítra? Zítra v našem vysílání, tedy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, se vydáme mimo jiné do Krnova, přesněji do tamní nemocnice. Nově tam totiž začnou pracovat terapeuti a laboranti z Filipín. Nemocnice tím vyřeší problém s dlouhodobě neobsazenými místy, která jsou pro chod tohoto zdravotnického zařízení důležitá. Budeme se také zajímat o to, jaké podmínky musí cizinci splnit, aby ve zdejších nemocnicích mohli pracovat. Přidám i další téma. Zastávku si totiž uděláme také v Opavě, kde zítra pořádají Den zdraví. Během něj si zájemci mohou nechat bez objednání a také bezplatně změřit krevní tlak, hladinu cukru a nebo třeba zkontrolovat znaménka. Zdravotníci tam nabídnou i poradenství třeba k výživě, správné péči o zuby a nebo první pomoci. Den zdraví a prevence pořádá Moravskoslezská nemocnice Opava společně s městem a Slezskou univerzitou. No a my na místě budeme mít svého reportéra. A ještě poslední tip. Zítra navštívíme i Frýdek Místek. Na neobvyklá místa ve Frýdku Místku zvou od zítřka pořadatelé 3. ročníku čtenářského festivalu Čtu ve městě. Potrvá až do neděle a nabídne společné čtení, ale také setkání, besedy nebo program pro děti. Detaily i zajímavosti k akci uslyšíte v zítřejším vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Pro dnešek ale den v kraji končí. Po 18. hodině určitě pokračujeme třeba ostravskou rozhlasovou rodinkou anebo pravidelnou půlhodinkou s lidovou muzikou nazvanou Hudba země. Tak příjemný poslech a hezký podvečer.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. 16-letý Maty se chystá na přijímačky na střední školu. Premiérový seriál o těžkostech dospívání Filtr. ČT 2. Na návštěvě země divoké přírody, golfu a dávných příběhů. Premiéra dokumentu Evropa z výšky, Skotsko. A ČT Art uvede portrét jednoho z posledních žijících tvůrců československé nové vlny. Premiérový dokument Bočan. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Zatékání do ostravského soudu si vyžádalo rozsáhlé stavební zásahy. Bohumín pořídil nemocnici a domovu pro seniory 65 nových polohovatelných lůžek. O Vysokou školu báňskou v Ostravě mají studenti větší zájem než loni. Zítra bude oblačno, teploty do 25 stupňů. Hezký večer u zpráv přeje Petr Hrčka. Kvůli zatékání se mění okolí ostravského okresního soudu. Dělníci nyní rozebírají prostor před budovou, včetně dlažby a osazení, aby se dostali k izolaci a mohli ji obnovit. Voda totiž už poškodila části suterénu. Celková cena zásahu je 10 milionů korun a hotovo má být v listopadu, potvrzuje stavbyvedoucí Robert Košacký.
4: Nejvíc je to špatné u budovy. Ve styku toho betonového plata s budovou, tam je to velice špatné a tam se to musí kompletně opravit. Takže jdeme do detailu. Je to komplikované v tom smyslu, že není prostor, je tam velice stisněný prostor pro montážní práce.
2: Bohumín během několika týdnů vybavil městskou nemocnici a domov pro seniory celkem 65 novými polohovatelnými lůžky. Domov Cesmína ve Starém Bohumíně získal 20 elektricky ovládaných postelí téměř za milion korun. Dalších 45 lůžek s matracemi a nočními stolky koupila nemocnice za 3,5 milionu. Využijí je hlavně dlouhodobě hospitalizovaní pacienti a také připravovaná klinika dlouhodobé péče. Město zároveň plánuje nový domov pro 100 seniorů, jehož stavba má začít v roce 2028. Stále více uchazečů se hlásí na Vysokou školu báňskou v Ostravě. Na Technickou univerzitu letos dorazilo téměř 15 000 přihlášek, což je o necelé 2% více než loni. Největší nárůst zájemců má pak Fakulta stavební, hornicko-geologická a strojní.
5: Zájemci o studium na Ostravské technické univerzitě mohou přihlášky stále podávat. Škola totiž otevřela už třetí kolo přijímacího řízení, a to jak na bakalářské, tak i navazující studium. Vybírat můžou z oborů, jako je například ekonomika a management nebo stavební inženýrství. Z Ostravy Klára Křižáková, Český rozhlas.
2: Dnes večer v Ostravě začíná Svatováclavský hudební festival. 23. ročník potrvá celé září. Koncerty se uskuteční v kostelech a historických a technických památkách napříč regionem. Na programu jsou velkolepé projekty, ale i komorní produkce v podání světových a českých interpretů, říká ředitel a dramaturg festivalu Igor František.

0: najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici 68 u Návsí se srazilo nákladní a osobní auto. Nehoda se obešla bez zranění. Na dálnici D1 ve směru na Ostravu stojí u 343. kilometru porouchané vozidlo. Ostavní pruh je neprůjezdný, řidiči musí počítat se zdržením.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Příjemný podvečer, 4 minuty po 18. hodině, po aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Je tady vaše ostravská rozhlasová rodinka. Svátek dnes má Adéla, tak Adéla, vše nejlepší. A všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 2. září a máte důvod k oslavám narozenin. V druhé půlce hodiny to už si dáme lidovou muziku pořadu Hudba země s Janem Rokytou. Tak příjemný poslech a krásný podvečer s námi.

A rodinka bude nejen na písemná, ale i telefonická přání, ale začnu klasicky tím písemným. Dobrý den, prosíme o hudební přání pro členku MKS Karviná z ulice v Áleji. Tou dnešní oslavenkyní je paní Jarmila Murinová. Slaví krásné narozeniny 2.9., tedy právě dnes. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, radosti a pohody. Za všechny, za MKS, podepsán Jaroslav Kempný.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dávám už rovnou k dispozici telefonní linku 59 611 22 66 a písničky také na telefonická přání mohou být součástí té dnešní ostravské rozhlasové rodinky.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A v ostravské rozhlasové rodince už vítám paní Elišku. Pěkný podvečer.
2: Hezký podvečer, paní Vetko. Zdravíme vás Argoštěm z Fulneku. Zdravím všechny vaše kolegy a kolegyně v rozhlase, všechny věrné posluchače. Písničku bych dnes v první řadě chtěla poslat Broňce do Leskovce, která bude mít zítra svátek. Takže Broňko, přejeme ti s Argoštěm zdravíčko, štěstičko, pohodu, nikdy žádnou nehodu, aby se ti to zdraví zlepšilo hlavně, a zdravím celou tvoji rodinu a celé tvé rodině i pejskovi přejeme s Argoškem velké boží požehnání. Druhý bude váš pan Vítek v rozhlase, kterému začal školní rok. Takže pane Vítku, do toho nového školního roku vám přejeme taky zdraví, štěstí, učenlivé žáky, pohodu a celé vaše rodině velké boží požehnání. Písnička je pro všechny z ostravské rozhlasové rodinky, které vždycky jmenuju, protože není čas, tak nebudu jmenovat. Všem děkuju taky za podporu pro Argoška a ještě děkuji panu Ondrovi, který mi poslal v poledne písničku, a písnička je taky i pro vás, paní Ivetko. A děkuji za vybrání.
1: Já také děkuji. Písničku Josefína i s Petrem Spáleným už posílám a přeji vám hezký podvečer. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Naším pátečním dopoledním hostem bude profesionální hasič, extrémní sportovec a horolezec Tomáš Petreček. Hlavním tématem rozhovoru, který nabídne Iva Piskalová, bude expedice na vrcholo 8125 metrů vysokého Nanga Parbatu, cestou, kterou se ještě nikdy žádný horolezec nevydal.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: Hudba země. O lidové písni s Janem Rokytou. Pěkně vás vítám, milí posluchači. Nastal druhý podvečer zářijového měsíce a my se po třetí a naposledy ohlédneme za koncertem cymbálové muziky Jury Petrů a mužského sboru Kyjov, který se před 15 lety konal v koncertním studiu S1 Českého rozhlasu Ostrava. Vzácným hostem večera je skladatel, hudební redaktor a dramaturg Jaromír Nečas. Slovem provází jeho rozhlasový souputník a dramaturg cyklu Zpěvem k srdci Jan Rokyta. Mávnutím kouzelného rozhlasového proutku času se počíná hudební výlet do koncertního studia S1 roku 2011 a já tedy rád předávám slovo a pěkně zdravím Jaromíra Nečase, Jana Rokytu i všechny kyjovjáky a všechno to začneme svitou nápěvů ke kyjovskému párovému tanci Skočná. S přáním dobrého večera vám všem jsou tady právě teď.
2: Ešes

0: Když jsme v tom rozhlase, tak si můžeme i povykládat a on si to přebere, že? Do vysílání potom. V zásadě lidová píseň a její redakce, to nebylo vždycky. Že? Když já jsem přišel v tom 52. roku do redakce brněnské, zároveň s Brolnem, v únoru to bylo, tak tenkrát byla redakce folkloru asi dva roky nová. Byl tam Tonda Jančík, že, jako redaktor, ale předtím lidová píseň patřila mezi vážnou hudbu. Že, to redaktoři vážné hudby obhospodařovali. Takže třeba do Strážnice ještě jezdil Zdeněk Cupák, že jo. A tam se právě zadíval taky na tu Frolkovou Marušku a tam už, nejenom se zadíval, on byl už ženatý, ale tam mu řekla, že má bratra právě toho Antoša Frolku, který se o tu lidovou píseň stará. Tak on samozřejmě hned ho pověřil, jak už jsem říkal, vytvořením poloprofesionální hudby, odkud se potom zase nasměrovala i tato muzika, protože tam už, jak jsem říkal, chodil a jednak Jura Petrů starší a jednak doktor Karel Binka Hovado. No, pak se začaly pomalu právě budovat ty jednotlivé redakce na Chocku, Zdeněk Bláha v Plzni. Ten je, myslím, že takový skutečně ten tu lidovou píseň vidí, jak má být a taky slouží. To je asi jako tady tento člověk vedle mě. V Praze tam jsou intelektuálové, že? A jeden z nich, z těch nejlepších je Jaroslav Krček samozřejmě. To je nejen jaksi intelektuál, ale vynikající muzikant. Postavil svůj soubor Muzika Bohemika, ale to už ta lidová píseň, tam už je trošku jiná, že? To už je kačkovský, že? To už je dílo, že? Tam ona to všecko hraje a tak, ale není už tam ta volnost, jako je třeba tady, že jo? Teď vám budou hrát, co si vymyslejí. No, ještě si pamatuju, když jsem přišel poprvní do redakce pražský, protože jsme se scházeli vždycky na jednou...
1: Na takzvaných sekčních poradách.
0: A to bylo, co dneska není. Dneska je to všecko dirigované z té Prahy víceméně.
1: Ani to ne.
0: Ale tenkrát jsme se scházeli a já tam vidím, jak sedí u okna v zásadě na tom parapetu Pavel Štěpán. Kterýho, to byl
1: slavný klavírista český, no.
0: Syn teda zase vynikajících muzikantů. A já jsem ho ještě viděl, jako hrál Beethovenu klavírní koncert v krátkých kalhotkách. Takhle. Já jsem říkal, co tady dělá? No, on tam dlouho nebyl. To je kuriozní potom historie, ale odešel a začal se věnovat teda znova tomu klavírnímu svému umění a to je zachovaný. No, tak teďka vychází hezký chutný.
1: No, tak já jsem tam byl elef, Jarin byl náš takový, řekl bych, nejstarší redaktor. Naším šéfem byl dlouhou dobu Vladimír Klusák, jako takový ústřední redaktor pro lidovou píseň. Jezdívali jsme na takzvané sekční porady a každá stanice je pořádala jednou za čas. Nejlepší byly ty brněnské, protože ty se po krátké schůzi v Brně naskákali do auta, jelo se na Horňácko nebo kamkoliv jinam. A zhruba 3 hodiny po skončení důležité vážné porady už jsme pili někde. A Jožka Kubík nám hrál hezky do ouška a částečně to bylo tady, to jsme pořádávali v Rožnově. A tak jsme ti redaktoři se kamarádili mezi sebou. Já jsem tenkrát, bože chraň, byl externista, že jo. I když jsem začal v rádiu pracovat v roce 53 na podzim nebo 54, ale to jako kluk naprosto neochmířený a docela i hloupý, musím říct. Ale nabral jsem moudrost časem a tím pochodem dlouhým s tou lidovou písní. Musí schytřet každý, kromě hlupáků, předurčených k zániku. Tak to prostě bylo, no a potom se stal šéfem Nečas, tak se jezdilo nejvíc do Brna a ti redaktoři prostě se sešli a tam se řešili věci, které se dnes neřeší, jako například co s koncem pořadu Folklorní notování na Praze, které začíná 8.32, když jednou začne 8.33, jednou 8.34 a jednou se tam někdo nasmolí s reklamou už 8.56, někdy 8.58, je to strašný a skončím pořad, který nikdo neodhlásí a ve mlouvavým hlasem tam začne pět Jožka Černý jako do toho potom. Nějaký takový strašlivý škvár, děsivý přímo. Takže trošku nás to zlobí, ale nikdo nás nesvolává z jednoho jednoduchého důvodu. To já nebudu vysílat, pane šéfredaktore, nebojte se. Z jednoho jednoduchého důvodu, pač neví, co by nám řekl, kdyby si nás tam pozval. Ale ví, co bychom mu řekli my. Zcela určitě.
0: No, tak já, když jsem se loučil s rozhlasem, tak zase jsme měli nějakou takovou poradu a seděli jsme vedle sebe a ty mě říkáš, poslouchej, ale mě by se postala, aby to vedení bylo zase na té Moravě. A to se stalo.
1: No jo, tak já nejsem žádný vedoucí.
0: No, vedoucí nejseš, ale seš té lidové písni, její podstatě nejblíž. Jak se má teda v tom rozhlase vysílat, jo?
1: Tak, mohlo by toho být víc, že, pane šéfredaktore?

jste asi překvapení, já taky, nad tím širokým repertoárem, ale já ho znám, že protože Jura Petrů, který tam zpíval jako první tenor a celý, tak on se o ten sbor stará, on je každý týden vlastně diriguje a chce po nich to, co jste teďka slyšeli. No, já bych si ještě chtěl připomnět, že teďka letos byl v Kyjově Kyjovský rok, což je festival, tak jako Strážnice nebo tady. A to je jeden u nás z nejstarších, ne-li vůbec, protože teď už se tam oslavovaly devadesátiny tohoto. První Kyjovský rok byl teda v 21. roku, já jsem ještě nebyl na světě, ale už jsem se rodil. Schází se každý 4 roky tento festival, ale pak teda je za ty 4 roky nabíde té své síly, jak se zase letos ukázal. A tak hrajte zase.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Minister kultury odvolal dnes funkce ředitele příspěvkové organizace Muzeum Plus. Po 16 letech se ve Frýdku Místku chystají na maturitu budoucí hasiči. Policie obvinila 4 lidi kvůli nebezpečnému odpálení pyrotechniky mezi fanoušky v Ostravě. Zítra bude oblačno, teploty do 25 stupňů. Hezký večer u zpráv přeje Petr Hrčka. Minister kultury Otto Klempíř za motoristy odvolal ředitele Ostravského industriálního muzea Muzeum Plus Pavla Lazara. Rezort má obavy o další průběh projektu nového muzea v areálu Dolních Vítkovic. Náklady na jeho vybudování přesahují 1,5 miliardy korun. Důvodem změny ve vedení je podle ministerstva také personální situace. Organizaci v poslední době opustila řada klíčových pracovníků. Vedení Muzea Plus dočasně převezme generální ředitelka Národního památkového ústavu Nadežda Goričko. Ve Frýdku Místku nastoupilo do maturitního ročníku 620 budoucích hasičů. Střední odbornou školu požární ochrany v tomto školním roce po 16 letech opustí první maturanti. Absolventi mohou rovnou začít pracovat jako profesionální hasiči.
2: Prsty zapomenuté v prázdninové pohodě, ale i očekávané výzvy posledního ročníku.
3: Budete napozorovat a budete konečně do ohně. Takže si vyzkoušíte spod dýchači a v plné palbě.
2: To všechno řešili uniformovaní studenti na první hodině s novým třídním učitelem, mezi nimi i Filip Foltín.
4: Je to takové moje moto života, že chci pomáhat druhým.
2: Každoročně se na střední odbornou školu požární ochrany hlásí zhruba 120 až 150 uchazečů. Škola přijímá 30 z nich. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
0: Moravskoslezští kriminalisté obvinili 3 dospělé muže a jednoho mladistvého kvůli loňskému odpálení pyrotechniky v davu fotbalových fanoušků. Událost se stala před nádražím v Ostravě Vítkovicích, odkud se přibližně 1000 lidí chystalo na zápas Baníku z Bohemians. Obvinění podle policie zapálili pyrotechniku nesprávným způsobem a nedodrželi bezpečnou vzdálenost téměř 50 metrů. Zranilo se 5 lidí, včetně 2 členů obviněné skupiny a jednoho nezletilého. Dospělým hrozí za obecné ohrožení z nedbalosti až 5 let vězení. Mladistvému nejvýše poloviční trest. Až do konce září se můžou návštěvníci Ostravské radnice seznámit s příběhy ostravských mostů a lávek. Výstavu archiváři sestavili z historických plánů a fotografií. Představí také málo vídané dokumenty, které našli v depozitářích. Mosty v nich představují nejen jako technické stavby, ale také jako důležité faktory pro rozvoj města.
5: Břehy 4 řek v Ostravě spojuje celkem 22 mostů. Nejvíce jich předci vystavěli v poválečném období, ale staví se dál. V centru právě stavbaři pracují na novém mostě přes Ostravici a v plánu je například výstavba cyklolávky přes Odru. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou oblačno, postupně lokálně s možností přehánky, teploty kolem 13 stupňů. Zítra bude v Moravskoslezském kraji oblačno.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Evropská unie by příští rok mohla zahájit řízení s Českou republikou kvůli vysokému rozpočtovému schodku. Odbory v Praze na letišti dál zůstávají ve stávkové pohotovosti a počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky hlavně na severu republiky. Maxima opět kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok by Evropská unie mohla s Českou republikou zahájit řízení o nadměrném schodku, upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Podle té totiž ministerstvo financí v tiskové zprávě k návrhu rozpočtu manipuluje s čísly, když uvádí, že je schodek v poměru k HDP 2,8%. Podle předsedy rozpočtové rady Mojmíra Hampla je to ale 3,5%. Vláda konkrétně počítá s deficitem 389 miliard korun. Klíčové podle Hampla teď bude uznání obranných výdajů. Právě to by mohlo Českou republiku před unijním řízením o nadměrném schodku zachránit.
2: To je právě kouzlo té únikové doložky. Pokud tedy Evropská komise uzná všechny ty výdaje, které budeme deklarovat jako obranné, a Česká republika nebude mít žádné další dodatečné výdaje, tak se tomu ještě příští rok, tomu řízení o nadměrném deficitu, můžeme vyhnout.
0: V případě řízení o nadměrném schodku dá Rada Evropské unie členskému státu doporučení, jak deficit snižovat. Reakci vlády zjišťujeme. Pražské letišní odbory nadále zůstávají ve stávkové pohotovosti. Českému rozhlasu to po dnešním jednání s vedením letiště potvrdila předsedkyně odborové organizace Vlasta Palová. Stávková pohotovost platí od 21. července, a to kvůli výběru nového vedení letiště. Ředitelem je od srpna podnikatel Radomír Lašák, který před 20 lety vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Odbory čeká na podzim kolektivní vyjednávání, na kterém by měli projednat dosavadní Lašákovy kroky. Další případ investičního podvodu vyšetřují v těchto dnech policisté na Pelhřimovsku. Pachatelé přesvědčili poškozenou ženu s nabídkou údajně výhodné investice. Škoda dosáhla téměř 700 tisíc korun, upřesní policejní mluvčí Dana Čírtková.
3: V souvislosti s tímto případem investičního podvodu opětovně varujeme před podvodníky, kteří se vydávají za bankéře, policisty nebo investiční poradce. Pokud se ale stane, že se stanete obětí podvodníků, kontaktujte policii na lince 158.
1: Sport.
0: První fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky. Čtvrtého kola brněnská zbrojovka porazila Hradec Králové 1-0 brankou Vašulína. Před několika málo minutami nastoupili v Praze Bohemians proti Jablonci.
1: Počasí.
0: V noci čekáme převážně oblačno, od severozápadu ojediněle přehánky, postupně v Čechách ubývání oblačnosti, ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni. A zítra přes den převážně oblačno, zpočátku ještě polojasno, na severu místy jinde ojediněle přehánky. Maxima zítra podobně jako dnes, tedy mezi 21 a 25 stupni, na jihu Moravy až 27, vítr zpočátku slabý, přes den většinou mírný od západu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové za sjezdem na Lysou nad Labem začínají noční opravy vozovky mezi kilometry 19 a 20 je provoz sveden do levého pruhu. Projíždějte opatrně, šťastnou cestou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Alex a host, dnes vítám legendární zpěvačku, ale také lékařku, astroložku i spisovatelku Marcelu Leiferovou. Pro mnohé jednoduše Marcelku. V úvodu jsem zmínila přirovnání s Helenou Vondráčkovou. Jak se vám takové přirovnání poslouchá, paní Leiferová?
1: No, jsme obě dvě blondýny. Myslím, že máme k sebe velmi blízko. A vždy se těším na setknutí s ňou. Často jsme spolu už účinkovali. Těším se.
0: Když jste se viděli třeba naposledy, vybaví se vám?
1: Teraz vám to nevím povedať. Byly oslavy v Bratislave a tam jsme se stretli.
0: Co vlastně bylo dříve? Hudba, medicína, astrologie, psaní?
1: Ťažko. Ťažko na to odpovedať. Prvé bola medicína, hej. A jako študentka som začala na študentských akciách spievať s orchestrom vtedy už veľmi známeho hudobného skladateľa. Takže ten napísal hit a keď už máte hit, tak už potom ste vo vlaku, ktorý sa rúti a už z toho sa ťažko vystupuje.
0: Tak ale je pravdou, že vás rozplakala Ella Fitzgeraldová, že vás přivedla k slzám a nasměrovala vás k té hudbě?
1: Nie, to nebol smer, to bolo prostě nadšení, že někdo tak krásný hlas má a tak nádherně může zpěvat. Ona ma dojala totiž nielen hlasom, ale ten výraz. Víte, veľa ľudí má velmi pekný hlas, ale nemají výraz. Necítíte emociu z toho. A samozřejmě u těchto velkých zpěváček amerických a hlavně u Ellie Fitzgerald, to bez toho, že byste rozumela ten text, tak vás dojímá prostě ten hlas. Vy víte, o čem to je. Prostě. Takže to, tá hudba sa mi veľmi páčila, páči sa mi dodnes a dokonca som také tie štandardy americké spievala.
0: Byla vaším vzorem?
1: Dá sa povedať.
0: Dá sa to tak říct?
1: Áno.
0: Že byla vaším vzorem?
1: V tom období, áno.
0: Tak a jak vlastne spievačka sa naučí, nebo dá se to vůbec vlastně naučit, abyste jenom nespívala ten text, aby opravdu vyvolal v lidech emoce, bez ohledu na to vlastně?
1: Bez toho to nie je dobrá spievačka, keď to nevie. Lebo to je potom prostě nějaké tóny, zpěvá noty a nič z toho. Emocia, to je prvá věc, lebo veľa lidí dobře zpěvá, ale nebudou nikdy zpěváci.
0: Tak a dá se to naučit, nebo jste to prostě
1: to musíte, v sobě měla? To treba mať v sebe. To je vrodené.
0: Kdo vás přivedl vlastně k medicíně, nebo proč jste začala studovat medicínu?
1: Medicínu od dětstva, například jako malé děcko jsem si vyrábala léky z farebných papíriků z vodovodě a potom jsem s tím chodila a léčila, jako ničila jsem šatstvo lidem, lebo jsem povedala, že jich teraz vylíčila.

0: Alex a host si povídám s legendární zpěvačkou Marcelou Leiferovou, o jejímž životě vyšla kniha Hrdá láska. Zmiňujete v té knize právě i vztah s vaší maminkou a to, že vás tak trochu zrazovala od zpěvu, že jste si ho musela vybojovat, abyste mohla zpívat?
1: O, nie, nie, určitě nie. Tak už vtedy mi už nič nemohla povedať, to už som bola v Bratislave, už som študovala na fakulte a ja som proste, to prišlo tak a začala som spievať a hneď som mala hit, tak to zase jej nie, že nebol, to myslím, že sa z toho aj tešila, ale nedala to tak najavo, hej. A tiež to stále považovala a bála sa, že by som nehala štúdium, čo neprichádzalo do úvahy, lebo mňa to štúdium bavilo.
0: Takže když jste potom držela v ruce titul, tak se mamince ulevilo?
1: Určitě. A bolen zase mi připomenula, že mala by som u té medicíny ostať radšej.
0: A vy jste u ní zůstala několik let? Měla no, svoji praxi?
1: Mala som, nie, najprv nie. Po skončení školy nie, protože můj manžel zomrel aj vinou kolegu, ktorý ako prvý ho operoval a nedoriešil problémy. Čiže vo mne sa niečo ma dotklo hrozne. A takže som nechcela hneď nastúpiť. Ja už som bola známa spevačka. A tak som nevedela, čo mám vlastne robiť. Potom mi napísal dopis pán Karel Vlach, že lekárov máme hodne, vyspievajte. Takže ostala som pri tom speve. Odišla som na Slovensko z Prahy a ostala som pri speve.
0: A u spolupráce s Karlem Vlachem a jeho orchestrem?
1: Áno, no už predtým sme robili Letie, alebo tak som mala tú čest byť s ním, orchestrom a sa učiť, podučiť. Ďalej rozšíriť si obzor.
0: Tak a dostala jste i zajímavou nabídku, a to do Semaforu.
1: Ano.
0: Vy jste ji odmítla nebo přeci?
1: Ano, já jsem nechtěla ostať. Nie, nie, protože já jsem chtěla odísť z Prahy. Keďže tu manžel zomrel, jsem povedala, že tu nebudem žiť. Keď on zomrel tu, takže to nie je potom pre mňa, že mi to bude stále pripomínať. My sme mali dokonca vybratý dom aj s mojím bratom Emilom, ktorý tu žil celý život v Prahe a my spolu s ním. Takže my by sme boli ostali, ale ten život to tak otočil.
0: Takže tomu... Takže to byl impuls k odchodu ano. Z Česka nebo z Prahy.
1: Ano, hej.
0: Na Slovensko. Když jsem zmiňovala knihu Hrdá láska, kterou jste mi také přinesla, moc za ní děkuji, tak museli vás přesvědčovat, abyste ji napsala, nebo jste naopak vy chtěla napsat o 8 dekádách svého života?
1: Já jsem skutečně nenapísala nič do té knihy. Samozřejmě, že jsem hovorila věci, ale autori si našli neuveriteľné materiály, nielen fotky, ale proste materiály neuveriteľné. Tam veľmi veľa ľudí sa vyjadruje. Čiže je to tá kniha aj história o slovenskej populárnej hudby a jedného zložitého života, ako bol môj. Každý život je určite zložitý, ale bola smola v tom, že moje dve lásky som musela pochovať. Dvoch manželov, tak to je rozhodne smutná etapa. Ale je pravdou, že človek nemôže v živote očakávať len koberec. A že proste červený, že nedá sa to tak. Zas musím byť vďačná za kopu iných veľmi pozitívnych vecí, ktoré druhý nemajú. Takže už potom som to tak nejak, keď som bola staršia, vedela zvládnuť psychicky. Zo začiatku to bolo nesmierne ťažké. Nevedela som to pochopiť.
0: Co vám asi nejvíce pomohlo dostať sa ze smutku a ísť dál?
1: Len spievala som. Začala som sa, vrátila som sa k spevu a tým nejakým spôsobom som sa pomaly, ale iste dostala zase k tej láske toho spievania. Založila som kapelu a začala som veľa, veľa pracovať.
0: Marcela Leiferová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s legendární zpěvačkou Marcelou Leiferovou. My jsme v minulém vstupu končili tím, že pro vás texty psal také Milan Lasica. Jak jste na sebe vy dva narazili? Oslovila jste vy jeho, on vás? Jak to je?
1: On ma oslovil ještě v roku 67, když jsem začínala kariéru. Vtedy mi napísal prvou pěseň a ještě další. A robil mi scénáře do mojich programů hudobných v televizi, ale aj na koncertné šnúry mi robil texty. My relativně hodně věcí jsem od něho získala. Velmi se tomu těším a jsem vděčná. A ta pěseň, která zazněla, vlastně byla skladbou, pro kterou vlastně celou LP museli zošrotovat, protože se tam spomíná právě len kufre vzít a vystoupit, čiže tam se hovorí vlastně o emigrácii. Že? Tak teraz ta platňa, keď sa nájde, má velkou cenu, lebo málo tých ostalo nepoškodených a málo lidí má tu LPčku.
0: Ano, dívám se z okna svojho kupé, tak se jmenuje ta píseň, kterou jsme slyšeli a kterou textoval Milan Lasica. Mohla jste vy třeba do toho textu někdy promlouvat? Nebo tak, jak to...
1: Vždy jsem hovorila do textu, vždy.
0: A nějak zásadně?
1: Já jsem povedala, že o čom chcem zpívat. Je na každou platňu. Jsem povedala, ještě Milan, já by som rád hrala skladbu o Slovákoch, o našich chybách, čo smiať sa z toho a pochváliť zároveň, čo je pozitívne. Takže tá rôzny repertoár, rôzne texty a okrem neho ešte tam samozrejme aj ďalší autory, vynikajúci textári sú. A každú platňu, ktorú som nahrávala, som vedela, že akým smerom by to malo ísť. Čiže bola som zamilovaná, som sa do môjho muža, keď zomrel môj, po 6-7 rokoch som sa zalúbila. Tak som povedala, že chcem takú pesničku, lebo proste o tej láske, o tom stretávaní, to, čo každý z nás z ľudí zažíva, aspoň raz za život, hej. Alebo som napísala pesni a Milan mi tiež robil takú LP, Láska sa menovala. A všetky podoby lásky, nevera, smútok, veselosť, všetko o láske, o ženskej láske, o mužskej láske. Krásne texty sú tam, hej. Pesnička Pavla Hamela je taká o mužovi a o žene. Proste ja si myslím, že je to taká čestnosť, viete, nedávať si hovoriť, toto nahraj, toto urob. Samozrejme, aj s tým sme sa stretli, keď bolo treba niečo také, čo zaváňalo láskou k našej rodnej rodine, vlasti. Tak museli sme aj také pesničky, boli také tie politické piesne. Takže my sme to v tom robili, že sme spievali o krásnych horách, o mostoch pre ľudí a takto sme to zakrývali do takých všeobjímajúcich textov.
0: Ale určitě ne o vlacích a o kupé. V té době. Marcela Leiferová je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Marcela Lajferová je legendární zpěvačka, ale také lékařka, astroložka a spisovatelka. Věnujete se astrologii i dnes?
1: Ale ano, to nemůžete zanechat. Keď jsou nějaké důležité věci v rodině alebo čo, tak se dívám na to tak z té perspektívy, porovnávám to s inými už odohratými vecami. Či je to tak, ako to člověk naštuduje, hej, to je strašně dávná věc, která se pozoruje a která je evidovaná, ty vzťahy mezi planetami. Takže ano, občas. A hlavně ma zaujíma teraz vývoj světa.
0: Jak to s ním vypadá?
1: Víte, to je taky podobný, velká zmena nás čaká, jako byla francouzská revoluce. A i ty planety začaly tak stát, po vyše 300 rokoch stály tak, jako v den francouzské revoluce. A začalo to pomaly, ale jistě. Takže úplně ináč budou lidi myslet, úplně jiný svět.
0: Tak a umíte si třeba, nebo píšete si i sama sobě horoskop? Lze to?
1: Určitě pozerám se na seba, keď mám něco před sebou, či to mám urobiť, alebo nemám urobiť, či je tu na to dobré aspekty, alebo mám na to zabudnout, alebo pozabudnout.
0: Tak a když se tím řídíte, tak děláte dobře? Potvrdí se vám to potom?
1: A určitě, já tomu verím, víte. Já tomu verím a mám takovou zkušenost dobrou, hej.
0: Tak vy stále koncertujete a těšíte se dobré návštěvnosti. To vám bez pochyby dělá radost. Co ještě dalšího vám dělá radost? Tím, že jste si pořídila pejska, tak tam trošku narážím.
1: To je velká radost, ano. To mám obrovskou radost. Teraz jsem zjistila, že čo to znamená takýto malinký živočích, že ho máte doma, že nie ste sama, hej. Že on príde, keď sedím pri televízore a stojí tak z metra a díva sa na mňa a vyčítal, prečo nejdem. A vidí, že ja sa nedám odlákať a on sa dramaticky zvrtne a odíde hrdo. To je úžasné zážitky s tým zvieratkom. Mám som strašne do neho zalúbená. A je mi ťažko od neho odísť, keď napríklad musím odcestovať.
0: Co se stalo právě dnes?
1: Co právě dneska se stalo.
0: Vy jste tady u nás. A doprovází vás někdy, nebo není to cestovní pejsek a bývá doma?
1: Někdy ho zoberím na krátké vzdialenosti, len tu je toho trošku viac a nechcela jsem ho traumatizovat.
0: A na koncerty?
1: A na koncerty ho zoberím, pokiaľ to nie je ďaleko z Bratislavy.
0: Doprovází vás?
1: Ano, ano.
0: Jaký jsou vaši fanoušci? Je to napříč generacemi? Chodí na vás
1: lidé napříč
0: generacemi?
1: Velmi ma prinedal poslední koncert, bol v nedělu v Topolčanoch a přišlo tam vyše 1000 lidí a přišli za mnou ľudia taky cez 20. A hovoria, že sledujú, my poznáme váš repertoár pani Lajferová od roku 65. A my začali mi jmenovat pesničky. A mně se táto páči, táto, já jsem onemela, že je to vůbec možné, že to našli, hej. A takže je to věc vkusu, víte, jsou lidé, kteří má určitě nemusí, jako však každému se všetko nepáči, ale je veľa lidí, čo sám ku mně hlásí.
0: Tak a těch je stále hodně. Moc děkuji, že jste s námi byla a ať se vám daří, pevné zdraví a pozdravujte svého pejska. Jak se jmenuje?
1: Teddy.
0: Teddy. Tak pozdravujte Teddyho. Marcela Lajferová.
1: Děkuji vám velmi pěkně. Alex a host.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas zprávy.
1: Někteří finanční poradci podle informací České národní banky zneužívají školní přednášky k získávání nových klientů. Karlovarští policisté pátrají po 85-letém seniorovi. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky hlavně na severu republiky. Maxima kolem 25 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Česká národní banka varuje před finančními poradci, kteří zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci vlastních služeb. Někteří nabízí studentům své finanční produkty, sbírají jejich osobní údaje nebo také slibují snadný přivýdělek. Centrální banka přitom nevydává žádná osvědčení, která by poradce právě k pořádání přednášek opravňovala. Ředitelé škol by si proto měli vždy přednášející dopředu ověřit a posoudit jejich motivaci. Výrazné energetické úspory a také komfortnější zázemí má přinést probíhající rekonstrukce terminálu městské hromadné dopravy ve Fignerově ulici v Liberci. Kvůli výměně zastřešení je ale vždy část terminálu pro cestující z důvodu bezpečnosti uzavřená. Část zastávek je tak přesunutá na náhradní stanoviště. Podle dopravního ředitele společnosti Martina Hetnera se výměna střechy už blíží k závěru.
2: Příští týden zpátka na sobotu ještě jednou udláme změnu a budeme dodlávat poslední čtvrtinu. Potom by se to pro cestující relativně mělo vrátit zpět, bude jenom nějaký omezený prostor na nástupištích, tak aby dodavatelská firma mohla pracovat na oplášti. Co se týče vnitřku a toho, tak to bude určitě až v příštím roce.
1: Policie pátrá po 85-letém Vítězslavu Rajfovi z Karlových Varů. Včera odešel z domova v ulici Východní. Večer se pak ještě pohyboval v karlovarských Tuhnicích. Senior se hůř orientuje a měl by brát léky. Je zhruba 165 cm vysoký. Štíhlé postavy má krátké světlé vlasy a hnědé oči. Jakékoliv informaci o pohřešovaném volejte na linku 158. Přelouči odhalili pomník herci Dabérovi a tamnímu rodákovi Františku Filipovskému. Pomník stojí v parku u městského kina a tvoří ho dvě písmena F z pískovce, ze kterých vystupuje bronzová bysta herce v typické košili s kravatou.
3: On si zásadně pral svoje košile a kravat a vžehl si všechno, to nesměla ani manželka. Každý den chodil v sáčku, kravata, košile.
4: Říká autor sochy Josef Dvořáček. Filipovský patřil k nejvýraznějším českým hercům a dabérům. Proslavil se mimo jiné českým hlasem francouzského komika Louise de Finé.
5: Hej, vítám! Jo, šefe. Sem se dívejte, vždycky sem!
6: A je to vlastně zajímavé, že se mě nevybaví přímo jeho role, ale spíš teda právě teda jeho dabérská role.
4: Říká při odhalení sochy Martin Štěpánek z Přelouče. Město jeho odkaz připomíná také cenami Františka Filipovského, které od roku 1994 každoročně oceňují nejlepší filmový a televizní dabing. Z Přelouče, Naďa Kubínková, Český rozhlas. Počasí.
1: V noci bude převážně oblačno, od severozápadu ojediněle přehánky, postupně v Čechách od západu ubývání oblačnosti, ranní minima mezi 15 a 11 stupni. Zítra bude oblačno, zpočátku i polojasno, na severu místy jinde jen ojediněle přehánky. Maxima zítra většinou mezi 21 a 25 stupni, na jihu Moravy až 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 Brno-Praha čekejte překážku za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 50,5 porouchaný kamion blokuje stoupací pruh. Místo je označené šipkou, ale vybočuje se v zatáčce. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A už za několik málo minut tu pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Tatra, soubor technických skvostů, jejichž praotcem byl bohatý Fojt z Kopřivnice.
1: Co ti říká název firmy Tatra?
2: Když se řekne Tatra, tak se mi okamžitě vybaví ty velký Tatrovky, nákladní auta.
3: Auta se mi vybaví jako první?
4: No, Tatra, automobil. Ty nákladní automobily Tatra vyhrávaly Dakar. Jo. A doteďka fungují, používají naše armáda třeba ještě pořád. Jsou vidět občas na silnicích, do lesa s tím jezdili lidi. Jo, nakládali a vozili na to s tím dříví. Nakládali na to tou rukou, že jo, manipulační. Sklápěčky byly Tatra. Jo. Tatra Smíchov, že jo, to nebylo jenom Tatra. Tatra jako automobily, ale Tatra byla jedna firma na Smíchově.
5: Tatra Kopřivnice, tam to jsou různé automobily, dřív i vlaky možná.
1: Při názvu Tatra se mi vybaví nákladní auta a hlavně závod rally Paříž-Dakar.
6: Vyrábí nákladní auta a ještě armádní vozy.
1: Navštívil jsi někdy muzeum Tatry?
2: Bohužel ne, ale plánuju to. Kopřivnici. Vím, že Tatrovka, vůbec ta 603, bylo jedno z kultovních aut, který to Kopřivnická Tatra vyrobila.
6: Ještě ne, ale asi to ani nemám v plánu.
5: Byl jsem v Kopřivnici v muzeu, byl.
1: A jak dlouho podle vás Tatra funguje?
6: 110 let si myslím.
3: 90 let.
5: No víc než 100 let určitě.
1: No už je to hodně starý závod, ale netuším, v kterém roce byl založen.
4: No od minulého století, hezky dlouho, ještě za první republiky.
0: Tatra je nejstarší automobilka ve střední Evropě a druhá nejstarší na světě. Muž, kterému vděčí za svůj vznik, se jmenoval Ignác Šustala. Narodil se 7. prosince 1822 v Kopřivnici. Brzy osiřel, když mu bylo 6 let, zemřela mu maminka a 5 let na to přišel i o otce. A tak se musel protloukat na vlastní pěst. Od malička ho fascinovaly kočáry, hlavně ty, které projížděly po císařské silnici. Ve frýtku místku se vyučil sedlání.

0: kuchařem, kotlářem a lakírníkem a pak se vydal na vandr do světa. Doputoval až do Vídně, která byla vyhlášenou mekou výroby kočárů. Pilně se učil a propracoval se až k CK dvornímu dodavateli kočárů, sedláři Filipu Kollerovi. A když měl za to, že už umí dost, rozvázal u Kollera pracovní poměr a vrátil se domů do Kopřivnice. Kopřivnickým fojtem byl tou dobou Ignácův bratr Jan. Ten mu ve stodole přidělil kamrlík o rozměrech 6x7 metrů a ještě menší přecínku k tomu. A v ní si Ignác otevřel dílnu na výrobu kočárů a briček. To se psal rok 1850. A v tomto roce Ignác Šustala se dvěma pomocníky postavil svůj první kočár. Šustala byl bez pochyby velmi schopný, měl organizační talent, v jeho dílně panovala přísná kázeň a tak se dílo dařilo. Po 3 letech už zaměstnával 8 tovarišů a několik učňů. Výrobky šly na odbyt, hlavně o Šustalovi lehké vozíky byl mezi venkovskými sedláky velký zájem.
1: Jedná se o expozici, kde jsou automobily od roku 1923.
2: Jsme v Kopřivnici v muzeu Tatry a provází nás kurátor Radim Zátopek.
1: Začíná to Tatrou 11. Tatra 11 to je takové pěkné autíčko. Je to první lidový vůz v podstatě, který Tatra vyrobila. A zajímavý je především tím, že má úplně zvláštní podvozek, který Tatru proslavil ve své době, ale co je nejdůležitější, na tomhle typu podvozku se dodnes staví nákladní automobily. Jedná se o koncepci s páteřovým rámem a nezávislými polonápravami. My tady máme vystavený i podvozek, aby člověk tady tuhle definici pochopil, co to je centrální nosná roura, co to jsou výkyvné polonápravy, co to je dvouválcový plochý motor. Návštěvník to tady má obnažené všecko. Může se podívat, potom v jiných expozicích se dokonce může podívat na řezy toho motoru, kde se může podívat i do útrop toho podvozku a tak dál. Takže to je koncepce, která se dodnes používá a když procházíme expozici, tak tenhle podvozek se nachází pod všemi karoseriemi, které jsou tady u jednotlivých aut, s tím rozdílem, že jsou tam různé typy motorů, ale koncepce zůstává stejná. Tady se jedná o automobil lidový, a takže malý. A my konkrétně tady máme v černé barvě takzvanou nastavkovou limuzinu, což už byla taková varianta, kdy v létě se celá ta kabina dala sundat a jezdilo se jako v kabrioletu.
2: V této expozici, které z aut je tak nejvzácnější asi?
1: Tak určitě tady máme tu Tatru 11, ta je v původním stavu, ta z roku 1923. Potom tady máme Tatru 30, to byl první automobil, který byl ve střední třídě. Ono na dálku se to jeví jako malý vůz, ale ve skutečnosti, když se člověk vedle toho postaví, tak ten vůz je velký. Jedná se o sportovní 4-místný kabriolet s karoserií výjimečnou, byla vyrobena pouze ve 2 kusech. Jednalo se už o 4válec, takže člověk se s ním mohl pustit i na delší trasy.
2: Tak teď jsme přešli mezi krásná auta. U jednoho je postavená dáma, znamená to, že i ženy v té době řídily?
1: Ženy samozřejmě v té době řídily, je to stejné jako dnes. Potřebovali se pohybovat, potřebovali se ukazovat. Prostě tady v téhle věci se naprosto vůbec nic nemění. A stojíme u typu Tatra 57, které se lidově nazývaly hadí mršky. Taková hbitá autíčka byla za prvé velmi hezká, za druhé se vyráběla v mnoha typech a to i takových, kdy si můžete představit elegantně oblečeného pána s bílou šálou v klobouku anebo ve sportovním oděvu, jak si to uhání nějakou silnicí kolem rybníčku. A samozřejmě se jednalo o vůbec nejprodávanější typ, který byl do druhé světové války.

0: druhé polovině 19. století vstoupil do podniku jako podílník továrník Adolf Raška, majitel firmy na keramiku. A tak vznikla společnost Ignác Šustala and Company, která vyráběla bričky, převážně takzvanou Neutitscheinku. To jméno dostala podle německého názvu nedalekého okresního města Nový Jičín. Továrna rychle vzkvétala, filiálky a pobočné závody rostly jako houby po dešti. Neutitscheinka se vyvážela do Ruska, Haliče, Pruska i do zámoří. Brzy k ní přibyly luxusní cestovní kočáry, nákladní a poštovní vozy a později i železniční vagóny. Po smrti Ignáce Šustaly se vedení podniku ujali jeho potomci. Na konci 19. století kapitalizovali továrnu Ignác Šustala and Company vídeňští bankéři bratři Gutmanové a přeměnili ji na akciovou Näseldorfer Wagenbau Fabriks Gesellschaft. Hlavní slovo v nově vzniklé společnosti získal Hugo Fischer von Röselstamm. Původně byl inspektorem železniční dráhy a tak nepřekvapí, že pod jeho vedením ve firmě kvetla výroba železničních vagónů. Jeho zásluhou byl také postaven první automobil se spalovacím motorem v Rakousku-Uhersku a střední Evropě vůbec. Potomci Ignáce Šustaly však s praktikami nového vedení akciové společnosti nesouhlasili. Prodali své podíly, mimochodem pod cenou, a na protest si založili vlastní podnik, později nazvaný Vagonka Studenka.
1: První automobil tady přišel na svět v roce 1897. Jeho stavba byla dokončena začátkem roku 1898. No a jmenoval se Prezident. Je to takový automobil, který vypadá jako kočár. A taky se mu tak říkalo. Říkalo se mu kočár bez koní. Mimochodem je to první automobil v tehdejším Rakousko-Uhersku. Musím zdůraznit, že továrně vyrobený, protože některé pokusy vznikly i předtím. Byly to jenom takové vzorky, spíše experimenty, které se nepoužívali, takže ten Prezident byl skutečně první auto tady na českém území, které se používalo a které dodnes je funkční.
2: Předpokládám, že kočár neboli auto Prezident je to vaše nejvzácnější, co tady vystavujete.
1: Patří k nejvzácnějším, ale protože my vystavujeme opakovanou stavbu, tak bych řekl, že nejvzácnější bude typ Viceprezident B. Opakovaná stavba není ani kopie, není to ani replika. Je to počin, kdy se vezmou originální dokumenty a začne se ten automobil stavět znovu. Stalo se tak v 70. letech, protože originální Prezident je v Národním technickém muzeu. Pro nás tedy navěky ztracen, toho nikdy nemůžeme dostat zpátky. Takže chlapí se v 70. letech rozhodli, že si postaví svého Prezidenta a postaví si ho znovu podle originálních dokumentů. A tam, kde se nedochovaly originální dokumenty, tak jezdilo se do technického muzea a ty originální prvky z toho starého Prezidenta se obměřily, obkreslily a pak se použily při té stavbě toho nového Prezidenta. Ten náš Prezident, ta opakovaná stavba, je v současné době v originálnějším stavu než ten originál, který je v Praze, protože v průběhu provozu toho originálu došlo k přebudování určitých částí a k vylepšení, takže ten stav už tomu originálnímu stavu z roku 1897 neodpovídá.
0: Legendární vůz Prezident byl inspirován německým automobilem Benz Victoria. Ten si pořídil český továrník Theodor von Liebig, osobní přítel Karla Benze, vynálezce automobilu se spalovacím motorem, a předvedl ho řediteli Fischerovi. Ten byl z vozu nadšený a prohlásil, že pokud by měl k dispozici jeden automobil Benz na zaučení dělníků, jistě by ve své továrně dokázal podobný kočár bez koní sestrojit. Liebig ho vzal za slovo. A tak sám Karl Benz dodal do Kopřivnice jeden vzorový automobil a také dvouválcový motor. Tak v roce 1897 vyrobila firma první automobil v Rakousku-Uhersku, legendární vůz Prezident. O rok později i první automobil nákladní.
1: Po Prezidentovi bylo několik kočárových typů, které se nedochovaly. V roce 1901 vznikl typ B, Viceprezident, a to už byl automobil, který skutečně vypadá jako auto. Už to má nafukovací kola, má to volant, sloupek řízení, má to 4 rychlosti dopředu, zpátečku a má to střechu, takže je to skutečně už vehikl, který se podobá skutečnému automobilu.
2: Když před ním stojíme, já se na něj dívám, pořád mi připadá jako kočár z cirkusu nebo z pohádek. Jak vlastně vypadala ta kabina?
1: Kabina je jednoduchá, samozřejmě má jenom přední sklo, nemá skla z boku, v podstatě se jedná o střechu baldachinového typu, to znamená, že na ní je nějaký hadřík, jakoby nad postelí, s ní visí nějaké fáborky a takové věci. Vypadá to skutečně jako z pohádky, nicméně ta představa o těch automobilech před 100 lety byla úplně jiná než dnes. Byl tam obrovský podíl ruční práce a samozřejmě ten řemeslník měl nějakou představu a do toho otvaroval. Takové ty technické prvky, jako je aerodynamika a spol, tehdy se vůbec neřešily. Řešil se vzhled toho automobilu a taková ta užitková hodnota.
2: Kolik se do viceprezidenta vešlo lidí?
1: Viceprezident je 6-místný automobil, ale samozřejmě, kdyby jsme chtěli, tak tam dostaneme těch lidí mnohem víc. Tady je otázkou, kolik ten viceprezident toho uveze. Jednalo se už na tu dobu, a to je velmi zajímavé, už o zastaralý typ. Bavíme se o roce 1901, protože i tehdy na světě samozřejmě už jezdili jiné automobily a ty byly pokrokovější. Z toho důvodu taky přistoupili Tatrováci k několika dalším projektům, začali se hledat nové varianty a dospěli až k modelu S. Je to otevřená limuzína, vyrobilo se jich 30 kusů a skutečně každý byl jiný. Sériová výroba, to byl takový pojem, který zavedl až Ford ve Spojených státech a tehdy se dělalo hlavně na zakázku. Musíme se uvědomit, že veškeří zákazníci byli pouze ti nejbohatší z nejbohatších. Nikdo, kdo byl chudý, si nemohl koupit automobil. Takže jednalo se o císaře, barony, jednalo se o banky, jednalo se o uhlobarony nebo různé společnosti, které souvisely s průmyslem. Ten model S, když se na něho podíváme, tak je to velmi dlouhý automobil. Samozřejmě ta výbava, to ovládání je úplně jiné než dnes, ale to řešil šofér, který byl zaměstnancem toho majitele a ten se o to auto staral, ten ho řídil a byl prostě k dispozici.

0: Po první světové válce se z Nesseldorfer Wagenbau stala kopřivnická vozovka a byla začleněna do koncernu Ringhofer. Tou dobou se na vozidlech začíná objevovat značka Tatra. Krátce po druhé světové válce byl podnik znárodněn. V 50. letech z něj byly vyčleněny vagonky a Tatra se pak věnovala jen výrobě motorových vozidel, motorů a příslušenství.
1: My jsme sešli zase do přízemí, kde už jsou nákladní vozy.
2: Je to expozice nákladních automobilů, kde máme vystaveno několik z mnoha nákladních automobilů, které Technické muzeum má. Bohužel ten prostor se omezuje, takže jsme tu vystavili spíš jenom takové speciály. Můžeme tady najít vítěze z Rally Paříž-Dakar z roku 1988, nebo tady můžeme najít Tatru, která jela v roce 1987 kolem světa, trvalo jí to 3 roky, ujela 150 000 kilometrů. Můžeme tady najít expediční automobil Tatra 138 Lambarene, která jela stejnojmenou expedici za účelem dovozu léku do Afriky v roce 1967. A můžeme tady najít taky opakovanou stavbu prvního nákladního automobilu, který byl tady v Kopřivnici vyroben. A několik dalších, například Tatru 111, což je jedno z nejslavnějších aut, které vůbec v Tatře se kdy vyrábělo.
1: Tady vidíme vůz, který je dřevěný, nemá volant. Co to je a k čemu to sloužilo?
2: Toto je první nákladní automobil vyrobený v Kopřivnici v roce 1898. V podstatě aplikovali do povozu, který byl dělaný na stěhování nábytku a byl tažený koňmi, tak aplikovali 2 motory a udělali z toho automobil. Potom, když tady tohle dosloužilo, protože ty 2 motory se mezi sebou hádaly, tak to bylo takové dost nespolehlivé, tak dlouho nebylo nic a potom už se začaly dělat skutečně automobily, které byly na jiné koncepci a ty nákladní automobily se vyrábějí vlastně dodnes.
0: Automobily Tatra se ve světě proslavily hlavně díky cestovatelům Jiřímu Hanzelkovi a Miroslavu Zikmundovi, kteří na Tatrovce uskutečnili své legendární cesty. Toto si pan Zikmund zapsal do deníčku v roce 1946.
3: Ve středu 11. září jsem trávil u svého bratra v Plzni, s Jirkou jsme tam přijeli a tam jsme chtěli odvyprávět mým rodičům, že se chystáme na cestu kolem světa. Do té doby o tom nikdo nic nevěděl, my jsme to tajili. A teď vám budu číst z toho deníku, můžete mě sledovat. 12. září 46, čtvrtek, ráno v 7.47 odjezd vlakem do Prahy z té Plzně. Na nádraží jsem, dívejte se, těsnopisem, teď to luštím, jako kdybych ho měl číst pořádně, jsem zašel přímo do Tatry, ale protože tam jsem ještě nezastihl Jiřího, zaskočil jsem na právnickou fakultu pro informace k zápisu. Já jsem totiž chtěl, už jsme byli mezi tím komerční inženýři a já jsem si chtěl dát zapsat ještě práva navíc. Z toho potom se šlo, to je o něčem jiném. Dopoledne jednání u ředitele Růžičky. Pan Růžička byl generální ředitel Tatry, s kterými jsme mezi tím už jednali o tom, že podnikneme společnou cestu kolem světa. Pak na návštěvě u pana Macenaura, to už si nespomínám, kdo to byl. Odpoledne jsme u pana Bukoviče za přítomnosti šoféra pana Smíška převzali vůz Tatra P19707. Připadalo mě to jako sen, když jsem si uvědomil, že po týdenních jednáních nám dává továrna k dispozici vůz bez kauce a jenom v důvěře v naše schopnosti a poctivost. Představte si to, to je neuvěřitelné, to sám nad tím žasnu. Svezli jsme potom paní Novotná byla moje paní Bytná. Pač to víte, jsem chtěl ukázat paní Bytné, jako že teď tady máme ministerský auták Tatru, tak paní Novotná, račte si nastoupit a my vás povezíme po Praze. Paní Novotnou a paní Hanzelkou, to byla maminka Jiřího Hanzelky, že?
0: Nákladní vozy slavily úspěchy v soutěžích rally, zejména v té nejtěžší Rally Dakar, které se poprvé zúčastnili v ročníku 1986. Zasloužil se o to především Karel Loprajs, který z 19 startů v této soutěži 6x zvítězil a vysloužil si přezdívku Messie Dakar.
4: míváš někdy dakarovské sny?
5: A tak určitě se mi jako objeví sem tam nějaká věc, nějaká cesta, kterou jsme projeli. Jako nebývá to tak často zase. A samozřejmě, když se to blíží ten závod a člověk už uvažuje, jak co, kde se dostane, do jakých situací, co nás tam čeká, to už asi k tomu patří.
4: A ty sny mívají vždycky dobrý konec?
5: No, zatím vždycky.
4: Tak jako skutečnost, to je dobře. Co ti říká tahle ta hudba motoru? Je to pro tebe pořád ještě hudba?
5: No tak určitě je to hudba. Samozřejmě zatím nás ten motor vždycky podržel, i když v jednom závodě jsme měli problémy trošku s propaleným pistem. Ale i tato jako věc k tomu závodění patří. Většinou to jsou drobné věci, které nás potrápí, ale ten propalený pist to bylo dost složité, protože jednak to bylo 30 km před cílem v Dakaru. Takže díky této závadě jsme přišli o svoje první místo.
4: To bylo v kterém roce?
5: To bylo v roce 1991. Jsme startovali do poslední etapy z první řady. Každý už říkal, jo, to už dotlačíte do Dakaru, ale od té doby víme dobře, že tlačit Tatru do Dakaru, byť by to bylo kilometr, se nedá. Takže víme, že Dakar končí až po odevzdání poslední karty pořadatelům. Pak můžeme uvažovat o tom, že jsme závod dojeli do cíle.
0: Dnes najdeme vozy značky Tatra ve sbírce Národního technického muzea a několik z nich se dokonce pyšní titulem Národní kulturní památka.
1: My se nacházíme před muzeem Tatra Kopřivnice a tady je jeden z nejvzácnějších exponátů, které vaše muzeum má. Co to je?
2: No, jedná se o motorový vlak Slovenská Strela z roku 1936, který byl v roce 2010 prohlášen za národní kulturní památku. Je to vůz vyrobený pro tehdejší České dráhy, nebo tehdejší Československé dráhy, a jezdil mezi Prahou a Bratislavou. Byly vyrobené dva kusy, jezdily proti sobě a při testech dosáhly rychlosti 148 km v hodině. Tehdejší dráhy ovšem povolovaly maximální rychlost 130 km v hodině, takže se využívala ta nejvyšší rychlost a v roce 1936 skutečně jezdily až 130 km rychlostí.
1: A to je hodně nebo málo?
2: No samozřejmě to je hodně. 130 km v hodině, když si vezmeme, že dneska jezdí pendolino maximálně 160, tak to je na tu dobu velmi hodně a důležité je, že tehdejší průměr byl 90 km v hodině a mezi Prahou a Bratislavou si jezdilo kolem 4 hodin.
1: Říkal jste mi, že byly vyrobeny pouze dva motorové vozy. Kde je ten druhý?
2: Druhý motorový vůz podlehl požáru, když byl odstavený na koleji a údajně byl zapalený skoro z projíždějícího parního vlaku nebo z parní lokomotivy.
1: Je to opravdu unikát. Jak byste ho popsal?
2: Myslím, že se liší od současných vlaků tím, že nemá troleje. Je to motorový vůz. Vevnitř se nacházejí dva oddíly. Jeden byl kuřácký, jeden nekuřácký. A vprostřed je to rozdělené malým prostorem, ve kterém je kuchyňka a přípravna pokrmu. Tehdy už si člověk mohl normálně objednat jídlo, pití v určitém omezeném sortimentu. Bylo to vytápěné uhlím, jsou tam kamna, jsou tam rozvody, které vyhřívaly ten interiér, odkládací prostory, toalety na obou stranách, dvě pozice pro šoféra, takže vlak se neotáčel, ale jezdil tam a zpět.
6: Aktuálně CZ 11. února 2019. Studenti si v Třebíči smontovali vlastní Tatrovku. Studenti z Třebíčské střední průmyslové školy postavili vlastní verzi nákladňáku Tatra Phoenix. V pondělí vůz poprvé nastartoval, předtím však musel projít stejnou diagnostickou kontrolou, jakou automobilka testuje vozidla vyrobená v kopřivnické továrně. Projekt zorganizovala automobilka Tatra společně s krajem Vysočina, krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny a Třebíčskou střední školou. Studenti postavili opravdový nákladní vůz. Projekt tak obohatil výuku středoškoláků. Volba padla na třebíšskou průmyslovku, protože už tam měli zkušenosti se stavbou jiných, i když menších vozidel z minulosti. S montováním vozu začali studenti v polovině roku 2018, kdy společnost dodala studentům stovky dílů potřebných k sestavení vozu, které putovaly do dílen, kde studenti vůz po školení v kopřivnické automobilce sestavili. Po oživení Tatrovka dostane speciální nástavbu a bude sloužit jako učební pomůcka, ale také silničářům na Vysočině.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Chtěl bych napsat báseň,

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ostatky Jana Masaryka budou zkoumat soudní znalci. Správa železnic plánuje kompletní modernizaci úseku Lysá nad Labem Mělník. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky hlavně na severu republiky. Maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Vyšetřovatelé dnes exhumovali ostatky Jana Masaryka. Z rodinné hrobky v Lánech je vyzvedli téměř po 80 letech. Zkoumat je teď budou soudní znalci. Zjistit by mohli příčinu smrti bývalého československého ministra zahraničí, kterou od roku 1948 nikdo neurčil. Na výsledky pitvy čekají i tamní obyvatelé.
2: Já si myslím, že to nepřinese ty odpovědi.
3: Já od toho fakt nic moc neočekávám.
4: I tak vnímají exhumace Masarykových ostatků místní z Lán. Velká očekávání mají naopak historici, kteří se na příčině smrti dlouhodobě neshodují. Třeba Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů se přiklání k verzi sebevraždy. Podle něj se komunistům Masarykova smrt v roce 1948 nehodila.
5: Komunistům dělalo velmi dobře, když mohli říci, podívejte se, i Jan Masaryk s námi souhlasí a sedí ve vládě.
4: Mezi historiky se objevují i verze o vraždě nebo nešťastné náhodě. Znalecký posudek o příčinách úmrtí by podle soudních znalců mohl být zhruba do měsíce. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Správa železnic připravuje kompletní modernizaci úseku mezi Lysou nad Labem a Mělníkem. Musí nechat vypracovat posudek vlivu stavby na životní prostředí. Práce by měly začít zhruba za 6 let. Některé radnice ale žádají úpravy předloženého projektu, říká mluvčí radnice v Lysé nad Labem Alžběta Trousilová.
6: Město požaduje především opatření proti prašnosti. Půda v okolí je písčitá a v suchém počasí se při sebemenším pohybu víří. Chceme také zachovat prostupnost krajiny pro pěší i cyklisty během stavby a po jejím dokončení. Jde především o propojení mezi Lysou nad Labem a místní části Dvorce.
0: V centru Olomouce budou od února příštího roku motoristé platit za parkování o víkendech a v pracovní dny až do 22 hodin. Po kritice veřejnosti ale radní schválili úpravu tohoto nedávného rozhodnutí. Parkoviště u Tržnice a u Husova sboru nechají v současném režimu, tedy o víkendech a ve všedních dnech od 18. do 8. hodiny ráno zdarma. Pokračuje mluvčí radnice Jan Horejš.
7: Cílem je ulevit ulicím v centru, aby místní rezidenti mohli lépe zaparkovat. Návštěvníci dnes podle dostupných dat dávají přednost parkovacím místům přímo v uličním prostoru blíže centru, což je problém pro místní rezidenty. Parkovištím u Tržnice a u Husova sboru se dostávají především až ve chvíli, kdy jsou bližší místa obsazená. Tyto dvě lokality by tak měly sloužit jako záchytná parkoviště, kde by platil jiný režim než ve zbytku centra.
1: Sport.
0: Česká tenistka Karolína Plíšková na letošním US Open končí ve druhém kole. Utkání s ruskou Schneiderovou prohrála 0-2 na sety.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně oblačno, od severozápadu ojediněle přehánky, postupně v Čechách ubývání oblačnosti. Ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni. Zítra přes den převážně oblačno, zpočátku i polojasno. Na severu se místy jinde pouze ojediněle objeví přehánky. Maxima zítra 21 až 25 stupňů, na jižní Moravě až kolem 27. Vítr zpočátku dnes slabý, přes den většinou mírný od západu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové za sjezdem na Lysou nad Labem pokračují noční opravy vozovky. Před kilometry 19 a 20 počítejte s menším zdržením a nejen tam jezděte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Buďte vítáni, dámy a pánové. Ani se tomu věřit nechce, ale je to tak. Takový herec, jako byl pan Josef Vinklář, považte ještě neměl v historii Divadla pro vaše uši svoji vlastní hodinku z rozhlasového archivu. Je tedy nejvyšší čas to dnes napravit. Hezký večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rád vzpomínám na ty vzácné chvíle, kdy ve svém bytě v Praze na Kampě Josef Winkler taky vzpomínal zase na svoje dětství. A Kampa tomu ještě dodávala ty správné kulisy, ale to spíš s ohledem na Winklářovo účinkování v poválečném divadle pánů Voskovce a Wericha, protože dětství Josefa Winkláře patřilo v Praze na Smíchov. Ale kdo ví, třeba i tam měl Josef Winklář takové správně splnitelné i nesplnitelné klukovské sny zároveň, jako kdysi Mark Twain o tom, že se jednou vydá, co by kormidelník na parníku po Mississippi.
2: Domníval jsem se, že kormidelník nemusí dělat nic jiného, než udržovat loď v řece. A nezdálo se mi, že by to byl buchví jaký kousek, vždyť řeka je přece tak široká. Loď vyjela z New Orleansu ve 4 hodiny odpoledne a my jsme měli hlídku do 8. Pan Bixby, můj šéf, srovnal loď a vláčel ji za záděmi ostatních lodí, které ležely u břehu, a pak řekl: tu máš, vem si a stírej hezky těsně tyhle parníky, jako by sloupal jablko. Chopil jsem se kola a počet mých tepů vzrostl do 100, protože se mi zdálo, že sedřeme bok každé lodi v řadě, podle níž jsme jeli tak těsně. Zatajil jsem dech a začal jsem tahat loď dále od nebezpečí. Myslel jsem si svoje o kormidelníkovi, který neuměl nic lepšího, než nás zatáhnout do takového nebezpečí, ale byl jsem příliš moudrý, než abych to říkal nahlas. Za půl minuty jsem měl už široké bezpečnostní pásmo mezi Paul Johnsonem a loďmi a za dalších 10 vteřin jsem byl nemilostivě posazen stranou a pan Bixby se znovu pouštěl do nebezpečenství a dřel ze mne kůži zaživa tím, že mi vyčítal mou zbabělost. Byl jsem raněn do hlouby své duše, ale musel jsem se obdivovat klidné sebedůvěře, s níž se můj šéf nakláněl z jedné strany svého kola na druhou a projížděl kolem lodí tak těsně, že se neštěstí zdálo každým okamžikem nevyhnutelné. Když trochu schladl, řekl

Kurmi, že klidná voda je až u břehu a proud uprostřed a že se proto musíme otírat o břeh, když jedeme proti proudu, abychom využili klidné vody a držet se hodně uprostřed, když jedeme dolů, abychom využili proudu. Umínil jsem si pro sebe, že se stanu kormidelníkem, který jezdí po proudu. Tu a tam mne pan Bixby upozorňoval na různé věci. Řekl, tohle je 6 mil. Přikývl jsem. Byla to docela milá informace, ale já jsem nemohl chápat její důsažnost. Neuvědomil jsem si, že by mne to mělo nějak zajímat. Jindy zase řekl, tohle je 9 mil. A později řekl, tohle je 12 mil. Všechny milníky byly přibližně v úrovni vodní hladiny. Všechny se mi zdály stejné, jednotvárně nemalebné. Doufal jsem, že pan Bixby začne mluvit o něčem jiném. To se však nestalo. Začal se otáčet kolem dalšího milníku, nadšeně se zahleděl na břeh a pak řekl, tichá voda končí tady u těch stromů, teď přejedeme na druhou stranu. A tak tedy přejel. Jednou nebo dvakrát mi půjčil kolo, ale neměl jsem štěstí. Buď jsem málem uřízl okraj některé třtinové plantáže, nebo jsem se zatoulal příliš daleko od břehu a tak jsem znovu upadl v nemilost a byl jsem zavržen. Konečně naše hlídka skončila, povečeřili jsme a šli jsme spát. O půl noci mi prudce zasvítila do očí zář lucerny a noční hlídač řekl, pojď, vylez. A odešel. Nemohl jsem pochopit tuto podivnou proceduru. Přestal jsem se tedy o to pokoušet a zase jsem usnul. Za malou chvilku to byl noční hlídač znovu a tentokrát byl hrubý. Rozlobil jsem se. Řekl jsem mu, co vás to napadá brouzdat se tady uprostřed noci? Jak to teď vypadá, nebudu moci do rána zamouřit oko. Noční hlídač řekl, ať mě čert, jestli ti to zrovna nepřijde vhod. Právě se vracela dosavadní hlídka a zaslechl jsem její surový smích a takové poznámky jako hej, hlídači, to nové štěně ještě nevylezlo? Možná, že je trochu zíčkaný. Dej mu kus cukru do hadříku a pošli pro nějakou chůvu. Zároveň se objevil na scéně pan Bixby. O nějakou minutu později jsem lezl po schůdcích do kormidelnické budky, část šatu na sobě a část v náručí. Pan Bixby šel těsně za mnou a dělal poznámky. To pro mne bylo něco nového, vstávat o půlnoci a jít do práce. Byla to podrobnost kormidelnického povolání, která mi vůbec nikdy nepřišla na mysl. Věděl jsem, že lodi se plaví celou noc, ale jak si mi nikdy nenapadlo uvažovat o tom, že někdo musí vylézt z teplé postele a řídit je. Začal jsem se obávat, že kormidelnictví není tak docela romantické, jak jsem si představoval. Byla to poměrně temná noc, přestože svítilo hodně hvězd. Velký plavčík stál u kormidla, zamířil kocápku na jakousi hvězdu a udržoval ji přesně uprostřed řeky. Břehy po obou stranách nebyly o mnoho dál než půl míle, ale zdály se být podivuhodně daleko a podivuhodně nejasné a nezřetelné. Plavčík řekl, musíme přistát u Jonesovy plantáže, pane. Ozval se ve mně pomstychtivý duch. Řekl jsem si, přeju vám pěknou zábavu, pane Bixby. Budete mít co dělat, abyste našel plantáž pana Jonese v takové noci, jako máme dnes. A doufám, že ji nenajdete do smrti. Na horním konci plantáže nebo na dolním? Na horním. To nepůjde. Za tohoto stavu vody jsou tam kůly nad vodou. Není to tak daleko k dolnímu konci a budete se s tím muset spokojit. Dobrá, pane. I když se to Jonesovi nebude líbit, počítám, že to bude muset spolknout. Plavčík pak odešel. Můj zápal začal chladnout a můj údiv stoupat. Tady byl člověk, který se nejen nabídl, že najde plantáž v takovou noc, ale že najde ten nebo onen její konec, který budete chtít.
Měl jsem strašnou chuť zeptat se ho na něco, ale dostal jsem už tolik stručných odpovědí, kolik se jich vešlo do mého nákladního prostoru, a zachoval jsem tedy klid. Chtěl jsem položit panu Bixbymu jen jednoduchou otázku. Zda je opravdu takový osel, aby si představoval, že najde onu plantáž za takové noci, kdy všechny plantáže vypadají přesně stejně a jsou stejně zbarveny. Přemohl jsem se však. V ty dny jsem mýval blahodárné návaly rozvahy.

0: Pan Bixby zamířil k břehu a za chvíli u něho přistal jako za denního světla. A nejen to, ještě si k tomu zpíval. Zdálo se mi, že jsem vložil svůj život do rukou zvlášť neodpovědného vyvrhele. Náhle se obrátil na mne a řekl: jak se jmenuje první bod nad New Orleansem? Zaradoval jsem se, že jsem sto odpovědět okamžitě, a také jsem tak učinil. Řekl jsem, že nevím. Nevíš? Tento způsob mě zarazil. Rázem jsem se octl na nohou. Musel jsem však opakovat jen to, co jsem řekl předtím. No, ty jsi povedený, řekl pan Bixby. Jak se jmenuje další bod? Zase jsem nevěděl. No, to už přestává všecko. Řekni mi, jak se jmenuje vůbec nějaký bod, o kterém jsem ti říkal. Chvíli jsem přemítal a zjistil jsem, že to nedokážu. Tak se podívej, kde jsi začal nad 12. mílí křižovat řeku?
1: Já nevím.
0: Ty nevíš, napodobil můj protáhlý způsob řeči. Co vůbec víš?
1: Já nic. Opravdu.
0: U velkého ducha Cezarova já ti věřím. Jsi nejtupější hlava, jakou jsem kdy viděl a o jaké jsem kdy slyšel. U Mojžíše, to je o tebe nápad, aby se stal kormidelníkem. Ty, vždyť bys nedovedl kormidlovat ani krávu po cestě. Ten se rozčílil. Byl to nervózní člověk a poskakoval z jedné strany kolen na druhou, jako by ho pálila zem pod nohama. Chvíli to v něm zase vařilo a pak znovu překypěl a znovu mě opařil. Koukej, proč myslíš, že jsem ti říkal jména těch bodů? Se strachem jsem chvilku uvažoval a pak mě pokušitel navedl, abych řekl: no, abyste mě pobavil, myslím. To bylo jako červený hadr probík. Zuřil a bouřil tak, právě přitom křižoval řeku, že jsem usoudil, že ho to úplně oslepilo. Najel totiž na kormidlo obchodní pramice. Obchodníci ovšem vyslali k nám nahoru salvu ohnivých sprostot. Nikdy nikdo nezakoušel takový pocit vděčnosti jako pan Bixby. Byl plný až po okraj a tady byl někdo, kdo mu dovedl odpovídat. Otevřel okno, vystrčil hlavu a pak následoval takový výbuch, jaký jsem nikdy předtím ještě neslyšel. Čím víc se vzdalovali a slábly nadávky mužů na pramici, tím více pozvedal pan Bixby svůj hlas a jeho přívlastky nabývaly na váze. Když zavřel okno, byl úplně prázdný. Byli byste ho mohli celého procedit sítem a nenašli byste v něm ani tolik nadávek, abyste jimi mohli rozčilit svou vlastní matku. Náhle mi řekl nejmilejším tónem: musíš si, chlapče, opatřit nějaký zápisník a vždycky, když ti něco řeknu, hned si to zapsat. Je jenom jeden způsob, jak se stát kormidelníkem. A to je naučit se celé této řece nazpaměť. Musíš ji znát jako abecedu. To pro mne byla slabá útěcha, protože moje paměť byla vždycky nabita jen slepými patronami. Když jsme ujeli proti proudu asi 700 nebo 800 mil, byl ze mne poměrně statečný kormidelník při jízdě proti proudu za denního světla. A než jsme dojeli do St. Louis, udělal jsem ždibec pokroku v nočním kormidlování. Ale jen ždibec. Měl jsem zápisník, pěkně napěchovaný jmény měst, bodů, prahů, ostrovů, ohybů, klidných vod a tak dále. Ale všechny tyto informace se daly najít jen v zápisníku. V hlavě jsem z nich neměl ani jednu. Přece jsem však neklesal na mysli dlouho. Usoudil jsem, že bude nejlepší udělat nějaké ústupky, protože pan Bixby bez pochyby práší. Pojednou zatáhl za provaz a několikrát zazvonil na velký zvonec. Všechny hvězdy teď zmizely a noc byla černá jako inkoust. Slyšel jsem, jak kola víří vodu u břehu, ale nebyl jsem si tak docela jist, že vidím břeh. Z horní paluby se ozvalo volání neviditelného strážného. Co je, pane? Jonesova plantáž. Řekl jsem si, chtěl bych mít tu odvahu a vsadit se s ním. Ani jsem však nepípl. Chtěl jsem se jen dívat. Pan Bixby dával zvoncem znamení do strojovny a za chvilku příď lodi přistála u břehu. Na výstupku zazářila pochodeň, kdo si vyskočil na břeh a hlas nějakého černocha na břehu řekl: daj mi ten pytel, Massa Jones. A v příštím okamžiku jsme byli zase na řece a všecko bylo v pořádku. Chvilku jsem hluboce uvažoval a pak jsem řekl, ale ne nahlas. Opravdu. Najít tuhle plantáž, to byla nejšťastnější náhoda, jaká se kdy vyskytla, ale podruhé se něco takového nemůže stát ani za 100 let. A pevně jsem věřil, že to byla v skutku náhoda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Mezi dobré přátelé herce Josefa Vinkláře patřili výtvarníci, literáti i dramatici, třeba Oldřich Daněk, autor několika divadelních her napsaných přímo pro herce tehdejšího realistického divadla Zdeňka Nejedlého, kde Josef Vinklář byl, jak se říká, jedním z pilířů tamnějšího souboru. Ale vedle jiných byl jeho kamarádem i spisovatel Arnošt Lustig. Spojovalo je mnohé a vedle jiných i jméno novináře a povídkáře Oty Pavla. Ostatně právě na něj společně vzpomínali Josef Vinklář a Arnošt Lustig v jednom z toboganů Tomáše Slámy.
2: Já myslím, že na světě se dějou zázraky. Zázrak číslo jedna je, že Ota Pavel se stal národním pokladem v Čechách, který měl strašně rád. Za druhý, že jsme se tady sešli v památníku národního písemnictví. Já jsem tady poprvé a jde mi mráz po zádech. Já jsem se sem nikdy neodvážil, protože být spisovatel, to je něco svatého. A my nevíme, jestli jsme spisovatele. My se to dovíme za 100 let po své smrti, už nahoře v nebi, jestli jsme opravdu spisovatele byli. A za třetí, že mu vycházejí sebrané spisy. To je vrchol, který žádný spisovatel si netroufá doufat, že mu vyjdou sebraný spisy za jeho života. A o to by sebraný spisy za jeho života samozřejmě nevycházejí. Jsou pochybnosti, že ho vůbec za jeho života vzali do svazu spisovatelů. Já si vzpomínám, že mě jednou zavolal Drda Očenášek a Jan Noha, což byl takový triumvirát ve svazu spisovatelů, a říkali, tak my už tě máme plný zuby. Třetí rok dostáváš šanci jmenovat v literárních novinách nejlepší knihu roku a po třetí už jmenuješ nějakého člověka, který ho nikdo nezná. Nějaký Ota Pavel. A já jsem říkal, to je vaše chyba, že ho neznáte, protože já čtu jeho rukopisy a jsou to nádherné věci. Čili od neuznání k uznání je samozřejmě lepší, než od uznání k neuznání, což se stává mnoha lidem, kteří píšou. A takže to jsou takový 4 malý zázraky a já samozřejmě jsem vděčný za Otu Pavla, protože cítím jeho zástupce na zemi, zatímco on je můj zástupce v nebi, tak prostě děkuju všem, kteří se podílejí na tom, že jméno Ota Pavel, jeho knihy jsou něco tak živýho jako ryba ve vodě.
3: To je taková věc. Já jsem jednou, když jsem se mohl zeptat pana profesora Zezavýho, koho si váží na světě, tak on říkal těch, co umějí to, co nikdo jiný neumí. A říkám, mohl byste mi to vysvětlit? A on říká, jako myslíte vůbec, nebo v českých malířích? A já říkám, třeba v českých malířích. A on říká, no tak především Lada, to neumí nikdo na světě, pak Švabinský, ale v Pérovce, Šíma, Kubišta, dlouhá pauza jako Stodola a já. Proč to říkám? Já to říkám proto, protože Arnošt Lustig v době, kdy prostě Otu Pavla neznali nejenom ti významní spisovatele, které on jmenoval, ale kdy o něm nevěděl vůbec nikdo a on měl za sebou asi 2 sportovní články v československém vojákovi, o Honzovi Veselým a o Rudlovi Kučerovi, jeden cyklista, druhý fotbalista, tak mi říkal, ale Lustig už v té době byl slavný, už měl natočený film Transport z ráje a už měl vydaný knížky a říkal, hele, já tě upozorňuji, že jeden spisovatel, který toho bude umět daleko víc než já, no, pán nebyl mi, když už napsal takový knížek, že Diamanty noci už byly venku a to. A on pověděl, pán, a kdo? A on říká, on ne teďka, on píše jaký sporták, ale to bude spisovatel prostě jako víno a bude určitě lepší než já, pán, jak se jmenuje Ota Pavel. A já jsem ho pak poznal a dost jsme se prostě spolu stýkali, ne často, ale stýkali. A já jsem ho jednou vzal do divadla, protože on byl strašně nesmělý člověk. A přišel na představení 2 na koni, 1 na oslu, Oldřicha Daňka, a já jsem ho vzal dozadu do šatny. Takže on poprvé byl to a tam byly holky prostě jenom v župánkách a připravovali se prostě na představení. Ale už v té době ho strašně milovali a on to pokládal za veliký štěstí. A bylo to 4 dny před jeho smrtí, bylo to ve středu a on umřel v sobotu. A on mě ještě druhý den napsal dopis, kde je napsáno, Pepiku, ještě jednou ti děkuju za lístky a za hezký večer, kde jsi jel na oslíku za spravedlnosti, tvůj ota Pavel, jo. Já jsem tam jel na oslu, jako prostě hledat, to byli žoldnéři. A on byl hrovný kluk a potom, když mě jeho žena poprosila, abych mu recitoval na pohřbu, tak jsem to udělal. Ale to není to nejdůležitější. Já si myslím, že jeden hlas by tady měl zaznít, který není přítomný, ale měl by zaznít a to je hlas, který vyznal Otovi lásku prostě způsobem skutečně nevídaným. Mějte chvilinku trpělivost, stojí to za to. Kdo z lidí věděl v okolí Buštěhradského zámku a přifařených vsí, že malý poprovic kluk bloumající kolem rybníků a stohů a šachet a ocejchovaný pak na dosmrti válkou, nosí si po kapsách kouzelnou tuštičku, která té prašné, avšak líbezné krajině navždycky vydobyde slávu. Kdo věděl z kolegů v pražských redakcích, že mladý sebevědomý novinář vrhající se věčně věkům do kdejakého vandru a dobrodružství předstoupí jednoho dne vymezený katastr sportovních rubrik a vyšlápne si na svaté pole krásného písemnictví sám, věčně půl dítě na truc osudu. Je to 1000 let starý příběh. Nešťastný pro nás, co jsme žili blízko něj a znali jsme do posledního písmene jeho nejmíň 5 příštích knih. A šťastný pro českou literaturu. Říkali o něm, že je sarojanovského rodu, snad, ale mně se vždycky zdálo, že je to jediný prozaik, který se své hlavě takřka programově dere k poetice lidové písně. Ne nadarmo ji musel pořád citovat. Ne nadarmo měl největší radost z míst, kde se mu podařilo promluvit, jak mu zobák narost. Možná to bylo tím, že věčně hledal tu nejpřirozenější, tu nejsrozumitelnější řeč mezi lidmi. Ano, on by dal půl království za dobré slovo. Za dobré slovo na pravém místě. Za dobré slovo mezi pravými lidmi. A všechny ty jeho knížky jsou vlastně jenom z těch dobrých slov, kterých měl plno po kapsách, nebo je směnil tu za starou pohlednici, tu za hrneček na kafe, tu za knihu, kterou nemohl mít doma, protože byla moc smutná. Jakoby ty jeho byly jenom veselé. Ota Pavel byl poslední 3 léta těžce nemocen, po dlouhé měsíce uzavírán v léčebně, vracel se do života a do světa spěchajícího bez konce, kam si dál a dál a vážil si takřka živočišně každé chvíle harmonie a krásy a dobra. Byl posedlý touhou nalézt ve zdejší mír a klid. Ale byl ještě 100x víc posedlý svou prací. Věděl, že neumí psát po štipkách, věděl, že umí rozdat buď všechno, anebo nic. A vždy si znovu jist, že rozdán do samého dna, stane zas na konci sil před branou léčeben, nemohl jinak, přiřízl tuštičku a pokračoval dál. 1000 let starý příběh, který vlastně nikdy nedopadá jinak. Když si šla pár dní po pohřbu jeho žena pro úmrtní list, bylo tam v rubrice povolání napsáno místo spisovatel dělník. Všichni, kdo to četli, byli udiveni, jak se mohli přehlédnout asi o 20 roků. Ale v podstatě to nebyl tak velký omyl. Skutečný dělník a skutečný spisovatel jsou si svou lopotou, svým neúlevným dříčstvím, svým urputným obracením hlubin a vynášením daru země na světlo světa blíž, než by 100% úředníci i snobové věřili. Karel Šiktanc.
2: Když se tohle prosadí, tak to vypadá všechno, jako, že to šlo jako po másle. Ale ono to nešlo jako po másle. O tu nikdo neuznával. Říkali mu, ševče, drž se svýho kopita. Seš sporták, buď sporták. Ale aby se jako ubíral do oblastí duše, no to je vyhrazeno psychiatrům a uznaným spisovatelům. Takže tolik, abych nemluvil.
3: Tak si udělali, teď si udělali dost reklamy se svou knížkou, já vám to jenom chci stížit, pánové. Oba vás mám rád. Voskovec říká nádhernou větu, říká, kvalita odpovědi je odvislá od kvality položené otázky.
2: Vždyť to jsem říkal.
3: Takže jsem na vás zvědavý, pánové. Jo? Jak to
2: jsem přece říkal.
3: Dopadne. Pokud jde o tu Pavla, on jednou strašně litoval, že jsem mu nevyprávěl historku o Honzovi Veselý, když už měl napsanou tu povídku ze závodu Míru a to, tak já jsem Honzu znal jako kluka, on jezdil na pekařském kole a vyhrál první závod na Smíchovském okruhu, který se jmenoval Memorial Jardy Cihláře. A on měl opravdu, on jezdil u Vlčku, dělal v pekařství a jezdil s Krosnou prostě housek denně ráno a na tom cestovním kole vyhrál v té Zborovské ulici. Tím z něj udělali jaksi cyklistu. A on potom, když poprvně v životě pobyl odka rozvodu na Zbraslav výloviště Praha, tak mě to kolo cestovní půjčil, protože spal u nás, on neměl budíka. A moje mutra měla budíka, ale on zas ukradl u těch Vlčků prostě asi 20 housek a ty jsme měli k snídani, což jsme tedy opravdu v té době neměli. A já jsem, on mi říká, člověče, já jsem měl sen, já pamatuju, jaké, on říká, představ si, já měl sen, že v cílové rovince, když jedu cukrák, přijíždím do té roviny a v té cílové tý pobiju o tu rozvodu. To byl jediný závodník český, teda do té doby, který jel Tour de France. A říkal, hele, jdi nahoru, protože tady bys nic neviděl a uvidíš, jak tam přijde. Já tam opravdu stojím a on přijeli gumu na gumu, ten rozvoda s tím Veselým a ten Veselý hozením gumy vyhrál. A ten Ota Pavel říkal, ty vole, proč mi to neříkal dřív, teď já bych to býval napsal i s tímhletím. No.
4: Já myslím, že snad nebude od věci, když zaspívám písničku, která má svoji historii taky. Před 33 lety jsme ji přes jednu noc s Františkem Novotným, jináč též redaktorem Českém rádiu, napsali za jednu noc do rána, byla hotová, je to vlastně česká verze Elvisovy kdysi písničky Integetou a vlastně nikdy takhle nebyla vydána, takže teď jsem ji teprve konečně naspíval tak, jak jsme ji tehdy napsali a je to i dárek nejenom vám, ale i Frantovi Novotnýmu, který nás třeba možná slyší. Jako tenkrát zase slyším slanej vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghettu.

Umírá se na závist tam v ghetu. Zdi čas smejvá. Tak marný, jak chtít na ně psát, když není dům, co směl by stát tam v ghetu.

Jen hudba sní, když poslední čas na prach se promění. Jak už tolikrát. Zase slyším slaný vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghettu.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu mluvil o těch malířích a výtvarnicích kolem Josefa Vinkláře, mnohokrát byl před rozhlasovým mikrofonem hostem vedle malíře Vladimíra Komárka a taky přečetl jeho paměti Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Bohužel ta nahrávka je už dnes trochu technicky slabší. Tehdy se natáčelo ještě na šumící kazetu. Ale já věřím, že emoce vyprávění Josefa Vinkláře a Vladimíra Komárka jsou nadčasové a silnější než ta stárnoucí technika. Co říkáte? Mějte se dobře a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zavedl k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.

byl tady 9. květen a vypukla svoboda. Ještě dnes se tomu divím, co to se mnou tenkrát udělalo. Ta radost, že si můžu na vlastní hubu říct, co chci a že mě nezavřou. Bylo to přímo opojné a já se toho pocitu nemohl nabažit. Často si na to vzpomínám. A byl jsem už rozhodnutý, že budu malířem. Mohl jsem taky zajet domů, na Slovensko. V Čechách na mě ovšem čekala tvrdá realita v podobě sklářské školy. Za ten rok, co jsem byl na sklářské škole, jsem tomu umění moc na frak nedal. Za celý rok jsem vyleptal akorát jednu malou vázičku. Je pravda, že vydržela ve škole nejdéle. Byla totiž prasklá a tak na ní přikrývali suřík. No a kromě té vázy jsem zdobil skleněný nočník. S tím jsem měl nepříjemnost. Právě když jsem ho pracně namáčel do kyseliny, což je fuška, protože ucho celou tu vázu táhlo k jedné straně, přišel pan ředitel a šli s ním Američanky, co by delegace. Neodbytně chtěli vědět, co tam v té kyselině mám, a tak jsem to musel vytáhnout. Všichni se smáli, až na pana ředitele. Tomu se tato nádoba zdála nedůstojná. I když jsem na tom vyleptal všechny krásy českého ráje, včetně trosek a prachovských skal. No a já musel platit pokutu za zneužití kyseliny. Ta leptárna byla vlastně naší první klubovnou. A protože jsme ještě nic neuměli, měli jsme o sobě velmi dobré mínění. Rada a Malý a Jira se rozhodli, že budou z druhého ročníku dělat zkoušky na akademii. A udělali. Což mě rozčílilo a šel jsem dělat dodatečně zkoušky z prvního ročníku. Dostal jsem se tam. Ve sklářské škole to někteří kantoři nemile nesli. Abych pravdu řekl, mě se na tu akademii ani moc nechtělo. Praha byla pro mě přímo strašlivým blázincem. Když jsem poprvé vylez z nádraží a viděl ty davy lidí, bejt tam sám, tak jsem se hned vrátil domů. Ale tátu jsem neměl odvahu přemlouvat. Vždycky během celého studia jsem schovával své věci. Maloval jsem vlastně ilegálně. Byl jsem přesvědčen, že se to profesorům nemůže líbit. Kamarádům se to samozřejmě také nelíbilo. Na obraz sedící dívky, co je teď v Litoměřické galerii, vytrvale přimalovávali nočník a první dveře, co jsem maloval, prostříleli šipkama. Mě to nerozčilovalo. Akademie měla svoje kouzlo. Každej se tam cítil jako v předpokoji nesmrtelnosti. Holt, byli jsme Rembrandti. Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.

Já nikdy nikoho nenavštívil, ale jednou jsem měl odvahu jít za zrzalím. A byl jsem tak drzej, že si ho tam namaluju. A ono mě začal řvát, co si myslíte, já tady mám čas tady sedět, že já si prvu sám, že jo, musím si vařit, každý to přepepří v té hospodě. A já pám, no ale chvilinku, aspoň páne, tady máte fotografie. A on má měl na dlouhém stole spoustu fotografií sebe, co sám dělal samospouštěm. To znamená, že třeba jsem tam viděl fotografii asi 50 centiáků vysokou, kde byl nahatej, jako stál na Jana Křtitele s takovým klackem. Všiml jsem si, že byl operovaný na slepý střevo, ten malý flek. A protože to blbě fotografoval, tak to bylo takový rozmazaný, ale to byl nejhezčí obraz od zrzavý. Víte, ty nožičky, on měl takový buštíky přesně teda, jak je maloval ty panáky, a tak to prostě zmáč spoušť, doběh tam počkal, až to cvaklo, a teď tam vidím tu krásnou fotku 50 cm, že no teďka mi chodilo po hlavě, protože on šel vařit, že jo, mám si vzít, ale taková ta drzost má, teď mě to nedá, že jo. Vám co divy. Tak jsem prostě si to dal stranou, takovou tuhletu fotku a k tomu ještě jinou takovou hlavičku. No a teď jsem čekal, jak to dopadne, že jo. Teďka on přišel a pám tady ty dvě. A on najednou jakože jo. A teďka já mě přišel, jak jsem slyšel, že takhle před smrtí každý mu ten život proběhne hlavou, tak mě tam proběhlo hlavou, jak budu lítat od ateliéru k ateliéru a ukazovat nahatýho. A do toho on povídal, jo, to můžu. No nemáte představu, ty raz, na čí vzal nůžky tu hlavičku, ustřih tu mě dal a tělíčko se tam není. Já jsem s tím neřekl ani popel, pať, co jsem mohl říct. Akorát teda vím si, a to často, já to vzpomínám, poslední takovou větu jeho. Pán mistře, já taky maluju, mohl bych vám ukázat svoje obrázky? A on pa, proč? Já to nepotřebuji vidět, když vás to baví, malujte si. A já to vždycky vzpomínám, když takhle chválím ty hlava, nehlava, ty všelijaký obrázky, jak si říct, jak bylo upřímné, proč vás to baví, jak si malujte. To se mi líbil ten hlot, to nevím, kdo vymyslel, a ten je strašně hezký, že když chci vidět pořádný obraz, tak se koukám na ten svůj.

už jsem byl dlouho zaměstnaný, když jsem si všiml, že u nás je móda dělat chudýho. A musím říct, že u druhých lidí to nějak kladně nepůsobilo. A tak jsem se rozhodl, že já budu dělat bohatýho. Začal jsem to realizovat tak, že když jsem dostal peníze za diplomy, rozměnil to na 50 koruny a narovnal na složený kapesník, a když jsem seděl na poradě u svého nadřízeného, tak jsem prostě vytáhl kapesník jen takhle dabile a peníze lítaly po podlaze. No a já mluvil plyně dál, jakože o nic nejde, a postupně je zhrabával do kapsy. Je pravda, že jsem je za dveřmi pečlivě přepočítal, jestli nějaká nezapadla za kredenc. No a tuhle produkci jsem mohl provádět každý měsíc. Vždycky byla věrohodná. Ono se tenkrát moc šetřilo a nám nadávali, že je voda drahá a že máme před odchodem z domova vykonat své potřeby a neplýtvat státními penězi za vodu a telefonovat, že se vůbec nesmí. Je pravda, že to vyznávání bohatství taky něco stálo. Když někdo přines vačinu, tak jsem odmítal drobné, abych si s mincema neumazal kapsy. Kolegové hudebníci záviděli, jak si ti malíři žijou, a že prej, jestli bych namaloval obraz za 1000 korun. Povídám, za 1000 korun se mi neoplatí otvírat málkastnu. A tak teda, kolik tak dostanu za obraz? Tenkrát jsem nosil v peněžence potvrzení, že na hluboké mi dali za takovou plachtu 15 000. Tak ten papírek jsem ledabile vytáhl z kapsy, aby viděli korpus delikates, a zas ho schoval. A jak dlouho takovej obraz maluješ? Jo, tak to není legrace, povídám. Někdy taky celý dopoledne. To v nich hrklo. Dopoledne 15 000, odpoledne 15 000, měsíc má 30 dnů, některý dokonce 31 dnů. A tak proč teda dělám učitele, když jsem tak bohatý? Rozšafně jsem vysvětlil, že peníze nejsou všechno. No a že taky musím mezi lidi. Tohle moje počínání se zalíbilo i synovi Vladimírovi. A když na obecné škole na něj doráželi Romové, že máme moc peněz, tak jim povídal, ať si přijdou s pytlama, že ty peníze máme ve sklepě. A takhle v neděli ráno koukám a u vrátek malí cikláni s pytlama a syn povídá, že si jdou pro ty peníze. Tak jsem jim vysvětlil, že máme ten sklep strašně vlhkej a že ty peníze splesněvěly a že až budu mít čerství, že jim vzkážu.

Cítil jsem se už přestárlý, když mi v roce 1955 napsali vojenští páni, že o mě je jej zájem, abych se dostavil na vojnu. Tak jsem se nechal ostříhat, naši mě čistě umyli a já šel. Nejdřív nás vezli do Liberce k obědu a odtamtud do Prahy, kde jsme stihli večeři. Pak mě znovu umyli, ostříhali a já byl voják. Ze začátku to bylo krutý. Slamníky jsme měli nacpaný do kulata a tak jsem musel spát na břiši, abych nespat a připadal jsem si, jako když jedu na koni. Když se dověděli, že maluju obrázky, tak mě pan velitel zamknul do skladu s dekama a já tam maloval březové háječky. Vadil mi jen zápach naftalínu. Vojnu jsem nebral na lehkou váhu a salutoval jsem i kostelníkovi ze svatýho Víta. A když jsem měl propustku do půlnoci, stál jsem před branou v 20-stupňovém mrazu a dovnitř nešel, dokud nebouchla 12. Důležitější funkci jsem dostal až koncem prvního ročníku. Ty starší ušli do civilu a nebylo koho poslat do stráže jako velitel. A tak přišla řada na mě. Kapitán mě utěšoval, ať se toho nebojím. Prostě připochoduju s vojákama na nádvoří, tam se zastavíme, uděláme vlevo bok a já parádním krokem, to se musí dupat. Přidupu k panu kapitánovi, udělám k poctě zbraň, zahejbám hubou, jakože dávám hlášení, no a podupu zpátky. A tak si povídám, tohle bych zvládnout mohl. Jenomže když jsem k němu šel tím parádním krokem, zdálo se mi, že při každém dupnutí se zvracím na jinou stranu. A tak celý spocenej dávám na sebe pozor, abych neupadl, a když jsem takhle dokomíhal k veliteli, zapomněl jsem dát k poctě zbraň a místo toho levou rukou zasalutuju. Na nádvoří to zahučelo a v oknech taky. Tam totiž s oblibou se dívali na rozdílení důstojníci. Já si uvědomil, že salutuju levou rukou a tak přendávám samopal do levý a znovu salutuju pravou. No a to už se smálo mužstvo a byl průšvih. Dlouho se důstojníci dohadovali, jestli jsem to udělal schválně, nebo jestli jsem opravdu tak tupej. Zvítězili ti druzí a já zavřenej nebyl. Je pravda, že vícekrát jsem velitele nedělal a tak jsem kreslil Žižku na koni a Žižku bez koně a pak husity s koňma, takže jsem si připadal jako na dvoře koňskýho řezníka. Pak jsem najednou zase musel pryč od autopraporu a byl jsem převelený k Přelouči, k technickým jednotkám. Tam to bylo zajímavější. Byla tam spousta zlodějů a doktorů. Taky jeden spisovatel, Vladimír Vondra. A teď já. Tam jsem taky prodal obrázek jednomu důstojníkovi. Maluju takhle u jednoho baráčku a on jako, co by to mohlo stát. Já povídám, že ten dekl stojí 10 korun a barvy 8 korun. Ta cena se mu zdála přijatelná a tak volá do okna manželce, ať mu podá 18 korun. Žena zas nadějí, že má jen 20 korun, ale ten dotyčnej mecenáš trval na tom, ať se podívá podrobnej. No a holka opravdu našla a já prodal obraz. A tak jdu na zámek a kapitán Vyštejn na mě, co pak, že nemaluju. A já mu s chutí hlásil, že jsem právě prodal obraz za 18 KČS. No a Vyštejn to roznes dál, až se to zpátky dověděl můj mecenář. Předvolal si mě a domlouval mi, že tedy, když se mi to zdálo málo, že jsem mohl říct a on, že by mi dal tu 20 celou. Taky jsem byl činný jako restaurátor. Byl tam nějaký kapitán Růžek a ten vždycky, když se pohádal se ženou, tak vzal ze stěny svatební fotografii a praštil s ní o zem. Sklo se rozbilo a těma střepama měli na fotce pořezaný huby. Tak jsem to vždycky zaretušoval a dal přerámovat. Za ten rok si už ani nebyli podobní.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Setkáváme se na vlnách Českého rozhlasu v pořadu Noční linka v září poprvé. Školákům začala škola a rodičům a možná i prarodičům starosti s tím spojené. A my dnes v noci budeme vzpomínat. Ptát se budu na vzpomínky rodičů a prarodičů. Jaké příběhy si pamatujete z vyprávění právě rodičů? Tradují se ve vaší rodině příběhy například z druhé světové války? Na jaké nejstarší rodinné příběhy si ještě vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti vaší rodiny co nejvíc? Stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? To vše mě bude zajímat v dnešní noční lince, konkrétně na telefonním čísle 731 800 900. Také víte, že mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a jak dobře víte, tak na tuto adresu posíláte nejenom příběh k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou. Vybrala jsem pro vás povídání o vzpomínkách vašich rodičů a prarodičů. Vzpomínky jsou záznamy minulých zážitků, pocitů a obrazů, které lidská mysl ukládá a znovu si vybavuje. Mohou mít podobu osobních vzpomínek na dětství, vědeckého pohledu na fungování lidské paměti nebo názvů známých uměleckých děl a filmů. Jako první vítám ve vysílání paní Emu z Javorníku, která se dovolala na telefonní linku 731 800 900. A budu se ptát i jí. Krásný dobrý večer, paní Emo.
1: Zdravím všechny posluchače i vás. Dneska máte takové smutné téma pro mě.
0: Ano.
1: Vzpomínky.

0: tatínek byl po smrti, přišli mi synové ze školy domů, jeden chodil do páté, druhý do šesté třídy a tvrdili mi, že dědeček byl lhář, že koncentrační tábory nebyly a takové ty věci. A tak mě vytočili a zrovna právě byly ty majové oslavy a to všechno, že osvobození.
1: Ano.
0: A tak jsem je hodila v sobotu ráno do auta, rozla jsem je do Osvětimi.
1: To koukali, že jo, kluci?
0: Koukali. Koupila jsem tam CDčko, v pondělí jsem šla do školy za ředitelku a říkám, tady máte CDčko. A no a jak jsme tam přijeli, tak ta Osvětim už byla úplně jináčí, než když já jsem tam byla v 18 letech. Pavilon, kde vysela česká vlajka, je skleněna velká tabule a jsou tam vyrytá jména přeživších.
1: Mm-hmm.
0: No a hledali jsme a našli jsme i mého tatínka. Že když šli na pochod smrti, tak je zachránila ruská armáda.
1: Mm-hmm.
0: No tak jsem to CDčko dovezla do té školy, všechno to. A jsem byla jako tím, mám i doklady do dneška schované, že tatínek opravdu Osvětim přežil. A to...
1: Paní Emo, a kde na to kluci přišli, kdo jim to tam říkal ve škole, takovou no, hloupost?
0: Jejíž učitelka z dějepisu šla na mateřskou
1: ano.
0: A dostali starou učitelku ano. Němku.
1: Aha.
0: A ten vykladala tady ty nesmysly.
1: No to jsou teda hotové nesmysly. To.
0: No tak paní ředitelka ji okamžitě jako ze školy odvolala, že z vyučování. A to CDčko, co jsem koupila, to Osvětimi, co natočili Němci, co potom natočili jako
1: osvoboditele,
0: tak to dětem pouštěli a učili je o tom, že opravdu to je skutečnost, že to byla skutečnost, že to není výmysl, že tam tolik lidí zahynulo, zabili a všechno. Teď, jak jsem slyšela to vaše téma, že jsem přišla
1: zase,
0: jak víte, tak jsem hospodská, tak chodím večer dom, tak jsem si hned na to vzpomněla, říkám, musím vám zavolat, protože opravdu, když nám to tatínek vykládal, tak jsem jí brčela kolikrát, jo.
1: To věřím.
0: A když jsem do té Osvětimi přijela v 18 letech a já jsem silný alergik. A když jsme přišli těm pecím, já jsem opravdu cítila mrtvolný pach.
1: Paní Emo, já jsem to už říkala v Noční lince, já jsem tam byla ve 20 letech tehda s fakultou, protože jeli jsme tam zpívat do Čenstochové a večer jsme se připravovali na to, že jo, ve 20 letech, že někam vyrazíme a že půjdeme tancovat a já nevím co všechno. No a když jsme prošli Osvětim, tak ani jeden z nás nepromluvil. Všichni jsme se zalezli někam do kouta, bydleli jsme na koleji tehda a na zábavu nikdo neměl ani pomyšlení. Opravdu úplně vás chápu, protože stejně tak mě to zasáhlo i všechny, prostě kdo se mnou byli, mý spolužáky. Prostě takhle to je, no. Kdo to vidí tak a vnímá, tak je to něco šíleného.
0: No, já osobně si myslím, že chodí ke mně hodně hostů Poláků, jo, mám za hodně známých a oni mi řekli, že oni nemají odvahu tam do té Osvětimi jet.
1: A já si zase myslím, paní Emo, že by tu odvahu každý z nás měl najít, protože když právě potom slyšíte, že teda to není pravda, že jsme si to, nebo že si to ti lidé, co to přežili, vymysleli, tak to vždycky vůbec nemůžu pochopit. Měla jsem tady návštěvu z Ameriky a můj kamarád vzal svoji přítelkyni a jeli do Polska. Já myslela, že tam jedu, jako nevěděla jsem kam, jo. A když se vrátili, tak mi říkají, Jani, my jsme byli v Osvětimi. A byli taky oba úplně vyřízený. A on chtěl, aby to ona viděla, protože ona Evropu nezná, on jako malý byl Čech, jo, ona ryze Američanka. No a taky to vysvětloval, co se tady vlastně všechno dělo. No, no tak je to zasáhlo silně.
0: Díky tomu, jak ho gestapo mučilo a to všechno, přišel potom v určitém věku o nohy, protože mu maso hnělo od kostí.
1: Ano, ano.
0: Jo? A jednou mě poprosil, ať ho tam odvezu do toho Osvětimi. Já jsem teda nechtěla.
1: To rozumím.
0: Ale jeli jsme. Vytáhla jsem ho z auta, sedl si na vozík, prošli jsme tam, tam je takový krásný park, však to víte, byla jste tam. Teď jsme přišli k té bráně, kde je napsáno, jako, že práce osvobozuje.
1: Ano, ano.
0: A on říkal, jedeme domů.
1: Nemohl dál.
0: Neměl vůbec odvahu prostě tím vozíkem projet tou bránou.
1: Ale věřím tomu, paní Emo, to, jako to, vůbec si to nedovedu představit, vůbec. Jen člověk tam chodil v uvozovkách jako se podívat, ale ten, kdo to tam prožíval, tak to muselo být něco tak příšerného.

0: špatného, že se vůbec nedivím, že tatínek nechtěl dál.
1: No ho v 17 letech zavřeli do Buchenwaldu a tam ho potom převezli do Osvětimi.
0: Tak důležité je, že někteří lidé přežili a že opravdu mohli ta svědectví potom říkat, a aby se to prostě lidstvo dozvědělo, co se tam všechno dělo.
1: No a musím vám říct, že potom statínka, když jsme se dál vytávali a to tak vylezlo, že musel být u těch špeců. A když už potom Němci byli tak v prdeli, jak se říká, tak je hnali na pochod smrti s tím, že je pozabijí, že? Ale odpovodili je ruská armáda. Takže jinak bych tu dneska nebyla, že?
0: Tak, přesně tak, paní Emo. Takže no, ale, děkuju za vaše vyprávění, děkuju za vaše vzpomínky.
1: Tak nejenom on, všichni tam prožívat. Já vím, možná třeba tady to téma se dneska nehodí, ale vy říkáte vzpomínky od rodičů.
0: Ano, to jsou vzpomínky.
1: A jakýkoliv vojenský film v televizi, válečný film, tak vidím toho mého tatínka, který tam sedí na nebičku někde,
0: tak.
1: Na mráčku, kouká na mě dolů a vidím ho, jak pláče a vykládá nám o tom.
0: Paní Emo, vy jste řekla, jako, že je to smutné téma, tak mě někdy posluchači píšou, to je smutné téma, proč to dáváte? No a proč ne? Teď život není jenom veselý. Je to o tom, jak zpívám v písnice jednou nahoru, jednou dolů, a je to i v noční lince. Proč bychom se nemohli povídat i příběhy, které zrovna nebujejí veselým? Prostě to je život. Moc děkuju, paní Emo. Nashledanou. Dobrou noc.
1: Já taky a přeji všem posluchačům hezký večer a doufám, že se mojí vzpomínkou nějak neskazila nebo.
0: Určitě ne, naopak jsme něco připomněli. Dobrou noc a děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci se vás ptám, jaké příběhy si pamatujete z vyprávění vašich rodičů a prarodičů, na jaké nejstarší rodinné příběhy třeba vzpomenete. A vyptávat se budu i paní Marie, která nám volá z Uničova. Krásný dobrý večer.
1: Vzpomínky mám všelijaký, protože už z mojho rodu vlastně nezůstal nikdo. Rodiče už umřeli, je to 40 let a sourozenci poslední mě umřel před 8 rokama, i když jsou z nich nejmladší,
0: ano.
1: Takže si moc toho nepamatuju, ale zažili jsme tu válku, já jako prtě, já jsem byla malá,
0: ano.
1: Ale měla jsem 2 roky, ale bráši, sestra hlavně, tam mě vždycky vyprávěla, jak to všechno bylo, protože maminka byla ve smíšeném manželství.
0: Ano.
1: Tady kousiček dál je Usov, ale to už byly Sudety tenkrát, že tak tatínek byl jako Němec.
0: Ano.
1: Tak mě vykládala, co všechno museli, co všechno zažili. A vůbec vždycky, teď když tady tak sedím sama, to je každý den a vzpomínám a vždycky přemýšlím, co ta máma vlastně musela zažít, když měla tátu na vojně, ten šel tam desi ke Stalingradu nebo kde a ona 4 děti, teď se ona musela o ně postarat, sice to už byly, sestra byla o 17 roku starší jak já, ale to nevadí, ale furt to byly děcka.
0: Ano.
1: Teď ty představte tu stravu, to ovšem, ne, já vždycky jsem říkala, mami, jak jsi to prosím tě dělala?
0: Dokázala, že jo.
1: Nemluv o tom, ona nerada o tom mluvila. Ano. Ona vždycky říkala, nemluv o tom, to bylo, že to pryč, já radši ale tatínek ten rád vykládal.
0: A vrátil se teda tatínek z války?
1: Tatínek se vrátil z toho zajetí v hrozným stavu, ale dožil se 74 let. A ten hrozně rád vykládal, jenomže to zase už potom mě, tak manžel vždycky poslouchal, protože ten byl starší než jsem já, tak ten už z té války měl jiný rozum. Ale to muselo být strašný, když se dostali do toho zajetí.
0: To se nedovedeme vůbec představit.
1: Já vůbec ne. Nedovedu si představit, když mě někdo chytne v té bažině za nohu, tak radši ho utopím a já se dostanu. Já jsem vždycky říkala, tati, to není možné, že jste to tam dělali. Chtěla žít, musela to udělat.
0: Tak.
1: Takže dneska, když se třeba na to dívám, taková ta u těch našich dneska mladých lidí, neříkám, že jsou všetci špatní, to ne, ale trošku by měli, nevím, se zamyslet nad tím vlastně, jak ti lidi dneska třeba, když si jdeme tu krajinu a tam, když tam jsou ty děti, všechny, to je něco tak strašného, co zažívají. Já nevím, proč my už nežijeme v klidu. A člověk má strach, sedím tady, vždycky říkám klukům, kluci mi říkají, mami, neboj. Já se říká, kluci, ale proč to tak je? Proč se to pořád
0: opakuje? Proč se to pořád opakuje, že jo?
1: Ano, mě třeba strašně psychicky zebral 68. rok, protože sama jste ho už zažila, už z toho máte taky rozum.
0: Neměla jsem, byly mi 3 roky.
1: Když jste byla malá?
0: 3 roky mi byly.
1: Aha, tak to ne. Já jsem měla 2 malé děti, chlapa zavřenýho na fabrice, že je nepustil, až prostě přijedou Rusy a nějak je tam přeberou. Teď se nevěděla, jestli je odtahnou pryč. Tak v ten moment jsem asi poznala, jak té mé mamě muselo být. Ale to ona už byla mrtvá, že to už se mi tady toto všechno nemohla vykládat, protože vždycky říkala, nemluv o tom, buď ráda, že už je všechno v pořádku, že už máme klid, nemluv o tom. Bylo to hrozný. Takže já se vám vůbec nedivím, když vám dneska tam budou vykládat do jaký příběhy, který někdo zažil úplně natvrdo. Nevím, já bych to nechtěla zažít. Ne.
0: Paní Marie, asi by, říkám, každý normální člověk v uvozovkách by něco takového nechtěl zažít. A tak si kladu otázku, proč pořád se to opakuje? Proč pořád? Já si pamatuju, že mi babička říkala, ta zažila i první světovou, i druhou. A ona říkala, to bylo tak strašný, buď ráda, že žiješ v míru a že je všechno v pořádku.
1: Ano.
0: Jo, to už se nesmí opakovat, nic takového. Lidstvo se musí poučit. Nepoučilo se.
1: Ne. Maminka mě třeba jenom vykládala jenom takový zbytek. Její vlastní rodina, toto jsem taky nepochopila, když šla žádat tam svojho bratra, který dělal tam tu předsedu té Rudé gardy, nebo jak to říkala ona, ti, co se starali potom, ano. Aby byl pořádek v té dědině, tak jí vzali pozemek, který oni měli už nachystané, že budou stavět. A ona mu řekla, Martine, proč mě to bereš, teď víš, že jsou tvoje sestra.
0: Ano.
1: Neměla si zbrat Němce. A ona říkala, jakýho Němce, on je tady z Usova. Když ho znáš? Ne, je to Němec. Já si říkala, mami, to není možný. Ona říká, to by se zdivila, jaký se dělali věci.
0: No, jako krásně je to vidět, ten film se mi moc líbí, i když je velmi těžký, musíme si pomáhat. A tam je to všechno přesně vidět, jak to vypadalo.
1: Ano. A hodně si pomáhali. Hodně si pomáhali jeden druhým, protože maminčina sestra obětovala svůj mileneckého chlapečka, který ho chtěla si vzít, a pomohla té mámě a tomu bratrovi, starala se o ty děcka, pomáhala jí s tím jídlem, zhánět to mlíko, potajmu se všecko nosilo. A vždycky ona byla potom u nás, než zemřela, vždycky mi říkala, Mařenko, nezůstávej sama, ono je to strašný, ale jsou ráda, že jsem vám pomohla.
0: Moc děkuji za vyprávění, člověk. Paní Marie, a zdravím.
1: Mějte se hezky.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Přidám k paní Marie zprávu, kterou napsal Sváťa. Prima večer pro vás i pro všechny linkaře. Je toho mnoho, na co vzpomínám a co mi napomáhají připomenout fotky. O čem bych mohl hovořit, by zabralo možná celou noční linku. Alespoň stručně, prababička naučila mne prima básničku, dodnes s ní bavím kamarády. Děda v první světové válce přišel o ruku. Jemu vlastní humor jej zachránil od nejhoršího. Byl i vrátným na hotelu zrovna v době, kdy se tam točil film Lásky jedné plavovlásky. Jezdil dobře na kole. Babička výborná hospodyně, kuchařka, ráda hrála karty, ale švindlovala. Maminka prodavačka chtěla dál studovat, avšak brzo zemřela. Tatínek moderní člověk, rád fotografoval, vyučený cukrář. Dodnes na jeho dorty ve Zruči nad Sázavou vzpomínají. Zavedl výrobu kornoutů na zmrzlinu a rozvážel je po okrese. Postavil domek, avšak převážně pro sebe. Já přijížděl na výpomoc či na návštěvu. Žil plným životem, měl rád moderní věci a humor. Škoda, že jsem se mnohému od něho nenaučil. Váš Sváťa. Děkuji, Sváťo, i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už nám bude zpívat Petr Spálený, Když dozrálo víno.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. I její vlasy, dech i hlas a v můj je jak prchá čas.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Chtěli jste se dozvědět z minulosti o vaší rodině co nejvíce, stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? I na to se budu ptát další volající na lince 731 800 900, kterou je paní Anna ze Slezska. Krásný dobrý večer.
2: Dobrý večer. Tak já jsem ročník 40. To znamená, že jsem se narodila na začátku války. Světové války. Já něco si pamatuju, už konec války, ale co mi děda vyprávěl, on už byl vlastně skoro v důchodovém věku, už měl, já nevím, 59 nebo tak nějak. Tak tady to ve Slezsku bylo tak. První, jako Hitler, celé to Slezsko tady, jako řekl na začátku války, dal Polákům, kteří tu byli rok a pak je vyhnal a my jsme tím pádem, on to zabral, my jsme tu byli jako v Německu. Ale tady žili lidé, kteří tu byli Poláci a Češi a já nevím. No a teďkom on samozřejmě chtěl, aby ti lidé se poněmčili a vnucoval tým lidem takzvanou Volkslistu, toho vykládal všecko děda. No a ti lidé, jelikož jsme žili na vesnici, každý měl kousek pole, byli tu i sedláci a tak dále, nevěděli, co mají dělat.
1: Ano.
2: Ale většina, jak to jsem pak nad tím přemýšlela, je, co se jim všecko stalo, vzali tu Volkslistu, Volkslista. To jmenovalo, já to ani neumím vyslovit, protože já německy neumím. No a všichni dokola, kdo měl chlapce, který měl třeba tehdy 13 nebo 14, 15, 18 letech museli do německého vojska a spousta se jim nevrátilo. Můj děda vzal také tu Volkslistu a to proč? Protože já jsem bohužel nemanželské dítě. Maminka ta byla kdesi na práci a nemohla mě mít a vychovával mě děda z babičku. No a když k nám přišel ten Němec nějaký, děda uměl německy, nebo on byl celou první světovou válku jako na vojně, potom učili se ve škole tehdy za Rakuska Uherska německy, takže on uměl dobře německy. No tak ten Němec přišel a řekl, buď veme Volkslistu, nebo ho vyveze jako na práci do Německa, no a babička půjde někde tam ty kravy dojít a on bude vyrábět munici. No a on říkal, kde my můžeme jít, to, když my tu máme takové, já jsem měla tehdy 2,5 roku, no také malé dítě a on mě tak vzal prý za bradu, to vím z vykladání.
1: Ano.
2: Podíval se na mě a říká, to se nebojte, to je arijský typ, modré oči, světlé vlasy, to si ráda nějaká německá rodina veme na vychování. No a děda tím pádem to podepsal. A tím pádem, že podepsal, ztratil syna, protože měl jediného syna, 4 dcery a nejmladšího syna. Musel na tu vojnu v Normandii nebo někde, jsme to za roky zjistili, kde prostě ten můj vlastní strýc padl. Tak to je jedna věc, co vykládal jako děda. No bylo to, to nebyl sám, to jak tam, co druhý, kdo do toho a měl toho syna, tak vrátili se snad dva. Ostatní to všechno padlo. No a další věc, co si já pamatuju, tak jednou jsem se ráno probudil a to už bylo úplně na konec války, to mi bylo 5 roků najednou pro novojaku. Tehdy jsem nevěděla, či to jsou Němci nebo Rusi. Ale byli to Němci, jak už utíkali. ve stodole plno koní, dva vozy velké pod plachtu. No a my, babička chudák, musela vařit, ale oni měli s sebou tolik konzerv masových, že jenom zelí furt chtěli a brambory. Vyjedli nám to všechno, byli tam 14 dní. Jak přišli, tak zase se v noci ztratili. No, takže nemůžu říct, i když to byli Němci, že by něco zlého udělali, no, možná proto, že děda fakt měl
1: dobře německy
2: a bavil se s něma.
1: Ano.
2: Ale já je vidím, jak dneska byli tam asi dva důstojníci, bo měli takové velké jiné čepice než ti obyčejní vojáci. No a tak to jako je jedna moja vzpomínka. A
1: moc děkuju, paní Aničko.
2: Zbombardovali Ostravu a ty letadla nad námi lítali a my ve sklepě seděli a v takovém korytě jsem měla uskláne. A teďkom, jak to tak hůčelo nad náma ty letadla najednou, jak to ruplo, asi takových 50 metrů od nás. Spadla jedna bomba, asi mu nespadla nad Ostravu, tak spadla bomba do chleba, kde zabilo dvě kravy. Vyhořela celá ta stodola s tím. A naštěstí ti lidé byli ve sklepě v domě a nějak ten dom se nechytl a oni, kdyby to spadlo do toho domu, tak také jsou mrtví.
1: Moc děkuji za vaše vyprávění, jako, paní Aničko.
2: Prosím?
1: Moc děkuji za vaše vyprávění, paní Aničko. A zdravíme do Slezska. Moc se omlouvám, ale čas se nám vypršel, aby se dostalo i na další. Já ještě přečtu zprávu od paní Heleny. Nejkrásnější chvíle byly, když rodiče vzpomínali na svůj život. Příběhy by dali na román. Bylo to generace těch, co měli hodně těžký život a přesto žili rádi. Děkuji, paní Heleno, i za tu další vzpomínku nebo respektive přání, co jste tam napsala, ráda vyplním.

0: V dnešní noční lince mě zajímají příběhy, které si pamatujete z vyprávění vašich rodičů či prarodičů. A v tuto chvíli se budu vyptávat pana Míly z Prahy. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám takový tři kousíčky, které budou zajímavé, protože ano. Už jenom to, co mi říkal můj děda. Můj děda z Moravy, z Hlinska, se babičkou z Jižních Čech poznali v plicním sanatorium. Nic příjemného, ale v té době to bylo běžný. Poznali se tam v sanatorium na Pleši a když odcházeli, tak jim primář říká, hele, je hezký, že jste spolu, ale neměli byste už mít děti, protože přece to nemocno. A moje babička potom povila mámu o dva měsíce později, takže proto jsem tady já. Ale to je úvod, abych taky to trošku posunul někam.
0: Ano, ano.
1: Přítomna. Já jsem z Lysé nad Labem. A kdo ví, tak kousek od Lysé nad Labem je s tou Milovice a to je venský prostor, který donedávna byl ruský a celý to začalo v roce 68. Já jsem chodil do podniky v roce 67, a vím, že táta najednou jednoho dne ráno kouká z okna na ulici, říká Zdeno, jako mámě, něco se děje. A plná ulice byla tanků. Myslím, že do školy jsme se báli přejít, že tam byly jednoty, že to chtěli za druhým. Bylo to šílené, netušili jsme, co je. A mě potom po mnoha letech došlo, že to nebyli vojáci ruský, že ty přišli až vstupu, aby chodili do školy. Tam se totiž natáčel film, který se jmenuje Maraton.
0: Aha.
1: A bylo to o Rusech, ta Lysá nad Labem se zahrála prostě vůbec v Německu a byl to film, který velice věrně napodoboval prostě to, co se dělo, ten úprch ruské armády z Berlína do Prahy v roce 45. Ovšem natáčeli to na jaře 68 Lysá nad Labem, mimo jiné byla to poslední role třeba Zdeňka Štěpánka.
0: Mm-hmm.
1: No a my jsme tohle tu věc prožívali jako děti, a vůbec nám nedošlo, co všechno je, co všechno se děje, akorát ty tanky a to všechno bylo obrovské, jako smutný, ale pravá věc přišla až o 3 měsíce později, v srpnu 68, kdy opravdu přišli ty praví vojáci, žádní filmoví, protože to bylo velice smutný. A můj strejda, který v 69. utekl do Austrálie, tak mi tam tak vyprávěl, že se stalo v tom 68. než utek, že jel, on jezdil hodně teda na kole, a že ho najednou jednu chvíli viděl vrtulník přistávat. No, v těch Milovicích byli vojáci, oni se tam ubytovali, takže tam měli to pouštět do Prahy, a dnes se říká, ale najednou já měl bundu na ní trikoloru, prostě 68 se to už nosilo, a najednou přistál vrtulník a polský vojáci zastavili, on se bál, co bude, protože přece jenom vojáci. A nic krutýho se nestalo, bylo to naopak příjemný, že ti vojáci se mu hrozně umlouvali, ať vyřídí všem Čechům, že oni nechtěli přijít, ale že voják musí poslechnout. To byl můj takový krásný propojení 68. rok. Zajímavý je, že když jsem se pak díval na ten film Maraton, kdo ho zná, tak možná tam ví tu cestu, která to je, tak ten most, na který se potká právě ten pan Zdeněk Štěpánek, který hrál nějakého německého generála, tak ten potom zbourali, ale v těch malých roličkách, těch ruských vojáků byli takový věci jako třeba pan František Peterka, Krakonoš, maršala Rybalka hrál Karel Heger, a tyhle ti všichni se setkali na tom Lyském mostě, takže to je takový propojení věc. Rok 68, ano, bylo to krutý, co nastalo, ale my jsme si to spletli a dlouho nám nebylo jasný najednou, jak to, že ty tanky přijeli už v květnu, protože oni přijeli filmoví. Takže to je jenom taková
0: příhoda.
1: Strejdu jsem navštívil v roce 2013 v Austrálii a řeknu vám, a to bych chtěl říct všem do poslouchaj, pokud máte nějaký paměti nějakého někoho, kdo může vyprávět, zajděte za ním a vyptejte se ho. Já jsem letěl přes půl světa, aby se rozděl od toho Ládi. Takovou maličkost třeba o těch Polácích. A
0: proto,
1: co vám teďka nikdo řekne z rodiny, tak už nikdy nenajdete. Na
0: žádný
1: internet, žádný kontrolové. V podstatě zeptejte se živých lidí a i když vám to teďka nic neřekne, nahrajte si to na mobil, nahrajte si to povídání, protože může být, že za 20-30 let tu vzpomínku nahranou najednou oceníte. Tak asi tak.
0: Děkuju, pane Mílo. Zdravím. Přeji krásnou dobrou noc.
1: Mějte se krásně. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přečtu ještě zprávu od pana Jaroslava. Dobrý večer. Vzpomínám na příběh mé babičky narozené v roce 1892, kdy v roce 1914 museli všichni mladí muži z malé vesničky na Moravě narukovat do první světové války, včetně jejího milého. Jenže on tam padl včetně dalších 28 chlapců. Babička byla z toho velmi smutná, ale život šel dál a našla si jiného muže o 10 let staršího, protože bylo málo mužů. A když jsem se jí naivně ptal, proč tak starého, tak mě řekla, že byl místní hospodský a tam je přes léto chládek. Ona to zdůvodnila tím, že museli hodně pracovat na poli, včetně jejich dalších 8 sourozenců, a to se jich kvůli hicu horku nechtělo. Tak raději šla roznášet pivo. A to jí, prosím, kontrolovala její matka, narozená 1859, která se dožila 101 roků. To je vše a mějte se všichni dobře, napsal pan Jaroslav. Teď už nám bude hrát a zpívat kapela Elán, Vermi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dnešní noční lince vzpomínáme, ptám se vás na vzpomínky našich rodičů a prarodičů, respektive vašich rodičů a prarodičů. A já mám na druhém konci telefonní linky 731 8900 pana Vojtěcha z Plzně, který reaguje na pana Mílu z Prahy. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak, já jsem měl kamaráda, který sloužil buď v Boleslavi nebo v Davle, a ten byl přímo v tom filmování, říkal mi jako, že byl Němec,
0: ano,
1: jako německý voják,
0: ano,
1: a že je nějaký zajace.
0: Uh-huh.
1: A já už si jako víc nepamatuju, co jako ještě říkal víc o tom.
0: Tak, myslíte, pane tak Vojtěchu, v tom filmu Maraton, že jo?
1: V tom filmu Maraton. A že hrál nějakého Němce, který vedl nějaký zajace, jo, a prostě on byl v té době byl v Boleslavi a jako voják byl v tom filmování.
0: Hrál. Pane Vojtěchu, máte i nějaký příběh z vaší rodiny? Třeba vzpomínali vaši rodiče nebo babička s dědou na něco, co byste nám řekl posluchačům?
1: No, můj táta, když byl na vojně, on už je taky po smrti, tak hrával na harmoniku a někde plaval a někde se tam zamotal do nějaký trávy a býval by se utopil, ale nějak se z toho dostal, ale jinak tak nějak si nespomínám na nic, no.
0: Nevadí, děkujeme za tu připomínku, že dobře posloucháte, že jste reagoval na pana Mílu. Zdravíme do Plzně, dobrou noc. Já bych přečetla další zprávu, kterou napsal pan František ze Židlochovic. Dobrý večer, paní Janičko a posluchači noční linky. O svých předcích se toho už od nikoho nic nedozvíme. Jedině, co tady máme, tak jsou různé doklady našich předků až do roku 1720. Jsou to třeba oddací dokumenty, rodné listy. Naše příjmení nebylo nikde přerušeno po meči. Nescházelo moc a mohlo vymřít po meči. Díky tomu, že naše babička, která měla příjmení Švaříčková a taťku měla za Svobodna, tak se naše příjmení zachovalo dál. No a já a moji sourozenci, někteří máme dál kluky, už až pravnuky, máme s tímto příjmením a dokonce Františka máme. Takže Františku ze Židlochovic, děkuji i za váš příspěvek do noční linky. Teď už nám bude zpívat Michal Tučný, Je to zvláštní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaké rodinné příběhy si pamatuje paní Marie z Dobříše, na jaké vzpomíná, to se dozvíme teď. Dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer, já bych jenom chtěla říct, přikláním se k tomu pánovi, který povídal o tom, že by si lidi měli nahrát vzpomínky svých rodičů, aby se na ně nikdy nezapomnělo. Já tedy bohužel jsem s těmi rodiči o takových věcech moc nemluvila, ale maminka mi vyprávěla, tatínek umřel, když mi bylo 23 let, ale vyprávěla mi, ale jako by to, dlouho se to nevěděla, protože mi to ani táta neřekl. Za Heydrichiády u nás v rodině přespal člověk, který asi nebyl zrovna pochuti těm, kteří tady vládli.
0: Ano.
1: A maminka mi vyprávěla, že celou noc nespala, protože bratrovi byly 4 roky a kdyby jako byla nějaká šára, tak celá rodina přišla o život.
0: To určitě.
1: Až potom po roce 65, 66, 67 jí tatínek řekl, jako tak tamhle to je ten člověk, který u nás přespal. A byl to ministr lesního a vodního hospodářství tehdy, pan Josef Smrkovský. Tak to jsem jenom chtěla říct, že opravdu jako tatínek byl asi hrdina,
0: to
1: ale taky velký riskantér, ale maminka říkala, že nespala celou noc.
0: To věřím.
1: Tak to jsem jenom chtěla říct.
0: Moc děkuju, paní Marie. Ano.
1: Ale on to jako neřekl, on to řekl, až když potom už v těch 60. letech.
0: Když už to bylo bezpečné, přesně tak.
1: Ano, ano. Takže to jsem jenom chtěla říct a opravdu by si to měli lidi všechno nahrát. Já to od tatínka nevěděla, mě to až potom řekla maminka, no.
0: Děkuju.
1: Protože jsem vlastně, ty mladí jako, že to řeknu, ty mladí o to tak nějak veliký zájem nemají, bohužel. O tu politiku a i tak o takovýhle dějiny. Na to přijdeme až ve stáří a to je potom škoda, že už se nemáme koho zeptat.
0: Tak, je to tak, jak říkáte. Dobrou noc a děkuju. Naslyšenou.
1: Není zač, naschledanou.
0: Přidám ještě zprávu, kterou poslala paní Marie. Mám sestřenici, které letos bylo 101 let. Tuto sobotu spolek zahrádkářů uspořádal pohádkovou cestu pro děti a také křeslo pro hosta s Jaroslavou Králíkovou. Mnoho si pamatuje a tak jsme se od ní mnohé dozvěděli, napsala Marie.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je půlnoc a my se pomalu, ale jistě přesuneme do čtvrtku 3. září. V dnešní noční lince stále budeme vzpomínat. Ptát se budu na vzpomínky vašich rodičů. Jaké příběhy si pamatujete z jejich vyprávění? Tradují se ve vaší rodině příběhy například z druhé světové války? Na jaké nejstarší rodinné příběhy si vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti vaší rodiny co nejvíce? Stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? Přečtu vám zprávu, kterou poslala paní Iveta. A ta nám napsala: Zdravím paní Janičko, vás i nespavce. Čím je člověk starší, tím častěji vzpomíná. Já jsem se v důchodu začala zabývat sestavováním rodinného rodokmenu. Hodně informací jsem získala ze starých rodinných dokumentů a ze vzpomínek. V dětství jsme často drželi s babičkou takzvanou černou hodinku. Tehdy ještě televize nevysílala a my měli tyhle chvilky moc rádi. Babička nám vyprávěla o svých rodičích, sourozencích, o práci na poli i v hospodářství, ale i o lumpárnách a hrách. Tatínek koupil celé rodině úplný zázrak, kolo. Jenže na tom směli jezdit jen ve výjimečných případech, a to je na velké vzdálenosti, do školy ne. To bylo jen 4 kilometry, tam chodili pěšky. Babička ráda vzpomínala na 2 roky strávené v klášterní škole v Moravské Třebové. Ve 4 vstávali, v 21 byla večerka a celý den zápřah. Kromě klasických předmětů se učili vařit, péct, šít, plést, háčkovat, vyšívat, ale i hrát na klavír. S kamarádkami se snažili zjistit, jaké nebo jestli vůbec má jejich učitelka Jeptiška vlasy. Nebo vyprávěla zážitky z první světové války, jak se báli vojáků, kteří procházeli vsí, jaký byl v té době hrozný hlad. Její maminka měla schovanou mouku na půdě, ale ta jim stvrdla. Aby z ní mohli péct, museli ji roztlouci v moždíři. Chléb z ní upečený byl prý ten nejlepší, jaký kdy jedla. Za druhé světové války se utíkala se synem v náručí schovat před nálety. Můj děda byl pekař a mlynář a když rozvážel chléb do okolních vsí, cestou nechávali kousky bochníků na březích rybníků, ve kterých se schovávali partizáni. Celý chléb tam nechat nemohli. Každý bochník měl totiž razítko a podle toho by se dalo zjistit, odkud je. Od dědy jsme se zase dozvěděli, proč on, Moravák, odmítá jít do kostela. Jak se vracel transsibirskou magistrálu přes Šangaj Suez Terst domů, kam došel 3 roky po válce, z Terstu na Moravu šel pěšky. Jen tomu trvalo 3 měsíce. Bylo toho opravdu moc a moc, co jsme se dozvěděli. Asi bych si dokázala vzpomenout ještě na mnohé a přesto mám pocit, že toho ví málo a že bych se ráda babičky i dědy na mnoho věcí ještě zeptala. Bohužel už není koho. Babička by letos oslavila 130 a děda 135. narozeniny. Dobrou noc, napsala Iveta.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásná písnička Není nám už 17, podání Petry Janu a Petra Jandy, mám jí moc ráda, tak jsem si ji s nimi zaspívala, ale já už mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 paní Marii z Uherského Brodu a i s ní si budu samozřejmě povídat na dnešní téma, kdy vzpomínáme a vyprávíme si příběhy, které nám třeba říkali naši rodiče a prarodiče. Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer. Já jsem měla dojem, že to byl trochu takový příběhy o válce. Ale co se teďka děje, jako. Takže můžu i tady toto říct?
0: Ano, určitě. Protože si povídáme o vzpomínkách, co vám třeba vyprávěli vaše babičky, dědečkové a i vám vyprávěli příběhy z války.
1: Ano, ano. Takže já, můj tatínek, je už po smrti, tak ten mu utékl otec do Kanady a nechal jich tu s maminkou sami. A tak vyrůstali tak jako chudobně a potom přišla válka a on jim napsal, že mají dole do Kanady. Ale tedy už to nebylo doletět, že jim zajistili jistě, ale tedy už to nebylo možné. Celou rodinu se někde tak dostat, tak zůstali tady. No a potom já jsem vyrůstala s bratrem a narodil se mě syn a když měl půl roku, tak nás napadli Sověti.
0: Uh-huh.
1: A rodiči dělali v pekárnách a řekli, že mám nikam nemám chodit, že nás napadli Rusé. No, že já jsem neposlechla, kouka jsem oblékla, jak odešli do práce a šla jsem za tím tatínkovým bratrem, protože ten nechodil do práce a byl nějaký nemocný.
0: Uh-huh.
1: A když jsem šla k tomu nádraží, jak byli ti vojáci, oni, že já jsem měla strach a když jsem řekla, že nebudu sama doma, tak mi řekli, prosím tě, kdyby se to vzali. Jenom seď doma, ale já jsem neposlechala, vzala kočár, nadala kouka tam a šla jsem k tomu strýcovi. A teď jdu ke kolejám na Uherském Brodě a tam už stály tanky, vojáci, no to byla hrůza pro mě.
0: Věřím.
1: A ten jeden voják přistoupil ke mně.
0: Ano.
1: Já nevím, co to bylo, jestli byly samopaly nebo něco, ale nazdvihl mě takovou tu peřinku, jak si to rozsývalo na kočárku.
0: Ano.
1: Podíval se, usmíl se a postělně. Já od té doby, když slyším slovo válka, já jsem nemocná.
0: Věřím vám to, paní Marie. Člověk si to nedovede představit, dokud to nezažije, že jo, na vlastní kůži.
1: Ano, ano, hrozné to bylo.
0: Moc děkuji i za vaše vzpomínky, paní Marie. Přeji krásnou dobrou noc do Uherského Brodu. Naslyšenou. V tuto chvíli nám bude zpívat Karel Gott Vltavu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásná skladba v podání Karla Gotta Vltava a já se vás dnešní noční lince stále ptám na vzpomínky, tedy vzpomínky vašich rodičů a prarodičů a vyptávat se budu i paní Ivy Skladna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer a brzké dobré ráno, i když stále noc. Dobrý večer.
0: Paní Ivo, i vás se budu ptát na vzpomínky.
1: Ano, tak vzpomínek by bylo mnoho, jak říkali človíčkové přede mnou, a já si vážím těch lidí, kteří dokáží zavolat, a je mi s tímto pořadem velice hezky, ale to bych asi povídala do rána. Já bych jenom vzpomněla můj milovaný citát mého milovaného Seneky, který říká, že vzpomínky jsou jediným rájem, ze kterého nemůžeme být vyhnáni, a mám pocit, že by to tak mělo být a že ty vzpomínky každý máme svoje a máme i svoje tajemství. Ale já pominu to těžké téma, jako je Osvětim, Terezín. Pominu téma, jako je válka. Je to pro mě velice křehoučké a smutné. A jenom řeknu takovou krásnou příhodu mé babičky a dědečka. Ano. Oni se krásně jmenovali František a Františka.
0: Ano.
1: A děda říkal babičce Faninko. A babička byla taková ranařka, děda jako vždycky mával rukou, vzal kostička tou košili a v 7 hodin odcházel do místního spůdky. A oni si přivydělávali tím, že jezdívali na borůvky a na houby, které potom prodávali na trhu tady na Kladně. A
0: ano.
1: Jako holčička jsem to vnímala tak, že sebrali košíky, nůši, staré kolo, takové to těžké ruské kolo, ne jako myslím ruské, ale my víme, prostě
0: ano,
1: staré
0: ano.
1: kolo, odjeli na nádraží, kde kolo nechali a odjeli tedy na ty borůvky. A já jsem je očekávala vždycky tak za 5 dnů. Telefony nebyly, mobily nebyly a věděla jsem, že ten den mají přijet, tak jsem na ně čekala u státní silnice, dál jsem nesměla jako holčička a objevily se 2 kola, silueta babičky s dědou, oba nůši plnou borůvek, podotýká každý jednu nůši a na kolech 2 košíky, vlevo vpravo. A přesto měli takové ty krásné šátky bavlněné na 4 uzle. A jejich první vždycky bylo, my to dáme do prádelny, ale ne, abys to sežrala. A já jsem samozřejmě tajně v noci
0: chodila.
1: Na ty borůvky chodila, teda, ale oni to věděli,
0: ano.
1: Ale vždycky říkali, ty jsi tam nebyla, že ne? A já byla taková už od malička pravdomluvná, říkám, byla babi. A oni, my jsme to věděli. Takže to je taková krásná příhoda a já nebudu zdržovat, protože čekají další na lince. Ono k vám se dovolat je někdy problém, ale to tak je. A já mám velkou radost, že ty lidi reagují. Já jsem kdysi sloužila 8 let na lince důvěry a tohle tomu říkám taky linka důvěry, protože je to úžas, když ti lidé volají
0: Máte
1: a dokáží říct svůj příběh.
0: Máte pravdu,
1: paní Ivo.
0: A já
1: vám děkuju, nejenom tomu pořadu, ale vám moderátorům, protože vy jste vlastně takový pracovníci linky důvěry, že nevíte, kdo na té druhé straně bude volat.
0: Je to tak, paní Ivo.
1: Jak bude reagovat, jo? Takže prostě jste úžas a já si tady pracuji a píšu další knihu a uvědomuji si, že vždycky po tom pořadu mám chuť na tom sídlišti kladenském něco udělat, ale přiznávám, že ty lidi mě začínají čím dál tím víc odrazovat, ale já se nedám a chystám křeslo pro hosta pořad,
0: ano.
1: kde chci oslovit právě pamětníky, teď je taková ta doba, já jsem 35 let učila, je taková ta doba, kdy si myslím, že by nějaká babička nebo děda nebo kdokoliv prostě do toho pořadu přišel, takže dávám teď zrovna v tuhle chvíli na Facebook výzvu, kdo by přišel do mého pořadu, jestli to má vůbec smysl spořádat.
0: Tak vám i podržíme pěsti. Ať je to úspěšné.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Děkuju za vaše ucho a všechny zdravím. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci se vás ptám, jaké příběhy se tradují ve vaší rodině. Na jaké nejstarší rodinné příběhy si vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti víc, co nejvíce? A stačili jste se vyptat? Vyptávat se budu i paní Marcely z Polabí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás a všechny posluchače. No, já mám, sice máma moje, narozená jsem v 45. roce a koncem války bombardovali, v té době jsme bydleli v Nymburce, bombardovali jako tady drážní depo a všichni letěli směrem od města do lesa nejbližšího, aby se skovali.
0: Ano.
1: No, nakonec to naštěstí se netrefili, takže to nedopadlo tragicky nijak, ale moje máma už byla ve vysokém těhotenství, takže říkala, že šílela z toho, no ale dobrý, to dopadlo dobře. Ale v 68. to jsem bydlela ještě u tchyně, u tchána, jsme bydleli ve vile a bydleli jsme akorát u silnice, u hlavní silnice, kde najížděly ruský tanky na Milovice. A to prostě, to bylo šílený. No a samozřejmě ráno, když začal ten rachot po tom, tak jsem koukla z okna a říkám, ježišmarja, co se to děje, oni mají zase nějaký
0: Milovice. Cvičení.
1: To bylo cvičení, že jo, to byl velký areál. Milovice mladá, to bylo velký areál vojenský náš. Říkám, kam zase jedou. No a pak mi došlo, že teda jako asi to nejsou naše tanky, tak jsem pustila televizi, no a tam už teda to hlásili. No, takže ráno, když jsem běžela do krámu, no tak to vůbec, mojí dceři bylo jeden rok, tak to vůbec nebyla šance, už to už všechno bylo prodaný. Ale nejhorší bylo, že prostě u nás v té vile byl tam pak velký dvůr a tam se nikdy nezavírali, vrata se zavřely, ale nezavírali se vrátka. A já jsem právě tchánovi i manželovi říkala, prosím vás, dejte tam, já jsem byla sama v tom baráku, ano. Když že od tchyně šla do práce, tcháno, prostě všichni. A říkám, i já tady budu sama a co kdyby náhodou jsem někdo, ne, to je zbytečné, prosím tě, nikdy jsme nezamykali, tak nebudem zamykat, já jsem byla šílená. No samozřejmě, že najednou někdo bouchal už ve dvoře, já jsem si zamkla aspoň barák, že jo, bouchal na dveře, já říkám, no tak se jdu podívat a bylo, my jsme měli zvýšený přízemí, tak jsem otevřela okno u haly a koukám tam tři vojáci normálně s puškama, že jo. A to a já říkám jako, že nikdo není doma. Ano, protože jsme uměli rusky.
0: Ano,
1: že jo?
0: Ano.
1: A oni, no, že chtějí, a nesli si ešusy, a že chtějí vodu. Já říkám, no a teď já jsem říkala, ale tak to jděte někam a jinam. A ne, protože všude měli všichni zamčeno,
0: ano,
1: že jo.
0: Ano.
1: Nikomu se nedobouchali. No takže já jsem teda šla, ale šla jsem vnitřkem baráku a otevřela jsem dveře u sklepa. A tam jsme měli vodovod normálně, když byly potřeba něco na dvoře postříkat auto nebo cokoliv. Takže jsme tam měli vodovod. A říkám, no tak si tady natočte. A oni, že ne, že se musím nejdřív napít já.
0: A jo, jasně.
1: A jsem si říkala, no já se z těch jejich špinavých šusů teda přeci nebudu pít, tak zase jsem musela nahoru rychle běžet pro sklenici. No naštěstí za mnou nešli, zůstali teda v tom sklepě. No tak jsem si vzala sklenici, natočila jsem si vodu, napila jsem se, no a pak teda si to natočili, ty ešusy, řekli mi spasíba
0: a
1: hotovo. No ale to byl já nahoře roční dítě, já jsem byla úplně...
0: To musela jste mít strach velký, přesně
1: asi
0: tak.
1: Asi druhý den, jo, protože v noci začali, že jo, v noci to tam najíždělo k ránu. No a tohle to bylo strašně moc těch tanků, to je to, že já nechápu. jak, kde se furt brali. Takže to bylo až druhý den, kdy to nebylo jako, že hned teď. Tak no, tak pak najednou jsme si, najednou se zamykali vrátka.
0: Jo, jo, když jste to řekla, že jo. Hm?
1: No, no.
0: No, děkuji za vaše vzpomínky, paní Marcelo.
1: Ta hrůza byla teda opravdu hrůza.
0: Věřím, věřím, věřím. Moc krát děkuji no. A dobrou noc.
2: No, noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: jaké rodinné příběhy budu vzpomínat s paní Janou z Pardubic, to se dozvíme právě teď. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer a zdravím vás i posluchače.
0: Děkujeme.
1: Víte, to mě vykládala maminka, protože já jsem ročník 39 a jsem prakticky válečné dítě. My jsme vždycky i se sestrou spávali ve sklepě. My jsme měli pozesláma slámou, na to deky a peřiny a takhle jsme tam byli. No, bylo nám tam smutno, že jo?
0: Ano.
1: A jednou, když jsme tam byli, tak jsem slyšela křik na dvorku. A že jsem byla zvědavá, tak jsem vylezla z toho sklepa a viděla jsem tatínka, jak je opřenej vozeň. A jsou tam vojáci a ne to si povídají. A tak já jsem se rozběhla k tomu tátovi. Ten mě chytil do náruče. A já jsem říkala, tak pojď domů za maminkou. Co tady děláš, když je zima? On mě posle. On šel prostě a ty vojáci sklopili samopaly a pustili nás. A my, já jsem s ním šla normálně do baráku.
0: Paní, no a to byli Němci?
1: To byli Němci. A tatínek uměl německy, tak si s nima povídal. A vyšlo to najevo právě to, že náš soused nás zradil.
0: Udal tatínka.
1: My jsme měli velkou stodolu. V té stodole bylo hodně cena. A mamka s taťkou tam schovali prase.
0: Rozumím.
1: A soused si toho všiml. No a zradil nás, řekl za Němcům. Takže proto přišli za ním, opřeli ho na zeď.
0: A chtěli ho zastřelit, že jo? Protože za to byl trest smrti, že jo?
1: Určitě. A já právě jsem mu zachránila život, že jsem se k němu rozběhla. Ale i ty Němci asi je prostě odměstčilo to srdce, když nás viděli.
0: Dítěte. Mhm.
1: Jak ho objímám, ano. No a pustili nás. Takže asi takhle.
0: Děkuju.
1: To bych si takhle vykládala.
0: Děkuju za vaši vzpomínku, paní Jano.
1: Dobrou noc.
0: Já přidám jednu vzpomínku k paní Janě, kterou mi vyprávěla moje babička, protože oni žili vlastně v Březně, což je u Velemína, a to bylo potom, že jo, jako protektorát Čechy a Morava. No a dědeček, ten byl zarytý Čech, mám to po něm. No a tak šli radši s celou rodinu z toho svého velkého statku s mojí maminkou a tam měla ještě dva bratry. Tak odešli do Poplz, což už bylo zase jakoby české. No a pamatuju si, že mi babička vyprávěla přesně to, co teď jste říkala vy, paní Jano, že samozřejmě, když byly děti, byl tam ještě děda s babičkou, ty zas bydlili někde jinde v jedné místnosti. Tady ta naše rodina v uvozovkách žila v jedné místnosti, že jo, 5 lidí, 2 dospělí, 3 děti. Prostě úplně jiná doba a to ještě je nechali zase nějací dobří lidé, Češi, bydlet, že jo, vůbec v té jedné místnosti. Tak chovali slepice. No a babička říkala, že přišla taky šťára, takzvaná. No a oni ty slepice nacpali do pytle, schovali je, že jo, a schovali je někde prostě na půdě, nebo já už nevím, jak mi to vyprávěli. No a zahrabali je taky pod seno, no a modlili se, aby ty slepice nezakrákorali, že jo. No tak jako když mi to vyprávěli, tak to je pro nás, kteří jsme to nezažili, díky bohu, jako sci-fi, no, že za takovéhle věci prostě se šlo do koncentračního tábora. No a jak jste říkala vy, paní Jano, za prase to už by tatínka bohužel, i kdyby to nebyli lidé, kteří měli, jak jste říkala, alespoň kousek srdce, tak ho to mohlo stát život. Ale co je úplně nejhorší, že to udali vlastní lidé. A bohužel to je to nejstrašnější. To mi zase říkal můj táta, že můj tatínek mluvil líp německy než česky, tak protože měl německé školy, protože maminka byla na ně sama a oni museli zůstat bohužel v protektorátu, takže Němci mu říkali, kdybyste se vy neudávali sami Češi, tak my o tom ani nevíme. A to si pamatuju, tuhletu větu, a je mi z ní dodneska hodně smutno. Tak ať je nám veselo, tak bude zpívat Hana Zagorová písničkou Studánko stříbrná.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsem moc ráda, že dnešní téma vás zaujalo, protože telefony neustále blikají. Věřím, že se vás celá řada nemůže dovolat. Je mi to líto, ale bohužel je to jenom jedna telefonní linka. A já mám v tuto chvíli na té naší lince 731 800 900 paní Boženku ze Zásmu, která prý má něco veselého a já jsem říkala konečně, chce to trošku rozveselit. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer vám, Janičko, i všem posluchačům. Já vám řeknu příběh mojí maminky. Moje maminka měla hrozně ráda muziku a ráda tancovala. A když si tak mě vypravovala, když si ji tatínek namlouval, on neuměl tancovat a měl dva kamarády a prostě to měl udělat, akorát tancoval krokovou polku, jiná čvalčíka nebo toto prostě
0: neuměl,
1: to, nebo ano. Tango to neuměl. No tak když začali hrát, tak Fando, dovolíš, no tak tancovali. No a za rok se asi stěhovali s Kouřima do Zásmuk a prvně šli do plesu s maminkou. No a teď začali hrát, že jo, a maminka, Fando, pojď, hele, no počkej, já přijdu. No šel jedno štamprle druhý, přestože tatínek nepil, jo. No na kuráž, no teď začal tancovat. A ona, prosím tě, co děláš? A to no, zjistila rozčarování, že tatínek neumí tancovat. Pro ní to bylo hrozný, protože ona jak muziku měla ráda, hrozně ráda tancovala, to prostě žádnou muziku nikdy nevynechala. Já jsem po ní, moje dcery taky máme rádi muziku, ano. Rádi tancujeme. Ano. A prostě to... A pro ní to bylo hrozný rozčarování. A když potom, když jsme tak i jsem s tatínkem tancovala, tak on potom jako tu krokovou polku se naučil trošku jako. A valčík to vždycky říkal, vy ten valčík neumíte, já tancuju vídeňskej na další krok.
0: Krásná no. Vzpomínka, paní no. Boženko. Děkuju za veselou jo. Vzpomínku a zdravíme do Zásmuk.
1: Jo, já vás taky všechny zdravím a hodně zdravíčka všem.
0: Děkujeme, dobrou noc i vám.
1: Dobrou noc.
0: Paní Vlasta napsala, dobrý večer. Téma mne zaujalo, rodiče také vzpomínali na ta léta prožitá ve válce a vždy jsme jako děti naslouchali pozorně. Nechci se opakovat, jak řádili Němci všude, jak zacházeli se Židy a ostatními na udání, ale mě utkvěla i vzpomínka na vyprávění maminky, která byla z 9 dětí, 2 zemřely a ona jako nejstarší byla nucená jít sloužit. Jaký táta honil s bičem po dvoře, protože nechtěla jít k lakomému sedlákovi. I když se stejně dostala do služby, pak jinam, kde se seznámila s mým tatínkem. Přitom později jsem se od jejího nejmladšího bratra dozvěděla, jak maminka se dobře učila. Že řídící říkal, že by lehce udělala vyšší školu. Skutečně do konce života ovládala pravopis, psaní odnímám dodnes některá v úschově. Hezky zpívala, byla ráda veselá. Jak říkala v úvodu paní, vždy jsem na ní vzpomínala, jak museli s tatínkem hospodařit, aby nás 4 děti uživili. Ale podporovali nás ve všem a dali nám dobrou výchovu. A mohu říci, že jsme s manželem i svým dětem nasměrovali cestu k úctě k lidem, pracovitosti a vážit si všeho. Přeji dobrou noc a hezký příští den, napsala paní Vlasta. Teď už brontosauři, šafrán.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I s panem Martinem z Mohelnice budeme vzpomínat. A jaké vzpomínky to budou, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás z Mohelnice. No, chtěl bych vám povykládat, co mi vykládal můj dědeček, když teda válka už skončila, kdy jako voják v 17 letech se dostal na maďarskou hranici.
0: Ano.
1: On, tam se ještě dlouho střílelo, že když vznikalo to Československo, tak po válce, těsně po válce, se dostal na tu československou hranici, ta maďarsko-slovenskou hranici. No a říkal, to byly roky hojnosti a bohatství. Když tam se pašovala kořálka, klobásy z Maďarska na Slovensko, ze Slovenska do Maďarska a takhle furt dokola, jako jo. Takže tam to bylo hrozně, říkal, dobré. A potom druhá věc, když on byl z Brna, tak tam to taky skončilo za chvíli a díky tomu, že stoupil do strany, tak se dostal jako, můžu mluvit ještě?
0: No určitě, povídejte.
1: Tak se ještě dostal jako, stoupil do strany a dostal se na hrad Mírov. Jo, nedostal se tam sice jako dozorce, ale dostal se tam jako účetní.
0: Uh-huh.
1: On díky tomu, ale že byl jako ve straně a on byl vyučený malý z pokoju, tak se dostal jako do věznice a tam říkal, on nám teda vykládal, že ho holili ještě Němci. On tam seděl v křesle, Němec měl břitvu, držel ho za vlasy a břitvou mu jezdil po krku ten Němec. No a my jsme se ptali, a dědečku, a jak to bylo teda, když ty jsi dělal účetního, a ty jsi byl vyučený malý, jsi měl účetnictví, on říkal, ne, depa, to dělali faráři.
0: Rozumím.
1: Takže ono potom už po té válce, asi když vykládám z té hojnosti, že tam byla ta hojnost i Maďarsku a Slovensku, že a pak ty roky. A pak se to všechno změnilo. Bylo to ty příběhy těch starších lidí. Škoda, že jsme jim nenaslouchali víc. Do dneška mi to bude mrzet, jako, protože těch příběhů mohlo být hodně.
0: Máte pravdu, Martine, mám to stejně. No, pak už se nikdy nezeptáme.
1: No, už nejsou mezi námi a těch příběhů já bych jich mohl dát, když třeba jedna babička by dělala tady v Sudetech a dědeček bydlel na Moravě a jim se narodí dítě a oni se nesměli vzít, protože babička byla v Sudetech a dědeček byl na Moravě, že?
0: Ha.
1: Ta války. To byl hrozně zajímavý příběh taky.
0: Jo.
1: Takže, no, a všem posluchačům teda pěknou noc, krásnou noc a pandím jim, že takhle ho vydrží.
0: Děkuju taky, Martine. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Jo, díky, nasle, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Dobrý večer. Z dnešních příběhů a vyprávění mě mrazí. Dnešní linka se moc povedla, děkuji a dobrou noc všem, napsal Vláďa. Já jsem moc ráda, Vláďo, že se vám noční linka líbila. Paní Vendula napsala, dobrý večer, chtěla bych se s vámi podělit o příběh patřící k nejsmutnějším v naší rodinné historii. Táta a jeho maminka, moje babička, už dávno nežijí, ale jejich vzpomínky na prožitá 50. léta na českém venkově se mi tehdy doživotně zarily do paměti. Ztráta po léta budovaného živobytí, vyvlastnění majetku, životních jistot a následně i předčasná úmrtí, která vyvolal stres a beznaděj. Nedávno se otevřely digitalizované kroniky v obci, kde moji předkové žili a poválečné roky vrcholící událostmi v roce 1948 jen dodali přesnější obraz událostí, o níž vyprávěli. Vzpomínám na své drahé s láskou a klaním se před jejich osobní statečností zvládnout tak těžký osud, čelit mu a zároveň nestratit víru v lepší časy. Hezký večer, napsala Vendula. Paní Jana píše, zdravím, vyprávění poslední paní mne vyvolalo vzpomínku, jak prababička vyprávěla, že měli povolení na porážku dvou prasat a když přišla kontrola, měla tahle dvě prasátka tři ocásky. Když si toho prababy všimla, popadla ocásek a schovala jej pod zástěru a po celou dobu jednání ho držela v ruce. Od té doby se u nás říkalo, že zástěra umí zázraky. Zástěru babi nosila do smrti. Dobrou noc, napsala Jana. Moc děkuju za všechny příběhy, které jste mi dnes volali na linku 731 800 900, které jste napsali přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Doufám, že se vám i přesto bude dobře spát, jak už jsem říkala na začátku dnešní noční linky. Jednou jet jsme nahoře a jednou zase dole, takže pořád třeskutý smích asi není na místě. Je dobré i vzpomínat na věci, které prostě jsou v našich dějinách zapsány. Milí posluchači, dívám se na hodiny, bohužel, musím říct už to jediné, že mi s vámi bylo jako vždy příjemně, popřát vám krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky, a to ve středu 29. září. A budu se vás ptát v tu středu, může vydržet vztah na dálku? Máte osobní zkušenost? Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte každý v jiném městě nebo v jiné zemi? Jak často jste se viděli? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až doteď? Studovali jste například v jiné zemi, nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nikoliv? Tak to je téma, které spolu budeme příště probírat. Ale dnes už se můžete těšit na kolegyni Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce, kterou bude zajímat věci, které nestárnou. Dnes se věci často mění za nové ještě dřív, než ty staré doslouží. V našich domácnostech ale mnohdy najdeme předměty, které s námi žijí 20, 30, 50 let, někdy dokonce několik generací. Může to být starý hrnec, nábytek, hodiny, rádio, šicí stroj, nádobí nebo obyčejný kuchyňský pomocník. Některé věci si necháváme proto, že stále dobře slouží, jiné proto, že se k ním vážou vzpomínky a za nic na světě bychom je nevyhodili. Co vám doma vydrželo nejdéle? A kolik let už danou věc používáte? Zdědili jste něco po rodičích nebo prarodičích? Co vám dodnes dobře slouží? Máte doma předmět, který už pamatuje několik generací vaší rodiny? Je něco, co jste si pořídili za svou první výplatu a máte to dodnes? Kterou starou věc byste za její moderní variantu nikdy nevyměnili? A máte doma něco, o čem ostatní říkají, že už to dávno patří do popelnice, ale vy se toho prostě odmítáte vzdát? Tak milá Jarko, já takové věci skutečně mám. Vykouzlilo mi to úsměv na tváři. Tak například, mám servis kávový, který mi daroval můj bratranec, kterého jsem měla velmi ráda. Byl to letec v Pardubicích a bohužel v posledním roce, kdy už chtěl skončit a přejít potom na aerolinky, na tedy civilní leteckou službu,
tak se bohužel zřítil, protože chtěl do poslední chvíle zachránit letadlo. A já se tohoto servisu, který jsem od mého bratrance, který byl o hodně starší než já, dostala, nemohu zbavit. A vždycky mi třeba rodina říká, prosím tě, proč tady máš ten starý servis, teď už máš dávno něco nového, něco hezčího. A já říkám, ne, to má pro mě prostě nedozírnou cenu. A vysvětlím vždycky, proč. A pak už je ticho a servis zůstává. Tak jsem zvědavá, co vy budete Jarce vyprávět. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. S dovolením, když tedy divadlo pro vaše uši, mohu vás na chvilku pozvat do zákulisí. Tedy samozřejmě ve vší slušnosti, protože chvilky v zákulisí to byl přece kdysi posluchači vyhledávaný rozhlasový pořad, takové malé divadelní zastavení. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ta první z archivních hereckých vzpomínek v cyklu Chvilky v zákulisí nám dnes představí pana Oldřicha Nového. V rozhlase ho oslovili v roce 1958 a tak mezi řádky slyšíme nebo můžeme zaslechnout i typický Nového nadhled nad tehdejší aktuální situací. Stejně jako později ve filmových světácích, jednou větou komentuje jeho emeritní učitel tance tu poslední fotografii z tanečních kurzů z roku 1947, protože příště už jaksi na kurzy společenské výchovy nebyla vhodná doba.
2: Milí přátelé, posloucháte další půlhodinku z cyklu Chvilky v zákulisí, v nichž vzpomínají naši přední divadelní umělci na úsměvné příhody ze svého života a z divadelních prken.
3: Neříkej žádné ženě o srdce, nebo

0: věc své slovo zpátky brát. Tož poděkuj a jen se usmívej. Až budoucnost ti jednou vyjeví, čím darované srdce rozkvete, snad vám láska požehná.
1: Slyšíte popěvek z hudební veselohry Jedenáctý v řadě. Poznáte, kdo jej zpívá?

0: Je to zasloužilý umělec Oldřich Nový, který si přišel dnes s vámi porozprávět. A tak mu předáváme slovo.
1: Vážení a milí posluchači, redaktor dnešního pořadu mě sdělil, že tato půlhodinka je jaksi vzpomínková. No, prosím. Ovšem je nutno si přiznat, že vzpomínky jsou někdy škodlivé, protože narušují přítomnost a ničí budoucnost, zvláště když si člověk při nich příliš připomíná, že tenkrát byl o nějaký ten rok mladší a lká přitom. Tak to tedy dobré není. Ale v úvodu se řeklo, že se bude vzpomínat a má to být o divadle, tak se nedá nic dělat. Poslechněte si tedy mou první vzpomínku, vyznání komedianta Bertrána a zároveň i moje.

To byla scéna z hudební veselohry Komediant, kterou pro mne před léty napsal František Kožík a zhudebnil Julius Kalaš. Hrál jsem Komedianta hrozně rád a denně jsem se těšil na představení, protože bylo vyznáním lásky k divadlu od první až do posledního výstupu. Dneska možná už nezní tak přesvědčivě, když nová doba dala světu rozhlas, zvukový film i televizi. Herec má jiné možnosti než divadlo. A přece pro herce není krásnější pocit nad přímý styk s obecenstvem, a to je možno jenom a jenom na divadle, které bude žít, i když obrazovky budou desetkrát tak veliké a rádio si bude sebou nosit každý jako pouzdro na cigarety. Po celou svou divadelní činnost jsem byl šťastný, když se mi podařilo, že se lidé v divadle usmívali a když byli při představeních, ve kterých jsem hrál, v dobré náladě. Dnes, když mě průvodčí v tramvaji štípne lístek a řekne při vzpomínce na nějaký příjemný večer, který jsme spolu strávili, ovšem bez mého vědomí, to jsme se s manželkou nasmáli, když zas něco bude, je to pro mě jako kdybych dostal metál. To se ví, že jako mnoho a mnoho mladých lidí jsem toužil po divadle už od školních let. Jako kluci jsme hrávali divadlo po dvorcích na Žižkově v okolí Komenského náměstí a Harantovy ulice. Hráli jsme ovšem své vlastní hry. Nevím, jestli to bylo zábavné, ale naše malé obecenstvo se bavilo značně a dospělí se usmívali. Ustrojeni v různých hadrech, které jsme doma u příbuzných sehnali, předváděli jsme hříčky, ke kterým jsme neměli text, a jen jsme si řekli, o čem asi budeme hrát. No a pak v junáckém věku jsem se dostal také k divadlu Ochotnickému. Řemeslnická beseda v Praze 1 v Karlově ulici, to bylo moje Eldorado. A strýc Miloš byl hercem v Národním divadle a chodil jsem na galérku nadšeně obdivovat činohru, operu i balet. Ale můj drahý táta, jak si moje touhy nezdílel, a šel jsem do učení, do hezkého učení. Jsem původním povoláním sazeč písma, typograf. Také můj první učitel, herec a režisér Karel Žalenský, jehož dramatickou školu jsem vychodil, byl z téhož oboru, a Saša Rašilov, který mi poradil, abych nechal kabaretu a šel k divadlu, byl také bývalý typograf. Ale začalo to takhle. Z tiskárny jsem už docházel popěvovat písničky do lidové zpěvní síně u Labutě na Poříčí. To tam ovšem nestál ještě ten palác s neonovou otáčející se labutí. Byl to patrový barák a dole ve sklepě byla ta zpěvní síně. Naproti, kde dneska sídlí D34, byla konkurence, kabaret u Rozvařilů. Direktor Karel Sanestu

0: slavutním baritonem pěl vlastenecké písně, hrály se tu aktovky a zpívali šanzóny, které nám ovšem direktor přiděloval. A já jsem si tam přinesl jeden byl z repertoáru Červené sedmi a ředitel dlouho uvažoval, nežli mi dovolil, aby ho směl přednést. Byla to balinková písnička starého vzpomínajícího učitele, který stojí před školou, kde kvetou kaštany.
1: Když rudě zkvetly naše kaštany, se zlatem zářivým ve skvostných květech, my stáli všichni v řadách před školou. Hoši a dívky ve stejných létech, já praporečník tenkrát byl, a lehonce se zarazil, když prapor v ruce přišla ke mně a na můj pozdrav kývla jemně dívka z říše víl. Krk bělonký a něžná ramena se zlatem zářivým na skvostné hlavě, na bílých šatech s tužku červenou stála zde krásná v průvodu v slávě. Náš zrak se střetl a já se chvěl, jak zmámený jsem dále šel. Ty její oči žáru plny a zlatých vlasů jemné vlny, rád jsem tolik měl. A teď, když zkvetou naše kaštany, se zlatem zářivým ve skvostných květech, já stojím sám a smuten před školou a vzpomínám si o zašlých letech, zas

0: Vidím její vlas a červenou pásku a vzpomínám si na první lásku, jak jsem s mámem stál. A ještě to umím z paměti. A jak jsem se už předem zmínil, byl to Saša Rašilov, který se na mě přišel jednou do labutě podívat. Byl štíhlým, tanečním a zpěvným komikem v karlínském varieté, kde se tehdy provozovalo zajímavé divadlo. Polovina programu byl bohatý varietní pořad a ve druhé polovině se hrála velká jednoaktová opereta v nejlepším obsazení. Přihlásil mě ke zkoušce do sboru, dopadlo to dobře a to byla první divadelní prkna, na kterých jsem stál. Měl jsem v kapse výuční list a vysvědčení ze čtyřleté školy typografické s poznámkou byl na konci školního roku odměněn. No, tenkrát se dostávaly stříbrné hodinky. To byla totiž tatínková podmínka. Výuční list, dobré vysvědčení a pak teprve divadlo. Dlouho jsem ale v Karlíně pobyl. Karel Želenský si mě vzal do Žižkovského divadla deklarace. Teď je tam biograf, který umělecky vedl a tam jsem si ve výborném souboru zahrál řadu krásných činoherních rolí. A hráli jsme tam i operety. V jedné z nich mě viděl vyslanec ředitel Ostravského divadla Antonín Rašar. Pozval mě k jednání do hotelu na Václavském náměstí. Ustrojil jsem se, jak jsem nejlíp mohla. Rašar začal. No, tak nový, viděl jsem vás a ne, že by to už něco bylo, ale vy potřebujete role. A zpívat vás bude učit Peršlová Kurcová, ta je u nás v Ostravě. A víte, kdo u nás režíruje operetu? Branald. Víte, kde to Richard Branald? Nevíte, tak nemluvte. Já jsem ovšem ani nemukal. A vaše první role bude Bolo do polské krve. No tak co říkáte? Protože jsem pořád mlčel, slíbil mi vysoké boty, já nosil do posavat jenom kopny, pak lakýrky polobotky a fialovou vestu. Ještě ji mám, teď se to zase nosí. Tak kolik byste chtěl, uhodil na mě Drašar. Řekni mu o 20 míň, než máš, šeptalo mi něco, dostaneš role, holinky, lakýrky, vestu, musíš mu něco slevit. Měl jsem něco ke 200. Ale řekl jsem, no to víte, pane řediteli, já tady žiju u rodičů a ta Ostrava je tak daleko, tenkrát opravdu byla. Tak já nevím. Tak víte, co povídá Drašar? Dám vám 600. Zatočila se mi hlava a po chvílce ticha jsem řekl 650. Za míň nemůžu. No, tak jsem dostal smlouvu, ovšem jako operetní tenor, milovník v činohře, s povinností zpívat některé bufopartie v operách a dle potřeby v baletu. A v Ostravě se skutečně setkávám s vynikajícím režisérem a hercem Richardem Branaldem a poněvadž byla každý 14 dní premiéra, zkušenosti, které jsem v Černé Matičce získal, byly k nezaplacení. Vzpomínám si, že jsem jako mladý kluk hrál v Hamletu prvního herce, když u nás hostoval Vojan. Po představení mi řekl, dobře si to dělal, hochu. A směl jsem si s ním zahrát v kavárně šachy. A to bylo tenkrát pro každého vyznamenání. No a po Ostravě Brno. 16 let jsem tam pracoval. Staré divadlo na rohu Veverží, kdyby ještě stálo, by mohlo vyprávět. A naproti hospůdka u Kálů, kde jsme se denně scházeli, a po ní v akademické kavárně. Činohra, opereta, hudebníci, malíři, sochaři, i operní zpěváci přicházeli, architekti a redaktoři. To byla jedna rodina, která si navzájem radila, pomáhala, společně se veselila i truchlila. Neříkalo se tomu ještě kolektiv, ale drželi jsme pohromadě. A jednoho dne jsem se rozloučil s Brnem, na které mám nejhezčí divadelní i osobní vzpomínky. Po 17 letech na Moravě se vracím do Čech, do Prahy. Začínám tady v nejmenším pražském divadle na Václavském náměstí hrát hudební veselohry.
1: Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal. Jean-Jacques Rousseau měl vtip. Já chtěl bych mít, jak on, stejnou devízu a sám najít si novou Eloízu. Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal a podle něj mám tip. Nač růž na tváře, ondulace vlasů, barvičky na ženskou krásu. Příroda kreslí vše nejlíp. Dívenka, kterou mám rád, neumí koketovat, nezná líčidla a nezná masáže. A když jí snad něco mrzí, nepláče barevné slzy, ví, že úsměvem dnes více dokáže. Nelepí si řasy, nerve obočí, neužívá atropínu do očí. Na co chuť má jí a pije, nepočítá kalorie a neví, co je nervóza a splín. Její formy poznáš v mžiku, že netrpí na plastiku a netuší, co je parafín. Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal. Jean-Jacques Rousseau měl vtip. Já chtěl bych mít, jak on, stejnou devízu a sám nahý.
0: To je hlavní poběh z Maršánovy Veselohry Krejčí na zámku. Mám na ní veselou vzpomínku. Přes měsíc jsem se chodil k jednomu mistru Krejčímu učit. Musel jsem totiž na scéně své partnerce utrhnout rukáv a límec u jezdeckého kabátku a zase to znovu a líp našpendlit. A poněvadž to bylo na hudbu, nesměl jsem se opozdit ani o vteřinu. Měl jsem z toho výkonu daleko větší trému než celé role, ale ku podivu to vždycky dopadlo dobře. Nesmí.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: V 80. letech k hereckým vyprávěním přidal to své občas i Miloš Kopecký, ale pozor, v obrácené roli, totiž jako průvodce a tazatel, který tak po svém představil hned několik svých kolegů. Jedním z nich byl taky herec, především tedy komik, kterého si budete pamatovat pro jeho výrazný obličej, charakteristický hlas. A na filmovém plátně nebo v televizi si ho, myslím, prostě nemůžete nevšimnout nebo si ho, nedej bože, s někým splést.
2: Karel F. Člověk, se kterým se známe 41 let. Mně s ním vždycky bylo strašně dobře. Vždycky jsem s ním měl pocit čehosi spolehlivého, nezáludného. A kromě toho, což je vlastně ještě důležitější, mně se vždycky líbil při práci, na jevišti, před kamerami, všude. A ten chlapík, je to čertův chlapík, je to vlastně herec, autor textů, skladatel, scenarista a v současné chvíli je autorem životopisné knížky, vlastní biografie, a já nepochybuji o tom, že si ji najde mnoho čtenářů. Ta knížka se jmenuje Ve znamení náhody. No, ale co bych dlouho povídal, všechno hlavně zajímavé nám poví přece a nejlépe, když ho k tomu tedy obratně donutíme, já se o to pokusím, všechno nám poví Karel Efa sám. Ahoj, Karle, nazdar.
3: Ahoj.
2: Můžu si sednout u tebe?
3: Jo, sedni si, Miloši. Jo, no, jsem rád, že tě vidím.
2: Jo, já jsem taky rád, že mě vidíš. To znamená, no, že jsem totiž, víš, že existuju. No. Víš, Karle, ač jsme oba velice různí, a možná, že to nás právě k sobě přitahuje, tak něco máme společného. Myslím osudu, jako myslím, jako hereckým. Domnívám se, že to tak je. Tak kdyby ne, tak protestuj. Já si myslím, že máme společné o to, že i ty, i já jsme byli v očích mnoha režisérů jaksi podvědomně zařazeni do určitého. Jako, oni jsou takový a takovým typem. Efa je takový, ten je takový. No, a když se potřebuje ten typ, tak ho vím jako typ. Že seš herec, to mnohdy oni přehlédli nebo si toho nevšimli. Že? Ke škodě jejich, ale bohužel ke škodě taky naší, protože čas letí a při jejich omylech je taky člověk krásně zestárne. Co si budeme povídat? Je to tak nebo ne?
4: No je, tak já to vrátím dost řadu let teda zpátky, když šel po nábřeží u Vltavy slavný básník Vítězslav Nezval a na téma, zda mohu hrát či nemohu hrát kardinála Richelieu, se bavil s Vladimírem Rážem. Já jsem tehdy s Vláďou obýval velice slavnou šatnou v Karlíně v divadle. Jak víš, jistě hrál v té době on D'Artagnana, že jo? No, potom jako ministři jsme si sedli a byla o tom porada. No tak já jsem ho ubezpečil, že teda pokud by se někdo zasmál, tak pouze jenom jednou, až mě uvidějí. A to naposled. Víš? Protože herec, divák s tebou nesmí točit. Ty musíš točit klíčem. To je v tvé moci. Ale zajímavé je, že to je neuvěřitelný, já jsem těch vážných rolí zahrál minimálně, ale nevím, kde se vzal, stále o tom přemýšlím, takový nějaký rozvážný klid, který jsem cítil. Možná třeba dědáčka ve hře Lumpacius Vagabundus, kde jsem zpíval nádhernou dlouhou píseň o Lotince, role se jmenovala Dědáček. Tehdy hrál s námi Král Gumiků, Vlasta Burian, to nesmíme zapomenout. A já jsem tam v těch rolích, víš, pořád o tom přemýšlím, já jsem na to, myslím, přišel, že totiž se mi tam nevluzoval, nevnucoval onen otazník, který my známe velmi dobře, neboť jsme točili řadu komedií spolufilmových, zda se budou lidi smát nebo nebudou.
2: Ano.
4: Tam jsem byl toho zbaven.
2: Ano, to je úleva, že? To je úleva to byla pro někoho, kdo stále musí, a jako je puncovaný komik,
4: opuncovaný. Říkali, já čet noviny, já žasnul, teď mi chodili gratulovat, jo. A já se tak díval a teď jsem si říkal, kde se vzal ten klid ve mně, víš? No potom, jak ty dobře říkáš, bohužel jsme pěstováni v těch škatulích, kdy je to asi z pohodlí režiséru, já jiný, nemůžu na ten důvod přijít. Mým snem by třeba bylo zahrát si, tak říkajíc, obyčejného normálního člověka. To znamená, když se, dejme tomu, obsazuje dělník, no tak se veme teda typ, že jo, tak říkajíc normální, nebo je to nějaký mužný krasavec, který se dívkám líbí, ale když se dobře rozhlídneš po Václavském náměstí nebo v hospůdce, to máš pravdu, každý jsme jiný.
2: Ano.
4: Jo, mně třeba Švédové dost připadají stejní, mají ty světlé vlasy, Taliáni, ty jsou většinou černí, že jo, ale naši lidé, víš, jsou různorodí, jako naše řeky, louky, lesy, háje, ano, a proto si myslím, že i co já, takových různých typů zajímavých jsou tisíce. Ano, a ty mají stejné problémy.
2: Ano, stejné jako osudy. Jistě.
4: Dejme tomu, jistě, tak říkajíc, ano, normální typ dělníka, jako, ano, jak by řekl, ano, režisér, ano, ano, nebo asistent, ano, který to obsazuje.
2: Ano. No, tam je někde, rozumím, no, rád prostě normálního člověka ničím ozvláštěného.
4: Ano, a bez nějakého třeba nároku na humor, může tam být humor.
2: Jistě, že by byl, protože máš humor v sobě, to je, ano, pochopitelný. Ale nemusíš se o to starat, protože jistě, ten je ten humor. Tam.
5: 5 strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát. Když 5. struna schází, no tak to nevadí. Člověk si bez nesnází se 4 poradí. A když chybí ta 4., i to se může stát. Hlavou mi stále vrtá, proč dál bych neměl hrát. Když 3. struna schází, no tak to nevadí. Člověk si bez nesnází se 2 poradí. Když další strunu vezme jas, ne že bych vám to přál, nevěžte hlavu, prosím vás, a klidně hrajte dál. A až vám na kytaře nezbude vůbec nic, nechmuřte proto tváře, zpívejte z plných plic.
2: Když poslouchám ty tvoje písničky, tak mně se na nich vůbec nejvíc líbí jejich nefalšovanost, upřímnost a taková autenticita. Je na nich prostě znát, že jsou psány pro vlastní potěšení, že nemají žádné aspirace, na nic netváří a přitom jsou dobrý. A je to nádherný. Vidím nás 2 na plovárně na Žofíně, tam jsme chodili se koupat a plavat, a v té době si hrál v divadle státního, oprav mě si, že říkám nesmysly, v divadle státního filmu si hrál v 11. přikázání,
4: ano,
2: v Radokově režii.
4: Detektiva Střelu.
2: Ano, lupiči, to jsou hoši roztomilí, jak mě vidějí v ulici, tak se hned střílí. Prach a broky, pistole, nosím do každého boje, zkrátka, jak se řekne volovo, to je určitě moje.
4: Že to znáš, to mě skoro dojal. Moji ženu tam hrála Elišbětu Vaňovsovou, Ljuba Hermanová.
2: Jo.
4: A byly to v podstatě základy Laterny magiky, ano, neboť sem z jeviště, ano, střílel lupiče, kteří pádili po plátně.
2: Ano. Zdánlivě odmíhám, no, ale jenom zdánlivě. Já na tebe vypálím otázku. Co považuješ za štěstí?
4: Když je druhý šťastný.
2: Děkuju. Karle, dostáváš dopisy jistě, že od diváků.
4: Jo.
2: Tady příjemné, tady lichotivé, zase třeba nepříjemné, to je jako každý. Píšeš rád dopisy a dostáváš dopisy a pověs mi něco o tom. Tak o to, takovým tom styku na dálku s lidmi.
4: No tak víme, že jsou 3 druhy herců, že jedni nepíšou vůbec, neodpovědí, druhý odpovídají, když je tam známka, a 3 píšou zpět, i když tam známka není. Tak já patřím k tomu 3. druhu. Čímž neříkám, že by vážený posluchač nemohl známku přiložit.
2: Jsi lišák. Lišák seš. No,
4: no ale velmi rád píšu, odpovídám na ty dopisy a neformálně, víš, jako děkuju vám, že mi fandíte. Já se tak trošku i trénuju, víš, víceméně v tom. Já jsem nedávno četl vynikající fejeton o tom, že si lidé málo píší, že je to svět století zblázněný rychlostí.
2: Telefonu, ne,
4: všechno
2: dopisu.
4: Se telefonem vyřídí.
2: Ano, stručně rychle.
4: Že ano, prosím vás, já pospíchám, tohle řekne 2 věty, zase letí tam, běží tamhle. A přece jenom u toho dopisu někde najdu trochu klidu a zároveň, jelikož začíná vlaškovat se psaním, tak tam jsem rád, když se chytím nějakého tématu a píšu rád.
2: Podívej se, teď máš příležitost svým posluchačům a mnoha svým ctitelům říct nějaké poselství nebo něco, co bys jim chtěl vzkázat, něco, co má nějakou obecnou platnost. Co to bude?
4: Mně se ty takové věci nejdůležitější v životě vždycky objasnili v nemocnici. Já jsem prodělal jednak válku jako vojáček, a potom jsem byl na třech těžkých operacích a tam totiž v té nemocnici, tam se ti všechno objeví v takový svý nahotě, kdy potrhy, falše, to všechno jde nějak do háje a začínáš vidět věci podstatné. To znamená, v takových chvílích vítáš třeba i mouchu na okně. Víš? A dostáváš se k tomu, že zjišťuješ, jak někdy velmi rádi kritizujeme, nelíbí se nám to, nebo tamto, či ono, a kladné věci bereme úplně jako samozřejmost. Víš?
2: Karle, musíme se rozloučit. Já na závěr něco bych měl říci a já si myslím, že nejlépe učiním, když budu citovat doktora Františka Kožíka, který napsal předmluvu k tvé knížce a na závěr napsal toto. Čas letí a knihy ubývá. A když obrátíte poslední stránku, máte pocit, že jste strávili hezkou chvíli s přítelem, který toho mnoho zažil, dovedl zůstat skromný a svůj a chce se s vámi o bohatství svých zážitků rozdělit. A tak mu za to zatleskejme. Já, Karle, já s tím začínám.

Někdo si ve tmě hvízdá a já chci spát. Ach, pro Pětran, kdo to tu hvízdá, když já mám oči zavřené.

A já mám okno zavřené, však oči do kořán. Dobře, pane, že jste zmizel, ale čert, aby vás vzal, za tuhle zbrusu novou svízel, že jste při tom, jak jste mizel, moje spaní.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě do třetice z hereckých vzpomínek, ale zase trochu jinak. Jiřího Sováka jsme v Divadle pro vaše uši v průběhu času měli už několikrát a v různých rolích. Tentokrát ovšem, troufám si tvrdit, ho uslyšíte skutečně tak, jak ho asi neznáte. V citlivé osobní výpovědi o životě, o divadle, ale tak nějak jinak. I když s chytrým humorem a dávkou sarkazmu, přece jen tentokrát na trochu vážnější notu. Tak dobré dny ve zdraví a zase někdy naslyšenou.
2: Hlas Jiřího Sováka zdaleka nezní tolikrát éterem jako hlas některých jiných herců. Přesto je zasloužilý umělec Jiří Sovák velice dobře znám našim posluchačům jako herec divadelní a zejména filmový. Připomeňme si z poslední doby jeho tvář i výborný herecký výkon z filmu Světáci, Zabil jsem Einsteina, pánové, Na kolejích čeká vrah a tak dál. Když jsme zajeli za Jiřím Sovákem do jeho letenského bytu, našli jsme ho skloněného nad scénářem dalšího filmu, který pod názvem Kdo chce zabít krále natáčí režisér Václav Vorlíček. A protože právě díky filmu je Jiří Sovák nesmírně populární mezi lidem obecným, zeptali jsme se ho především, co říká té své popularitě, která ho provází na každém kroku a mnohdy jistě nepříjemně.
3: No, popularita, to je takové ošidné slovíčko, víte? Pod ním si totiž divák i ten populární představuje něco jiného. A já vám řeknu, že popularita se může stát pro člověka mladého velkou brzdou, víte? Protože mladý člověk, když podlehne takové popularitě, okouzlí sám sebe svojí prací momentální, tak to znamená, to může znamenat stagnaci a konec. Vůbec umělec, jakmile okouzlí sám sebe, tak stagnuje. No tak mě bylo v prosinci 50, takže mám jaksi ješitnost tím pádem dost otupělou. A slovo popularita to už jako mě nějak zvlášť ohrozit nemůže.
2: Kdyby to tak bylo, jestli dovolíte, řekněme, před 10 nebo 20 lety, to by jistě bylo jiné, že?
3: No, to si nejsem jist, protože být populární před takovými 20 lety jako dneska, no nemůžu přesně říct, jaký by to mělo na mě vliv, víte, ale určitě by to jistě nebylo v pořádku, protože lidi mají takovou zvláštní vlastnost. Kdykoliv se objeví někde nějaká populární osobnost, tak se snaží jí ukázat z té lepší stránky. No a tím pádem ztrácejí pravdivost, přirozenost a znemožňují prakticky jakýkoliv pohled do jejich skutečných problémů a skutečných citů, prostě do jejich skutečné povahy. Ovšem jsou geniální umělci, kteří dovedou vyrůst přímo od stolu. Jsou takový. Ovšem já nejsem jeden z nich, já jsem jenom taková malá včelička, která si musí za každým tím svým kvítečkem doletět. Já si vzpomínám, jeden kamarád, když si před lety mi jednou řekl, že jsem takový, jak on to tenkrát řekl, že jsem takový umělecký drvoštěp. Já nevím, jestli mě chtěl rozlobit, ale dneska mu dávám zcela za pravdu. Víte, já mám rád, když mi lidi dávají najevo pocit příslušnosti. Ať je to kdekoliv, rozumíte? No to je ovšem tedy příslušnosti takové, která není zkreslovaná ani výjimečností, ani křečovitým podceňováním. Já třeba, když si sedím v restauraci a někdo si ke mně přisedne, že jo, obědváme společně a řekne třeba místo toho stereotypního, na čem prosím vás, mistře, pracujete, místo toho řekne třeba, tak se mi zdá, že máte masnou sklenici, tak se vám úplně v sedmém nebi. To úplně zaplesáte. Já, ať dělám na plátně, na jevišti nebo na televizní obrazovce jakýkoliv dojem, tak můžu říct, jsem v podstatě člověk dost plachý. Já radši spíš poslouchám. A já jsem neskonale vděčný, když narazím na nějakého zručného řečníka, který ode mě odvede pozornost a dokáže pobavit společnost sám. Víte, celou společnost, myslím, i mě. Možná tedy nejtragičtější skutečnosti jsou takové zjevy, s nimi si někdy ani sám dost dobře nevím rady, víte. Třeba příklad, ve společnosti dejme tomu třeba 100 lidí, o kterých vím, že mě mají rádi a že se jim moje práce líbí. No tak ti se na mě plaše usmějí a nechají mě na pokoj. Já bych lhal, kdybych říkal, že mi to nedělá dobře. To. No,
2: jistě, to je vlastně taková prověrka vaší práce. Je to tak?
3: No ovšem, dá se to tak říct, jo. Ono, nakonec, já to říkám jenom za svou osobu, tady nemusí to být nějakým vodítkem, ale mě stačí, když po premiéře přejdu od můstku k muzeu, abych tak měl pocit, jestli jsem tu premiéru vyhrál nebo prohrál. To už tak vidím na těch pohledech a na těch lidech, že jo, to už tak vycítím. Jo, abych se vrátil tam k tomu, co jsem říkal, tak mezi tou stovkou lidí, víte, však stačí tři, co si to chtějí vždycky se mnou z nějakých záhadných důvodů rozdat. No prosím, tedy jsem k službám, pokud chtějí zkoušet tedy regulérní ostrov tip, že jo. Ale oni obyčejně tedy nebývají vtipní. Oni bohužel bývají neomalení a potom, jak si když dojde k ostřejší výměně názoru, tak pro mě, já mám ten dojem, že i pro většina kulturních pracovníků nezbývá nic, než rychlý odchod.
2: Když mluvíme o té výměně názoru, tak o vás se taky říká, že se nesnášíte z režiséry. Mohl byste nám o tom něco říct?
3: To prosím není pravda. Skutečné režiséry naopak vyhledávám a oni vyhledávají mě z jednoduchého důvodu, protože se totiž potřebujeme. No, tedy nějaká otázka, jako třeba, když někdo nosí bílý plášť, nemusí být ještě doktor. Jo. A také, když někdo sedí za režijním stolkem, tak to nemusí být zrovna režisér. A proti zásahům takových režisérů do mé práce se pochopitelně bráním. Se musím bránit, že? Na tohle moje stanovisko mi jistě stálo hodně ztracených let na jevišti, hodně osobních nepřátelství i hodně peněz. Víte, já pokládám za největší nebezpečí v umění netalentované teoretiky. A na druhé straně je podle mého soudu skutečný režisér něco jako slunce, kolem kterého se všechno otáčí, ale ono nespaluje, ale naopak nabíjí optimismem a vírou v dílo, na kterém právě pracujeme, že? Udržuje herce v dobré náladě a dělá prostor pro jejich práci.
2: Pokud vím, tak vy jste velice rád pracoval pod režijním vedením národního umělce Martina Friče, že?
3: No, Martin Frič, o tom už jsem se namluvil velice mnoho, to byl takový můj bůh. A já vám řeknu ještě dnes, když mám nějaké problémy, tak si vždycky tak představuju, co by mi asi na to Mak řekl. Ale o něm jsem nechtěl dneska mluvit, já bych se chtěl spíš zmínit o režiséru, s kterým jsem neměl možnost nikdy pracovat, který je velice mladý a který mě zaujal při jednom setkání svojí ohromnou takovou psychologickou zdatností, já bych to tak řekl. On je prostě podobného rodu jako lidi, o kterých tady hovořím. Je to filmový režisér Jiří Menzel, mladý muž s nesmírnou citlivostí a s psychologickou vyspělostí, víte, takovou, že by mu ji mohl závidět leckterý starší režisér. Přes svůj mladý věk se nežene jenom za kariérou, ale dokáže se ve svých dílech zastávat mravních hodnot i hodnot uměleckých a tím pochopitelně i všelidských problémů. Já se velice těším na jeho další práce, a se mnou jistě řada ostatních.
2: Poslyšte, práce divadelního, filmového, rozhlasového a televizního herce je nesporně prací nesmírně odpovědnou, vážnou, ale přece jenom se během ní najde vždycky aspoň nějaké to zrníčko humoru. No vy máte jistě ze své práce mnoho humorných vzpomínek.
3: Víte, já myslím, že by mě neměl divák znát jen z té stránky, jak je zvyklý. No, by to totiž nebylo upřímné. Já se domnívám, že tento pořad má sloužit především k hlubšímu poznání toho, s ním se tyto chvilky, jak se to jmenuje, chvilky za kulisami, nebo tak nějak, že jo, dělají. Víte, taková zavedená sériová výroba tohoto druhu rozhovoru na téma, jako třeba koupete se rád bez plavek, nebo hraje se vám líp na lačno, nebo na jedenej, No to snad tělech, do tělech rozhovoru nepatří. Já to, i když snad jo, já nevím, prostě já to nemám rád.
2: Máte pravdu. Ale já si vzpomínám, že jste jednou vyprávěl o metodě, jak předcházet nachlazením a chřipkovým onemocněním. No a já myslím, že teď je zrovna ta nejvhodnější doba zimních plískanic, které jsou předzvěstí chřipek, takže byste v závěru našeho pořadu mohl posluchačům tuto metodu doporučit.
3: No, víte, oni tak trošku, některý kolegové a známí mě mají za hypochondra, ale máloplatný, já s tím mám výsledky. Já nechci nikomu vnucovat svoje jako teorie, ale já, když jsem se vzpomínám, byl u Hradského divadla, kde jsme si nemohli dovolit nějaké marodění, protože záskoky nebyly, alternace taky odpadala, pracovní nasazení bylo naprosto pro celý soubor, že? Takže já jsem to řešil tím způsobem, že když jsem cítil nějaký příznak chřipky, nebo tak jsem dělal hodinový usilovný pochod v ranních hodinách, tak ráno v 6 jsem vstál a do těch 7 jsem prudce pochodoval. Vrátil jsem se vždycky jako tele, úplně rudý, prokrvený. No pochopitelně tím pádem infekce se dala na ústup. Měli ze mě legraci, myslím, že i dneska, ale já si nejsem jistý, jestli mě tajně někdo nenapodoboval.
2: Takže vy to dneska děláte dál?
3: Jo, ano, podobnou metodu. Ovšem tedy nedělám ty pochody, já spíš jako na chatě lyžuji, já spíš chodím na lyžích a sem tam upadnu. Já tam mám dokonce lidi, kteří tvrdí, že prý dokážu upadnout na místě, kde desetiletí nikdo neupad. No taky samozřejmě se občas rozhodnu sjet nějaký ten kopeček, to lezu nahoru, s takovou samozřejmostí, víte, abych tak trošku ten děs, který se mě zmocňuje, si sám před sebou zamaskoval. No a při pohledu dolů si začnu uvědomovat svůj věk, ale zase to vymlouvám, říkám si, neblázni, si 2 metry velký, to znamená, že to vidíš o 2 metry z větší výšky, nebude to tak hrozný. Je to takový boj, abych tak řekl, odcházející mládí ze stáří. Nakonec to mládí zvítězí, tak si ještě ten postroj tak porovnám, mrknu, si někde nečíhá horníček, já ho mám rád, ale jsou situace, kdy by mi jako vyloženě vadil. No a pak jezdím, až se ukáže tráva, tak potom změním trasu. No, to je tak k tomu sportování. No, pravda, tedy mimo lyžování taky jezdím na bruslích. Už jsem začínal na Štvanici se učit, tam je to brlení takový kolem kluziště, takže já zastavovat nemůžu. Já jsem se vždycky zastavil tím, že jsem upadl tam na to brlení. A vždycky jsem si říkal, stala se mi jednou taková zajímavá věc. Vždycky jsem si říkal, počítej s tím, že za hodinu aspoň jednou sebou musíš praštit. A nestalo se mi to ani jednou, akorát když jsem přijížděl ze Štvanice na dvůr a dával jsem auták do garáže, fláknul jsem sebou na dvoře na tom kanálku zmrzlým.
2: No to se stává dost často, že v zimě. Ale já věřím, že vás tohleto už nepotká ani na jevišti, že vám neujede paměť v kterémkoliv představení. To vám přeju za sebe i za posluchače ze srdce a děkuji vám za rozhovor. Dobrou noc.
3: Dobrou noc a zase někdy nashledanou.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.